Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

naší malé kuchyni loupli staré hodiny dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět.

je klukům 15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vinni.

ať se z očí kluků tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět, až tam, kde ho láskám bylo krásných 15 let, a říká, kdy to bylo včera.

Začíná další ostravská hodinka Oldies, opět je ve studiu OP1 dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Před týdnem jsem začínal pohledem do top 10 týdeníku New Musical Express z roku 1977, dnes se posouvám o rok a nahlédnu za oceán. Vzhůru tam přesně před 43 lety stoupal hit Nicka Gildera Hot Child in the City. V Billboardu byl právě na příčce třetí.

City. Sexy holka, vyzývavá, celá v černém, nikdo ji nezná a všechny mužské dráždí. Tak to je píseň Hot Child in the City, která dostala platinové ocenění. Nick Gilder se narodil v Londýně v roce 1951, ale od 10 let žil ve Vancouveru, kde spolu zakládal skupinu Sweeney Todd. Jako solista měl do konce 70. let v žebříčku 5 singlů a 2 alba, koncertuje a komponoval také pro jiné interprety.

To byl Lucio Battisti a jeho píseň Dio mio no. Svou stopáží se nevešla do hraní podle žebříčku, ale v italském byla, tak se jí zařadil takto dodatečně. Je očekání na schůzku s milovanou dívkou až po její závěr. Abyste lépe pochopili to napětí v ní, doporučuji najít si na internetu text s překladem a pustit si pak k němu tu nahrávku z internetového archivu nebo odjinut ještě jednou.

Hráli a zpívali The Moody Blues, v tomto případě ukázka mé stařecké nepozornosti. Před časem jsem vám chtěl tu partu nabídnout, ale spletl jsem se o jeden rok a vybíral z jiného alba. Včas jsem to zjistil, chybu v playlistu napravil a ty dva songy It's Up to You a Don't You Feel Small z roku 1970 mi tu zůstaly. The Moody Blues se skoro nehrají, tak jste si alespoň trošku rozšířili obzory.

0: Přiznám se, že bych Štěpána Mátla nepoznal, ale mám ho tady napsaného, takže říkám, že právě on zaspíval za doprovodu Bromova orchestru píseň Protiva. Brněnská rozhlasová nahrávka je z roku 1975, autorem textu je Lubomír Černík. Originálu se příliš nedržel, ten se totiž jmenuje Der Esel, Der Bauer und sein Sohn, český osel, sedlák a jeho syn. Rok 1974 zaspívá Petr Alexander.
1: Dies ist die Geschichte von einem, der es allen recht machen wollte. Na, hören Sie mal selbst.

0: Ach so. War's ganz schön schwer.
1: Autoři písně, která právě dozněla a která je na B straně německého singlu, se inspirovali kalendářovým příběhem Johanna Petra Hebla z 18. století. Jeho český název je Podivná jízda a je to vlastně úsměvný střet názoru, jestli má jet na jediném oslu dospělý, dítě, oba nebo nikdo. Teď něco podle vkusu vás posluchačů, těmito dvěma nahrávkami plním vaše písemná přání.
2: Tak co říkáte, palec?
3: Počkej, já ti něco povím, počkej.
2: Ještě záda.
3: Já chci něco říct. Já bych vám něco říct, počkejte.
2: Tak,

Píseň Vypsal jsem tušku vydal Suprafon na singlu v roce 1965 v podání dvojice Štěpán Mátl, Josef Zíma. V Brně vznikla další nahrávka a v té si k sobě Štěpán Mátl přizval Petra Ulricha. Právě tu jsem měl zahrát, takže si ji mohu odškrtnout. A také měla zaznít povedená píseň dvojice Juraj Velčovský, Zdeněk Borovec z první bratislavské líry Mária Dušana Grůně. Takže také splněno.

Rangers jste jistě pozdali, určitě zdáte i píseň Láska je věc kouzelná. S repertoárem této skupiny byl v minulosti často dost problém. Kluci mnohdy přebírali ze zahraničí, ale neznali původní název nebo jména autorů. A tak to řešili slůvkem tradicionál a procházelo jim to. Viz vinylové desky. V tomto případě se původně jedná o song Love is Kind, Love is Wine z repertoáru The Seekers.

Zbývá doplnit, že česká Láska je věc kouzelná byla vydána na Pantonském vinylovém albu v roce 1971 originál The Seekers na stejném nosiči o 4 roky dříve. A k tomu, co jsem řekl před chvílí, bych rád dodal, že Suprafon se postupně snaží chyby a prázdná místa odstraňovat, ale jde to prostě pomalu. Teď se společně podíváme do začátku kariéry zpěváka a skladatele Clifforda T. Warda.

Anglický zpěvák a skladatel Clifford T. Ward je znám hlavně díky své sólové kariéře v 70. letech. Songy, které jste slyšeli, pocházejí ze singlů z druhé poloviny let 60. z doby, kdy byl členem skupiny The Secrets. Zpíval v ní a také pro ní komponoval. Názvy Mám v úmyslu potěšit a Držím hlavu nad vodou. Zemřel předčasně na roztroušenou sklerózu a zápal plic.

Pavla Nováka netřeba představovat, zapsal se do historie naší populární hudby dostatečně výrazně. Za doprovodu ostravského rozhlasového orchestru zaspíval Vím, že jen s ním, text si napsal sám, suprafonský singl je z roku 1967. Vzorem mu byl evidentně Tom Jones, já jsem vybral pro srovnání první americkou nahrávku písně Green, Green Grass of Home, kterou pořídil Johnny Darrell.

0: as they lay me neath the green, green grass of home.
1: Jako vždy připomínám, že chcete-li slyšet oldies, které se na rozhlasových vlnách běžně neobjevují, můžete si napsat e-mailem na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz nebo SMS-kou na číslo 723 102 513. Zavírák jsem vybral ze stejného žebříčku jako dnešní úvodní song, je to skupina Exile a její Zulíbám tě, anglicky Kiss You All Over. Držte vlnu, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Váš oblíbený pořad plný ukázek z archivu těch humorných je tady. Patrik Rozenál vás zdraví od mikrofonu a před tím druhým už sedí a natěšený je určitě Vítězslav Jandák.
2: Slavko, samozřejmě zdravím všechny, zdravím tebe, Patriku, a jsem samozřejmě tak předstartovně rozčílen, protože humoru je málo a ty ho děláš, tak je to skoro premiéra. Takže jsem strašně rozčílený, těším se na to, protože ten výběr, který jsme udělali, si myslím, že potěší.
1: Dobře, odhalíme za malou chvíli.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno s Humoriádou a Slávek Jendák vybírá první ukázku. Říkal, že seznam je bohatý, tak co bude ta první?
1: No můžem, Patriku. Mně napadly, víš, co to je zajímavý, málo kdo si to třeba uvědomuje, že sranda byla i v synové a dcery Jakuba Skláře. Teď se to všade opakuje na všech televizích. No a Aleš Cibulka tehdy vyzval Luďka Munzara, aby zazpomínal. To máme jednu ukázku. No a pak máme ještě Luďka Munzara, jak imituje Nepila Frantu. Uvidíme. Tak první bychom začali s ten Cibulka Munzar.
0: Dobře, jo? A pak možná přijde na tu druhou. Vy budete rozhodovat. Tak teď vzpomínka na natáčení seriálu Synové a dcery Jakuba Skláře.
2: Jakub Sklář, je to normální přijet na plac, nechat se nalíčit v těch letech, že je vám 30 a tvářit se, že jste Jakub Sklář?
3: Protože jsem tenkrát jako už byl starší věkem, ale pan režisér trval na tom, že budu hrát toho mladýho, což jsem mu rozmlouval. Ale neposlech mě, protože maskér Milan Janda řekl, já ho omladím. A já jsem povedal, Milane, jak mě chceš omladit? To bude překvapení. Přišel jsem do maskérny, tadyhle mě nalepil takový poutko gumový, tady, takhle. Teď to vytáh. Pod parukou to sepnul. A já jsem, a teď Milan čekal, jakože, co tomu říkáš. Já jsem se díval do zrcadla, on stál za mnou. Pam, nemáš tady citron? A Milan povídá, na co? No ne, já, že bych jistral do huby, tak bych mohl dělat reklamu na Ovar. A v tom přijeli moji synové. Krampol, Hanzlík. A teď mě vidějí vyšponovanýho takhle. Ježišmarja, my máme tatínka mladýho. A já povídám, počkejte vy vole, až napnou zase vás, protože musím být mladší. Když já už pak jsem byl starý, a jak si možná na to vzpomínáte, tak ten můj syn Kramchol uteče do Ameriky, ano, že jo? Ano. Nedá o sobě vědět a pak se vrací domů. Klapka, stojí napětí, teď vyjde táta a já říkám, vyšponovaný Krampol, vyšponovaný Hanzlík, Marta Vančurová, všichni tohle. A já jsem povídal, děti moje, tak koukám, že to točíme v japonsko-čínské koprodukci.
0: Láska z pořadu Sejdeme se na Cibulce v režii Jakuba Wernberga. Slávku, taky vás někdy omlazovali takhle v pozdějším věku?
1: Omlazovali.
0: Jo.
1: A je zajímavý, že to ne.

0: minulosti, kdy on byl, takže to mě dolepovali vlasy, napínali v obličej, pomalu butuli, ten butul mi dávali do toho. No ale byl jsem fešák. Byl jsem fešák, který, když jsem se na sebe díval, nepoznával jsem se,
1: nebyl
0: říkal jsem,
1: prvný.
0: Ten chlap je fešák. No. A to jsem byl, že omlazovali taky samozřejmě.
1: A chtějí třeba maskaři v takovém případě vidět fotku třeba z mládí, nebo to taky je
0: jejich myslím,
1: tvůrčí.
0: Že na to oni kašlou. Jo. Ale co je zajímavá věc, strašně, když mě dělali těžce rozbitej obličej, ano. Z filmu, který už teď se opakuje, válečný, a to bylo až do konce film, kde hrajou nacistického důstojníka, dvě hlavní role s cupákem tam máme, a to mě lepili, kdy vybuchne granát a roztrhá mi to obličej, oslepnu a opět se to zase vrací, tak tam mě lepili to nevím, jestli to byla krkovička, nebo co to bylo, to mi lepili syrový maso na obličej.
1: Ne.
0: To byla trošku hustota, opravdu.
1: Jak dlouho to člověk na tom obličeji má?
0: No, dělalo se to tak, ta samotná, to líčení trvalo tak 2-3 hodiny.
1: No tak to už pěkně se zkazilo během toho.
0: Nalepili a pak to několikrát točili, řekněme 2 hodiny.
1: A pak to šlo do cateringu.
0: No, pak to šlo zřejmě do cateringu, já nevím. No a pak to sundali, ale den byl v háji a je to strašný a vypadá to nesmírně autenticky. Jako my máme dobrý maskéry. Hmm. Opravdu máme, já kolikrát, když koukám na americký film, tak si říkám, Ježíš, dí, co mu nalepená paruka. Pro Krista, že na to nekoukaj. To se v českým bijáku nestane. Tady prostě máme dobrý maskéry.
1: Takže klobouk dolů před jejich prací, umí
0: samozřejmě.
1: To, chválíme, takhle se někdo z nich poslouchá. Třeba se nám je ozve a bude mezi těmi, co hlasují a vybírají si z ukázek, které nabízíme my ve studiu. Jak už naznačil na začátku v úvodu Slávek Jandák, tak ta druhá ukázka s Luďkem Munzarem může být o tom, jak uměl imitovat Františka Nepila, může to předvést. A nebo si dáme, to nasazuji já proti Miloše Kopeckého s Miroslavem Horníčkem a jejich rozpravu o ženách.
0: To je těžká konkurence.
1: No, tak co si vyberete? Ačko Luděk Munzar, Bčko Miloš Kopecký a Miroslav Horníček. Píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04 nebo se můžete ozvat přímo do studia přes telefonní linku s číselnou kombinací 731 800 900. Je to na vás. Tak do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak ve hře připomeňme si to v humoriádě Luděk Munzar, jedna ukázka, ta druhá s Milošem Kopeckým a Miroslavem Horníčkem. Dohlíží nad tím prvním soubojem dnes náš dnešní host Slávek Jandák a vy se ozýváte přes telefon 731 800 900. Hlasujete. Pro co tedy se ptám?
3: Dobrý den, Karel Zbojkovic.
2: Taky přeji dobrý den.
3: Mého oblíbeného herce, pana Jandáka.
4: Děkuju moc.
3: Moc se mi líbíte a líbil jste se mi dřív jako herec. A vybral bych, a Patryku samozřejmě i po další době vás, a zdraví, a vybral bych si pana Munzara.
2: Dobrá, Munzara. Píšeme mu bod a děkujeme moc, ať se daří.
4: Dějte se hezky a díky.
2: A dobrý den dalšímu zároveň.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás, panové, do rádia oba dva.
2: My taky.
4: Dobrý den.
5: Chtěl bych pokračování.
2: Luděk Munzar další.
4: Luděk Munzar další.
2: Ať se daří. Kdo další je tam?
4: Mějte se.
6: Tady Anna z Brna. Všechny vás zdravím a prosila bych Ačko.
2: Dobře.
4: Taky.
2: Tak samé Ačko zatím.
4: On se líbil ženským vždycky. To je pravda, ten Luděk.
2: Kdo tam je teď? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si také Ačko.
2: Taky Ačko.
4: Taky, já jsem ti to říkal.
2: Jo, líbil se vám Luděk Munzar, ptám se tedy?
7: Ano.
4: No a já to říkal. On se líbil ženským.
2: Líbí se i jeho vyprávění a bude teď imitovat tedy Františka Nepila. Tady je ukázka, kterou jste si vybrali.
8: Jeden český spisovatel, schválně nebudu říkat který, doufám, že ho poznáte, píše, že jistý štábní kapitán Kropáček, který velel minometnému oddílu a jeho bratranci Skalickému, prožili tuto příhodu. Když dovolíte, já vám ji přečtu, ano? Těsně před štědrým dnem se tento štábní kapitán zeptal při raportu své roty. Kdo umí dobře malovat, zvedněte ruku. Nezvedl ji nikdo, protože takový nositel zdvižené ruky se obvykle poslal na nějakou nedůstojnou práci. Jenže v téhle rotě jeden opravdický vyštudovaný malíř byl a proto všichni, kdo nechtěli jít zametat dvůr, volali: Skalický, pane štábní kapitáne, Skalický to umí. Skalický, řekl Kropáček, zítra v 11 se u mne hlaste. Rozkaz, pane štábní kapitáne, zachroptěl mistr Skalický. V 11 hodin se tedy přihlásil a Kropáček si ho odváděl domů, do své vily. Doma mu nejprve nařídil zvuk bagančata a obouci přes onuce trepky s bambulemi a pak ho odvedl do koupelny. Ve vaně počňůrami s kalhotkami paní štábní kapitánové plavali dva kapři. Skalický, řekl temným hlasem velitel, bouchnete mi ty kapry. Skalický chtěl srazit paty k sobě, ale v těch trepkách to nedalo ten efekt. Taky neřekl rozkaz, pane štábní kapitáne, nýbrž začal koktat. Ale když já, pane štábní kapitáne, žádné. Ale Skalický, umlčel ho Kropáček, bouchnete mi ty kapry. Bratranec hleděl na oba šupináče a jeho senzitivum začalo pracovat. Představoval si, jak probíhá celý ten popravčí proces. A když došel v myšlenkách až k tomu, co nesnášel, bez hlasu v té koupelně se svalil. Tohle štábní kapitán nečekal. Přivedl si jednoho muže na bouchání, protože nesnášel pohled na krev. Nenapadlo ho, že by ještě někdo jiný pohled na krev nesnášel. A Skalický nesnášel nejenom pohled, ale ani pouhé pomyšlení. Teď se štábní rozhodoval, zda ho pokropit nebo odtáhnout do haly na koberec, ale jak se k němu sehnul, všiml si jeho nosu. Skalický si ho při pádu trošku narazil a začala mu téci červená. Jakmile si kropáček všiml, složil se přes Skalického, takže jedinými živými tvory, kteří v této chvíli zůstali v koupelně při vědomí, byli ti dva kapři. Paní štábní kapitánová, která se vrátila krátce poté, nevěděla v první chvíli, zda jim koupelnu nevyvlastnili na márnici. Byla však první lidskou bytostí, která v této místnosti neomdlela a věděla, kde je Čpavek. Přivedla tedy svého muže i jeho Skalického k vědomí a posadila je v kuchyni k černé kávě. Než ji vypili, tak ty kapry bouchla sama.
9: No tak nemusím říkat, František nepil, dobré a ještě lepší jítro, takže dobré a ještě lepší Vánoce, pane Nepil.
0: Humoriáda.
2: Hezky mu to šlo.
4: Krásně mu to šlo. Já viděl toho Františka Boubelatýho, což byl přepůvabný člověk plný dobroty. Znal jsem ho.
2: Kde jste se potkali?
4: My jsme se potkali, moje máma byla redaktorka Merkuru, propagace časopis, no a František tam chodil, že s nima spolupracoval.
2: Ano.
4: No a tam se jako v téhle kruzích to bývá taky trošku popíjelo, že jo, a všechno. A bylo tam veselo. A tam vždycky přišel Franta, jak svatej se snes a ved podobně takový řeči, jako ved teďka ten Luděk Munzarů. Byl nádherný. Všichni ho milovali. Toho nešlo nemilovat.
2: No a co Luděk Munzar, potkali jste se pracovně?
4: No jistě mockrát, my jsme spolu dokonce přemýšleli v různých autech a automobilech, on se dal pak přes smrtí chudák ještě do podnikání a okradli ho vošklivě jako spousta herců, který do toho šli a řekli si, no kapitalismus vlastně všichni umíme, neuměli, takže ten Luděk skončil v tomhletom podnikání špatně, ale jinak to byl báječný člověk, který vlastně byl trošku podsákaný tím benzínem, takže to byly letadla, auta, veteráni a všecko. V tom jsme si moc rozuměli.
2: Jaký byl jako řidič?
4: Byl dobrý a ukázněný. Byl strašně, všichni tyhle dobrý řidiči nebo i závodníci jsou na silnicích ukáznění. Pouze kreténi jsou neukáznění.
2: Tak oni se můžou vybít na tom závodišti, tak pak dobře, a jsou svědomi, si co to může způsobit.
4: Když se chceš vybít, můžeš tedy různými způsoby, že jo? Ano. Ale když to chceš před benzín, tak si můžeš jít na dráhu. Máme tady hodně drah, letiště některý pouštějí, že si můžeš zajezdit autama. Tam se vybiju a pak jsem zase ukázněný, jak si účastník silničního provozu.
2: Jel jste někdy nějaký závod automobilový?
4: Jel jsem dokonce s rallyovými jezdci Škodovky, Finny, to bylo strašný. Víte co?
2: Jak to?
4: Jezdil jsem i na dráze, když se jezdili závody vlastně nikoli rallyový, ale ty okruhový. No, já tam byl úplně zoufalej v tom lese, že s tím Finem jsem letěl 210 po polní, ne polní, lesní cestě a vedle mě na 5 cm po každé straně byly prostě smrky a borovice a všecko. Takže jsem říkal, no to ujedeme a rozsekáme se na hadry. Nerozsekali. Finové jsou jedni z nejlepších řidičů. Ale my máme našeho Kopeckýho, teď nemyslím herce, ale jednoho z nejlepších závodníků. Takže my jsme taky dobrý. Češi jsou dobrý, ale jsou provokatéři. Myslím, že daleko ukáznějíc se například jezdí v Anglii, kde jsem byl úplně nadšený, jak se jezdilo.
2: Jo.
4: Tam si všichni dávají navzájem přednost, akorát jezdí blbci vlevo, no. To je špatný, takže jsem se trochu plet, ale mám to tam rád. Jsou takový gentlemani, to jim zůstalo jen za tím volantem. No.
2: Říká Slávek Jandák, za malou chvíli pro vás bude vybírat další ukázku a třeba se zase strefí a vy budete hlasovat i pro pokračování. Takový je totiž princip Humoriády, kterou s námi vytváříte. Tak hezký poslech.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Se Slávkem Jandákem vysíláme tu dnešní humoriádu. Patrik Rozehnal se ho tedy ptá, co vybereme teď.
2: No, co jsme vybrali, tedy nevím, já ti to navrhuju. Našli jsme, ono je to jak zlato ten humor, to je těžce se to hledá, ale z roku 61 Silvestr, jmenovalo se to Koňas se žení a je to Zdenčka Hadrbolcová, Laďa Menšík a Milan Neděla. Tak to nabízíme.
3: Zahajuji tímto přelíčení s pohádáním. Přítomný Václav Koňas, 21-letý svobodný, uvedl ve své výpovědi, že se rozhodl po hlubokém uvážení pojmout za manželku rovněž zde přítomnou Dášu Tlučhořovou.
4: Ano.
3: Pane Koňasi, trváte na svém původním rozhodnutí?
4: Ano.
3: Důvod?
4: No, já ji mám rád.
3: Beru vaši obhajobu na vědomí. Nyní se táži Dáši Tlučhořové, 19 let staré, svobodné, zda stále ještě trvá na svém rozhodnutí vdát se?
5: Ano.
3: Důvod?
5: Mám pana Koňase ráda.
3: Na základě jednomyslného doznání stran má tedy dojít k uzavření sňatku, který vyplynul ze vzájemné lásky.
4: Ano.
3: V zájmu hladkého průběhu věci vás vyzývám, pane Koňasi a slečno Tlučhořová, abyste se dobrovolně pohádali a upustili od plánovaného manželství.
4: Nikdy!
5: Nikdy!
3: Proč?
4: To protože jí miluji.
5: Protože ho miluji.
3: Ještě strany nechtějí uposlechnout rady soudu, žádám úředního zmocněnce pro věci sňatkové, aby přivodil takovou situaci, kdy se strany budou cítit jako manžel a manželka a vzájemně se pohádají.
4: My dva? Dášo.
5: Ale Vášo, proč my bychom se hádali?
4: Proč my dva bychom se hádali?
3: Uvidíte. Prosím, úředního zmocněnce. Milí snoubenci, jste již jako manželé, ano?
4: Ano.
5: Ano.
4: Pardon.
3: Ulehli jste?
4: Ano.
3: Zhasli jste světlo?
4: Ano. Samozřejmě, ano.
3: No. Objali jste se?
4: Ano.
3: Políbili?
5: Políbili.
3: Pan Koňas pracuje od 7, slečna Tlučhořová od 8:30. Na kdy si nařadíte budíka?
4: Na 6:30.
5: Na 6:30.
3: Tak tady něco nehraje. Kdybyste se laskavě dohodli, ano?
5: Je přeci samozřejmé, že si nařídíme budíka na 6:30. No. Když si Váša, tedy pardon, pan Koňas, trochu pospíší, klidně to stihne.
4: Ale jak to klidně, no přece...
3: A co bude se snídaní?
4: Co bude se snídaní? Drahoušku, než já se oholím, ty mě zatím postav na čaj, namaš dva krajíčky chleba s máslem.
5: Ale kočičko tak... zlatá, podívej, to si můžeš udělat, sám to tě nezabije.
4: Ale bambulinku, víš, že jsem rozespalý, jak jsem nešikovný, já jsem se, pánové, už dvakrát přikrájí chleba povodal.
5: Nešikovný tedy je, pánové, to je fakt. Jednou vám u nás spravoval pojistky a to byla taková legrace.
4: To bych nepřipomínal, paní... na to jsi měla pozvat pana Tinterfalda. No.
5: Žárli, ale nemá důvod. Tak já ho tedy namažu večer.
3: Koho namažete?
5: No, ten chleba.
4: Ovšem, ten ti do rána okorá.
5: Jak to mě? Ty jsi ho poručil.
3: Bado.
1: Že by založeno na manželskou hádku, kdo ví, ale... Uslyšíme jen, když si vyberete ukázku její pokračování.
2: Ano.
1: No, tak kdo stává dřív u vás doma? Vy nebo manželka?
2: My už se nehádáme v tomhle věku. Jenom to bychom neudechali.
1: Takže když se probudíte, tak
2: Tak se
1: probudíte.
2: My se budíme každý trošku jinak.
1: Ano.
2: A mě to nevadí, já moc nesnídám, když mi nedá snídani. No a ona nesnídá vůbec, takže... ale už se nehádáme, to už nemá smysl.
1: Jo.
2: To nemá, v tomto věku to nemá smysl.
1: Kterým věkem to přestává mít smysl?
2: Já si myslím po té 70.
1: Jo.
2: Když nechytnete druhou mízu. Nebo třetí, v tomto případě čtvrtou.
1: Jo.
2: No a před tou 80. to už nemá smysl.
1: Jo, to už je to zmoudření, jo?
2: No jistě. To jste zmoudřený a musíte se usmívat pořád. Někteří říkají, on je sklerotický, on je blbej. Ne, on je veselej. Tak to má být.
1: Mm-hmm. hercům, kteří to hráli, tak Zdeníčka Hadrbalcová, jak si ji pamatujete?
2: No ježíš, já si ji pamatuju, já znal i jejího tátu, protože její táta pracoval s mým tátou. Takže zase, vidíte, vždycky se tam ta moje rodina trošku vecpala. Takže já jsem Zdeníčku znal, ovšem Zdeníčka byla trošku starší, no byla dost starší, tak jsem na ní přece jenom koukal tak jako trochu nahoru. To byla paní Herenda už v té době, když já jsem začínal. No, Laďa Menšík, s tím jsem jako o třech oříšku po popelku až po divoký víno a já nevím, co všecko, tak tam to byla veliká sranda. To prostě nešlo. To byl genius. No a Milan Neděla, to byl výborný herec, fanatik, slavista. Tam stačilo, když jste přijel před jeho barák, on bydl asi v 6. patře, to jste nemusel vidět, nevědět, kde bydlí, ale tam jste viděl truhlíky, nakytky, který byly v barvách Slávie.
1: On jako až tak,
2: no jistě upozorňoval, tady žije slávista, velký slávista to byl. Takže všechny ty lidi byli zase báječní a zase měli v sobě humor a srandu a to je důležitý.
1: Vyberete si tuhle trojici ještě jednou nebo dáte přednost jiné, tedy obsazené Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem a Luďkem Sobotou v ukázce nazvané Rozhovor se slavným diskjokejem. Tak Koňas se žení anebo míchání hudby a diskjokejové, jejich svět. Co si vyberete? Ačko nebo Bčko? Volte SMS-kách na čísle 90 011 04. Taky nám zavolejte klidně na číslo 731 800 900 a řekněte, co byste rádi slyšeli. My ty vaše hlasy budeme se Slávkem Jandákem samozřejmě sčítat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda v plném proudu, Patrik Rozehnal a Slávek Jandák ve studiu, vy na telefonu 731 800 900 věnujete hlasy vždy jedné ukázce. V jedné je Zdena Hadrbolcová s Vladimírem Menšíkem a Milanem Nedělou, v té druhé Luděk Sobota s Karlem Šípem a Jaroslavem Uhlířem. Tak komu půjdou ty následující body? Mm. Dobrý den, přejeme.
3: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsuk.
2: Ano.
3: Zdravím vás.
4: Mě přistali.
3: Chtěl bych hlasovat, slyšíme se?
2: Slyšíme, ano, povídejte.
3: Chtěl bych hlasovat pro Ačko.
2: Dobře.
3: A můžu poprosit jenom pana Jandáka, jestli by zaspomínal, na jak hrál v pohádce o Popelce. Moc děkuju.
2: Mě no jo, vzpomínky Slávka Jandáka na Popelku, to bychom tu byli dlouho, to jsme vzpomínali mnohokrát.
4: Tak na koho?
2: Na Popelku, Tři oříšky.
4: No už jsme teď vzpomínali před chvílí na Královnu a tak bych mohl pokračovat.
2: Ano, to bylo s posluchačem, který volal během písničky.
4: Taky se mu líbila.
2: Karin Leš vlastně, no, jeden z hraček německých,
4: ano,
2: která se
4: v té pohádce
2: objevila.
4: Ano, já se omlouvám, mě přestali technika trošku, takže mě budeš muset překládat, jestli mi někdo něco říká, Patriku.
2: Tak kdo hlasuje dál? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jirka. A já bych si dal taky pokračování Ačko.
2: Taky pokračování, dobře. Ještě nějaký ten hlas přidáme? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jana z Jeseníku.
2: Ano.
6: Já si vypnu rádio. A chtěla bych pokračování.
2: Dobře, no tak jo, tak já to můžu říct. Máte ho mít, Menšíka s Hadrbolcovou a s Nedělou, Koňas sežení.
7: Pardon. Nechci se do toho plést, ale vy jste si, pane Koňasi, zřejmě dosud chystával snídaní sám, že?
8: Oh, co vás nemá? Moje maminka, pane, vstávala denně o 5:30 ráno, aby mě připravila snídaní.
9: Ale taky nechodila do práce.
8: Ovšem, nadřela si, to si ani nedovedeš představit.
9: Ale jak to, že si to nedovedu představit, když se starala o tebe?
8: Jak to o mě?
9: No ale vůbec, co do toho pořád pleteš svoji matku, tu si neberu.
8: Ale dopusti si ji bereš pořád.
7: Vážení.
8: Pardon.
7: Tak ještě jste se nenasnídali. A už vám tolik věcí leží v žaludku.
9: Samozřejmě, že leží. Vy byste vstával o 2 hodiny dřív, abyste manželce připravil snídaní. Já bych to chtěla vidět.
7: Já?
9: Tak vidíte. Aha.
7: Já jsem starý mládenec.
8: Totiž to všechno vězí v tom, že ona ve mně nevidí patřičně hlavu rodiny.
7: Co to znamená ten výraz?
8: No, ten
7: hlava rodiny.
9: Souhlasím, velice souhlasím. Prosím, když oba vyděláváme,
8: prosím,
9: proč bych nemohla být hlavou rodiny já?
8: Miláčku, pojď na tuhle tu hlavičku. Tenhle to přece nemůže dělat hlavu rodiny, pánové, kdyby byl rodinný rozpočet, plánování financí, nákupy.
9: Pánové, dávejte pozor, jak pan Koňas plánuje. Lístek na fotbal pod rukou 50 korun.
8: To jde.
9: Lístek na Kanadu 150 korun, no, pokud vím.
8: Ano.
9: Pánové, on by prosportoval i moji výplatu.
8: Ale neprošlehačkuju jako někdo. Pánové, on nás zblajzne 10 rakviček, jen to hvízdne.
9: Lepší 10 rakviček, než 10 štamprlat po fotbale. Rozumíte, pane Koňas?
7: Ale. Pan Koňas, slečno Dučmořová, holduje alkoholu?
8: No, pročka si dám, tak co?
9: Ne. Neholduje.
7: Ne.
9: Loni na Silvestra přišel na Tři krále.
7: Aha.
9: Vlastně nepřišel. Přinesli ho.
8: No, to je pravda, přinesli mě, ovšem já si dobře pamatuju, kvůli mě nesli. A měl jsem proto, pánové, důvod.
9: A Ano, litr slivovice.
8: Ne, já vám ho řeknu. Ona dělala pořád cukrblíky na pana Cintrku.
9: Kokta! To má spytí.
8: Že se nestydíš ty, ačkoliv ty ses nikdy nestyděla.
9: Jak to se mnou mluvíš tady před lidma?
7: No, pokračujte. No, ty...
9: Netvorky! Do smrti tě nechci vidět.
8: Tak já jdu všechno. Mauzta!
7: Okamžik, prosím. Vážený soude, suverénních okolností je zřejmé, že jsem zdárně splnil svůj úkol. Žádám o vynesení rozsudku. S přihlédnutím k tomu, že zde přítomní snoubenci, pan Václav Koňas a slečna Dáša Tlučhořová, si vzájemně dokázali během přelíčení hluboký rozvrat předmanželský, doporučuje se jim, aby upustili od uzavření sňatku. Upustíte?
8: My dva? Dášo?
9: Vášo?
8: Nikdy!
9: Nikdy!
7: Ne? A proč?
8: Protože se milujem!
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: 65 let stará scénka.
4: Je to strašný, ale furt pravdivý. Proč se to dneska nepoužívá? Ne, a je to optimistický, oni se furt milujou. To jako my s manželkou, ano, furt se milujem.
2: Pamatujete si na svatbu?
4: Pamatuju si na svatbu, samozřejmě, protože vím, kolik to stálo, Ježíšmarja. Ne, že bych nebyl poetická duše, to jsem, ale vím, kolik to stálo. No takže, a měl jsem ji v kostele.
2: Ve kterém?
4: V Nuslích. Mm-hmm. V Nuslích tam v té kapli a byl krásný ten pan farář. Já to měl domluvený od Víta s tím mladým, ale on onemocněl, tak tam přišel starší a tento plet chudák, že nevodával leta. A Zdena už byla trošku v jiném stavu, takže jí bylo... To trvalo strašně dlouho, že on chůr listoval a hledal, jak se ta svatba vlastně oddává. A pak říkal, no vidíte, a teď začal mluvit něco pomalu po pohřbu. No bylo to hrozný, ale bylo to hezký.
2: Jo, bylo to hezký,
4: my jsme byli mladí a bylo to v tom kostele a byli tam kamarádi a já jsem měl ještě svědka a to byl muslim, co bylo krásný. A já jsem se ptal pana faráře, jestli by teda může být on muslim. A on říkal, no samozřejmě, když dá něco na kostel, jak byla církev taková nezištná, no tak on dal asi 10 000 teda na kostel, takže mohl. Takže já měl muslim a jsem měl za svědka. To by se mi dneska mohlo hodit, třeba v takovém Německu, ve Španělsku nebo kdekoliv.
2: Kde jste tehdy přišel k takovému co? Svědkovi?
4: To byl kamarád. A to byl student, který tady v Praze studoval. Já jsem studoval divadelní akademii, on studoval i na inženýra a už pak začal dělat šéfa Kuwait Airways. No, já jsem dělal komedianta. No, ale kamarádili jsme se vlastně do jeho smrti, kdy před pár lety umřel sportovec na raka. No. A byl to bezvadný, a ta svatba byla bezvadná a Kratina mi rozbil celý demižon vína. No, Kratina umělec, no. Ne, vzpomínám si, bylo to fajn, všecko bylo fajn, protože jsme byli mladí.
2: Ano.
4: Tak to je vždycky všecko
2: to
4: fajn.
2: To pomáhá.
4: Teď už je to, no tak hůř fajn, no.
2: Ale pořád
4: je to hůř fajn, vážení, ale strana musí být.
2: Čím si dokončíme, uzavřeme to dnešní vysílání humoriádnické? Bude to povídání o ženách, nebo rozhovor se slavným disc-jockeym? Vrátíme zpátky do hry ty varianty B, tedy Miloše Kopeckého s Miroslavem Horníčkem.
4: Ano.
2: To je Ačko pro tuhle chvíli. A varianta B, Karel Šípe, Rostav Uhlíř a Luděk Sobota. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900, anebo v SMS-kách, které pošlete na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Miloš Kopecký, Miroslav Horníček nebo Luděk Sobota, Karel Šípa, Jaroslav Uhlíř. Komu dáte přednost? Ptáme se dnes se Slávkem Jandákem. Vás, co voláte na telefonní linku do Homoriády 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr Zdolnek, já vás zdravím. Zdravím také všechny ostatní humoriádníky, kamarády.
1: Ano.
2: A nebylo vám smutno po nás?
1: Víte, že jo?
2: Tak dlouho. Poslouchal jste nás aspoň?
1: Občas ano, ale spíš jsem si užíval volna.
2: No, já si užívám teď Luhačovice ještě stále.
1: Krásně.
2: No. Jsem se koupal v minerálce pěkně před chvílou.
1: No vida. A čím teda uděláme dobrou náladu?
2: Tak já bych zkusil toho Šípa.
1: Šípa, dobře, s Uhlířem a také s Luďkem Sobotou. Kdo volá teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, Kroměříž, jsme chtěli Bečko. A zdravíme Petra do Zdonek.
1: Dobře, takhle to máte rozdělené. Dobrý den, kdo teď?
4: Dobré odpoledne, Honza Zokavy, zdravím vás Patriku podovolený i pana Jandáka.
1: Ano, taky zdravíme.
4: A já bych taky hlasoval zdravím. Pro Bečko.
1: Bečko, tak se nám to pěkně vyrovnává. Dobře, dobře, a ještě někdo, dobrý den?
5: Ano, dobrý den, zdravím oba pánové. A chtěla bych se zeptat pana Janáka, jak tráví důchodový věk.
1: Jak tráví důchodový věk? No v Homoriádě, takhle.
6: Co říkáte?
5: Ano, ale celkem vůbec.
1: Jak trávíte důchodový věk, Slávku?
6: Jak trávím důchodový v Homoriádě? No a potom na různých sociálních zařízeních.
1: Tak, a co to bude? Ačko nebo Bčko?
5: Ano, Bčko.
1: Bčko, dobře, tak jo, děkuji moc. My taky děkujeme, mějte se pěkně, ale musím zklamat součet všech hlasů, i těch od SMS-kařů, je pro Miloše Kopeckého Miroslava Horníčka. Povídání o ženách uzavře dnešní vyprávění.
7: Prostě žena to je... Pardon.
8: Já vám povím zajímavý postřeh.
7: No.
8: Uvědomte si, prosím, že žena může člověka nejenom jaksi nakopnout nahoru, povznést ho výš.
7: Až ke hvězdám.
8: Někdy, ano?
7: Citát, znám citát. Za věčným ženstvím jsme neseni výš.
8: Nádherný.
7: No já, ale
8: Goethe. Tak krásný.
7: Goethe.
8: Prosím?
7: Goethe.
8: To je co?
7: To je jméno. Goethe.
8: Čí?
7: Ale... No jeho Goethe, znáte.
8: Neznam.
7: Ale znáte.
8: Ne.
7: Johann Wolfgang Goethe.
8: Neznam. Ani
7: Kleine Nachtmusik. Tak, no.
8: Dobře, na jedné straně žena může povznést, může výš, k výšinám, nad oblačným výšinám, ale na druhé straně, pozor, může žena srazit člověka
7: srazit
8: do propasti.
7: Do propasti.
8: Ano, může.
7: Ano, no jo. To je tak, když jsme vznášeni k hvězdám, tak je to vždycky cílem ženy.
8: Ale jsme-li dole, je to vinou nás. Můžu. Nás mužů.
7: Ano, ano, prostě je tady žena, která bych řekl, obohacuje společnost.
8: Já bych to řekl lépe,
7: no?
8: Jestli byste dovolili.
7: Samozřejmě, řekněte to lépe. Ano.
8: Já bych řekl přímo, že žena kultivuje. Žena kultivuje lidstvo, člověčenství.
7: Kam vy znáte pro ta slova?
8: Žena kultivuje společnost.
7: Ano.
8: Ale pozor, nejenom společnost. Žena kultivuje dokonce i společnost. Malé.
7: Ano, takovou...
8: Vezměte si to, čemu se říká pánská společnost. Ano, muži sami mezi sebou. To nikdy není.
7: Nemám to rád.
8: Já to strašně nemám rád. Je to je vulgární.
7: Ano, ano.
8: Padají nechutná slova.
7: No, je. Například tuhle, jak jste řekl to...
8: Neříkejte to.
7: Ne. No, já bych to ani nevyslovil, ale...
8: No.
7: Vy jste to řekl.
8: No. A vejde žena a najednou se slova pročistí,
7: prozásní,
8: vzduchovní.
7: I vy jste vzduchovně. Jak vešla ta blondýna na vás.
8: Já jsem říkal krásné věci.
7: No, potom jsem říkal krásné věci.
8: To tady řekněte.
7: Jak jste říkal, co, no tak tako, ty věci byly hezký, co jste říkal, všem ty myšlenky.
8: Ty neříkej.
7: Já bych ani nepomyslel. No prostě předtím, než vůbec se žena objevila nejen v té malé společnosti, ale vůbec.
8: Než se objevila vůbec, kde byl muž?
7: Kde byl, kde žil?
8: V jakém prostředí mezi zvěří?
7: Ano.
8: Já bych se nebál říci, že muž v té době sám byl dokonce jistým druhem zvěře.
7: Tak. Neměl před sebou příklad, neměl svou ideál, vedle sebe vzor.
8: Ale všichni by byli takoví. I my dva bychom byli tací, věřte mě. Kdybychom žili stále mezi samými nosorožci a hrochy a krokodýly a tchoři.
7: Ano, pouhým okem k nerozeznání.
0: Humoriáda.
1: Ta dnešní na konci, tak se loučíme a přejeme hezký den.
6: Hezký den vám všem.
1: Ať se daří.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Zájem o přihlašování nových lidí k trvalému pobytu ve Špindlerově mlýně pár desítek hodin před volbami roste. Dnes je Světový den zraku. Hokejisti Pardubic vyhráli v Lize mistrů na ledě francouzského Bordeaux a dnešek přinese mraky, déšť a teploty 19 až 22 stupňů. U ranních zpráv vás vítá Alena Brantová. Radnice ve Špindlerově mlýně zaznamenává krátce před komunálními volbami nezvykle velký zájem žádostí o přihlášení k trvalému pobytu. Nezávislý starosta Martin Jandura, který bude mandát obhajovat, to považuje za snahu ovlivnit výsledky voleb. Zvažuje podání trestního oznámení.
2: Teďka samozřejmě těch žádostí ještě ve dnešní den přibylo, lidé volají, chtějí se přihlašovat.
3: Potvrzuje zájem nezávislý starosta Martin Jandura, který celou situaci považuje za účelovou a bere ji jako snahu ovlivnit volby.
2: Je tady spoustu zájmových a vlivových skupin, jsou tady miliardové projekty, jsou tady změny územního plánu, jsme v přímé komunikaci s ministerstvem vnitra, ladíme to s právním týmem a určité páky na to jsou.
3: Do 15 členného zastupitelstva kandiduje celkem 7 uskupení, což v tomto horském městě roky nebylo. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: V Meziměstí na Náchodsku začala demolice hlavní budovy v areálu bývalého zemědělského zásobování a nákupu. Místo dlouhodobě chátrá a budova už byla podle zástupců radnice v havarijním stavu. Demolice potrvá do listopadu a město za ní zaplatí přes 1 milion korun. V areálu postupně vznikne nové zázemí pro tamní technické služby. Dnes je Světový den zraku. Nejčastější příčinou jeho ztráty je po 50 ve vyspělých zemích věkem podmíněná makulární degenerace. V Česku ji mají podle odhadů oftalmologů 100 000 lidí. Nemoc trápí hlavně lidi v seniorském věku. Pacientům s vlhkou formou pomáhají injekce přímo do oka.
4: Některé detaily prostě vypadávají. Musíte třeba tím okem pohnout, potom zase vidíte tou jinou částí ty sitnice.
5: Popisuje 66-letý Milan. Podle primáře oftalmologické kliniky fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Miroslava Fajta si lidé potíží často všimnou až ve chvíli, kdy už je významně zasažené také druhé oko.
6: Zpočátku pociťují pokřivení obrazu, vypadávání písmenek, nerovnosti, můžou vnímat poruchy barvocitu.
5: Nemoc může jednoduše odhalit i samovyšetření pomocí Amslerovy mřížky. Pokud ji člověk vidí rozvlněně, měl by zajít k lékaři. Test se dělá každým okem zvlášť. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Hokejisti Pardubic si v Lize mistrů připsali 4. výhru z 5 zápasů. Na ledě francouzského Bordeaux zvítězil východočeský klub 5-2. V tabulce jsou svěřenci kouče Pešána třetí.
0: Počasí.
1: Dnešek přinese oblačno až zataženo, k večeru a večer postupně na většinu území s deštěm. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 13 až 17. Mírný jihovýchodní vítr bude místy zesilovat na čerstvý. K večeru se začne postupně měnit na jižní až jihozápadní, za frontou přechodně s nárazy kolem 55 km hodině.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Jičíně je kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřená silnice 502 v Poděbradově ulici. Objížďky jsou tam značené a potrvají až do konce roku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásné dobré ráno všem, kteří už vstáváte s námi. Máme čtvrtek 8. října, je před námi 281. den roku 2026. Pokud si stejně jako já počítáte, kolik času nám ještě zbývá do konce roku, tak je to 84 dní. Tak si pojďme dnešek užít s čistou hlavou, náladou, úsměvem. Jak nám dnes ráno napovídá i stará lidová pranostika o svaté Brigitě, bývá mlha na úsvětě. Takže pokud při pohledu z okna vidíte nějaký podzimní mlhavý závoj, nenechte se odradit. V roce 2009 byla v tento den v pražském Klementinu naměřena krásná teplota 24 stupňů Celsia. Dnes nám to nehrozí, upřímně řečeno, i když možná, no uvidíme, budeme upřesňovat s meteorology, protože dnešní den by ještě měl přinést nějaké hezčí teploty před tou studenou frontou, která nás přejde v těch pozdnějších hodinách. Kalendář dnes velí popřát všem věrám, ještě připomeňme. No a co vás čeká v našem prvním ranním tématu? Podíváme se na výdejní boxy, v Česku jich totiž pořád přibývá a s tím raketově roste i jejich obliba. Jak se ale třeba daří řešit spory s obcemi o to, kde boxy mohou být a kde už překážejí, tak nejen o tom budeme mluvit v našem dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové za malou chvíli. Ať se hezky vstává.
0: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Mnoho lidí zpočátku nechtělo a většinově jsou teď rádi, protože k ním mohou zajít 24 hodin denně. Možnost vyzvednout si zboží kdykoliv, rychlost, pohodlnost dodání, to jsou největší výhody doručování zboží do výdejních boxů. Mezi lidmi jsou tedy stále populárnější a roste i jejich počet. U nás v České republice jich už máme přes 18 tisíc, což je pro představu skoro čtyřikrát tolik, co bankomatům. V minulosti ale s výdejními boxy měly problémy některé obce, hlavně kvůli nevhodnému umístění.
1: Lidi objednávají úplný kraviny, papírový kapesníky.
2: Do jednoho z výdejních boxů v centru Prahy pravidelně zaváží pan Roman. A řekl byste, že těch zavážek tedy přibývá?
1: No třeba dřív už se nejezdili víkendy a teď už se jezdí furt i víkendy prostě non-stop.
2: Právě možnost vyzvednout si zásilku v jakoukoliv denní i noční dobu i o víkendu je jedním z důvodů, proč jsou výdejní boxy tak populární. V dnešní době jsou hlavním způsobem doručení zásilek už pro většinu Čechů, jak ukazuje průzkum společnosti Kantar pro firmu PPL, kterého se v únoru zúčastnilo 1000 Čechů. Mluvčí PPL Michaela Tůmová říká.
3: Ještě v roce 2023 volilo boxy jako primární způsob doručení pouze 18% Čechů. Letos vzrostl jejich podíl skoro trojnásobně na 56%.
2: Výdejní boxy jsou nejvyužívanější metodou doručení zásilek i u největšího tuzemského internetového obchodu Alzy. A podle jeho analýzy také nejekologičtější, tvrdí mluvčí Alzy Eliška Čeřovská.
4: Doručování zásilek do Alza boxů a jejich odnos zákazníky pěšky je nejšetrnější variantou z hlediska uhlíkové stopy. A to jak v Česku, tak i na Slovensku. V Tuzemsku je tato varianta až o 83% šetrnější než doručení přímo na adresu zákazníka.
2: Některé obce měly v minulosti s výdejními boxy problémy, hlavně s jejich umístěním. To se ale daří postupem času řešit. Alze se podle Čeřovské naopak v poslední době obce sami ozývají s žádostí o umístění boxu. Právě jasná dohoda na tom, kde bude box stát, pomáhá konfliktům předcházet. Potvrzuje i za zásilkovnu Emma Čapková.
5: Máme také samostatný tým, který se věnuje komunikaci se samosprávami a pravidelně se setkává se zástupci měst a obcí.
2: Že se komunikace mezi doručovacími společnostmi a obcemi v poslední době zlepšila, potvrzuje i ředitel legislativně právní sekce Svazu měst a obcí Dan Jiránek.
6: Pokud není ta komunikace od začátku úplně skvělá, tak se může stát, že se narazí na nějaký problém. Třeba to, že tam začnou jezdit lidi přes den, kdy se třeba plní škola. Někdy to je naopak, že tam lidi jezdí v noci, ať už zákazníci nebo ti, kteří ty boxy plní, a je to klidná čtvrť, kde nejsou zvyklí na noční provoz.
2: Už teď je v Česku přes 18 tisíc výdejních boxů a pravděpodobně jich ještě přibude. V průzkumu společnosti Kantar totiž skoro polovina dotázaných uvedla, že by v příštích 5 letech uvítali ještě víc výdejních míst. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 19 minut po 5. hodině už se dívám na mapu Českého hydrometeorologického ústavu a teploty jsou dnes po ránu ještě řekněme příjemné, jsou stejné jako včera, pohybují se v Královéhradeckém kraji mezi 8 a 11 stupni Celsia.
1: Počasí.
0: Dnešek přinese oblačno až zataženo, k večeru, večer postupně na většinu území s deštěm. Je to avizované už po celý týden, že babí léto zkrátka dnešním dnem pravděpodobně skončí. Neříká se to lehce, ale je to tak a myslím, že už jsme se na to mnozí připravili. Teploty ale ještě dnes vystoupají k 19 až 22 stupňům, na horách to bude do 17. Vítr k tomu bude foukat pouze mírný jihovýchodní, místy bude zasilovat na čerstvý. V souvislosti s tou frontou, no k večeru začne se postupně měnit na jižní, jihozápadní a za frontou bude mít ten vítr už s nárazy až kolem 55 km v hodině.
2: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus Artis Brno? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v sobotu 10. října v 15 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Činesky nám zpívala v Dobrém ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Před zprávami o půl ještě stihneme písničku od Brontosauru a také Duran Duran, kapelu 90. let, velmi známou diskotékovou. Ale teď určitě informace ke spotřebitelskému servisu, jak jste v tomto čase zvyklí. Ve spotřebitelském servisu se dnes ptáte, jak se bránit proti zamítnuté reklamaci. Postup doplní Josef Černý.
1: Paní Zdena reklamovala židli, ale e-shop reklamaci zamítl nepravdivě, proto prosí o radu, co má v této situaci dělat. Paní posluchačko, nevím, co myslíte výrazem nepravdivé zamítnutí reklamace, ale pravděpodobně to bude něco, s čím nesouhlasíte. Prodávající vám musí zamítnutí reklamace písemně odůvodnit. Předpokládám, že v tomto případě tvrdí, že jste si závadu způsobila sama. V takovém případě bývá účinný znalecký posudek. Takže vyhledejte soudního znalce, najdete ho na stránkách justice, situaci mu popište, případně mu ukažte židli a domluvte se s ním, jestli se posudek vzhledem k ceně výrobku a také k ceně posudku vůbec vyplatí.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Náchodě začíná druhá etapa modernizace oblastní nemocnice za zhruba půl druhé miliardy korun. Její součástí je demolice některých starých budov a výstavba nové. Po dokončení prací se péče o pacienty kompletně přesune do dolního areálu nemocnice. Trutnovská radnice nechá v místní části Poříčí postavit novou lávku přes Úpu. Původní, známá jako Bílá, půjde kvůli havarijnímu stavu příští rok na jaře k zemi. Lávka je součástí páteřní cyklostezky Trutnova a radnice už má dokončenou projektovou dokumentaci. Na dnešek připadá památný den sokolstva. Připomíná nacistický zásah proti sokolské organizaci z října 1941. Na rozkaz zastupujícího říšského protektora Heidricha tehdy okupanti zatkli asi 1500 sokolských představitelů. Sokol zároveň zakázali. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí nově kvůli dlouhodobému suchu stav nedostatku vody. Krajská komise tím umožnila snižování minimálního odtoku z vltavské kaskády u Vraného. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Odběry vody zatím úřady neomezují. Česko má na tenisovém turnaji série Masters Pekingu jistotu semifinálové účasti. Ve čtvrtfinále proti sobě totiž nastoupí Karolína Muchová a Nikola Bartůňková. České derby začne v Číně krátce po 9. hodině ranní našeho času. Dnešek přinese oblačno až zataženo, k večeru a večer postupně na většinu území s deštěm. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách jenom na 13 až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na D11 je na exitu 95 uzavřený sjezd ve směru na Polsko a nájezd ve směru na Prahu. Důvodem je budování napojení na dálnici D35. Objížďky jsou tam značené a potrvají do konce roku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Šťastnou cestu přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové vám všem, kteří s námi vstáváte. Máme 5 hodin 32 minut. Pro příjemnější start zaspívá Miroš Birka, za chvíli taky Marta Kubišová. A samozřejmě budeme i dnes, tedy 8. říjnový den roku 2026, nahlížet do dnešních novin. No a děti budou mluvit o dárcích, ale a to až před 6. hodinou. Hezké ráno.

0: právě Denní tisk.
1: Jdeme se podívat do čtvrtečních novin s datem 8. října. Jako první tady mám Hradecký deník i Náchodský deník. No stejně se v nich píše o tom, že po desítkách let v čele končí. Obce na Broumovsku čeká generační obměna. Co mají společného Božanov, Martinkovice a Wernerovice? Kromě toho, že společně s městy Broumovem a Meziměstím leží v Broumovské kotlině, tak už teď je jasné, že po víkendovém sčítání hlasů zasedne na radnicích těchto tří obcí nový starosta. Jména dosavadních starostů, kteří stáli v čele po několik volebních období, se na aktuálních kandidátkách buď neobjevují vůbec, nebo jen jako podpora jinému kandidátovi na posledním místě. Tak to uvidíme, jak to všechno dopadne. No, volbám se věnují všechny noviny. Samozřejmě jsou tady politické články, informace, ale vybírám jiné téma z Mladé fronty dnes, které není úplně tady příjemné. A týká se muže, které bodné rány nepřežil. Násilný trestný čin navíc v našem regionu. Kriminalisté vyšetřují od noci na středu násilný trestný čin ve dvoře Králové nad Labem, při němž zemřel 30-letý muž. Podlehl bodným poraněním. Policisté zadrželi jednoho člověka, další nebezpečí podle nich nehrozí. Informují v tom duchu, že zadrželi jednu osobu a dál provádí úkony trestního řízení, jak sdělila mluvčí krajské policie Martina Jandová. Neveselé, určitě velmi smutné. No, Právo ještě před námi, Právo dorazilo také do redakce Českého rozhlasu Hradec Králové a Právo například informuje i o tom, že Češi řeší stále větrníky a referent jako takových přibývá. Ve hře je až 81 turbín, které by mohly zásobovat elektřinou přibližně 400 tisíc domácností. Jestli je lidé v Česku chtějí nebo ne, budou rozhodovat místní referenda během komunálních voleb, které se konají zítra a v sobotu. Stane se tak v celkem 19 obcích v zemi, nejčastěji ve středních Čechách, ale bude tomu tak i u nás na východě Čech. To určitě budeme v našem vysílání dál sledovat. Tolik z novin pro tuto hodinu. 5 hodin 42 minut zpívat nám bude Shakin' Stevens.

0: počasí.
1: V ulicích krajského města zatím klid, auta zatím nezačala jezdit, mnozí možná rozlepují oči nebo ještě pospávají a je tma, proč ne, samozřejmě. Svítat by nám mělo začít opět okolo 7 hodiny, zatím nám to bude rozrážet to šero jen po uliční osvětlení, ale až se rozední, měl by následovat opět příjemný den před příchodem studené fronty, dnešek přinese oblačno až zataženo k večeru a večer postupně na většinu území i s deštěm. Voda je potřeba, tak možná to určitě to mnozí ocení. Teplotní maxima vystoupají k 19 až 22 stupňům Celsia, na horách k 17. Vítr k tomu bude foukat jen mírný jihovýchodní, zesilovat bude na čerstvý, k večeru se začne postupně měnit na jižní až jihozápadní, za frontou přechodně s nárazy bude opravdu silný a bude mít rychlost kolem 55 km v hodině.
0: Páteční Habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Herečka Zdeňka Žádníková-Volencová bude naším hostem po 10. hodině. Povídat si budeme o životních radostech, rodinných povinnostech, ale i módě, protože po 11. hodině vás společně s ní a dalšími hosty, Danielou Brázdovou a českými Miss, pozveme na ojedinělou návrhářskou módní přehlídku Czech Fashion Gala. Tak si s námi i vy přijďte užít dopoledne s krásnou módou a inspirativními ženami.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby, tedy volby do zastupitelstev, se blíží někde i do Senátu. Mluvíme o tom pravidelně v našem vysílání. No a tak je slovo politik skoro všude. Kam se podíváte, na domě, na billboardu, dokonce i v poštovních schránkách, nebo na nás čekají někde s dárkem na ulici. No a právě na ty dárky jsme se s dětmi podívali. Tentokrát tedy na volby se zeptala redaktorka Tereza Beránková, protože ty dárky jsme zmiňovali už v pondělí. Takže teď s dětmi volby.
1: Co to jsou volby?
2: Člověk, když volíme starostu.
1: A bude se teď někdy volit starosta?
2: Já bude.
1: A kde ho volíme?
2: Třeba ve škole, nebo ve volební místnosti.
1: Ty víš, co to jsou volby?
2: Ne. Třeba když o něčem hlasujeme.
1: A o čem můžeme hlasovat?
2: Třeba kdo bude prezident.
1: Víte, jak se volí?
2: Pomocí lístku.
1: Jak takový lístek vypadá?
2: Má tam třeba číslo a když to číslo někde vyhledaj, tak budeme volit starostu. Třeba může prašovat ve školce, nebo v práši, nebo ve škole.
1: Víte, proč se volí?
2: Aby jsme měli hodnýho prezidenta.
1: A víte, kdo volí?
2: Pan prezident. Pan prezident.
1: A můžete volit i vy?
2: Jo.
1: Můžeš volit i ty?
3: Jo.
1: A koho můžeš volit?
3: Premiéra.
1: Jak se volí?
3: Volí se, že tam napíšeš, koho chceš volit.
4: A takhle to vidíme my.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Maršově u Úpice se dnes mimořádně sejdou zastupitelé. Valdštejnova alej v Jičíně byla vyhlášena kulturní památkou. Ve čtvrtfinále tenisového turnaje v Pekingu proti sobě nastoupí dvě Češky. A dnešek přinese mraky, déšť a teploty do 22 stupňů. Dobré jitro vám přeje Alena Brantová. V Maršově u Úpice na Trutnovsku dnes zastupitelé na mimořádně svoleném jednání rozhodnou o termínu konání místního referenda. To se týká výstavby větrných elektráren. Nejprve ale zastupitelé musí zrušit svoje původní rozhodnutí ze září.
3: Zastupitelé obce původně rozhodli o konání referenda 22. září. Hlasovat lidé měli tento pátek a sobotu během komunálních voleb. Ministerstvo vnitra ale obec upozornilo, že při takto pozdním vyhlášení nelze dodržet všechny zákonné lhůty. Proto zastupitelstvo na dnešním jednání pravděpodobně původní usnesení zruší a rozhodne o novém termínu. Z Maršova u Úpice Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Čtyřřadá Valdštejnova lipová alej v Jičíně je kulturní památkou. Za památku ji 2. října prohlásilo Ministerstvo kultury. Skoro 2 kilometry dlouhou lipovou alej založil v první polovině 17. století vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Stromořadí patří městu a je považováno za nejstarší dochovanou historickou alej v Česku. Aktuálně má 1140 stromů. Za vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky dostali dva bývalí manažeři pražského IKEMu peněžité tresty. Bývalý náměstek Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun a někdejší šéf IT oddělení Petr Raška 80 tisíc. Případ souvisel s mocenskými spory uvnitř institutu. Oba muži vinu odmítají. Rozsudek zatím není pravomocný. Státní zástupce i obhájci si ponechali lhůtu na odvolání. Sport. Česko má na tenisovém turnaji série Masters v Pekingu jistotu semifinálové účasti. Ve čtvrtfinále proti sobě totiž nastoupí Karolína Muchová a Nikola Bartuňková. 20-letá Bartuňková se mezi nejlepší osmičku na podniku WTA 1000 probojovala poprvé v kariéře. Muchová v součtu s pohárem Billie Jean Kingové vyhrála už 5 zápasů za sebou. Před soubojem s krajankou je ale opatrná.
4: S Niky jsme spolu nikdy nehráli, až teda na nějaký tréninky. A je to šikovná hráčka, hraje, asi bych řekla, podobně jako já a bude to určitě těžký zápas.
2: Souboj Muchové s Bartuňkovou začne v Pekingu krátce po 9. hodině raní našeho času. Počasí. Dnešek přinese oblačno až zataženo, k večeru a večer postupně na většinu území s deštěm. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 13 až 17. Mírný jihovýchodní vítr bude místy zesilovat na čerství. K večeru se začne postupně měnit na jižní až jihozápadní, za frontou přechodně s nárazy kolem 55 km v hodině.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: S objížďkou počítejte ve Skřivanech na Královéhradecku. Důvodem je oprava povrchu silnice číslo 327. Práce mají trvat do konce listopadu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné čtvrteční ráno všem, kteří se k nám právě připojují. Dnes je 8. října, svátek slaví Věra a my si dnes připomínáme i významné dny. V Česku je to památný den sokolstva a celosvětově dnes slavíme i světový den zraku. Z historie stojí za zmínku, že přesně před 120 lety předvedl německý kadeřník Karl Nessl v Londýně poprvé na veřejnosti svou aparaturu na trvalou ondulaci, tak doufáme, že vám to dnes sluší. Pokud máte rádi hudbu před 115 let lety se narodil slavný dirigent Karel Vlach. No a na co se můžete těšit dál v našem vysílání? Za chvíli uslyšíte, jak se žije lidem v Adršpachu, tedy v jednom z turisticky nejnavštěvovanějších míst Královéhradeckého kraje. Zjišťovali jsme, jak se změnila situace po zavedení rezervačního systému ve Skalách a proč se obyvatelé obce brání plánované stavbě luxusního hotelového komplexu. Tak určitě buďte dál s námi. Pavla Kindernajová zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď i s Karlem Gottem.
0: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Letošní hlavní sezóna v Adršpachu sice končí, na centrálním parkovišti i u vstupu do skal je ale stále živo. Už se ovšem nestává, že by na příjezdu do obce pravidelně kolabovala doprava a u pokladen se tvořily dlouhé fronty. Ubylo také aut odstavených v zákazech anebo u domů místních obyvatel.
1: Nějaká ta regulace byla, turistů ne, že by jezdilo míň, ale tím rezervačním systémem se to rozprostřelo do nějakého časového období.
0: Upozorňuje Rostislav na to, že si turisté po vyprodání vstupenek v nejoblíbenějších časech kolem poledne rezervují lístky i na ráno nebo pozdní odpoledne. Že je situace v obci klidnější, si myslí také Iva.
2: Nechá se kolem skal projet, když potřebuje člověk třeba do Teplic nadmetu jít, takže už to není tak, že byste tam stál 20 minut v nějakých kolonách, takže za mě lepší určitě.
0: O to víc se velká část místních obává případné výstavby nového hotelového a lázeňského komplexu. Ten by měl mít kapacitu až 400 míst, tedy jen o pár desítek méně, než je trvale žijících obyvatel Adršpachu. Investor argumentuje nabídkou práce pro místní a také tím, že přibude turistů, kteří v obci stráví víc dnů.
3: Ne, nechci.
0: Odmítá možnou výstavbu Vratislav.
3: Za A bych to viděl z oken a to, co oni slibujou, prostě tomu nevěřím. Nám ty jednodenní návštěvníci tady bohatě stačí, že jo?
0: A podobně reaguje také Zuzana, která stejně jako Vratislav žije na dohled od skal.
4: No, zničí to tady všechno. Přírodu to zničí. Takhle je hodně lidí tady a co potom? Jako nelíbí se mi to a taky bych nechtěla, aby to tady bylo.
0: Proti výstavbě je také většina dosavadních zastupitelů. Obec se brání stavební uzávěrou a připravuje nový územní plán, který by stavbu znemožnil. Druhá strana nevylučuje soudní spor. Jinak jsou prakticky všichni oslovení obyvatelé se životem v obci spokojení. Na druhou stranu by přivítali hospodu otevřenou i mimo sezónu, další obchod s potravinami anebo dům pro seniory. Z Adršpachu Václav Plecháček, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Náchodsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Je čtvrtek 8. října, 281. den roku 2026. Když se podíváme na minima maxima pro tento den, nejvyšší teplota byla zaznamenána v roce 2009, kdy teploměry ukazovaly více než 24 stupňů a nejnižší roku 1781 minus 2 stupně.
1: Počasí.
0: Je jasné, že k rekordům směřovat dnes nebudeme. Máme tady aktualizovanou předpověď od meteorologa Tomáše Popelky, ale nic se nezměnilo. Postupně bude přibývat v průběhu dne oblačnosti, večer ta přicházející studená fronta, která přinese i déšť. Takže od západu postupně přibývání oblačnosti na oblačno až zataženo. Ráno na východě území ještě polujasné. K večeru a večer se od západu začne postupně na většinu území rozšiřovat ten déšť. Budeme určitě po 8. hodině upřesňovat i čas, který přidá meteorolog Tomáš Popelka. Maxima stále platí, že se nám dnes dostanou k 19 až 22 stupňům. Na horách se budou pohybovat mezi 13 a 17. Vítr bude ráno slabý, ale bude zesilovat na čerstvý. Na frontě by mohl mít s nárazy kolem 55 km v hodině. Za frontou se bude měnit na severozápadní. Předpokládané množství srážek, to určitě mnohé z vás bude také zajímat, mělo by to být mezi 2 a 9 mm, na horách až kolem 15 mm. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, ale postupně by měly být dobré, až velmi dobré.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám pěvce Štefana Margitu.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dnes po 13. hodině nabídneme opět pořad Alex a hosta. Tentokrát bude hostem Alex Minářové herec Viktor Zavadil. Dozvíme se například i to, jak vzpomíná na hlavní roli Jana Palacha ve filmu Roberta Sedláčka. Kolikrát tento film od premiéry před 8 lety vlastně viděl?
1: Několikrát okolo premiéry a potom třeba v tom následujícím roce bylo pár projekcí, že v Ústí nad Labem, na nějakých školách, takže tam občas jo a od té doby ne. Pak jsem ho viděl jednou, když jsem si dělal první showreel, tak jsem z toho vybíral scény a pro mě třeba 5-6 let jsem ho neviděl už.
2: A když jste ho viděl poprvé v celku, tak co jste prožíval?
1: No já jsem byl hrozně to úplně u vytržení, jakože fakt hodinu a půl hraní na velkém plátně, to bylo v Uherském Hradišti na letní filmové škole. A já jsem vlastně nebyl schopný něčeho jiného, než se jenom nahnout po tom skončení k Robertovi a říct mu děkuju.
2: A Robert Sedláček řekl také děkuju?
1: To už si nepamatuju.
0: Celý rozhovor s Viktorem Zavadilem nabídneme po 13. hodině, ale předtím ještě určitě po 8:30 přijde cestovatelka, učitelka, milovnice zvířat Jana Mušínská povyprávět nám o cestě do Mongolska. A po 11. v radioporadně bude Filip Zatloukal, ilustrátor a milovník kávy. Vezme nás do světa výběrové kávy. Jsme Český rozhlas Hradec Králové a máme co nabídnout i ve čtvrtek 8. října. Tak buďte dál s námi. Hezké ráno.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Záhadné případy pomůže inspektorce vyřešit policejní archivářka Patience v premiérovém seriálu. ČT2. Fascinující svět mravenců ukrytý ve starých stromech a pod nimi. Premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Šikmý kostel v Karviné či návštěva dělnické hospody s básníkem Petrem Hruškou. S Jaroslavem Rudišem v Moravskoslezském kraji v novém díle cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Službu Checkpoint můžou lidé nově využít také na poště v Častolovicích. Ta funguje v režimu Pošta Partner a provozuje ji Městys. Služba je dostupná v rámci otevírací doby pošty, tedy i mimo úřední dny radnice. Část nástupní stanice na Lanovku v Peci pod Sněžkou je ode dneška upravená na multimediální expozici nazvanou Sněžka 1603. Nabízí informace o horské přírodě, architektuře na vrcholu Sněžky a taky připomíná příběhy, které se na vrcholu České nejvyšší hory odehrály. Policie dál nebude muset lidem oznamovat, že skončilo jejich prověřování kvůli podezření z trestného činu. Tuto povinnost chtělo zavést Ministerstvo spravedlnosti. Nakonec ji ale z návrhu novely trestního řádu vypustilo. Proti současnému stavu se staví někteří právníci. Letošní týden Nobelových cen dnes ve Stockholmu pokračuje oznámením jména laureáta ceny za literaturu. Literární experti ani bookmakeri se letos neshodují na výrazném favoritovi. Jméno nositele ceny oznámí Švédská akademie ve 13 hodin. Judistka Renata Zachová vybojovala na mistrovství světa v Baku bronz. V posledním zápase porazila v nastaveném čase Maďarku Anu Krizovou. Poprvé v kariéře získala světovou medaili a ke dvěma evropským titulům z let 2024 a 2025 přidala další velký úspěch. Od západu čekáme postupně oblačno až zataženo, ráno na východě území ještě polojasno. K večeru a večer bude od západu postupně na většině území pršet. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 13 až 17.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dělníci opravují na Hradecku most u obce Holohlavy na silnici číslo 33. Objížďka vede přes dálnici D11 a potrvá až do prosince.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Basketbalistkám z Královéhradecka se v nejvyšší domácí soutěži nedařilo, i tomu se budeme v dalších minutách našeho vysílání věnovat. Trutnov podle očekávání nestačil na USK Praha a košíkářky z Hradce zase o koš prohrály s týmem SBŠ Ostrava. Hodnocení křídelnice Alexandry Buknové uslyšíte před 7:00. Vstáváte s Českým rozhlasem Hradec Králové, jsme rádi a přejeme dál hezké čtvrteční ráno.

0: právě denní tisk.
1: Deník Právo je tady přede mnou jako první a to informuje o tom, že záchrance postaví základnu. Do 70 milionů by se měla vejít stavba nové výjezdové základny zdravotnické záchranné služby, kterou chce začít kraj stavět v Jaroměři ještě v letošním roce. Aktuálně se dokončuje tender na zhotovitele stavby. Ta by měla být dokončena do konce roku 2028, přičemž ta nová základna vznikne v severozápadní části Jaroměře při Králové dvoře ulici, která tvoří hlavní výpadovku směrem na Dvůr Králové nad Labem a taky na Trutnov, takže ještě v letošním roce. Další téma už z hradeckého deníku, které na titulní straně píše o tom, že účet za griloviště v krajském městě v Hradci Králové se vyšplhal na 840 tisíc korun, přičemž v Praze pořídili za stejné peníze 3 takovéto grily. Znáte to z obchodu nebo reklam, akce 3 v jednom se většinou vyplatí, a zatímco běžný zákazník si pod tím představí výhodné balení, v Hradci Králové na to šli z opačného konce. První veřejný elektrogrill s online rezervací v Šimkových sadech přišel hradeckou kasu na 840 tisíc korun bez DPH, přičemž za podobné peníze, konkrétně zhruba za 800 tisíc korun, se dají veřejná grilloviště pořídit o poznání výhodněji. Ukazují to detailní čísla z hlavního města, jak se tedy zamýšlí z detaily i dnešní hradecký deník, ve kterém se dočtete víc. Ale teď ještě do třetice Mladá fronta dnes. A Mladá fronta dnes se opět, stejně jako i další deníky, věnují problematice moru, o kterém se zmiňují média v posledních dnech. Na titulní straně tady najdete titulek Smrt v laboratoři zakrývá Moskva mor. Zatímco ruské úřady popírají zprávy o moru na Sibiři, některé sousední země přivírají hranice a nemocnice zavedly karantény. Také místní lidé asi oficiálním verzím příliš nevěří, protože se chovají, jako by nemoc už kolem byla. Příčinu smrti mladé Rusky, kterou měl podle dosavadních zjištění způsobit plicní mor, ruské úřady stále vyšetřují. Ačkoliv Moskva zdůrazňuje, že obavy ze vzniku epidemie jsou zbytečné, množství a intenzita opatření v Rusku i okolních státech tyto pocity nezmírňují a na telefonát s ruským prezidentem se už připravuje i znepokojený Donald Trump. Snaha vyhledat a izolovat kontakty zemřelé laborantorky z irkutského výzkumného protimorového ústavu nebo zavádění dalších opatření v místních nemocnicích totiž vyvolávají obavy, že veřejnost neví zdaleka všechno. Takže dál sledujeme i tuto problematiku. No ale teď už zavíráme dnešní noviny, další témata přineseme v další hodině. Hezké ráno.

0: to byl skvělý ranní rytmus od kapely Erasure. Nemyslíte, veselý, dynamický. A víte, co je dnes ještě je skvělé? Připomínáme si památný den sokolstva. Napadlo vás někdy, jak hlubokou stopu v nás sokol nechal? Není to jenom o tělocvičně, nářadí a památných sletech. Je to o společenství, odvaze a také o chuti dělat něco pro druhé i pro celou zemi. Přesně z těchto kořenů čerpáme sílu, říkám si i dnes. Takže pokud vás za chvíli čeká jakýkoliv skok do neznáma nebo prostě jenom náročný den v práci, tak můžete vzpomenout na sokolské heslo Tužme se a jdeme na to s čistou hlavou.
1: Počasí.
0: Dnes také ještě s výhledem příjemných teplot. Od západu sice postupně bude přibývat oblačnosti na oblačno až zataženo, ale ráno na východě území ještě polojasno. Ta fronta přes východní Čechy začne přecházet až v těch pozdějších hodinách, takže maxima teplotní se nám dnes ještě vyšplhají jako včera k 19 až 22 stupňům. Na horách to bude do 17. Vítr nám v průběhu dne bude ale zesilovat, s tím počítejme, a ten déšť očekávaný v těch pozdějších hodinách by měl přinést srážky do 9 mm na horách až do 15. Rozptylové podmínky ty budou ale během dne velmi dobré.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: V Šarmu se na podzimní plány zeptáme úřadující šarmantní osobnosti Jitky Molavcové. V kosmetickém rádci probereme nové trendy v estetické medicíně a upozorníme na některá nebezpečí vlivu sociálních sítí. Taky si připomeneme zakladatele krevních skupin a jejich význam pro naše zdraví a chybět nebudou ani další pravidla etikety.
1: Šarm v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Sport.
1: Basketbalistky Trutnova podali v utkání třetího kola nejvyšší domácí soutěže bojovný výkon, ale s favorizovaným celkem USK Praha a nakonec prohráli 71-92. Mnohem víc smutku ale zažili hráčky Hradce Králové, které odehrály proti SBŠ Ostrava velmi dobrý zápas, který ztratili až v koncovce a nakonec prohráli 76-78. Slzy v očích měla po utkání i křídelnice Alexandra Buknová.
2: Boli to prostě první zápas na domácí palubovce. Vyvíjel se v náš prospěch, hrali jsme super, ale prostě jsme to na konci nedotáhli do vítězného konce. Možná se to samé.
3: Možná mrzí o to víc, že jste je pustili poprvé do vedení až na celé 3 minuty před koncem. Celou dobu jste si to drželi.
2: Ano, a potom jsme se vlastně zosypali, když oni mali momentum, tak jsme je zastavili a oni v tom momentě pokračovali a tak jsme jim dali šanci na tuto výhru.
3: Takže spíše takové drobné osobní chyby?
2: Spíš jo.
3: Pro vás to bylo první domácí utkání v hradeckých barvách, jak jste si to užívala?
2: Publikum bylo skvělé, hrálo se mi dobře na domácí palubovce. Však jsme tu hráli přípravný zápas, chomutovou se mi to pozdávalo tu doma, takže sa teším na ďalšie domáce ligové zápasy a dúfam, že pre divákov na budúce pripravíme utkanie až do víťazného konca.
3: Ste tady nová posila pro túhletú sezónu, jak ste si sedla se svými parťačkami v kabine?
2: Stále si zvykám, už je to lepšie ako tie prvé týždne. Chcem dať maximum pre tento tým a chcem čo najviac pomôcť mojimi výkonmi. A takisto by bola trenérka a spoluhráčky spokojné, takže uvidím, ako to bude vyvíjať počas sezóny.
3: Vy ste typ důrazné hráčky. Je to to, co sa od vás asi taky vyžaduje, pomáhať tým důrazem?
2: Áno, to sa snažím byť aktívna v obrane, pomôcť, priniesť takého bojovného ducha a tak tímto mojím způsobem pomoct týmu.
3: Krom toho jste v první čtvrtině výrazně pomáhala bodově, jako byste tím strhla celý tým 11 bodů za úvodní čtvrtinu.
2: To jsem ani tak neriešila, mala jsem momentum, tak jsem to využívala, mala jsem střely, které jsem premenila, takže jsem ráda, že jsem takto mohla přispět.
3: Jak bylo těžké vykrývat ostravské hráčky, které měly nad 50% úspěšnost trojek.
2: Tak je to těžké, když beru, dávají všechno, co zaberu, tu kvalitní střelci a prostě tímto nás dostali. Mali momentum, brali střely, které dávali a tímto nás dostali.
3: Bude důležité to hodit brzy za hlavu a jít do dalšího zápasu.
2: Treba si z toho zobrať pozitivum, že jsme viedli skoro ten celý zápas, že jsme to skoro dotiahli do víťazného konca a poučit se z chyb, které už by se nemali opakovat, aby jsme takéto zápasy už neprehrávali.
3: Říká křídelnice basketbalistek Hradce Králové Alexandra Buknová po porážce z SBŠ Ostrava 76-78. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Jaroměři má vyrůst nová základna zdravotnických záchranářů. Kraj nechal ve Vrchlabí opravit školní dílny pro strojaře. Zraněná lyžařka Lindsay Vonová je překvapivě v nominaci americké reprezentace pro nadcházející sezónu. A dnešní obloha se zatáhne, bude pršet a teploty vystoupí nejvýš na 22 stupňů. Dobré ráno vám přeje Alena Brantová. Královéhradecký kraj chce ještě letos začít stavět novou výjezdovou základnu záchranářů v Jaroměři. Teď dokončuje soutěž na firmu, která ji postaví. Náklady by neměly přesáhnout 70 milionů korun. Nová základna vznikne v severozápadní části města u Králové dvorské ulice. Hotová by měla být v roce 2028, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
3: Nová základna bude dvoupodlažní. V přízemí budou garáže pro 3 sanitky a 1 vozidlo rychlé lékařské pomoci. Součástí bude také box pro dekontaminaci vozidel a zázemí pro posádky. Základna tak bude připravená na nepřetržitý provoz.
2: Žáci strojních a automobilových oborů střední školy strojírenské a elektrotechnické Nová Paka získali ve Vrchlabí moderní prostory pro praktickou výuku. Oprava a přístavba školních dílen v Horské ulici stála včetně vybavení bezmála 47 milionů korun bez DPH. S financováním pomohla evropská dotace. Díky zdvihací plošině mohou objekt využívat i lidé se sníženou pohyblivostí. Policisté dál nebudou muset informovat všechny podezřelé, že jejich prověřování už skončilo. Někteří se to proto nikdy nedozví. Změnit to měla navrhovaná úprava trestního řádu, kterou ale Ministerstvo spravedlnosti vzalo z návrhu zpět. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Řepky přišlo k návrhu v připomínkovém řízení hodně výhrad.
4: Hlavním problémem je, že trestní řád pojem podezřelého nevymezuje tak jednoznačně jako například pojem obviněného. V této fázi může policie jednat s více lidmi, vůči nimž existuje různá míra podezření. V praxi by proto nemuselo být vždy jasné, koho přesně mají orgány činné v trestním řízení o výsledku informovat.
2: S tím nesouhlasí někteří advokáti, podle kterých by o odložení případů policisté informovat měli. Sport. Lyžařská hvězda Lindsay Vonová figuruje nečekaně na soupisce elitního týmu americké reprezentace pro nadcházející sezonu. Americký svaz nominaci zveřejnil na Instagramu a Vonová, která má před sebou ještě dlouhou léčbu po těžkém zranění nohy z olympijských her, je překvapivě ve výběru. Sezóna světového poháru odstartuje na konci října tradičně v rakouském Zeldnu.
1: Počasí.
2: Od západu čekáme postupně oblačno až zataženo, ráno na východě území ještě polojasno. K večeru a večer bude od západu postupně na většině území pršet. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách jenom na 13 až 17. Slabý proměnlivý vítr bude zesilovat na mírný jihovýchodní, k večeru čerstvý jižní až jihozápadní, přechodně s nárazy kolem 55 km v hodině.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na D11 se směrem na Prahu si dejte pozor na 63,5 kilometru, kde stojí odstavená porouchaná dodávka. Projíždějte kolem ní opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Dobré ráno, krásný rozjetý čtvrtek vám všem. Viděli jste ten východ slunce, to byla nádhera. No, chtěla jsem si odskočit, ale Alena mě upozornila, říkala, vidíš to. Otevřeli jsme okna, byla to nádhera, takže lepší to vydržet a užít si tyto nádherné chvíle. Dnes máme 8. října, svátek slaví Věra. Přejeme krásný den všem našim posluchačům, kteří už jsou na cestě do práce, do školy, nebo si zkrátka užíváte nějakou klidnou snídani. Mezi dnešní oslavence řadíme i úžasné ženy, herečku Zdenu Herfortovou, Evu Salcmanovou nebo hollywoodskou hvězdu Sigourney Weaverovou. Určitě budeme upřesňovat v kalendáriu po 8. hodině, ale dnes je to zkrátka den plný velkých jmen a osobností. A osobnosti snad uspějí i ve volbách. Volby se nám nezadržitelně blíží a my pro vás máme důležitý ranní servis. Kontrolovali jste v poslední době poštovní schránku? Pokud ano, pravděpodobně jste už v ní našli i ty hlasovací lístky. Jak s nimi zítra a v sobotu správně odvolit a co dělat, pokud vám nedorazili, to určitě probereme v našem volebním manuálu už za pár minut.
1: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Přibližně 11 milionů set hlasovacích lístků v posledních dnech dorazilo do poštovních schránek po celé České republice. Každý volič by je měl dostat pro komunální volby, třetina obvodu pak i pro senátní. Další sady mají komise připravené do volebních místností, takže jak správně odvolit a kdy je hlas neplatný, to nabídneme v dalším díle našeho volebního průvodce.
1: Volební lístky měly do schránek dorazit do úterý. Pokud je pořád nemáte, můžete se obrátit na obecní úřad, nebo vám je dá komise ve volební místnosti.
2: Tam dostanete i úřední obálku s razítkem, do které svůj hlas vložíte. Většinou platí, že do jedné obálky patří jeden lístek. Výjimkou jsou některá velká města, kde lidé volí i do městských částí nebo obvodů, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Tady je třeba poznamenat, že v případě komunálních voleb, i když mám územní členěné statutární město, tak volím jak velké zastupitelstvo, tak to v uvozovkách malé zastupitelstvo do jedné úřední obálky.
1: Hlasování v senátních volbách je jednoduché. Mezi žlutými lístky stačí vybrat svého kandidáta a vložit ho do žluté obálky. Není potřeba nic zaškrtnout ani kroužkovat.
2: Součástí senátních lístků je letos i novinka, a to QR kód pro nevidomé, popisuje Jirovec.
3: Ten obraz neslouží k hlasování. Slouží to pouze k tomu, aby tomu volič ta funkcionalita jeho aplikace přečetla obsah toho hlasovacího lístku. On věděl, že v ruce drží ten jeden, ten, který správně zvolil, a je to ten, který tedy chce vkládat do úřední obálky.
1: V komunálních volbách máte víc možností. Na šedém lístku můžete křížkovat hned třemi způsoby.

0: by se k sobě nepřilepilo víc hlasovacích lístků a kandidátky nějak netrhejte ani nestříhejte. Ve všech případech by totiž váš hlas propadl.
1: Hlasovat můžete už zítra od 14 do 22 hodin a volební místnosti se otevřou i v sobotu mezi 8 a 14 hodinou. Marek Sedláček a Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: dospívali v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Snad se vám vlasy nepostavily na hlavě hrůzou. No jak vypadají vaše vlasy, ptám se záměrně, protože pokud vám to na hlavě úplně nedrží podle představ, tak můžete být v klidu. Přesně před 120 lety totiž německý kadeřník Karl Nessler předvedl v Londýně první přístroj na trvalou ondulaci a trvalo to tehdy 6 hodin. Dámy si u toho málem spálily uši a vypadalo to jako z vědecko-fantastického filmu. Takže pokud dnes máte ráno na hlavě vrabčí hnízdo nebo se vám vlasy kroutí, tak jak nechcete, tak možná jste vlastně napřed a držíte nějakou takovou tu historickou tradici.
1: Počasí.
0: Ale samozřejmě držíme palce, abyste měli pěkný účes, aby vám to slušelo a vlasy držely snad i v tom dnešním počasí. No déšť bude přes východní Čechy přecházet až v těch pozdnějších hodinách, takže vlasy by měly držet, ale s deštěm počítejme. I když v průběhu dne by se nám teploty měly vyšplhat k 19 až 22 stupňům Celsia, ten dnešek by mohl mít ještě charakter nějakého babího léta. Vítr nám postupně bude ale s příchodem fronty zesilovat, takže na frontě přechodně s nárazy může dosahovat až 55 km v hodině. To upřesníme po 8 hodině, kdy nás to konkrétně čeká. A kdo čeká na déšť, tak se může těšit, že na našem území by mělo spadnout

0: do 9 mm, na horách dokonce až kolem 15 mm.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: Bleskovka.
1: No a teď je taky na čase zahrát si s Českým rozhlasem Hradec Králové v naší ranní Bleskovce. 3 ceny opět někdo z vás získá. Zavačinová termotaška s logem Českého rozhlasu Hradec Králové je ve hře. K tomu 2 vstupenky na Pirate Swing Band, krásný koncert, který bude 4. listopadu v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. A máme tady pro vás i 2 vstupenky na domácí hokejový zápas Hradce proti Olomouci 11. října. Takže pojďte to zkusit. Dnes si celosvětově připomínáme Světový den zraku. Jak už z našich zpráv taky víte, den, který nám má připomenout, jak obrovským darem zdravé oči jsou a jak moc bychom o ně měli pečovat. Takže otázkou zaměříme tímto směrem. U nás na východě Čech totiž máme v péči o dětský zrak absolutní republikový unikát. Právě v našem regionu funguje jediná specializovaná dětská léčebna zrakových vad v celé České republice, která nabízí intenzivní pobytovou léčbu tupu zrakosti a šilhání. No a já se vás proto ptám, ve kterém východočeském městě tato unikátní dětská léčebna sídlí?
0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Tady Bleskovka, kdo se dovolal, krásné ráno.
2: Dobré ráno, Iva u telefonu.
1: Tak paní Ivo, zdravíme vás v dobrém ránu. No a teď ta odpověď, ve kterém městě je léčebna?
2: Nějaké možnosti nemáte?
1: No tak můžu vám dát, dobře, když to takto zkoušíte. Tak dám vám možnosti, že je buď v Jičíně, nebo ve Dvoře Králové nad Labem, anebo v Rychnově nad Kněžnou.
2: Aha, já si myslím, že je to ten Dvůr Králové.
1: A to, jestli typujete, tak tip vám vyšel, paní Ivo, gratulace. Ano, je to Dvůr Králové nad Labem. Dětská léčebna tam funguje už přes 65 let. Pomohla tisícům dětí z celé republiky. Kraj teď mluví i o tom, že tam chce hned vedle vybudovat modernější zázemí. Vy asi nejste ze Dvora Králové nad Labem, viďte?
2: Ne, nejsem.
1: No, to jsem cítila, že odkud voláte, paní Ivo?
2: Z Hradce,
1: no tak to budete mít kousek, ale na koncert, který jste vyhrála také na ten hokejový zápas, takže určitě velká gratulace. No už se taky díváte přes sklíčka, se ještě zeptám, když máme ten Světový den zraku.
2: Taky.
1: S povzdechem. Je to ale možná nevyhnutelné. Přejeme nejen vám, ale všem, ať oči, pokud je to jen trošku možné, slouží co nejlépe a vidíme svět kolem sebe v těch nejkrásnějších barvách. Opatrujte se a gratulace k dnešní výhře.
2: Děkuju.
1: Mějte se krásně. Naschledanou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V Náchodě začíná druhá etapa modernizace oblastní nemocnice za zhruba 1,5 miliardy korun. Její součástí je demolice některých starých budov a výstavba nové. Po dokončení prací se péče o pacienty kompletně přesune do dolního areálu nemocnice. Trutnovská radnice nechá v místní části Poříčí postavit novou lávku přes Úpu. Původní, známá jako Bílá, půjde kvůli havarijnímu stavu příští rok na jaře k zemi. Lávka je součástí páteřní cyklostezky Trutnova a radnice už má dokončenou projektovou dokumentaci. Na dnešek připadá památný den sokolstva. Připomíná nacistický zásah proti sokolské organizaci z října roku 1941. Na rozkaz zastupujícího říšského protektora Heidricha tehdy okupanti zatkli asi 1500 sokolských představitelů. Sokol zároveň zakázali. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí nově kvůli dlouhodobému suchu stav nedostatku vody. Krajská komise tím umožnila snižování minimálního odtoku z vltavské kaskády u Vraného. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Odběry vody zatím úřady neomezují. Česko má na tenisovém turnaji série Masters v Pekingu jistotu semifinálové účasti. Ve čtvrtfinále proti sobě totiž nastoupí Karolína Muchová a Nikola Bartuňková. České derby začne v Číně krátce po 9. hodině našeho času. Dnešek přinese oblačno až zataženo, k večeru a večer postupně na většinu území s deštěm. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 13 až 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Trutnovsku si teď dejte pozor na silnici číslo 300 u obce Třebyhošť, kde se srazila dvě osobní auta. Policie už jede na místo.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jsme Český rozhlas Hradec Králové, taky o nesmrtelnosti budeme mluvit. Myslíte, že existuje věčný živočišný druh? To zjišťoval Martin Písařík a před 8 hodinou uslyšíte, čeho se dopátral. Teď ale s přáním příjemného startu do nového dne Lenka Filipová.

0: právě Denní tisk.
1: 9 minut po půl osmé dnes naposledy otvíráme noviny se čtvrtečním datem 8. října. Mladá fronta dnes na svých regionálních stránkách pro náš kraj píše o oblíbeném Klondajku, který bojuje o přežití. Známý hudební klub Klondajk v Peci pod Sněžkou má na mále. Pokud provozovatelka Michaela Boudová do 2 měsíců neprovede vynucené úpravy protipožární bezpečnosti, bude muset klub po 14 letech zavřít. Hasičská kontrola totiž v bývalé vývařovně ROH na jaře zjistila několik nedostatků. Zmizet musí například dřevěné balkóny, které patří k poznávacím znamením Klondajku. Provozovatelka se proto rozhodla potřebné stovky tisíc korun získat i ve veřejné sbírce. Aby klub s kapacitou 500 návštěvníků mohl dál fungovat, potřebuje novou elektroinstalaci, čidla, protipožární dveře, únikové schodiště a dále všechny dřevěné vestavby nahradit kovovými konstrukcemi s protipožárním opatřením. Klub má do konce tohoto měsíce výjimku od stavebního úřadu v Peci pod Sněžkou. Jak to bude dál? No, uvidíme. Další téma o mnoho příjemnější. Dnešní Právo totiž informuje o tom, že Lipová alej se stala památkou. Počátkem října došlo k významné události týkající se života více než 1,5 kilometru dlouhého stromořadí spojujícího historické centrum Jičína s valštejnskou loďí. Valštejnskou Lipovou alej, jak se po svém zakladateli jmenuje, zapsalo Ministerstvo kultury do ústředního seznamu kulturních památek České republiky. Alej se rozkládá na 10 pozemcích v katastrálním území Jičína a její velkolepost je součástí barokní architektonické a krajinné kompozice, na které pracovali italští mistři a která na českém území nemá obdoby. Určitě mnozí znáte krásnou Lipovou alej. Ale teď ještě do třetice, mohlo by vás zajímat, jak informují dnešní deníky, včetně toho hradeckého, že noční oblohu křižují padající meteory. Na noční obloze nejen v Česku je k vidění představení podzimního meteorického roje Orionidy. Pozůstatek z Haleyovy komety budeme moci spatřit po celý měsíc, přičemž nejvýraznější podívanou nabídne v jeho polovině. Nejvhodnější doba pro pozorování začíná od půlnoci, trvá do úsvitu. Frekvence Orionidů u nás dosahuje okolo 5 až 10 meteorů v hodině. Seznam přání můžete průběžně doplňovat. Vzácných bude ovšem více, jak doplnil i východočech astronom Petr Horálek. Takže no v polovině října, nejvíce tedy 21. října, takže můžeme držet hlavy vzhůru a čekat, jestli něco zajímavého neuvidíme. Držíme palce s hvězdami.

0: 3:15. Dnes ráno máte domov možná ještě plný schonu hlasu. Dětem se nechtělo vstávat do školy, v kuchyni cinkali hrnky nebo ještě cinkají a vy jste se snažili všechny dostat včas ze dveří. A zajímavé je, že dokud to tak je, tak člověk je v neustálém spěchu a takovou tu obyčejnou každodenní radost si možná ani nestíhá vychutnat. Jenomže ten čas utíká, než se nadějeme, přijde den, kdy děti zbalí kufry, otočí klíčem v zámku, aby to najednou stichne. Pro ně začíná velké dobrodružství, pro nás rodiče, ale přichází takové zvláštní prázdno a úplně nová životní etapa. Jak jste tuto změnu prožívali vy? Přineslo to smutek, sticha nebo naopak novou svobodu, čas na koníčky a taky druhou mízu pro partnerský vztah? O tom všem bude naše dnešní noční linka po 23. hodině, ve které budete moci i ty vaše příběhy povyprávět. Ale předtím u nás v hradeckém studiu určitě i spousta zajímavých hostů. Připomínám, že po 11. hodině přivítáme Filipa Zatloukala, milovníka kávy, se kterým bude Jana Kudyvejsová mluvit o výběrové kávě. A vy se budete moci ptát.
1: Počasí.
0: Na detaily počasí se zeptáme po 8. hodině Tomáše Popelky, ale teď jen letem světem, jak jsme anoncovali po celý týden, dnešním dnem se s námi babí léto rozloučí, ale bude to až v těch pozdnějších hodinách, takže věřte, že jsou před námi ještě poměrně příjemné teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách teploty do 17. Od západu nám ale postupně začne přibývat oblačnosti na oblačno až zataženo, mělo by se i rozfoukat z mírného větru na silnější vítr s nárazy, který může dosahovat až 55 km v hodině a předpokládané množství srážek v těch večerních hodinách do 9 mm.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Tvaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my budeme tentokrát objevovat krásu italské kuchyně. Připravíme si krémové jídlo, které bude plné lahodné chuti, bude jemné a na talíři připomene barevné podzimní dny. Podávat budeme výborné dýňové risotto.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Zemi žije nesmrtelný tvor? Lidé prahnou po nesmrtelnosti od pradávna. Někteří vládcové kvůli tomu budovali pyramidy či mohutné památníky, jiní na to šli vědecky a hledali elixír života či mládí. Při svých snahách se ale spíš měli podívat pod hladinu Karibského moře. Německý student Christian Sommer tam totiž v roce 1988 objevil živočicha, který podle všeho zná tajemství nesmrtelnosti. Jde o nezmarovitého polipovce Turritopsis nutricula. Malou medúzku, která přirozeně stárne, ovšem v okamžiku, kdyby měl její život skončit, se promění do stádia pohlavně nedospělého polipa. Je to podobné, jako by se motýl před smrtí znovu zakuklil a po nějakém čase opět vylíhnul. Pokud se teď radujete, že klíč k věčnému životu je nalezen, jásáte předčasně. Popsanou proměnou totiž vznikne jedinec, který je úplně jiný než ten původní. Obecně je však regenerační schopnost polipovců unikátní. V českých vodách žijí nezmaři, které můžeme vidět jako drobné rozvětvené vlásky přisedlé třeba ke kamenům. Když je rozkrájíte, z kousků vyrostou noví jedinci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Je 8 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Zítra začínají volby do obecních zastupitelstev a do části Senátu. Místní referendum o výstavbě větrných elektráren v Úpici se bude konat 7. listopadu. Basketbalistky Hradce Králové i Trutnova na své ligové soupeřky nestačily a dnešní obloha se postupně zatáhne a bude pršet. Teploty vystoupí nejvýš na 22 stupňů. U ranních zpráv vás vítá Alena Brantová. Volební místnosti po celé republice se otevřou už zítra. Budeme volit své zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je zhruba o 5 tisíc míň než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů bude vybírat taky senátory. Letos končí mandát jedné třetině z nich. Volit můžeme zítra od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Lístky nám měly přijít do poštovních schránek. Případně si můžeme vzít nové přímo ve volební místnosti. Obyvatelé Úpice na Trutnovsku rozhodnou 7. listopadu v místním referendu o možné výstavbě větrných elektráren. Termín referenda schválili zastupitelé na mimořádném jednání. Až 268 metrů vysoké větrníky chce v Úpici Radči vybudovat společnost ČES. Podle předběžné smlouvy s městem jich má být 3 až 5, záleží na povolovacích procesech. Část obyvatel je proti.
5: Místní referendum musel starosta Úpice vyhlásit na základě petice, kterou podepsalo zhruba 900 obyvatel města. S termínem 7. listopadu souhlasili všichni přítomní zastupitelé. Přijít odevzdat svůj hlas budou mít lidé možnost mezi 8. ráno a 10. večer. Z Úpice Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: Hradec Králové nechá připravit projektovou dokumentaci ke stavbě nových koláren u 4 základních škol, které zřizuje. Vzniknout mají v ulici Števcova, SNP, Bezručova a ve Svobodných dvorech. Kolárny mají sloužit k bezpečnému odkládání kol i koloběžek a stavět by se mohly začít příští rok o letních prázdninách. Podobné přístřežky za víc než 3,5 milionu korun už město letos vybudovalo u základní školy Milady Horákové, Habrmanova a Úprkova. Sport. Basketbalistky Trutnova podlehly v utkání třetího kola nejvyšší domácí soutěže USK Praha 71-92. Mnohem větší drama zažily hráčky Hradce Králové, které proti SBŠ Ostrava ještě 3 minuty před koncem vedly. Nakonec ale prohráli o jediný koš 76-78. Debut v hradeckém dresu na domácí palubovce zažila slovenská křídelnice Alexandra Buknová.
6: Publikum bylo skvělé, hrálo se mi dobře na domácí palubovce. Však jsme to hráli přípravný zápas, to se mi to pozdávalo tu doma, takže se těším na další domácí ligové zápasy a doufám, že pro divákov na budouce připravíme utkání až do vítězného konce. Počasí.
3: V západu čekáme postupně oblačno až zataženo, ráno na východě území ještě polojasno. K večeru a večer bude od západu postupně na většině území pršet. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 13 až 17. Slabý proměnlivý vítr bude zesilovat na mírný jihovýchodní, k večeru čerstvý jižní až jihozápadní, přechodně s nárazy kolem 55 km/h.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na Trutnovsku se srazila dvě osobní auta na silnici číslo 300 u obce Třebihošť. Policie je na místě, projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré a energii nabité ráno všem, kteří jste s námi vkročili do plně rozjetého čtvrtečního dne s datem 8. října. Pokud jste se přidali až teď, přejeme hezký den a všem věrám posíláme velké přání k dnešnímu svátku. Sportovní fanoušci dnes také slaví, 85. má hokejista, trenér Horst Valášek a 61 let, osminásobný olympijský vítěz v plavání Matt Biondi. Tak stejně jako on budeme hezky plavat dál, topení v čemkoliv nechci. Nechť se vám všem vyhýbá. A na co se u nás těšit po 8. hodině ve vysílání? Zájem o přihlašování nových lidí k trvalému pobytu ve Špindlerově mlýně pár desítek hodin před volbami roste. Proč a jak na tuto nezvyklou situaci vedení města reaguje, to zjišťovala naše reportérka Kateřina Kohoutová, se kterou se za chvíli spojíme. A po 8:30 k nám dorazí cestovatelka, spisovatelka, taky učitelka Hradecké veterinární školy Jana Mušínská, která nám bude vyprávět o své cestě do Mongolska, která přinesla nepřeberné množství bláznivých a neuvěřitelných zážitků. Tak určitě buďte dál s námi a užívejte skvělé ráno.

0: Je čtvrtek 8. října, jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. Radnice ve Špindlerově Mlýně zaznamenává krátce před komunálními volbami nezvykle velký zájem žádostí o přihlášení k trvalému pobytu. Nezávislý starosta Martin Jandura, který bude mandát obhajovat, to považuje za snahu ovlivnit výsledky voleb. Snaží se proti tomu bránit. Jak? Tak to už je otázka na naši reportérku Kateřinu Kohoutovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak starosta vedení obce jsou v komunikaci s ministerstvem vnitra a zvažují podání trestního oznámení. Stále se radí také s týmem právníků, protože tento stav považují za účelový a za snahu ovlivnit výsledky komunálních voleb. Město totiž čekají miliardové projekty, také změna územního plánu a ten tlak a manipulace se podle starosti dostupňují.
0: A je znám počet lidí, kteří se nově do Špindlerova Mlýna přihlásilo, kolik je to lidí?
1: Zatím to je kolem 40 a někteří z nich, nebo jejich jména, jsou i na kandidátkách. Nezvyklé bylo přihlášení 11 lidí na jednu adresu, což hned začaly pracovnice správního odboru ve Špindlerově Mlýně kontrolovat a ověřovat. A na radnici ale stále denně zvoní telefony, přichází další žádosti lidí o trvalé bydliště, ať už písemně nebo v e-mailové podobě. Podobnou situaci tady prý nepamatují. Do zastupitelstva, které má 15 členů, bude kandidovat celkem 7 uskupení, což je nejvíc za poslední roky.
0: A je zvýšený zájem přihlášení k trvalému pobytu i v dalších městech a obcích?
1: Co já jsem zjišťovala, tak zatím se mi nic podobného, nebo jsem v takové míře neobjevila, nicméně nárůst mají například v Peci pod Sněžkou, tam ale přibylo těch lidí s trvalým bydlištěm nebo nových obyvatel kolem 50, ale je to od začátku letošního roku, čili je to průběžně, ty lidi se nahlašují průběžně.

0: počasí.
1: O žáru zpívala kapela Slzano, jak velký žár ohledně slunce nám bude dopřán, to už zjistíme teď od meteorologa Tomáše Popelky, který má službu v Českém hydrometeorologickém ústavu. Pane Popelko, krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: No, při pohledu z okna to vypadá, že ten boj nevím, jak moc slunce vyhraje nebo prohraje.
2: No, tak mraky už dneska rozhodně přibývají, sice během hlavně dopoledne ještě se tam nějaká díra objeví a sluníčko na chvilku by se objevit mělo, ale odpoledne už to bude prakticky všude zataženo. No, až někdy večer nám dorazí fronta, ta je momentálně těsně za německo-francouzskými hranicemi a postupuje dál k východu a tady u nás by se mělo objevit mezi 18 a 19 večer. Takže potom už za ní už se bude většině území rozšiřovat déšť a teploty dneska ještě před frontou by se dostaly mezi 19 až 22 stupňů a nejpestřejší dneska bude asi vítr, ten ještě, bude teď po ránu ještě slabý, proměnlivý do 3 metrů. Postupně začne zesilovat na mírný jihovýchodní od 3 do 7 metrů a k večeru před frontou to už bude čerstvý jižní až jihozápadní od 5 do 10. Přímo na frontě potom se mohou objevit i nárazy kolem 15 metrů, což je 55 km za hodinu a za frontou se potom víte začne stáčet na severozápad.
1: Ale jak jste předeslal, až do té 19. hodiny je to příjemné, takže sluníčko trošičku

0: Také nám dopřeje. Máte sexy hlas, pane Popelko. Já vím, že jste po nemoci, ale no, brzké vykurírování úplně přejeme. Co za tou frontou? Lidé padají teďka jako švestky, dá se říct, že ta nemocnost bohužel stoupá a to počasí bude už takové sichravější podzimní. Veďte v těch následujících dnech, co je před námi v pátek.
1: Už to bude spíše podzimně, ještě v noci zpočátku tam začne oblačná taženost deště nebo přeháňkami a někdy po půlnoci by postupně od západu začaly ustávat a v druhé polovině noci už se začne oblačno zase protrávat na povrchnost skoro jasno a nad ránem by se ojedně nemohly objevit i mhly. Teploty kleslou na 8 až 5 stupňů a vítr ještě bude zpočátku na frontě foukat od severozápadu 4 až 9 metrů, no a postupně bude slábnout na mírný západ 4 až 6 metrů. Ráno bude jasno, skoro jasno, s ojedinělými mlhami a postupně zase od severozápadu začne přibývat oblačnost až na zataženost, už bude zase odpoledne, hlavně večer a někdy před půlnocí na severozápadě kraje by se začal objevovat občasný slabý déšť, co bude spojené s další frontou, která nás uvidí sobotu. No a teploty zítra jenom 12 až 15 stupňů.
0: No klesne nám to 7 stupňů Celsia. Co nás čeká u víkendu, tak to si budeme upřesňovat zase zítra spolu s vámi. Pane Popelko, děkujeme za předpověď. Hezký den.
1: Díky, hezký den.
2: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Čtvrtek 8. října. Svátek mají všechny věry. A to znamená víra. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. Německý kadeřnický průkopník a vynálezce trvalé Karl Ludwig Nessler poprvé předvedl v Londýně na veřejnosti svou aparaturu na revoluční ondulaci před 120 lety v roce 1906. Procedura trvala 6 hodin. Co by člověk neudělal pro parádu, ale ten výsledek... Dnes je významný den České republiky, památný den sokolstva. Nacisté na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha právě tento den před 85 lety v roce 1941 zatkli přes 1500 představitelů sokolské organizace a deportovali je do koncentračních táborů. Ještě týžden Heydrich podepsal dokument o rozpuštění Sokola.
2: Líník se odstěval do Humpolce.
1: Před 50 lety v roce 1976 odešel sice Hliník,
2: sebeřepí, šakali,
1: ale do československých kin přišli studenti Kroupa, Hujer a další známé figurky.
2: Jsem si dovolil na ukázku ze své zahrádky pár švestiček.
1: Kinosálež měla premiéru komedie Oldřicha Lipského Marečku, podejte mi pero.
3: A to je všechno, co pro nás máš?
1: Víte, že fiktivní postava Hliník má v Humpolci skutečné muzeum?
4: Hliník je stále nepřítomen.
1: Před 3 lety, jeden den po bezprecedentním teroristickém útoku Hamásu z pásma Gazy na Izrael, se útoky na sever židovského státu z Libanonu do konfliktu zapojilo i šíitské hnutí Hezbalah. Před 115 lety v roce 1911 se v Praze narodil legendární dirigent Karel Vlach. Před 85 lety se narodil novinář, publicista, bývalý disident, signatář Charty 77 Petr Uhl. A já při...

0: Nezůstávejte pozadu, učte se s námi. Je tu další ročník týdne vzdělávání dospělých, který pořádá Královéhradecký kraj ve spolupráci s Úřadem práce České republiky. Od 2. do 6. listopadu v Hradci Králové, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně a Náchodě i v online prostředí. Účast je zdarma. Více na www.vzdelavanie.cz.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Službu Checkpoint můžou lidé nově využít také na poště v Častolovicích. Ta funguje v režimu Pošta Partner a provozuje ji Městys. Služba je dostupná v rámci otevírací doby pošty, tedy i mimo úřední dny radnice. Část nástupní stanice na lanovku v Peci pod Sněžkou je od dneška upravená na multimediální expozici nazvanou Sněžka 1603. Nabízí informace o horské přírodě, architektuře na vrcholu Sněžky a taky připomíná příběhy, které se na vrcholu České nejvyšší hory odehrály. Policie dál nebude muset lidem oznamovat, že skončilo jejich prověřování kvůli podezření z trestného činu. Tuto povinnost chtělo zavést Ministerstvo spravedlnosti, nakonec ji ale z návrhu novely trestního řádu vypustilo. Proti současnému stavu se staví někteří právníci. Letošní týden Nobelových cen dnes ve Stockholmu pokračuje oznámením jména laureáta ceny za literaturu. Literární experti ani bookmakeri se letos neshodují na výrazném favoritovi. Jméno nositele ceny oznámí Švédská akademie ve 13 hodin. Judistka Renata Zachová vybojovala na mistrovství světa v Baku bronz. V posledním zápase porazila v nastaveném čase Maďarku Anu Krizovou. Poprvé v kariéře získala světovou medaili a ke dvěma evropským titulům z let 2024 a 2025 přidala další velký úspěch. Od západu čekáme postupně oblačno až zataženo, ráno na východě území ještě polojasno. K večeru a večer bude od západu postupně na většině území pršet. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 13 až 17.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Dělníci opravují na Hradecku most u obce Holohlavy na silnici číslo 33. Objížďka vede přes dálnici D11 a potrvá až do prosince.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Vyrážíme s vámi na cesty, za chvíli to bude i výlet z východních Čech až do dalekého Mongolska s Janou Mušínskou, která nám své zážitky nabídne. Nenechte si to ujít.

0: Příjemné ráno s Českým rozhlasem Hradec Králové. Představte si, že se u táboráku rozhodnete k věci, nad kterou by odborníci jen kroutili hlavou. Koupíte v mongolské stepi koně, přemluvíte dva kamarády, kteří na koni v životě neseděli, a bez průvodce i bez signálu vyrazíte do jedné z nejdivočejších pustin světa. No přesně to udělala autorka knihy Mongolském v sedle a učitelka ze střední odborné školy veterinární v Hradci Králové Jana Mušínská, která už je teď se mnou ve studiu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Bláznivé nápady jste měla od jak živa nebo jenom před dětmi?
1: No, asi spíš před dětmi, jak když já občas někdy... Já jsem si vždycky myslela, že jsem kozoroh, protože já jsem se narodila 22. prosince dopoledne. Ale vlastně teďka i v kontextu té naší cesty do Mongolska, tak bych řekla, že jsem hodně střelec. Takže jako od jisté doby říkám, že jsem střelený kozoroh.
0: Proč Mongolsko?
1: No, to bylo, pro mě to bylo hodně spontánně neplánované. Vlastně můj kamarád Ondra, kterému ze skautu všichni říkají Smíšek, tak on se tehdy vrátil z Nového Zélandu a právě dělal tu party a my jsme seděli u toho ohně, jak jste četla, a já jsem se ho ptala, tak a co, kam pojedeš teďka? A on, pojedu do Mongolska. Uhum. Říkám, tyjo, co tam budete dělat? A on, no, koupíme si koně a budeme tam jezdit na koních. A já opět, tyjo, na koni, a můžu je taky? A on, že se zeptá Aleše. A tím se to vlastně domluvilo. Já jsem Aleše jsem do té doby vůbec neznala. Takže jsme se jednou sešli vlastně na pivo, řekli jsme jo, tak my se docela jako sedíme. A kluci byli vlastně ve finále rádi, že s nima pojede někdo, kdo má zkušenosti s koňma.
0: No to je na tom nesmírně zajímavé. Vy jako učitelka z veterinární školy samozřejmě máte k těm zvířatům velmi blízko, ale vzít sebou dva kamarády, kteří nikdy na koňském sedle neseděli, to vyžadovalo určitý kus odvahy.
1: No, ale spíš jako oni vzali mě ve finále, protože oni už tu cestu měli naplánovanou a já jsem se v podstatě na poslední chvíli přidala, protože tam už pak zbýval asi jenom měsíc do odjezdu. Takže jsme si v podstatě se Smíškem koupili letenku, zažádali jsme si o víza. Já vlastně, než jsem se stihla začít bát pořádně, říkat si, já asi teda jako to nedám, tak už jsem měla tu letenku, že jo, takže už.
0: A kluci nepadali, ale ze sedla.
1: Jo, padali jsme, takhle, Smíšek překvapivě nespadl ani jednou. On měl nejhodnějšího, nejmenšího koně a teda jsou frajeři, protože oni se naučili jezdit velice rychle. Já jsem spadla dvakrát. Jednou, když mě Smíšek pomáhal nasednout na koně, tak mě jako přehodil. Jsem přistála na druhé straně. No a Aleš ten teda spadnul dvakrát, ale je fakt, že on měl toho koně takovýho jako nejživějšího.
0: No vy jste ty koně kupovali přímo od těch pastovců. Jak to vypadá? Přijedete na místo a řeknete, dejte nám nějaké pokud možno klidné koně, vy to možná nepoznáte.
1: V podstatě jo, my jsme si ani moc jako vybírat nemohli, my jsme měli hrozně štěstí, my jsme vlastně z Ulaanbaatáru přijeli autobusem do Morunu, což je takový poslední větší město na naší trase. A ještě jsme se tam potřebovali zařídit jakýsi povolení, my jsme tomu moc nerozuměli, ale tím, že jsme se pak pohybovali blízko ruských hranic, tak co si jsme museli se tam vyřídit, a oni mluvili jenom mongolsky na tom úřadě. Mm-hmm. Ale my jsme tam potkali mongolskou průvodkyni, která mluvila anglicky, takže nám tady to pomohla vlastně jako zařídit a ještě nám řekla, že zná majitele, který by nám ty koně prodal.
0: Mongolsky neumíte teda?
1: No ne, já jsem měla jenom takový, já jsem jako knihomolka. Takže já než jsem odjela, tak jsem ještě šla do knihovny a počítala jsem si tam knížku od Petra Jahody, on to nějak Mongolsko na koních, zemí Čingis Chána, nebo tak nějak.
0: Slovíčka doporučoval?
1: A on tam měl takový jako minislovníček, tak já jsem si ho vytiskla a docela nám to jako pomáhalo, že jsme za jako ty základní, jako jak se řekne třeba kůň, že to je mori, voda, že je ús a tak dále.
0: Tak díky tomu možná, ale ti koně nebyli tak divocí, možná, ne? Nebo byli?
1: Oni nebyli vysloveně jako divoký a je fakt, že my jsme pak každý den jezdili, takže oni byli i trošku unavený. Ale to je taky docela taková hezká historka. Vlastně kluci se báli před tím nákupem těch koní, že vyjde najevo, že neumějí jezdit. Takže jsme se domluvili, že si ty koně vyzkouším já. A tak já jsem nejdřív sedla na strakatýho, ten byl fakt hodnej, akorát měl takovou, on se tomu říká plechová huba, že jako hůř reaguje na pomůcky otěží, ale jinak byl teda zlatý. Pak jsem si zkusila toho druhého koně, toho nakonec měl Aleš, říkal mu Karel. A ten byl takový jako živější, ale pořád jsem říkala dobrý. No a pak jsem se sedla na třetího koně a to se říká, toho neberu. Protože on jednak se hrozně bál lidí, že před nima třeba jako ustupoval, že asi byl málo socializovaný nebo prostě měl nějakou špatnou zkušenost. A pak teda se nechal hrozně tlačit jako dopředu.
0: Mm-hmm, tak vybrat jste si mohli tedy, stádo tam bylo, tak jste si
1: ukázali, oni nám přivedli čtyři valachy.
0: A tři z toho šli s vámi.
1: Čtyři, protože on ten čtvrtý byl jako soumar. My jsme si vlastně veškerý věci, co jsme měli, stany a jídlo hlavně, že jo, tam nic moc jiného jsme neměli, tak jsme to vezli na tom nákladním koni.
0: To je neuvěřitelná příhoda. Mě trošku mrzí, vy jste mi říkala, v autě mám sedlo a bičík. My tady máme webové kamery, tak posluchači by se podívali, ale možná příště.
1: Tak napravíme někdy.
0: A budeme,
1: no.
0: Budeme zvát určitě dál. Hlavně budeme vyprávět dál o těch zvyklostech, které jste tam zažila. Naším dnešním hostem je Jana Mušín.

0: Z Hradec Králové, Pavla Kindernajová u mikrofonu a ve studiu se mnou stále cestovatelka, spisovatelka a učitelka Hradecké veterinární školy Jana Mušínská. V první části jsme probrali bláznivý nákup koní od pastevců. Teď se podíváme i na nějaké humorné zážitky a také průšvihy. Proč se zvolání O Jana stala pro celou vaši expedici tou největší hrozbou?
1: Mám to prozrazovat.
0: No prozraďte to.
1: My jsme vlastně hned na začátku zjistil, že tam žijí takzvaný step riders, kousek od tu Lambátaru, což jsou lidi, kteří vlastně jsou zaměření na turisty a dělají výšky na koních. No a oni mluví dobře anglicky, takže jsme se za nimi vypravili, protože jsme chtěli zjistit jako nějaké informace o těch mongolských koních, protože oni opravdu jsou jiní než ti evropští koně. Nejsou zvyklí na čištění, teďka i ten styl ježdění je jako úplně jiný. No a my jsme tam od Holanďana Paula dostali takovou krátkou lekci mongolštiny. No a mimo jiné jsme se třeba dozvěděli, že Ondra je tam holčičí jméno, takže jsme pak Ondru měli oslovat pouze Ondřej. A taky, že zvolání O Jana znamená něco jako O Bože, jako když se stane nějaký průšvih.
0: Když se stane průšvih.
1: Jo, jo, jo. A slyšela jsem to pak ještě mnohokrát do konce té naší cesty, jo, že vždycky kluci fakt se to hrozně chytli a vždycky O Jana.
0: Když byl nějaký průšvih a byl, když vy jste nocovali v pustině, kde žijí divocí vlci, měli jste strach?
1: Já, než jsme tam vyjížděli, tak jsem se bála, jako že potkáme medvěda. A tak je pravda, že dneska už teda manžel mojí mamky mi půjčil paralyzér, ale já jsem jaksi nevěděla, já jsem nikdy neletěla takhle daleko, já jsem nevěděla, že nesmíte mít paralyzér v letadlu, já jsem myslela, že v takovým tom odbaveným, že v pohně.
0: Tak vám ho sebrali.
1: No v Číně si nás tam, v Pekingu si nás tam odchytili a prostě ty se bála, prostě úplně to, co se to děje, no tak mi ho sebrali. Ale naštěstí jsme jako medvěda nepotkali potom za celou dobu, takže jako ty divoký zvířata, myslím si, že se nám jako vyhýbali.
0: No asi jste byli rádi, že se vám vyhnuli určitě. No co udělá ale cestovatel s koněm na konci cesty? Šlo to tam prodat na konci?
1: Šlo to tam prodat. My jsme ještě ke všemu, ono už se pak hrozně zkazilo počasí v té půlce srpna a pořád pršelo a pršelo a pršelo. A jako neměli jsme moc funkčního oblečení, tak to bylo hodně nepříjemné, protože ono se jí ochladilo tak na 17 stupňů. A kluci se teda rozhodli, že už by to chtěli ukončit. Takže jsme tam skončili nějaké rodiny asi 100 kilometrů od toho místa, odkud jsme vyjížděli. No a šel na stopa v vozovkách, ale bylo to vlastně úplně šílený, protože on jel na nějakým přívěsu a říkal, že pak už byl hrozně zmrzlej, takže pak i jako sestoupil, k ráno si chytil nějaký další auto a vyhledal vlastně toho původního majitele těch koní a řekl mu, že mu je chce prodat zpátky, ale že jsou 100 kilometrů někde pryč, jo, tak
0: ať si najde.
1: Ten mu řekl, že teda jako nechce, ale nakonec se nějakým způsobem domluvili a vlastně muž té rodiny, o které jsme skončili, mu ty koně jako dovezl a dostali jsme za ně potom zpátky, ale asi jenom třetinu jakoby ty původní ceny, jo, že pro najmutí by možná vyšlo levnic v tomhle jako kontextu.
0: Na který moment z té vaší cesty nikdy nezapomenete? Co bylo nejsilnější pro vás?
1: Pro mě byl nádherný ten kontakt s těmi koňmi. Takový ten, protože já jsem vždycky chtěla koně, tak vlastně já jsem 3 týdny jsem měla svýho koně, a tak asi jako ten moment. Ale zároveň on to byl i potom takový jako nejsmutnější moment, protože zrovna ten můj kuň nám na konci utekl. A ta mongolská rodina, o který jsme byli, se nám snažila pomoct chytit, jenže oni na to pak vzali i motorky a tak a vyděsili ho tolik, že ten kuň jako odešel do lesa.
0: Už se nevrátil.
1: Možná tam, že je dodnes.
0: A to už je nějaký pátek, protože my jsme si tady ještě, než jsme šli do vysílání, povídali o tom, že ono už je to vlastně 10 let, ale vy teď spolu s námi vzpomínáte, protože nově vychází právě ta knížka, která všechny tyto příhody bere zpátky vlastně
1: přesně
0: do
1: tak.
0: té paměti.
1: No já jsem vlastně ten příběh oživila hodně díky té knize, protože jsme začali pořádat i jako různé přednášky, besedy, tak i díky tomu já jsem si to vlastně jako znovu vybavila. No a potřebuju teďka o sobě dát i trošičku vidět, protože já tu knihu vydávám vlastně jako samonákladem. Aha. Takže nenajdete ji pak nikde jako v knihkupectví. Budu si ji prodávat sama.
0: No a kdo by chtěl ty zážitky si přečíst, tak jedinečná šance. A taky
1: určitě.
0: Dnes si něco poslechnout ještě víc, protože bude přednáška.
1: Ano, budu moc ráda, protože on Smíšek nádherně fotí. A byla by škoda, jako v té knize bude hodně fotografií, ale rozhodně ne všechny. Takže jsem si vlastně nachystala výběr takových těch nejhezčích fotografií plus video. A já i na té přednášce budu ukazovat i takový ten kontakt s těmi mongolskými rodinami. protože do té knížky si to úplně jako nedovolím, třeba tam dává fotky z vnitřku té jurty a tak. Ale takhle na tou přednášku si myslím, že to bude jako v pohodě.
0: Že to je povolené v 18 hodin v Kuklenské knihovně.
1: Přesně
0: kdo
1: tak.
0: By měl chuť. Už jste to převyprávěla i dětem, protože za těch 10 let 3 děti vám přibyly do rodiny. Tak ty znají už ty příběhy.
1: No, děti chtějí se mnou jít do Mongolska. Těm se to líbí moc.
0: Kolik jim je dětem?
1: 6, 7, 8 teďka.
0: No tak za pár let zbalíte zase malý kufříček nebo malý baťůžek
1: a
0: vyrazíte. Plánujete to Mongolsko, nebo ten výhled je nějaký opravdu odhodlaný a dobrodružný, že byste se někam chtěla vypravit?
1: No já bych určitě moc ráda. Já jsem teďka skrz tu knihu jsem vlastně navázala kontakt se společností Česko-mongolského přátelství a tam jsou vlastně lidi, kteří do toho Mongolska pravidelně jezdí. Mám vlastně i tetování od jednoho pána vodních.
0: To je nějaký mongolský symbol.
1: To je ve staromongolštině, to jsou vlastně jména manžela a dětí. Je to jakoby strom naší rodiny a tady to znamená Jana ve staromongolštině.
0: No jsou tam kliky háky, kdo se nedívá přes webové kamery, vypadá to jak čertí, krohy nahoře, něco drží
1: no,
0: v ruce.
1: Ale je to Jana,
0: je Jana
1: vlastně.
0: To je Jana.
1: Tak.
0: O Jana.
1: O Jana, oni to vlastně píšou takhle pod sebou, ale tady to mám do kruhu jako strom rodiny.
0: Je z vás cítit, že je to opravdu nezapomenutelné a kdo by tu krásnou energii, kterou jste tam zažila na sále, chtěl zažít, tak tedy doporučujeme přednášku dnes i v 18 hodin a pak tu knihu, kterou vydáváte. Šťastnou cestu při dalším dobrodružství a hodně spokojených čtenářů. Děkuju, že jste přišla.
1: Já taky moc děkuju za pozvání.
0: To byla Jana Mušínská, naschledanou. No ale s vámi posluchači Český rozhlas Hradec Králové se rozhodně neloučí, protože po zprávách už zveme k dopolednímu habaději, kterým vás provede Jana Kudivejsová. Ať se dál hezky poslouchá. Naschledanou.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 28. září na náš statek ve Svobodných dvorech u Hradce Králové. Stavte se pro krouhané zelí a k němu speciální sůl a kmín zdarma, brambory k uskladnění, jablka, česnek, cibuli a výborné zabíjačkové produkty. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na krouhané zelí. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přejte si pro krouhané zelí a další dobroty. Těším se na vás.
1: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Valdštejnova alej v Jičíně byla vyhlášena kulturní památkou. Dnes je památný den sokolstva. Ve čtvrtfinále tenisového turnaje v Pekingu dojde na české derby a dnešek přinese mraky, déšť a teploty do 22 stupňů. Pěkné dopoledne vám přeje Alena Brantová. Čtyřřadá Valdštejnova Lipová alej v Jičíně je kulturní památkou. Za památku ji 2. října prohlásilo Ministerstvo kultury. Skoro 2 kilometry dlouhou Lipovou alej založil v první polovině 17. století vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Stromořadí patří městu a je považované za nejstarší dochovanou historickou alej v Česku. Aktuálně má 1140 stromů. Celníci na severovýchodě Čech zajistili během letošních letních prázdnin téměř 770 tisíc kusů cigaret, cigarillos a doutníků. Kromě toho zadrželi přes 34 litrů náplní do elektronických cigaret, téměř 7 kilo zahřívaných tabákových výrobků, tabák ke kouření a nikotinové sáčky. Celkový únik na spotřební dani vyčíslili na bezmála 4 miliony korun. Největší část připadá na cigarety, u kterých evidují únik přes 3,5 milionu, říká mluvčí celníků Jitka Fajstavrová.
3: Jedním z nejvýznamnějších případů byl záchyt 680 tisíc kusů cigaret bez tabákových nálepek. Objevili jsme je na dálnici D8 při běžné silniční kontrole dodávkového vozidla, jehož nákladový prostor zaplnil měly kartonové krabice s cigaretami. V tomto jediném případě přesáhl únik na spotřební dani 3,1 milionu korun.
1: Česko si dnes připomíná 85 let od takzvané akce Sokol. Nacističtí okupanti v noci ze 7. na 8. října 1941 zatkli asi 1500 představitelů České obce sokolské a organizaci zakázali. Zásahem chtěli oslabit sokolský odboj proti okupaci. Většina zatčených se konce války nedožila. 8. říjen je proto památným dnem sokolstva. Sport. Česko má na tenisovém turnaji série Masters v Pekingu jistotu semifinálové účasti. Ve čtvrtfinále proti sobě totiž nastoupí Karolína Muchová a Nikola Bartuňková. 20-letá Bartuňková se mezi nejlepší osmičku na podniku WTA 1000 probojovala poprvé v kariéře. Muchová v součtu s pohárem Billie Jean Kingové vyhrála už 5 zápasů za sebou. Před soubojem s Krajankou je ale opatrná.
4: S Niky jsme spolu nikdy nehráli, až teda na nějaké tréninky. Je to šikovná hráčka, hraje, asi bych řekla, podobně jako já a bude to už těžký zápas.
1: Souboj Muchové s Bartuňkovou začne v Pekingu už za pár minut.
2: Počasí.
1: Od západu čekáme postupně oblačno až zataženo, ráno na východě území ještě polojasno. K večeru a večer přijde od západu na většinu území déšť. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 13 až 17. Slabý proměnlivý vítr bude zesilovat na mírný jihovýchodní, k večeru čerstvý jižní až jihozápadní, přechodně s nárazy kolem 55 km v hodině.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Hradecku počítejte s omezením na silnici číslo 35 u Všestar. Kvůli stavebním pracím je tam uzavřená výjezdová a nájezdová větev z okružní křižovatky směr Jičín. Uzavírka potrvá do konce roku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Teď už přejeme krásné dopoledne z Českého rozhlasu Hradec Králové, protože je 9 hodin 4,5 minuty a začíná čtvrteční dopolední Habaděj. V něm vás pozveme například na festival recyklovaného designu, který se chystá v Hradci Králové, nebo taky na výstavu hub. No a taky bude pokračovat náš seriál Jak nenaletět. Mobilní bankovnictví je pohodlné. Nepodceňujme ale zabezpečení našeho telefonu a nikomu nezdělujme přihlašovací údaje. No a právě o tom se budeme bavit podrobněji také za okamžik. Jana Kudyvejsová přeje krásné dopoledne, krásný den.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, dopolední Habaděj, a jak už jsme zmiňovali i v našem zpravodajství, dnes je památný den sokolstva a i sokolové v našem regionu vzpomenou na den, kdy v roce 1941 došlo k hromadnému zatýkání členů Sokola na základě příkazu tehdejšího říšského protektora Reinharda Heydricha. Ten zároveň rovnou podepsal úřední výměr o rozpuštění České obce sokolské, kterou nacisté považovali za nejnebezpečnější domácí organizaci, i co se týkalo právě odboje. A hradečtí sokolové se dnes jako každý rok sejdou před Sokolovnou na Pražském předměstí, aby uctili památku těch, kteří se z vězení

0: Je čtvrtek, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a tak už tak pomalu pohlížíme směrem k víkendu, protože ten bude v Královéhradeckém kraji opět bohatý. Jenom třeba v Hradci Králové se bude v sobotu konat opět Reciapci, což je festival recyklovaného designu. A na ten už vás teď pozveme společně s Helenou Herzan. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, dobré ráno.
0: Tak pojďme pozvat 10.10. v sobotu, bude to na náměstí 28. října, nebude to v Hradci Králové poprvé, my už o tomto festivalu víme, i o cirkulárním centru, kterého pořádá, ale pojďme říct, co je cílem takového festivalu, co všechno ukáže?
1: Všechno. Všechno, co se týče nějaké péče o naše prostředí, bude to taková přehlídka recyklovaného, upcyklovaného designu, cirkularity, budou tam různé výstavy, ale i dílny, workshopy, zároveň i tradiční řemesla, takže lidé se tam budou moct něco vyrobit, zároveň pokoupit, protože vlastně tam budou i prodejci, kteří vlastně tvoří z odpadového materiálu, vlastně ho povyšují, upcyklují na něco hodnotnějšího. Zároveň tam budou dvě přednášky, bude tam i muzika samozřejmě, jak DJ, tak i živá muzika. A občerstvení samozřejmě i pro vegany, kafičko, svařáček musí být. Já jenom zmíním, že teda je to vlastně kousek od nádraží hlavního, ano. Je to náměstí prostě u Atria, ano, s krásným kostelem. Náměstí 28. října, teďka v sobotu 10.10. od 10 až do večera do 5-6 tam bude.
0: A ty přednášky, ty budou zaměřené taky na udržitelnost, životní prostředí?
1: Ano, máme tam, je to vlastně široké téma a máme tam i specialistu na městskou zeleň. Takže taky něco o stínění, jaké vlastně dřeviny, kam vsadit a proč, jaká je ta funkce a tak dále. Zároveň také o cirkulární ekonomice, o nějaké cirkularitě a o našem vlastně cirkulárním centru v Hradci Králové.
0: Já musím říct, že vy jste chodící reklama na to, co bude na festivalu k vidění. My jsme se o tom teď bavili.

0: než jsme zapnuli mikrofony, protože Helena má na sobě náramek, taky z recyklovaného materiálu, krásný to prstýnek, tak. To je úplně originální šperk, můžeme to trošku popsat, z čeho to je vyrobené?
1: Jasně. Ten náramek, ten je vlastně z řetězu od kola, to vyrábí naše Janička právě z recyklace cirkulárního centra, ty tam určitě budou, takže pro cyklisty máme i třeba z duší, z kola, tak různé peněženky, přívěšky a takové věci. A ten prstýnek, co se vám tak líbil, tak to je kyber šperk, kde vlastně paní, která také prodává, já jsem se to tam od ní pořídila právě loni, a když byl festival poprvé v Hradci, tak je to vlastně šperk z elektroodpadu, takže různé základové desky a tak, co už prostě by šly na vyhození, tak paní pozbírá a udělá tam takovou hezkou kompozici, udělá z toho šperky.
0: No protože, abychom popsali, tak to je prstýnek, který, když si to představíte, jak jsou zatavené třeba kytičky v tom materiálu.
1: To je vlastně epoxidová prskyřice, předpokládám, že to je.
0: No. Pod něčím, tak tam jsou malinkaté elektrosoučástky, vypadá to úplně perfektně, originálně, ani jsem to na první pohled nepoznala.
1: Člověk by to vlastně neřekl, co v těch krabičkách je, ale jo, já tady mám zrovna takovou hezkou tyrkysovou barvu, jemně fialovou, hezky to vypadá.
0: Takže design, řemesla, to všechno bude k vidění, vy jste to už zmiňovala, nějaký workshop taky bude, něco
1: určitě,
0: si budeme moc vyzkoušet.
1: Dílničky různého druhu, od nějakých právě šperků nebo doplňků do vlasů, z textilu, vlastně veškerý odpadový materiál, nebo materiál jako takový, který je potřeba prostě obracet a znovu používat, takže od papíru, textilu, přes dřevo, kováři tam budou, takže spoustu věcí si můžete
0: prostě
1: vyrobit.
0: Jak se různé materiály, které už dosloužily tu svoji původní funkci, dají využít zase úplně jinak, co by nás třeba nenapadlo, tak to se dozvíme teď v sobotu a pak to můžeme klidně zkoušet i doma. Takže
1: ano, doma nebo u nás právě v cirkulárním centru v Hradci Králové, které je jenom kousek od náměstí 28. října vlastně, kousek od Auparku. Bývalá Koruna pro některé posluchače možná bude lepší.
0: Ano, přesně.
1: Takže 10.10. tuhle sobotu.
0: Perfektní, takže
1: těšit.
0: Velká přehlídka nápadů, které si potom můžeme přenést i domů v sobotu, teď v sobotu 10.10. od 10 hodin na náměstí 28. října. Takže vás zveme společně s Helenou Herzán, přejeme, ať se všechno vydaří, ať se návštěvníkům u vás líbí a mějte se moc pěkně.
1: Pláštěnky naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.

0: I dnes ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové nás čeká radioporadna po 11. hodině a dnes si budeme povídat o kávě, o tom, jak dobrou kávu připravit, jaké všemožné existují varianty, protože i tak jich známe spoustu, ale určitě věřte tomu, že uslyšíme i o těch, o kterých jsme vůbec nevěděli, pokud nejsme úplní znalci kávy. Tak to bude po 11. hodině. Ještě připomenu, že včera jsme tu jako hosta měli Martina Horáka z Úřadu práce a bavili jsme se o příspěvcích a dávkách, o které můžou požádat zejména seniori. Těm jsme se věnovali především. Mluvili jsme i o takzvané superdávce, kde by například právě seniory mohl zajímat příspěvek na bydlení. Jak takovou žádost podat, tak určitě se vyplatí, jak nám potvrdil Martin Horák, pokud si jenom alespoň myslíte, že byste potřebovali nějaký příspěvek na bydlení, tak se vyplatí žádost o superdávku podat a na úřadě už vyhodnotí, jestli ano, jestli jste ti správní kandidáti nebo ne, ale určitě je dobré to alespoň zkusit a těch možností je dnes víc, můžete jak na pobočce, tak můžete samozřejmě dneska i online.
1: Prostě vždycky je nejlepší o tu dávku požádat a bude o ní rozhodnuto a buď ten nárok tam vznikne, nebo tam nevznikne. Ta superdávka je vlastně jakoby výhodná v tom, že většinu věcí řeší za toho člověka stát nebo respektive úřad. Ta dávka je poměrně hodně digitalizovaná, hodně věcí si stahujeme v podstatě z různých databází, takže opravdu ten klient je vlastně veden tím procesem a chceme po něm jenom to nejnutnější, co nemůžeme získat jinde. Superdávka je novou dávkou, která je opravdu hodně digitalizovaná, takže ten způsob podání se liší od těch předchozích dávek. Jsou v podstatě dvě možnosti. Buď prostřednictvím takzvaného systému Jenda nebo aplikace Jenda, ať už přes internet, počítač nebo přes mobil. A pokud ten senior nezvládá úplně práci s IT nebo to je pro něj složité, tak pak samozřejmě může přijít k nám na úřad práce a podat tu žádost prostřednictvím nazvaného asistovaného podání.
0: Teď by mě ještě zajímalo, co tam všechno musíme doložit. Jestli tam musíme vložit kopii příjmu, výše důchodu a potvrzení, kolik platíme za nájem, kolik platíme za energie.
1: Ano, jak ta aplikace, tak i v rámci toho asistovaného podání ten klient je skutečně veden, to znamená vyplňuje vlastně tak, jak to aplikace po něm vyžaduje, takže samozřejmě nějaké osobní údaje o rodině, protože ty dávky jsou vždycky vypláceny dohromady za celou rodinu, to znamená pokud je s partnerem, případně i s dětmi, tak samozřejmě je potřeba tu žádost podat za celou tu rodinu dohromady a ve chvíli, vlastně, kdy prochází tou aplikací, tak aplikace nebo v případě asistovaného podání my ho vlastně vyzveme k tomu, aby doložil přímo nějaké doklady. U těch seniorů by se jednalo zejména o nějaké doklady buď příjmové, a nebo doklady o nákladech na to bydlení, s tím, že příjem, pokud jediným příjmem je důchod, tak zase vlastně my jsme schopni si ten údaj zjistit z České správy sociálního zabezpečení. To, co je určitě potřeba doložit, a to jsou opravdu náklady na to bydlení, ty je potřeba dokládat nejenom na začátku při podání žádosti, ale každé 3 měsíce.
0: Říká Martin Horák, taky jsme se včera bavili o příspěvku na péči a taky například na zdravotní pomůcky. Záznam radioporadny najdete na našem webu hradec.rozhlas.cz. No a po 11. hodině, jak už jsem říkala, nás dnes čeká voňavé povídání o kávě.

lesu můžu jít.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Ano, pokračuje náš seriál. Dnes se vás ptáme, jestli využíváte mobilní bankovnictví. To už asi dnes hodně lidí a bezpečí našich peněz tak můžeme hodně, ale opravdu hodně ovlivnit. Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobře zabezpečený telefon naprostým základem.
2: Úředníky za přepážkou banky nahradil internet. Náš účet tak můžeme spravovat díky chytrému telefonu.
3: Dneska většinou ty mobily umožňují použití nějaké biometrie, tedy snímku našeho obličeje či otisku prstu, kterým prokážeme, že vlastně jsme tím, kdo má právo s daným účtem manipulovat.
2: Říká expert na platební styk Tomáš Hládek z České bankovní asociace. To znamená, že náš telefon nebo tablet je dobře zabezpečený.
3: To záleží na nás, protože ať si to mnoho lidí neuvědomuje, jde vlastně o malý počítač, který kromě jiného umí zajistit telefonní hovor, ale vedle toho je to opravdu nástroj výpočetní techniky, čili podobně jako chráníme svůj velký stolní počítač, měli bychom chránit i ten tablet či telefon. Mnoho lidí na toto zapomíná.
2: Když chceme ovládat účet z telefonu, potřebujeme nějakou aplikaci. Už při tom stahování aplikace bychom asi měli být opatrní.
3: Naprosto jednoznačně určitě neklikat na žádné Bůh ví odkud zaslané odkazy, ale určitě bychom se měli přihlásit na stránky dané banky a z jejího prostředí stáhnout příslušnou aplikaci, protože právě ta aplikace nás také provede tím autentizačním, čili tím krokem prokazování, že jsme to právě my, kdo má právo přístupu k našemu účtu.
2: Doporučuje se také nepoužívat automatické přihlášení.
3: To znamená to, že vlastně si můžete v některých případech uložit svá hesla, své přístupy do toho zařízení, kterým komunikujete, a ono následně, když vyvoláte danou aplikaci, tak se jaksi automaticky přihlašuje. Ale vemte, že když tedy by se někdo dostal k vašemu telefonu a dokázal prolomit onu základní otevírací obrazovku, tak vlastně má ten telefon otevřený i k tomu, aby se přihlásil vaším jménem do vaší banky, protože banka to, kdo s ní komunikuje, pozná opravdu jen z těch elektronických digitálních údajů.
2: Hodně se hovoří o podvodných e-mailech. Máte pro nás nějakou radu, jak nenaletět?
3: V každém případě bych varoval před tím, že se e-mail tváří v tom smyslu, že nám něco sděluje banka, že musíme okamžitě provést. Ono to nejsou jenom e-maily, ale i podvodná volání, kde se tváří to číslo, že je to číslo call centra dané banky a banka nás instruuje, že máme něco provést. To je nesmysl. Banka vždycky očekává od nás nějakou aktivitu a ne, že jí budeme sdělovat, protože tak se většinou ta zpráva či ten telefonát tváří, že máme zadat nějaké údaje telefonicky a že někdo provede nějakou aktivitu za nás. Banka vždycky očekává aktivní příkaz z naší strany a ne, že nás k něčemu instruuje.
2: Říká Tomáš Hládek. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A zítra si v našem seriálu povíme právě o zmiňovaných falešných podvodných telefonátech.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Do 10. hodiny se ještě na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové můžete těšit třeba na Michaela Jacksona, nebo taky nabídneme skupinu Činasky a taky nabídneme informaci, co nás čeká dnes po 13. hodině. Alex Minářová tentokrát pozvala herce Viktora Zavadila. Dozvíte se například i to, jak vzpomíná na hlavní roli Jana Palacha ve filmu Roberta Sedláčka a kolikrát tenhle film od premiéry před 8 lety viděl?
1: Několikrát okolo premiéry a potom třeba v tom následujícím roce bylo pár projekcí, vím, že v Ústí nad Labem, na nějakých školách, takže tam občas jo a od té doby ne. Pak jsem ho viděl jednou, když jsem si dělal první showreel, tak jsem z toho vybíral scény a pro mě třeba 5-6 let jsem ho neviděl už.
2: A když jste ho viděl poprvé v celku, tak co jste prožíval?
1: No já jsem byl hrozně to úplně u vytržení, jakože fakt hodinu a půl hraní na velkém plátně, to bylo v Uherském Hradišti na letní filmové škole. A já jsem vlastně nebyl schopný něčeho jiného, než se jenom nahnout po tom skončení k Robertovi a říct mu děkuju.
2: A Robert Sedláček řekl také děkuju?
1: To už si nepamatuju.
0: Celý rozhovor s Viktorem Zavadilem, pamatuje si určitě jiné věci, si můžete poslechnout dnes po 13. hodině. A za 8 minut bude 10 hodin, tak to si můžete poslechnout další zprávy Českého rozhlasu Hradec Králové s Alenou Brantovou.
3: Chtěl bych napsat báseň,

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Maršově u Úpice se dnes mimořádně sejdou zastupitelé. Pošta v Častolovicích nabízí služby checkpointu. Dnes je světový den zraku a dnešek přinese mraky, déšť a teploty do 22 stupňů. Pohodové dopoledne vám přeje Alena Brantová. V Maršově u Úpice na Trutnovsku dnes zastupitelé na mimořádně svoleném jednání rozhodnou o termínu konání místního referenda. To se týká výstavby větrných elektráren. Nejprve ale zastupitelé musí zrušit svoje původní rozhodnutí ze září.
2: Zastupitelé obce původně rozhodli o konání referenda 22. září. Hlasovat lidé měli tento pátek a sobotu během komunálních voleb. Ministerstvo vnitra ale obec upozornilo, že při takto pozdním vyhlášení nelze dodržet všechny zákonné lhůty. Proto zastupitelstvo na dnešním jednání pravděpodobně původní usnesení zruší a rozhodne o novém termínu. Z Maršova u Úpice Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Službu Checkpoint můžou lidé nově využít taky na poště v Častolovicích. Ta funguje v režimu Pošta Partner a provozuje ji Městys. Vyřídit si tam můžou například výpis z rejstříku trestů, katastru nemovitostí nebo bodového hodnocení řidiče. Služba je dostupná v rámci otevírací doby pošty, tedy i mimo úřední dny radnice. Dnes je světový den zraku. Nejčastější příčinou jeho ztráty je po 50 ve vyspělých zemích věkem podmíněná makulární degenerace. V Česku ji mají podle odhadů oftalmologů 100 000 lidí. Nemoc trápí hlavně lidi v seniorském věku. Pacientům s vlhkou formou pomáhají injekce přímo do oka.
3: Některé detaily prostě vypadávají. Musíte třeba tím okem pohnout, potom zase vidíte tou jinou částí ty sitnice.
4: Popisuje 66-letý Milan. Podle primáře oftalmologické kliniky fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Miroslava Fajta si lidé potíží často všimnou až ve chvíli, kdy už je významně zasažené také druhé oko.
5: Zpočátku pociťují pokřivení obrazu, vypadávání písmenek, nerovnosti, můžou vnímat poruchy barvocitu.
4: Nemoc může jednoduše odhalit i samovyšetření pomocí Amslerovy mřížky. Pokud ji člověk vidí rozvlněně, měl by zajít k lékaři. Test se dělá každým okem zvlášť. Andrea Skalická, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisté Sparty budou hrát v 9. kole Tipsport Extraligy proti brněnské Kometě. Zápas je na programu od 18:30. O hodinu dřív začne utkání mezi Plzní a Českými Budějovicemi.
1: Počasí.
0: Od západu čekáme postupně oblačno až zataženo. K večeru a večer přijde od západu na většinu území déšť. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 13 až 17. Slabý proměnlivý vítr bude zesilovat na mírný jihovýchodní. K večeru čerstvý jižní až jihozápadní, přechodně s nárazy kolem 55 km v hodině.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici číslo 37 na Trutnovsku u obce Hajnice v části Výšinka je kvůli stavebním pracím uzavřený jeden jízdní pruh a v tom volném se jezdí kyvadlově. Provoz tam řídí semafory. Omezení má trvat do konce roku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Houby živé, jedlé i jedovaté. To je název výstavy, která právě dnes začíná v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Jak se dařilo sehnat exempláře a co všechno uvidíme a jestli bude i tradiční mykologická poradna, to řekneme za chvíli. Taky budeme mimo jiné soutěžit o další dva lístky na velkou módní show v Hradci Králové. To všechno v dopoledním habaději Českého rozhlasu Hradec Králové, který pokračuje i teď po 10. hodině. Přejeme dál krásné dopoledne a ať se hezky poslouchá.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: A teď už v dopoledním Habaději Českého rozhlasu Hradec Králové jedna krásná pozvánka na tradiční akci, která se koná vždycky na podzim v Hradci Králové, a to je výstava hub v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Teď už nás pozve Mikološka Tereza Tejklová. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Já si myslím, že všechno už je nachystáno, přesto jeden exemplář zavítal i sem k nám do studia. Jsou to taková dvojhouba, takové ty, jak se rozdvojují, nádherné, co to je?
1: Je to křemenáč krvavý nebo křemenáč dubový, krásná dvojička. Já jsem ji sem vzala, abych vás všechny nalákala, že opravdu je co vidět.
0: No to jsou výstavní kousky, totiž my jsme se tady smáli, že vypadají úplně jak nějaká podzimní dekorace, kterou si můžete koupit. Opravdu jsou tak vymazlené, nádherné houby i s kouskem mechu, takže to si můžete prohlédnout i přes naše webkamery, ale samozřejmě mnohem víc toho bude k vidění už ode dneška v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Výstava je otevřená až do soboty a vy jste říkala, že jste si i vypsala nějaké počty, nějaké zajímavosti, tak pojďme říct, co nás tentokrát čeká.
1: No my jsme ráno vstali a ještě jsme to zkusili spočítat, protože letos oproti jiným rokům považuji ty sběry takové hodně vydřené, protože určitě posluchači, kteří chodí do přírody, vědí, že za poslední týden ty houby strašně začaly schnout, ale i přesto všechno se nám podařilo nashromáždit 509 druhů.
0: No teda.
1: Máme to tam, hřibovité jsou zastoupeny velmi bohatě. Třeba co nás velmi překvapilo, tak většinou už nemýváme na podzimní výstavu, a letos ano, hřib žlučník, takový ten potvorák, co spíš všechny naštve, tak nás se lidé ptají na té výstavě, a máte žlučník, a my většinou nemáme, to je letní houba, a letos nám třeba vyrostl.
0: Takže hřib, žlučník. No a vy jste i říkala, že vás bylo samozřejmě víc sběračů, protože přes 500 druhů to byste asi vy sama nepořídila. Tak kolik vás bylo? Jenom tak, bajočko.
1: No nějakých 15-16 lidí, rozjeli jsme se prostě na všechny směry. Někdo byl tady v Hradeckém kraji, zavítali jsme i do Pardubického kraje. Dokonce jeden pán byl až v Bělé pod Bezdězem se podívat, protože to tam zná. Takže něco jsme pozbírali a je to docela pestrá škála, jak listnatých, tak jehličnatých druhů. Jsou tam i nějaké teplomilné druhy, třeba muchomurka ježatohlavá nebo hřib kvelétův, které většinou nemýváme. Velmi pěkný nález je pláčivka ohnivá, tu snad máme vystavenou poprvé. Případně třeba holubinka šedozelená, té jsme museli tisknout štítek, takže ta je určitě úplně poprvé. No prostě spousta pěkných věcí.
0: No jak jsem říkala, je to i v názvu, houby jedlé i jedovaté. Možná kdyby to bylo o nějaký týden dřív, tak by ta úroda byla ještě bohatší, protože letos ale si tu sezónu houbaři docela pochvalovali.
1: Ono to vypadalo velmi špatně, vlastně celé léto bylo suché a pak začalo pršet, ty houby začaly růst a ještě minulý týden to bylo daleko lepší. Myslím si, že letos, když bychom ji měli před 14 dny, tak by určitě byly hezčí exempláře ve větším počtu. Na druhou stranu měla jsem mít i výstavu v Šumperku před nějakým měsícem a tam jsme ji museli zrušit, protože to ty houby právě ještě vůbec nerostly. Takže on ten termín je takový hodně ošemetný.
0: No ale přesto se podařilo zajistit přes 500 druhů, které jsou k vidění. Vy tam budete přítomní s kolegy, předpokládám, že bude i taková ta mykologická poradna, kdo by chtěl se zeptat na něco, nějaké informace si doplnit.
1: Přesně tak, mykologická poradna bude fungovat po celou dobu trvání výstavy. Teď vlastně dneska a zítra tam ještě v dopoledních hodinách probíhá výklad pro školy, takže pokud návštěvníci chtějí to mít trochu volnější, tak je lepší přijít třeba někdy okolo 3 hodiny, kdy už ty školy nechodí. Nicméně máme to ve dvou patrech, takže můžete se určitě rozdělit, nemusíte se tam mačkat s dětmi, případně si můžete část výkladu poslechnout.
0: No to bude nádhera. Takže ode dneška až do soboty denně od 10 do 18 hodin a potkat se v Muzeu východních Čech v Hradci Králové na výstavě hub můžete právě i s Mikološkou Terezou Tejklovou. Děkujeme za pozvání, teď už asi spěcháte zpátky, protože už právě začnou chodit školy a už začnou ty výklady.
1: Přesně tak, už tam máme od 10 teďka první školu, ale určitě se s posluchači těším na viděnou.
0: Ještě, že to máte tak blízko, děkujeme za pozvání a mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A naše létající redaktorka, jak my říkáme, Zuzana Boučková, je opět na cestách. Zuzko, dobré dopoledne, kam tě právě teď zdravíme?
2: Pěkné dopoledne přeji. Teď jsem kousek za Hradcem Králové a mířím přímo do Dvora Králové nad Labem. Jedu na festival a není ten festival ani hudební, ani pivní, ani nijak kulturně zaměřený, jak většinou známe festivaly, že bývají. Je to totiž branný festival. Teď dopoledne v Šulcových sadech měří své síly týmy základních škol a na programu mají plnění mnoha úkolů na různých stanovištích, včetně hodu cvičnými granáty na cíl a luštění vzkazů v Morzeovce.
1: No to zní spíš jako tábor než škola. Já si pamatuju branné cvičení. Je to něco podobného?
2: Tak vypadá to tak. Musím říct, že to ano, ale je to dopolední tábor s jasným cílem. Naučit se zábavnou formou správně reagovat v kritických situacích a správným jednáním případně i někomu zachránit život. Jedno ze stanovišť se například jmenuje Nášlapné miny. Já v tuto chvíli opravdu nevím, co si pod tím můžeme přesně představit, tak si to nechávám jako překvapení pro vás a odpoledne vám to povím. A jinak mimo jiné na programu je také masáž srdce, překážková dráha, kvízy první pomoci a mnoho dalších zajímavých a naučných stanovišť.
1: Tak takový program mají školáci. A co ti, kdo nás teď poslouchají, už dávno školu nenavštěvují a zaujalo je to?
2: No tak na to je moje odpověď, že i dospělí a celkově veřejnost, prostě všichni jsou zváni i na odpolední část festivalu. Ta se od půl druhé přesune do auly střední průmyslové školy v ulici Elišky Krásnohorské a vstup tam je zdarma. Jedním z hlavních bodů programu bude například odpolední vystoupení záchranáře Jakuba Šimka, který má za úkol všem vysvětlit, co dělat i nedělat prvních 15 minut, než dorazí sanitka. Hasiči zase dospělým vysvětlí, co mít doma na přežití prvních 72 hodin, když nastane krizová situace. Festival pořádá místní akční skupina Králové Dvorsko. Jejíž akce jsou ve Dvoře Králové oblíbené. Tak už za chvilku uvidím, jak se této skupině povede organizace dnešního branného festivalu.
1: Zuzana Boučková to tedy dnes bude mít akční, takže akční budou určitě fotky a videa. Opět to budeme sledovat na webu sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové a přejeme šťastnou cestu do Dvora Králové nad Labem a odpoledne naslyšenou.

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Herečka Zdeňka Žádníková-Volencová bude naším hostem po 10. hodině. Povídat si budeme o životních radostech, rodinných povinnostech, ale i módě, protože po 11. hodině vás společně s ní a dalšími hosty, Danielou Brázdovou a českými Miss, pozveme na ojedinělou návrhářskou módní přehlídku Czech Fashion Gala. Tak si s námi i vy přijďte užít dopoledne s krásnou módou a inspirativními ženami.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Za 2 minuty bude 10:30, s vámi stále Český rozhlas Hradec Králové. Za chvíli nás čeká opět naše pravidelná soutěž Věřte, nevěřte. Jak už někteří víte, tak ve hře jsou opět vstupenky na velkou módní show, která se bude konat příští týden v Hradci Králové. Teď ale telefonujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: A já už zdravím Tomáše Popelku. Dobré dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
0: Tak, venku už se nám to trošku kazí, už jsme si zvykli v minulých dnech na to příjemné slunečno, dnes je to spíš oblačnost, co přijde dál?
2: Tak oblačnost nám opravdu přibývá, sice ještě teďka během dopolední hodiny se bude na některých místech přece jenom sluníčko prosvítat a oblačnost bude lehce protrhaná, ale ta oblačnost bude dál přibývat, odpoledne už bude většinou zataženo a studená fronta, ta je v půli Německa, k nám by dorazila v podvečer, zatím to vychází mezi 6. a 7. večerní. No a potom během celého večera by se k nám dostával déšť. Teploty dneska by se dostaly maximálně k 22 stupňům ještě před studenou frontou a vítr bude foukat od jihovýchodu 3 až 7 metrů, postupně se bude stáčet na jih, jeho západ bude zesilovat před frontou na čerstvý 5 až 10 metrů na frontě, přitom jejím přechodu se tady mohou objevit i nárazy kolem 15 metrů. No a za frontu se už bude vítr měj takový ten chladnější severozápadní.
0: No a jak ty změny ovlivní noční počasí, zítřejší počasí a vůbec počasí dalších dní?
2: Už budeme v tom chladnějším vzduchu, takže noci ještě bude zpočátku pršet, bude hodně oblačnosti, ale někdy kolem půlnoci už by od západu pomalinku zase srážky ustávaly a v druhé polovině noci ustávaly a oblačnost se začne protrhávat, ráno to vypadá, že bude polojasno, skoro jasno a zase se mohou objevit ojediněle i mlhy. Teploty sklesnou na 8 až 5 stupňů a vítr ještě na začátku noci bude čerstvý severozápadní 4 až 9 metrů a během noci bude slábnout na mírný západní 4 až 6 metrů. No a zítra po ránu bude jasno nebo skoro jasno s nějakými mlhami a postupně se během dne začne přibývat od západu oblačnost až na zataženo a teploty už budou ale zítra nižší 12 až 15 stupňů a vítr bude foukat od západu až severozápadu do 7 metrů, během dne se postupně bude mít na jihozápadní a někdy někdy před půlnoci se nám objeví na severozápadě kraje slabý déšť a to už bude postupně přecházet do soboty, kdy, jak to vypadá, prakticky celá proprší.
0: Sobota tedy deštivá a neděle, jak se rýsuje?
2: Neděle to už bude asi lepší, ráno bude pojasnou, zase nás fronta přejde, hlavně potom během noci a přes den potom už bude taková pravdivá oblačnost, jak to vypadá pouze na horách, by se mohly objevit přeháňky, ale zase teploty v sobotu ráno mezi 10 a 6, odpoledne do 15 a v neděli díky malé oblačnosti 7 až 3 a odpoledne do 15 stupňů.
0: Tomáš Popelka, děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Hezký den.
0: No a teď ještě Jitka Zelenková, pak ještě taky Karel Gott, toho si určitě taky vychutnáte na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové. A pak už soutěž, věřte, nevěřte.

0: Krásné dopoledne vám přejeme. Teď tady pro vás máme nabídku soutěžení s Českým rozhlasem Hradec Králové, protože už je 10 hodin 38 minut. Takže připomenu hned kontakty sem k nám. E-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz a telefonní číslo 726 46 46 46. I dnes soutěžíme o velkou módní show, o vstupenky na tuto velikou, velkolepou módní přehlídku, která se uskuteční příští týden 15. října v Petrov galerii. Představí tam svoje práce přední čeští návrháři, taky s účastí Miss České republiky a taky s účastí pánů z leteckého akrobatického týmu. To všechno můžete vidět, u toho všeho můžete být, když správně odpovíte na naší dnešní otázku.
1: Věřte, nevěřte.
0: A my se můžeme odpíchnout od toho, že v Opočně se koná 59. národní sokolnické setkání s mezinárodní účastí. Je to tedy až do soboty 10.10., do soboty 10. října a je to velký sokolnický svátek, který nabízí přátelské setkání sokolníků i s ukázkami jejich práce, takže je to velká podívaná. My se tomu budeme podrobně ještě samozřejmě věnovat v našem vysílání, ale teď tady otázka, která se týká sokolů, protože sokoly podnikají takzvané svatební lety. Je to při námluvách, jsou to velice působivé lety, kdy dokážou dosahovat obrovských rychlostí a je to tak neobvyklé, že ornitologové to popisují jako opravdu mimořádnou podívanou. Při těch svatebních letech na sebe sokoly vzájemně naletují a něco si obřadně předávají, křičí u toho, dosahují opravdu těch vysokých rychlostí. Udává se, že sokol stěhovavý při střemhlavém letu dokáže dosáhnout rychlosti přes 300 km v hodině. No ale co si při těch svatebních letech předávají? Ornitologové vyskoumali, že to hlavní, může to být samozřejmě i cokoliv jiného, něco dobrého a podobně, ale to hlavní, co si předávají, aby tím vyjádřili, že se jedná opravdu o námluvy, je kůra z borovice. Výhradně z borovice, je to návrh na zahnízdění a čím větší kus té borovice to je, tak tím větší dává sokol najevo svoji dominanci. Věříte tomu, že takto probíhají sokolí námluvy, nebo nevěříte? 726 46 46 46 naše telefonní číslo. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
2: No, dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Tady je paní Zdena z Náchodska a já vám věřím.
0: Paní Zdena věří, že se sokoly namlouvají kůrou z borovice, ano, že si dávají takovéhle dárečky. Tak ano. Já si píšu, mějte se moc krásně, přejeme
2: ano,
0: krásný
2: děkuji,
0: den.
2: Ano, děkuji, naslyšenou.
0: Dobré dopoledne, koho vítáme dál, tady je Český rozhlas.
3: Dobré dopoledne, tady je Pavlína a já vám dneska nevěřím, já jsem to nikdy neslyšela, takže...
0: Takže nevěříte.
3: Nevěřím, je to zvláštní.
0: A tak čím by se tak mohli namlouvat? Nebo čím si vás namlouval váš manžel, partner? Co vám dal pěkného nebo dobrého?
3: No, tak... To bych teď musela dlouho přemýšlet, teď hned mě to nenaskočí.
0: Třeba kytičku ale... aspoň, kytičky nějaké byly?
3: To určitě, kytky byly. A ten sokol, já nevím, většinou se tak jako tím peřím nějak, když se čepejřej.
0: Mm-hmm, že se chlubí.
3: Nebo zpěvem.
0: Mm-hmm, že se chlubí ne cizím, ale vlastním peřím, myslíte. Tak možná peřím, taky, taky řekneme si to určitě. Mějte se moc pěkně, naschledanou, naslyšenou. A dobré dopoledne, teď někdo další s námi v soutěži.
4: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den. Kdo pak
4: já
0: je tam?
4: Já si myslím, že je tady Drahomíra.
0: Ano.
4: Já nevěřím.
0: Nevěříte. A jak myslíte, že to tady probíhá jinak? Co byste tak řekla, že si můžou předávat?
4: Jo,
0: nebo...
4: si předávají? No já myslím, že si předávají potravu.
0: Že si předávají něco dobrého spíš. Že láska prochází žaludkem i u ptáků. Dobře, tak já si to tady poznamenám, protože určitě bude mnoho dalších typů. Mějte se moc hezky, paní Drahomíro. Naslyšenou,
4: nashledanou.
0: No a i vy ostatní můžete tipovat na e-mailu studio.hradec@rozhlas.cz nebo můžete i dál telefonovat.

0: front. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my budeme tentokrát objevovat krásu italské kuchyně. Připravíme si krémové jídlo, které bude plné lahodné chuti, bude jemné a na talíři připomene barevné podzimní dny. Podávat budeme výborné dýňové risotto.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Dnes v soutěži Věřte, nevěřte probíráme sokolí námluvy i proto, že v Opočně se koná tradiční setkání sokolníků, o kterém ještě taky budeme mluvit ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. A abych připomněla, tak hrajeme o dvě vstupenky na módní přehlídku Czech Fashion Gala Hradec Králové v Petrov Hall, v Petrov Galerii příští týden 15. října od 19 hodin, kde se můžete těšit na práce předních českých návrhářů Heleny Bedrnové, Petra Kaloudy, Evity Řádkové, Jiřiny Tauchmanové, Šárky Ordošové. Bude to večer za účasti Miss České republiky, taky letecké akrobatické skupiny Flying Bulls Aerobatic Team. No a o této přehlídce ještě podrobněji, o šarmu, eleganci a všem dalším, budeme mluvit taky zítra, celé dopoledne v naší rozhlasové kavárně. Teď ale k naší soutěžní otázce a k tomu, na co jsem se ptala. Sokoly mají svatební námluvy, svatební lety, které jsou podle ornitologů velmi působivé v obrovské rychlosti. A jak to tak bývá, tak sokoly si při nich něco předávají. Co to je? Je to výhradně kůra z borovice jako návrh na zahnízdění a čím větší kusy, tím větší dominanci samec, tedy ten sokol, dává najevo. Tak to bylo tvrzení, ze kterého jsme vycházeli. Paní Hanka píše, vašemu příběhu nevěřím, kůru by museli pouze spolknout, to by určitě tlačilo v břiše. Paní Zdena, dnes nevěřím vašemu tvrzení. Potom ještě od paní Jany odpověď. Dobrý den, sokoly u nás ve skalách z jara hnízdí, protože píše z Teplic nad Metují. Nemyslím si však, že by si při namlouvání předávali kůru. Od pana Miloslava, dobrý den, věřím, ale mám pochybnosti. Tak ještě se dívám tady. Věříte, věříte, nevěříte. Tak není to pravda. Není to pravda, možná nějaká větvička se tam může objevit na zahnízdění, ale při námluvách si sokoly předávají převážně potravu a to velice obřadně, křičí u toho, dosahují těch vysokých rychlostí, kterými jsou známí. Takže je to opravdu tak, že láska prochází žaludkem i u sokolů, i o zvířat, takže si předávají potravu a jak už jsem o tom mluvila, tak sokol stěhovavý při střemhlavém letu dosahuje rychlosti přes 300 km v hodině, ale je zajímavé, že při takové rychlosti neútočí bezhlavě přímo na tělo kořisti, na to je opravdu moc chytrý. Podle odborníků může cílit spíš na křídlo nebo někam na okrajovou část, protože dobře ví, že přímý náraz z takové veliké rychlosti by byl nebezpečný i pro něj samotného. A co potom uloví, tak když se chce namlouvat, když si chce namluvit nějakou partnerku, tak jí to potom v letu obřadně předá. Takže je to výhradně potrava a my tedy budeme vybírat z někoho nebo někoho, kdo nám nevěřil, z vás, kteří jste nevěřili. A byla to třeba paní Drahomíra, která telefonovala a dokonce jako první správně řekla, že to typuje opravdu na nějaké to jídlo, na nějakou potravu. Takže paní Drahomíra dnes získává dvě vstupenky na hradeckou módní show, na velkou módní přehlídku a my moc gratulujeme.

Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespal.

Nás už za chvíli čeká radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové, ve které vás dnes zveme na kávu. Přejeme hezké dopoledne.

0: Pustilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Zítra začínají volby do obecních zastupitelstev a do části Senátu. V Peci pod Sněžkou právě otevírají multimediální expozici o Krkonoších. České derby na tenisovém turnaji v Pekingu vyhrála Nikola Bartuňková a dnešek bude zamračený postupně s deštěm a teplotami do 22 stupňů. U dopoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Volební místnosti po celé republice se otevřou už zítra. Budeme volit své zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je zhruba o 5 tisíc míň než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů bude vybírat taky senátory. Letos skončí mandát jedné třetině z nich. Volit můžeme zítra od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Lístky nám měly přijít do poštovních schránek. Případně si můžeme vzít nové přímo ve volební místnosti. Míra nezaměstnanosti v našem kraji minulý měsíc klesla oproti srpnu o 0,1 na 4,1%. Jde o nejvyšší zářijovou nezaměstnanost od roku 2015. Část nástupní stanice na lanovou dráhu v Peci pod Sněžkou je ode dneška upravená na multimediální expozici nazvanou Sněžka 1603. Nabízí informace o horské přírodě, architektuře na vrcholu Sněžky a taky připomíná příběhy, které se na naší nejvyšší hoře odehrály. Kde se turisté mohou občerstvit, doplňuje náčelník lanové dráhy Jiří Špetla.
2: Občerstvení tady v Peci pod Sněžkou zajišťuje samoobslužné automaty, takže tady nebude tady dole z prostoru bývalého bystra nyní vzniká stálá expozice, která se bude věnovat Krkonoším a okolí Sněžky a Sněžce samotné. Samozřejmě bystro nahoře na Sněžce, to je stále v provozu.
0: Expozici je možné navštívit zdarma i bez zakoupení jízdenky na lanovku. Sport. Tenistka Nikola Bartuňková postoupila poprvé do semifinále na turnaji série Masters. Ve čtvrtfinále v Pekingu porazila v českém souboji Karolínu Muchovou ve dvou setech 6-3 a 6-0. Počasí. Od západu čekáme postupně oblačno až zataženo. K večeru a večer přijde od západu na většinu území déšť. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 13 až 17. Slabý proměnlivý vítr bude zesilovat na mírný jihovýchodní, k večeru čerstvý jižní až jihozápadní, přechodně s nárazy kolem 55 km v hodině.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku si teď dejte pozor na silnici číslo 37 u obce Hajnice. Srazila se tam dvě osobní auta a místem s opatrností projedete.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kde se v zahraničí stavit na dobrou kávu kromě Itálie? Jak si dobrou kávu připravit doma a jaký nový způsob můžeme vyzkoušet? O tom všem si budeme povídat už za chvíli v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. Je 11 hodin 4 minuty, přejeme stále krásné dopoledne a jestli jste to ještě nestihli, tak si uvařte svoji oblíbenou kávu nebo jiný oblíbený nápoj, ať se vám naše povídání lépe poslouchá. I dál přejeme krásný den.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: Radioporadna.
1: A naším hostem dnes 12 minut po 11. hodině je Filip Zatloukal, výtvarník, ilustrátor, ale taky milovník a znalec kávy. A právě o té kávě hlavně bude naše dnešní povídání. Vítejte, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: A já si myslím, že i posluchači, kteří už měli svoji obvyklou kávu jednu, dvě, tak při tom našem setkání dostanou teď chuť a dají si třeba i třetí. Mimochodem, kolik tak káv vy vypijete denně?
2: Hodně to záleží. Když jedu někam objevovat, tak těch káv vypiju víc. Je to třeba kolem 4 káv, to je takový limit, který se snažím, když někam jedu do nějakého nového města třeba, tak je to taková příjemná dávka, která se dá rozložit v průběhu dne. Jinak doma je to třeba 1 až 2 kávy, záleží taky jaké a jaké porce si třeba dělám, k čemu se možná pak dostaneme.
1: Ano, no a co vás přivedlo k tomuto vašemu koníčku? Vzpomenete si na svoje první setkání s kávou, na nějakou ochutnávku, jestli jste třeba upíjel rodičům nebo babičce, dědovi?
2: První, co si vybavuju, tak je u babičky právě překapávač, když jsem jako dítě a mám to hodně, hodně tak jako mlhavě, tak, ale ten překapávač mě hodně fascinoval, tak to si třeba jako vybavuju a potom jsem začínal pít nějakou kávu, jako začínal jsem nějaký rozpustných kávách na intru, kdy to byla taková jako takový studentský nápoj k tomu učení a ke všemu, tak to byly takový začátky moje.
1: Nejdřív taková vzpruha, teď už je to určitě na chuť a abyste mohl porovnávat a posuzovat. Vy i cestujete za kávou, jak po Čechách, tak dokonce i po zahraničí. Kam vedla teď vaše poslední cesta?
2: Tak moje poslední cesta byla přes Německo do Nizozemska, následně do Belgie, tam jsem dojel až k moři, který je tam moc krásný a určitě doporučuji za návštěvu, a potom jsem se vracel přes Brusel a zase přes Německo zpátky do Čech.
1: Vidíte, to jsou takové trochu třeba pro mě, možná i pro mnohé posluchače, netypické destinace. Kdybych chtěla jet za kávou, tak se asi každému první vybaví Itálie, vám ne?
2: Mě úplně Itálie neláká. Je to nějaký styl kávy, který mi třeba není úplně blízký, je takový jako, já bych se označil jako konzervativnější. Sami vlastně třeba nějaký jako mladší Italové nebo podnikatelé v kávě, tak jsem se dočet o tom, jak třeba válčí s tím, že by chtěli posunout trošku úroveň nějakou nebo nějaký to smýšlení o té kávě, a jim se to tam třeba nedaří z toho, jak je tam zakořeněná ta kávová kultura právě z té minulosti. Kafe za euro, tak je to takový, že možná pro ně je teď trochu těžší vykročit nějakým novým směrem, než třeba pro nás.
1: A kávová kultura například v té Belgii, kde jste byl, jak byste ji popsal?
2: Já bych ji popsal, aspoň z mojí zkušenosti, jako takovou odvážnou, minimálně možná z pohledu třeba nás jako Čechů, byť my tady máme skvělý pražírny a jich tady hodně v Čechách, který se tomu věnují dobře, tak tam mi to přijde, že to je velmi odvážný, spojený s nějakým i třeba designem dobrým, a což se samozřejmě děje i tady, ale obecně jako tam možná už to bylo o trošku dřív, ale zase nejsou to závody. A s kávou, která hodně dbá na svůj původ, na ty kávové odrůdy, protože káva je

0: moc, takže v současnosti si myslím, že jsme jako konkurenceschopní. Je tam možná, třeba jsem tam narazil na těch poličkách v kavárnách, když jsem si kupoval nějakou kávu zrnkovou, třeba z trošku dražší odrůdy, ale není to nic, co by se u nás nedalo sehnat.
1: Mm-hmm. No u té ovocné chuti se určitě zastavíme a to už se dostaneme k ochutnávání kávy, k tomu, jak si ji vychutnáte, jak si třeba vybrat kávu, která nám bude sympatická. O tom všem za chviličku v radioporadně. Kdybyste měli dotazy k našemu tématu, tak se klidně ozvěte, buď na e-mail studio.hradec@rozhlas.cz anebo na číslo 726 46 46 46.

0: Zajímavé povídání o kávě nám dnes přivezl do radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové Filip Zatloukal, milovník kávy, znalec kávy, taky ale výtvarník, ilustrátor, grafik. U téhleté umělecké práce je asi taky potřeba někdy káva, ne? Když třeba pracujete do večera, do noci, nevím, ale jestli jste sova, tak si dáte i k práci dobrou kávu.
1: Ano, bylo to vlastně součástí mého života právě z toho ohledu nějakého jako pozbuzení.

0: A postupně se to vyvinulo ve vášeň, protože jsem zjistil, že nějaká káva mi chutná víc a nějaká méně, a hledal jsem ty důvody, proč to tak je.
1: Vy jste zmínil ovocnou chuť jako jeden z faktorů u kávy, což si můžeme často přečíst i na obalech, když si jdeme koupit do nějaké pražírny kávu a otočíme to, tak tam nás upozorňují, že třeba tato káva má ovocné tóny, chuti švestek, třešní, někdy tam je, myslím, dokonce i čokoláda, ano. Možná ještě jiné potraviny, ale jak se to tam může dostat, ty chuti? A já se přiznám, že mám ráda dobrou kávu, ale nikdy to tam nepoznám.
0: Tak vlastně, když se dostaneme k těm popiskům, těm deskriptorům, tak to jsou nějaká jako vodítka, kterých se můžeme chytnout při tom, když zkoumáme tu chuť kávy. A my to tam, vlastně není to tam nějak přidané, nebo ve většině těch káv, když není nějak ochucené, je to opravdu čistě káva, tak tam máme třeba nějakou ovocnou chuť, kterou nám to připomíná. Protože ta odrůda, jak je to ovoce, tak vlastně má nějaký předpoklady k tomu, aby jsme tam cítili podobnost třeba s třešněmi nebo s čokoládou.
1: Ale není tam přidané aroma čokoládové nebo třešňové,
0: není,
1: to ne.
0: Pokud to tam samozřejmě není napsané, protože dělají se i kávy, které mají tuhle tu chuť jako doplněnou uměle, ale když se to bude týkat té kávy, která to má v sobě přirozeně, tak to tam není, ale my to můžeme na základě našich vlastně zkušeností jako cítit na té chuti. Je to o tom, že káva má v sobě nějaké cukry a potom při tom zpracování, když se to praží, tak nám vlastně můžou vylézat tady tyhle ty chuťové profily. Takže můžeme cítit u těch, třeba si obecně platí, že u těch světlej pražených káv cítíme víc tu ovocnost, právě protože ty cukry, které se při tom pražení zpracovávají, tak se nezačínají karamelizovat a potom vlastně čím díl ta káva se praží, čím je vlastně potom tmavší, tím se ty cukry dál zpracovávají a tím nám můžou připomínat, protože oni reálně karamelizují, takže nám to potom může připomínat karamel, čokoládu, většinou třeba nějaké oříškové chutě a trošku nám pak zaniká právě třeba ta ovocitost. Někdy je to preferovaná varianta, někdy je to za mě třeba trochu škoda, když se dostaneme až takhle dál, protože i ty ovocné chuti mají svou kvalitu.
1: No tak to děkuju, že jste nám to vysvětlil. A teď pojďme ještě k tomu základnímu rozdělení arabika, robusta. Je to pro vás osobně důležité?
0: Je to zase nějaké vodítko. Já se snažím vybírat si takovou kávu, která vlastně se označuje jako výběrová, což znamená, že má nějaké ohodnocení od Světové asociace kávové a to ohodnocení je na 100-bodové škále s tím, že nad těch 90 bodů se to do Evropy většinou ani nedostane, jsou to velmi drahé kávy, takže u nás jsou od těch 80 do 90 bodů většinou ty kávy a vlastně pokud to projde tím celým výběrem, tak já už jako uživatel nemusím úplně, mám jako důvěru v ten řetězec a nemusím úplně zkoumat, jestli chci spíš tohle nebo tohle, protože pak už jdu třeba víc po té chuti. Nebo můžu vybírat samozřejmě tu odrůdu z nějakých jiných důvodů, protože třeba robusta, dělá se taky výběrová robusta, tak má více kofeinu obecně než třeba arabika, takže jde i o to, jaký mají nějaký chuťový profily. Ono potom jsou ještě další druhy, jako třeba liberika a těch kávových druhů je opravdu hodně, jenom se nejsou třeba tak komerčně úspěšné a nejsou chuťově tak vyhledávané, takže se nepěstují tolik. Proto vlastně ta arabika robusta je takový základní rozdělení.
1: Takže za vás prostě máme hledat výběrovou kávu.
0: To je podle mě takový první vodítko, byť u té arabiky většinou k tomu potom sklouzneme, protože vlastně ta robusta, byť má spoustu zajímavých chutí, tak za mě třeba má mnohem zajímavější chutě ta arabika právě z toho důvodu, že má nějaký jako ovocnější tóny, nejsou třeba tak zemité, ale a má třeba méně kofeinu, což já jako ocením, protože si té kávy potom můžu dát víc. Že kdybych si dal robustu, tak jsem trošku limitovaný tím množstvím kofeinu, který dostanu.
1: Ano, tak to jsme si trošku rozdělili druhy a za chviličku už se vrhneme na tu samotnou přípravu kávy a na to, co budeme potřebovat za zařízení. Asi mnozí z nás máme nějaký kávovar, ale třeba si pořídíme ještě něco jiného, protože se inspirujeme od Filipa Zatloukala.
2: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus Artis Brno? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v sobotu 10. října v 15 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál,
3: Volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlí zátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
4: V Šarmu se na podzimní plány zeptáme úřadující šarmantní osobnosti Jitky Molavcové. V kosmetickém rádci probereme nové trendy v estetické medicíně a upozorníme na některá nebezpečí vlivu sociálních sítí. Taky si připomeneme zakladatele krevních skupin a jejich význam pro naše zdraví a chybět nebudou ani další pravidla etikety.
2: Šarm v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: No a my už se v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové jdeme vrhnout na přípravu kávy s naším dnešním hostem Filipem Zatloukalem. A já o vás vím, Filipe, že vy jste dokonce si chtěl tak moc dělat dobrou kávu doma, že jste si prý pořídil takový ten velký stroj, co bývá v kavárnách. A to není úplně asi takový kousek spotřebiče, který by se vešel do každé kuchyně. Tak jak se vešel vám, jak jste to vyřešil?
1: Je to tak, my navíc ještě bydlíme v paneláku, ta kuchyň není veliká a já jsem si pořídil espresso mašinu, takovou, kterou známe třeba z kaváren, není to takovej ten domácí menší, ať už automat nebo pákový stroj, tak já jsem chtěl si pořídit tento. Musím přiznat, že to není na denní použití, protože ono dlouho trvá, než se to nahřeje, pak nějakou dobu trvá, než se seřídí mlýnek, ale vlastně ta kvalita je potom opravdu taková jako z té kavárny. Ale mám to spíš na to, že v současnosti s přáteli si na tom můžeme uvařit nějakou kávu a našlehat mléko, udělat si nějakou takovou domácí latte art soutěž a podobně. A budoucnu třeba bude víc sloužit třeba i na nějaké kurzy pro veřejnost.
0: Takže v půlce kuchyně Filipa Zatloukala se připravuje káva, ale jinak jaká je vaše oblíbená příprava kávy? Jaký je váš oblíbený způsob?
1: Já mám nejradši filtrovanou kávu, byť na espresso, jako espresso je pro mě taky takový jako základ, na který si zajdu hrozně rád do kavárny a měl jsem to nějakou dobu rozdělené, takže jsem na to dobré espresso chodil do kavárny, nechtěl jsem si pořídit stroj, co si hraje na espresso a pak ta chuť není taková, takže jsem to nechával na profesionálech v kavárně a vlastně doteďka jako nechávám. A doma si hlavně kávu filtruju, byť i teda jako na tu filtrovanou kávu už taky chodím i do kaváren.
0: Takže filtrovaná je překapávaná káva,
1: překapávaná,
0: můžu to tak
1: ano,
0: říct?
1: Ano, můžeme to tak říct.
0: No a je pravda, že tak moc záleží na tom filtru, který tam dáte, že záleží snad dokonce i na tvaru, velikosti a já nevím čem dalším?
1: Ano, je to tak. Vlastně u kávy, pokud jdeme vlastně potom, aby jsme z ní vytáhli tu chuť nejlepší možnou, jakou z těch zrnek dokážem, tak tu chuť ovlivňuje úplně všechno. Jde to už od farmáře až po zpracování nebo po přípravu v kuchyni. A u těch překapávačů, u těch typů vlastně těch dripů, vlastně překapávačů, tak záleží na tom, jaký mají tvar, zkosení stěn, materiál, některé jsou plastové, některé jsou z pryskyřice, nějaké jsou porcelánové, skleněné a pak záleží, jestli do nich dáváme papírový filtr nebo jestli fungují třeba na principu nějakého kovového sítka.
0: No a teď, jak vy to děláte, tak si řeknete ráno, teď mám chuť na silnou dobrou kávu, která mě nakopne, tak si vezmu tady ten filtr. Jaký?
1: No ono, vlastně u té chuti, možná než odpovím na tu otázku, tak takové je to, že máme spojené, že ta hořká je ta silná káva, tak vlastně vůbec neplatí. Že ona i ta sladká nebo ovocitá, nějaká jako lehce třeba nakyslá, ale ne v tom negativním smyslu, tak ta káva má vlastně stejně kofeinu a pozbuzuje vlastně stejně jako ta hořká. Jenom jde o to, jak my si ji připravíme, ale samozřejmě je to tak, že třeba ráno si můžeme chtít připravit nějakou kávu, která nás nějak jako potěší chuťově a tím nás třeba může pozbudit víc do toho dne. Někdo rád pije nějakou třeba jemnější, jako čajovější, protože některé ty kávy jemné, třeba hodně etiopské kávy jsou na to takové jako hodně čajové a tak spousta lidí to pije ráno, protože mají ráno nejlepší chuť, vlastně ta senzorika ještě toho dne není, to tělo není unavené, je čerstvé, tak vnímají víc ty chutě a někdo má zase radši hutnější, což já mám třeba rád, já rád začnu nějakou trošku hutnější kávou, ale pořád mám rád nějakou, aby byla hezky ovocná, sladká, jako přirozeně, přirozeně bez přidání třeba cukru.
0: No a podle čeho, jaký ten filtr vyberete?
1: Vyberu většinou podle toho, jakou mám kávu doma. A nebo když nevím, jaká ta káva, jak se ta káva bude chovat, tak volím nějakou klasiku. Většinou volím V60, což je taková hodně známá příprava kávy. Je to takový kornoutek a do něj vlastně dávám papírový filtr. a tím si připravím tu kávu.
0: Hmm. Kávu máte určitě zrnkovou, nějakou dobrou zrnkovou kávu a namelete si to vždycky na tu porci?
1: Ano, vždycky si to mám na tu porci. Já už jsem si zainvestoval postupem času i do hodně kvalitního mlýnku, ale pořád se držím teda ručního mlýnku a vlastně umelu si to ten den na startu, nebo se průběhu dne nad tím trošku jako zastavím. Ono to netrvá tak dlouho, ale to zastavení v tom dni je hodně prospěšné pro to, aby se člověk trošku ohlídl a nadechl. Ta příprava může trvat třeba 10 minut, když člověk postupuje pomalu, tak do 15 minut si myslím, že má vždycky hotovo. Může to být i rychlejší na soutěžích, to může být třeba za 7 minut hotovo. A myslím, že to je takový jako dobrý předěl nebo nějaký rituál toho dne, takže já volím ten ruční mlýnek, melu to vždycky na tu dávku a vlastně doporučil bych oproti třeba nějakému levnějšímu elektrickému mlýnku, tak je lepší kvalitní ruční mlýnek a případně si to nechat namlít, když si kupujeme nějakou menší porci třeba v kavárně. Za mě je to lepší, než potom tu kávu zkazit vlastně třeba nějakým mlýnkem, který má takové ty nože, je to podobné mixéru, tak tam my nemáme šanci nastavit tu hrubost mletí na tu přípravu, mm-hmm. kterou používáme. A taky se ta káva tím může spalovat. Není ten přístup k tomu tak šetrný, takže bychom si mohli nějaká dobrá zrnka tím zbytečně pokazit a pak se divit, že nám třeba chutnají jinak než v té kavárně.
0: No tak já bych se možná přece jenom u toho mlýnku ještě zastavila a možná byste to neřekli, ale ona je velice důležitá i voda, kterou použijeme na přípravu kávy. O tom za okamžik.

0: Filipem Zatloukalem si dnes povídáme v radioporadně o kávě a její přípravě a nejen to, že jsme na Filipa prozradili, že si pořídil domů profesionální stroj na kávu, jaký najdete třeba v kavárnách, ale bavili jsme se i o překapávané kávě a těch překapávačů má doma asi zhruba 12, to na vás taky můžu říct, protože do každého se hodí jiný filtr, každý dělá trošku jinou kávu, ale kdybychom to tedy chtěli zkusit podle vás a zkusit zase trošičku jiný styl přípravy kávy, co všechno k tomu budeme potřebovat. Překapávač tedy, tak to jsme zmínili, pak ten dobrý mlýnek, mlýnek z kameny, ne s těmi noži, abychom si nepokazili zrnka.
1: Ano, je to tak. Vlastně u toho rozlišujeme, jak třeba keramický kameny, tak máme ocelový. A jako dobrý ruční mlýnek s ocelovými kameny se dá koupit třeba do 2000 korun, což chápu, že může být pro někoho třeba investice, pokud ještě nepropadl výběrové kávě nějak do hloubky, ale myslím si, že po tom, co ochutná ten rozdíl, tak už se nebude chtít vrátit k něčemu jinému. A takže máme vlastně ten překapávač. Tam bych, já bych třeba osobně doporučil, aby člověk šel do nějakého, vyrábí se třeba z plastu, to je dobrý na začátek, nebo já ho používám jako pořád, protože ho nemusím nahřívat, jako třeba nějaký keramický, ten tahá to teplo z té vody a pak nám to ovlivňuje extrakci kávy. A takže bych šel do nějakého klasického překapávače ručního, ten se dá pořídit vlastně v nižších stovkách korun, třeba kolem 200 korun, tak takový jako základní balíček, co bychom si měli pořídit do toho, pak jsou nějaké papírové filtry, ty zase nejsou velká investice a v podstatě můžeme začít, máme takový základ. Potom se dobře pracuje taky s konvicí rychlovarnou, která má tvar husího krku a nastavitelnou teplotu, protože kávu nechceme vlastně dělat z vařící vody, ze 100 stupňové. Tím bychom vlastně zabili nějaké ty chutě. Zaniklo by nám to v tom a vlastně čím vyšší teplota vody, tím víc extrahujeme z té namleté kávy. Vlastně náš cíl při přípravě je dostat tu chuť z toho namletého chtěl jsem říct prachu, ale ono je to samozřejmě hrubší než prach, má to mít konzistenci na ten překapávač třeba jako cukr krystal, když nebudeme vědět, jak nastavit mlýnek, můžeme si to nasypat vedle sebe, porovnat a můžeme vlastně začít s filtrováním doma.
0: Ano, ano. No ten překapávač tam má vlastně ten proces nějak nastavený časově, že prostě až to překape, tak to překape a káva je hotová. Ale i tohleto, je to dobré ještě nějak ovlivňovat ten čas, nějak ještě do toho zasahovat, do toho procesu?
1: Ten čas je vlastně takový kontrolní údaj. Člověk dneska má super přístup ke všem možným receptům, může si zjistit recepty z vítězných světových soutěží, zkusit si uvařit doma, nebo si najde nějaké recepty třeba pro začátečníky, které jsou jednoduché na to, že se to týká nějakého počtu zalití, protože to nezaléváme najednou, ale děláme to třeba na 3 zalití a my se snažíme si najít nějaký poměr vlastně vody a kávy. Já třeba startuju s takovým poměrem 16 gramů kávy na 240 ml vody a tím, že to je takový můj jako startovní recept na 3 zalití, tak já potom vím, jak to můžu upravovat a ten čas vlastně hraje roli v tom, že ten si u toho měřím, když začnu vlastně zalívat, jakmile je první kontakt kávy a vody, začnu měřit čas a až skončím, až mi to vlastně překape, tak mi to řekne zpětně údaj, jestli jsem postupoval dobře. Když tam budu mít příliš vysoký čas, třeba tady na tenhle ten na tu V60, kterou si dělá třeba hodně lidí doma nebo s ní začíná, tak je to vlastně třeba do nějakých 3,5 minut, jakmile přetahujeme víc, tak víme, že jsme tu kávu namleli příliš jemně a když je příliš jemná a teče nám to dlouho, tak my do toho vlastně dostaneme nějaké negativní chutě, my to takzvaně přeextrahujeme, dostaneme z toho víc, než jsme vlastně chtěli těch dobrých chutí dostat, tudíž my povolujeme pak mlýnek, tím nám padají hrubší vlastně ta namletá zrníčka a tím se můžeme dostat vlastně k lepší chuti té kávy.
0: No, je to úplně laboratorní práce.
1: Ano.
0: Takže určitě je to jenom o tom se do toho zahloubat a opravdu to vyzkoušet párkrát
1: a
0: zkoušet, co nám bude chutnat a získáme třeba úplně nový vztah ke kávě. Jako Filip Zatloukal, který nám o ní dnes řekl víc. My moc děkujeme za návštěvu tady u nás v Českém rozhlase Hradec Králové a třeba zase někdy příště naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.
2: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Přivítám pěvce Štefana Margitu.
2: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.

zemí. No možná jste dostali právě teď po našem povídání v radioporadně chuť na dobrou brazilskou kávu nebo třeba jinou dobrou, voňavou, vydatnou kávu na povzbuzení nebo opravdu jenom proto potěšit svoje chuťové pohárky. Možná by to ale chtělo taky něco k obědu, protože už za 4 minuty bude 12 hodin a k té kávě, k té si můžete dát v našem vysílání písničku, nějakou svoji oblíbenou, kterou máte rádi, nebo jste mohli dostat nápad, že byste mohli právě tou písničkou právě dnes někoho potěšit. Mohla by to být třeba nějaká Věra, protože dnes 8. října mají Věry svátek, ale to už nechám na vás. Písničky od srdce začínají hned po zprávách ve 12 hodin a ještě taky po kalendáriu, kde nám Petr Jungmann připomene některá výročí. I dál přejeme hezký den s Českým rozhlasem Hrad.

0: Nezůstávejte pozadu, učte se s námi. Je tu další ročník týdne vzdělávání dospělých, který pořádá Královéhradecký kraj ve spolupráci s Úřadem práce České republiky. Od 2. do 6. listopadu v Hradci Králové, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně a Náchodě i v online prostředí. Účast je zdarma. Více na www.vzdelavanie.cz.
1: Je 12 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Náchodě pokračuje modernizace krajské nemocnice. Problémy s dodávkami dílů pro Škodu Auto zasáhly i Kvasiny. Basketbalistky Hradce i Trutnova ve 3. ligovém kole prohrály. A večer čekáme déšť. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Pěkné poledne. V Náchodě začíná druhá etapa modernizace oblastní nemocnice za zhruba 1,5 miliardy korun. Její součástí je demolice některých starých budov a výstavba nové. Po dokončení prací se péče o pacienty kompletně přesune do dolního areálu nemocnice. Podrobnosti doplní reportér Václav Plecháček.
3: Práce jsou rozdělené na několik na sebe navazujících částí. Ještě před demolicí stávajících pavilonů D a E musí dělníci zajistit nové únikové cesty a připravit náhradní zázemí pro dotčené nemocniční provozy. Mimo jiné tak vznikne přístavba schodiště u pavilonu C. Teprve někdy v květnu příštího roku začne zmiňované bourání dvou pavilonů a následně stavba nové budovy. Ta bude mít 8 podlaží, 3 z toho částečně zapuštěná a 5 nadzemních. Se stávající částí nemocnice propojí tu novou budovu spojovací koridor. Práce by podle smlouvy měly skončit do listopadu 2029. Provoz nemocnice zůstane celou dobu zachovaný, ovšem s nějakým omezením pacienti počítat musí. Například se uzavře vjezd do areálu z ulice Nemocniční, a to už v nejbližších dnech. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Škoda Auto kvůli problémům u dodavatele musí i tento týden redukovat počet směn. Problémy s dodávkami dílů pro automobilku se dotkly také modelu Kodiaq vyráběného v Kvasinách na Rychnovsku. Dnes to uvedl 14-denník odborů automobilky Škodovácký odborář.
4: Automobilka se potýká s nedostatkem kabelů pro elektromobily Enyaq a Elroq vyráběné v Mladé Boleslavi. Škodovácký odborář píše, že model Peak se vyrábí bez omezení. Vedení firmy zopakovalo, že eviduje omezení u jednoho ze svých dodavatelů náhradních dílů. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
2: Podezřelí se dál nebudou dozvídat, že je policie prověřovala, a to ani v případě, kdy případ odloží nebo třeba obviní někoho jiného. Změnu, kterou navrhovalo Ministerstvo spravedlnosti, nakonec vzal rezort zpátky. Současný stav kritizuje například vedoucí katedry trestního práva Univerzity Palackého v Olomouci Filip Ščerba.
5: I v rámci připravované rekodifikace trestního řádu, která teda byla bohužel před několika lety odložena ad acta, se tahle ta záležitost řešila. A víceméně tehdy ta rekodifikační komise se shodla na tom, že je logické, aby osoba, proti které se vedou podezření, se dozvěděla o tom, že už to podezření netrvá.
2: Ministerstvo spravedlnosti vysvětluje stažení návrhu tím, že není detailně definované, kdo je podezřelý, a nemuselo by například být jasné, koho by policie musela informovat a koho už ne. Rezort ale připouští, že o změně je možné v budoucnu diskutovat. Sport. Basketbalistky Trutnova prohrály v utkání 3. kola nejvyšší domácí soutěže z USK Praha 71-92. Mnohem větší drama prožily hráčky Hradce Králové, které proti SBŠ Ostrava dlouho vedly, aby nakonec podlehly soupeřkám o jediný koš 76-78. Slzy v očích měla po utkání i křídelnice Alexandra Buknova.
6: Bolí to prostě první zápas na domácí palubovce. Vyvíjel se v náš prospěch, hráli jsme super, ale prostě jsme to na konci nedotáhli do vítězného konce. Možná za to samé. Potom jsme se vlastně zosypali. Když oni mali momentum, tak jsme jich zastavili a oni v tom momentě pokračovali a tak jsme jim dali šancu na tuto výhru. Počasí.
2: Odpoledne začne od západu postupně přibývat oblačnosti, na oblačno až zataženo. K večeru a večer od západu déšť na většině území. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 19 a 22 stupni, na horách je maximálně 17 a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Libáni na Jičínsku do poloviny listopadu pokračuje oprava silnice 280. Objízdná trasa vede okolními obcemi a přes Kopidlno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré odpoledne, už je krátce popolední a my vás opět zdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je čtvrtek 8. října, svátek mají Věry a abyste jim poblahopřáli, ale nejen proto, tak právě teď začínají písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové, do kterých si můžete volat nebo psát o písničky. Psát můžete buď SMS-kou na číslo 900 1104, anebo e-mailem na adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Možné je to taky přes naše webové stránky hradec.rozhlas.cz, anebo můžete telefonovat na 726 46 46 46. Pokud byste chtěli pomoct s výběrem, tak můžu nabídnout třeba Ivone Přenosilovou, pak taky Terezu Maškovou, Náš příběh, pak je tu Ivan Hlas, Helena Vondráčková, Elton John, Michal David, Palo Habera, Petr Novák nebo Lucie Vondráčková a mnoho dalších, tak stačí jenom napsat, zavolat a určitě vybereme něco hezkého, něco, co by vás a vaše blízké potěšilo. Přejeme hezké odpoledne a ať se i dál hezky poslouchá.
1: Dobré odpoledne a Jana Kudivejsová.

0: Lambert.
1: I have a dream. It's been a
2: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Čtvrtek 8. října. Svátek mají všechny věry. A to znamená víra. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Německý kadeřnický průkopník a vynálezce trvalé Karl Ludwig Nessler poprvé předvedl v Londýně na veřejnosti svou aparaturu na revoluční ondulaci před 120 lety v roce 1906. Procedura trvala 6 hodin. Co by člověk neudělal pro parádu, ale ten výsledek... Dnes je významný den České republiky, památný den sokolstva. Nacisté na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha právě tento den před 85 lety v roce 1941 zatkli přes 1500 představitelů sokolské organizace a deportovali je do koncentračních táborů. Ještě týžden Heydrich podepsal dokument o rozpuštění sokola.
5: Nyní jsem ostřeval do Humpolce.
4: Před 50 lety v roce 1976 odešel sice Hliník,
5: Sebeřepí, Šakali,
4: ale do československých kin přišli studenti Kroupa, Hujer a další známé figurky.
5: Jsem si dovolil na ukázku ze své zahrádky pár švestiček.
4: V kinosálech měla premiéru komedie Oldřicha Lipského Marečku, podejte mi pero.
6: A to je všechno, co pro nás máš?
4: Víte, že fiktivní postava Hliník má v Humpolci skutečné muzeum?
7: Hliník je stále nepřítomen.
4: Před 3 lety, jeden den po bezprecedentním teroristickém útoku Hamásu z pás magazina Izrael, se útoky na sever židovského státu z Libanonu do konfliktu zapojilo i šíitské hnutí Hezbalah. Před 115 lety v roce 1911 se v Praze narodil legendární dirigent Karel Vlach. Před 85 lety se narodil novinář, publicista, bývalý disident, signatář Charty 77 Petr Uhl. A já přeju hezký den.

vámi Český rozhlas Hradec Králové a vy si můžete zavolat nebo napsat sem k nám o písničku až do 13. hodiny a píšete: dobrý den, chtěla bych nechat zahrát písničku pro naši babičku Věrušku Prokupkovou z Poříčí. Přejeme jí k dnešnímu svátku hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a spokojenosti. Dáda, David a Jerušáci ze Svatoňovic.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám pěvce Štefana Margitu.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Přejeme stále krásné odpoledne z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dál posloucháte Písničky od srdce, kam si můžete o nějakou zavolat nebo napsat. A ještě taky připomenu to, o čem jsme mluvili už dnes dopoledne. Zvali jsme vás do Muzea východních Čech v Hradci Králové, kde se právě dnes otevřela výstava Houby živé, jedlé i jedovaté. Potrvá až do soboty a jak nám řekla Mikološka Tereza Tejklová, nakonec se podařilo sehnat a nazbírat přes 500 druhů. Takže opravdu tolik kusů exemplářů uvidíte. Některé jsou tam dokonce i poprvé, podařilo se je najít, třeba hřib žlučník, jak zmiňovala Tereza, a mnohé další. Výstava je otevřená denně, ode dneška do soboty, vždycky od 10 dopoledne do 18 hodin a jsou tam přítomní i mykologové, takže funguje i mykologická poradna, kde se můžete poradit, můžete se informovat, můžete se ujistit o některých druzích a tak dále, všechno, co budete potřebovat. Muzeu východních Čech v Hradci Králové. No a teď už zpátky do e-mailu k vašim vzkazům. Hezký den přeji všem do rozhlasu a posluchačům. Prosím o písničku pro našeho kamaráda Jirku Hemrlíka k narozeninám a také pro Věrky Bezvodovou, Fojtíkovou, Mivkovou, Černou a všechny ostatní. S přáním pevného zdraví do dalších let, ať se daří, to přejí přátelé.

Pokračujeme dalším vzkazem od vás, dalším přáním. Zahrajte pro Věru Dostálovou z Hostinného. Zdraví, štěstí a hodně lásky k svátku přeje sestřenice Eva.

0: A v písničkách od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové už teď ve 12 hodin 38 minut vítám pana Antonína. Pěkné odpoledne.
1: No krásný, nádherný odpoledne sluníčkový. Já vás zdravím, vyma všechny u vás v rádiu. A já bych tady tu písničku, to jsme ji vybrali, než bych jsem chtěl, že poprosit pozdravit Růženky z Rychnovska, pak ještě paní se růže tu, ježišmarja, jak ona se jmenuje, Výčina.
0: To já nevím.
1: Duškovou s přítelem, já jsem sklerotik, a Evičku, chuděrku, moje zlatíčko nemocný, pojedu nakoupit za chvilku. A hlavně tady ta písnička, jako jsou věrušky, tak jedna věruška bydla u nás v Lánově, tady, Takže Věruška Neklíčková, jestli poslouchá, teďkon je v Pilníkově, v domově důchodců, tak jí přejeme k svátku. Já, Evička, Janička, prostě všichni, co jí znají. Hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky, pohody. Má přítele, tak je třeba šťastná, tak ať si to užívají spolu. A i v těch mladých letech, jak tě říká, tak ať si to užívá, ať si to je pěkně dnešní den oslaví a užije.
0: Tak a všem, které jste jmenoval, tak posíláme teď Lenku Filipovou i vám na cestu na nákup, ať dobře nakoupíte, ať seženete všechno,
1: no
0: co potřebujete.
1: Maso bude.
0: No, kupte něco dobrého a na cestu hrajeme písničku. Mějte se moc pěkně, pane Antoníne, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tak mezi vaše další vzkazy v písničkách od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové se nám zatoulala soutěž, a to soutěž sportovní o lístky na sobotní fotbal FC Hradec Králové Artis Brno. Takže kdo se dovoláte jako první, můžete jít v sobotu od 15 hodin fandit úplně zadarmo. Máme tady dvě vstupenky ještě k dispozici, tak kdo to bude, kdo vyrazí v sobotu? Dobré odpoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
1: Ježišmarja, já jsem dovolal.
0: No dovolal, někdo se nám dovolal.
1: Dobrý tak. Den, tady je Marek ze Zlíče, přeji hezký den do studia.
0: Dobrý den, Marku, tak já vám rovnou můžu pustit gratulaci. Jak jsme slyšeli, tak to vyvolalo ve vás trošku leknutí, že jste se opravdu dovolal přímo do živého vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, ale to se vyplatilo, protože vaše jsou dva lístky na sobotní fotbal, takže buď můžete vyrazit sám s někým, nebo někoho vyslat, dát to jako dárek, to už bude na vás. Každopádně gratuluju, byl jste rychlý, jste fotbalový fanda. No tak vidíte to, takže o sobotní program je postaráno a teď se ještě dívám, kdo je tady na řadě. Helena Vondráčková, když zabloudíš, tak zavolej, pošleme někomu společně tuhletu písničku.
1: Pošleme to všem, kteří se nedovolali, ať se dovolají ještě.
0: No ještě bude příležitost. Já si myslím, že ještě tady nějaké lístky máme, takže ještě bude šance, tak vás někdo určitě doplní na tom ochozu v Malšovické aréně. Tak, přesně tak. No a vy o sobě dejte vědět, pořádně točte šálou, nebo nevím, jaký máte zvyk, když padne gól, ale pořádně zakřičte, zafanděte a já vám moc gratuluju a vydržte ještě chviličku na lince. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji pěkně, naslyšenou.

0: Polední písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové se opět pomalu blíží ke svému závěru. Zase to hrozně rychle uteklo, ale ještě se stihla dovolat paní posluchačka, se kterou jsme vybrali Terezu Maškovou písničku. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tady a Eva.
0: Paní Evo, pro koho to bude?
1: No pro všechny kafaře. Já jsem poslouchala o kávě a zjistila jsem, jak to neumím udělat a jak se musím vylepšit. Tak to zkusím, protože teď momentálně mě přišla z Kolumbie pravá originál káva z Kolumbie. Dárek poděkování, jak tady byl kluk z Kolumbie, tak
0: dárek je tak toto. Ale taková káva, ta by si zasloužila vymazlit a takovou už nějakou lepší přípravu. I když zase víte, co každý si prostě děláme tu kávu, jak nám chutná, ale někdy není od věci to zkusit trošku jinak a třeba zjistíme, že si rádi zvykneme na něco lepšího. No tak uvidíte, jak se vám to podaří. Takže pro všechny.
1: Kdybych si mohla přát tak dobré kafe, ale nechme tuhle písničku, protože už je málo času.
0: Přesně, tak už se blížíme ke konci. Tak paní Evo, ať vám kávička chutná, mějte se moc krásně, naslyšenou. No a bude to i pro vás ostatní, kteří si třeba teď vychutnáváte odpolední kávu nebo si ji půjdete uvařit. A taky ještě jeden vzkaz pro sestru Věru do Trutnova. Písničku k svátku posílá Jana. A tím zavíráme polední písničky od srdce. Jana Kudivejsová přeje krásné odpoledne. Právě

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vyšetřování loupeže na poštách na Semilsku a Královéhradecku je u konce. Počet živočichů ve světové přírodě zásadně klesá. Sokolská jednota v Kostelci nad Orlicí si dnes připomene památný den sokolstva a večer čekáme déšť. Dobrý den u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Semilští kriminalisté ukončili vyšetřování případu loupeží na pobočkách České pošty na Semilsku a Královéhradecku. 38-letý muž měl podle policie přepadnout obě pošty se střelnou zbraní. Kriminalisté ho dopadli na konci července. Případ teď předali státnímu zástupci, říká mluvčí libereckého krajského ředitelství policie Dagmar Sochorová.
4: Komisař ze Semilského oddělení obecné kriminality celý spisový materiál s návrhem na podání obžaloby obviněného 38-letého muže, který si již revizní vykává trest za jinou trestnou činnost, předal okresnímu státnímu zastupitelství Semilech.
2: Za tento trestný čin hrozí obžalovanému dalších až 10 let vězení. Díky ochraně přírody se ve světě v poslední době zvýšily populace tygrů, mořských želv nebo slonů afrických. Vyplývá to z nově zveřejněné zprávy o živé planetě, kterou pravidelně publikuje Světový fond na ochranu přírody. Celkový trend je ale stále negativní, živočichů v přírodě rychle ubývá.
5: Nejrychleji vymírají sladkovodní ryby či obojživelníci. Ve volné přírodě se jejich počet za půl století snížil o 85%. Celkově zmizelo 73% sledovaných populací obratlovců.
6: I v české krajině vlastně nejohroženější skupinou jsou sladkovodní živočichové.
5: Říká ředitelka české pobočky Světového fondu na ochranu přírody Lenka Fričová. Dílčím úspěchem je například návrat vlků do přírody. Mezi hlavní řešení krize světové přírody patří změny v zemědělství a šetrnější výroba potravin, odchod od ropy, uhlí a co by zdrojů energie a přístup k dotacím. Finanční podpora činností, které přírodu poškozují, mnohonásobně převyšuje peníze vydávané na její ochranu. Jan Kaliba, Český rozhlas.
2: Dnes je památný den sokolstva. Připomene si ho také Sokolská jednota v Kostelci nad Orlicí a už odpoledne se zapojí do celostátního večera sokolských světel. Lidé se v 16 hodin sejdou před Sokolovnou a společně se vydají k řece. U vodárny pak do vody vypustí lodičky se světýlky.
7: Památný den připomíná tisíce sokolů a sokolek, kteří zemřeli v boji za svobodu a demokracii. Jen během druhé světové války jich v protinacistickém odboji zahynulo přes 5 000. Datum připomíná také tak zvanou akci Sokol z roku 1941. Tehdy gestapo během jediné noci zatklo kolem 1500 sokolských představitelů, z nichž většina se konce války nedožila. Jiří Hofmann, Český rozhlas. Sport.
2: Judista Adam Kopecký postoupil na mistrovství světa v Baku do druhého kola, když v hmotnostní kategorii do 90 kg porazil na Eponce Senegalce Kaitu. Naopak David Klemert ve svém posledním zápase kariéry prohrál s Francouzem Engayapem Ambuem.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude přibývat oblačnost, k večeru a večer od západu déšť na většině území. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách je maximálně 17. V noci klesnou k 5 stupňům a na horách se budou pohybovat mezi 5 a 2 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Náchodsku je kvůli opravám povrchu uzavřena silnice 302 mezi Broumovem a obcí Otovice. Objízdná trasa je značená, omezení potrvá do soboty.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
8: Za stvárnění Jana Palacha získal nominaci na Českého lva. Ve filmu Osamělý vlk, který je právě teď v kinech, hraje válečného pilota Josefa Balejku. Na konti má i několik vrahů a je držitelem tálie. Viktor Zavadil, vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den.
3: Alex a host.

0: Alex a host je dnes s námi představitel Jana Palacha či pilota RAF Josefa Balejky, herec Viktor Zavadil. Zatím se, Viktore, zdá, že máte štěstí na role, nebo jste zažili i to, že nebylo do čeho píchnout?
1: Je, no to si myslím, že se pořád cyklicky opakuje, že ono, jak ty práce vznikají v různých časových úsecích a různě potom jdou do vysílání nebo do premiér, tak já jsem třeba vlastně na jaře měl 3/4 rok, kdy jsem neměl do čeho píchnout, jenom jsem hrál v divadle, takže to se tak nějak bohužel cyklicky opakuje.
0: A to zase není úplně málo hrát v divadle, ne?
1: Ne, není, ale co se jakoby toho, že práce je práce a má vydělávat nějaké peníze týče, tak v ten moment to člověk pocítí, no.
0: Byl to těžký 3/4 rok?
1: Ani ne, já jsem o něm věděl docela dopředu, takže jsem se na to dopředu připravoval a vlastně jsem si jako odpočinul, řešil jsem jiné věci, osobní věci a podobně, takže zase se udělal prostor jako na tady tu část života.
0: Tak ale zapochyboval jste někdy, jestli herectví bylo tou pravou profesí pro vás právě v těch dobách, kdy nebylo do čeho píchnout?
1: Jo, určitě a furt toto, ale teď už jako, když se bavíme zpětně o tom 3/4 roku posledním, tak to už jako nebyl čas pochyb, kdy jsem pochyboval o tom, jestli jsem se vydal na správnou cestu. Tam jsem teďka tak nějak jako spokojený a vím, že ta cesta jako smysl má, tak doufám, že mi to vydrží.
0: Tak vy jste v Olomouci nejprve vystudoval gymnázium. Mm. Kdy přišlo herectví?
1: Tam,
0: to bylo všeobecné gymnázium?
1: Byl to všeobecný gimpl, teda to, co jsem studoval já, ten gimpl má ještě francouzskou sekci a tak, ale tak tam jsem se zapsal do spolku divadelního studentského a tam vzniklo herectví, no, nebo jako vzniklo tam divadlo, já jsem pak šel studovat ještě na rok divadelní vědu a pak až jsem se dostal na podruhý vlastně na herectví, ale celý to vzniklo na gimplu.
0: A jste průkopníkem v rodině v herectví, nebo máte nějaké předky, kteří...
1: Jo, vůbec ne.
0: Byli ochotníky aspoň.
1: Ne, vůbec ne. Průkopníkem vůbec čehokoliv, co se týče jako, nevím, jestli uměleckýho, ale no, jasně. Ale nejsem už jedinej. Teď už nejsem. Byl jsem vlastně, jo, průkopníkem a pak mě následoval bratránek, teďka dělá ochotnický divadlo. Sestřenka vlastně naposledy říkala, že se vrhla na zpívání, takže jsem to otevřel v naší rodině, odšpuntoval takzvaně. No.
0: A když tedy vaši rodiče a vaše rodina byla herectvím nepolíbená, tak nezrazovali vás od toho trochu, nebo byli překvapeni, nadšení, jaká byla reakce?
1: Nezrazovali, máma byla vždycky taková, že mě jako podporovala v čemkoliv jsem se rozhodl, takže ne.
0: A neměli z vás jako legraci, když jste jim řekl, já budu hrát jednou ve filmu a...
1: To jsem asi nikdy neřekl, ne. Takhle jako odvážně, že bych se jako dupl, že by to bylo takovýhle, že bych přišel do kuchyně a řekl, tak já budu hrát ve filmu. Ale ne, a samozřejmě humory na to, že herečka a bohem a tak jsou jako běžný a člověk to musí nějak jako ustát na těch rodinných oslavách. Ale ne, myslím, že to bylo jako podporující.
0: A o čem jste snil, když jste začínal s herectvím? Že jenom stvárníte Jana Palacha třeba?
1: Ne, to ne. To bylo asi postupný, jako když jsem zjistil, že to dělám už nějakou dobu na tom gimplu, že mě to baví, tak jsem snil o tom, že se dostanu na herectví, to se mi pak podařilo. Tak jsem snil o tom, že to vystuduju, to se mi taky pak podařilo, tak jsem pak snil o tom, že budu mít nějakou práci v tom oboru, že mě to bude živit, to se pak taky podařilo, takže že bych měl nějaký jako... Ale snil jsem o tom, že jak jsem do toho vklouzl přes to divadlo, tak jsem snil jako o tom, že se dostanu k natáčení, což se taky podařilo, takže postupnými krůčky.
0: A máte ještě něco takového, co si přejete, aby se podařilo?
1: Jsem teďka v takovém jako ironickém modu, ale chtěl bych, aby se podařilo to, že mě to bude velmi obstojně živit a že nebudu řešit tady ty jako doby, kdy to tak není.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Na první dobrou v hlavě, že bych si vzpomněl, co mě napadalo. Pro mě to byla, jak to byla jako první velká práce před kamerou, tak to bylo takový jako, že mě moc nenapadaly věci, že se mi tak jako nasával a pak jsem se o ně nějak pokoušel je realizovat před tou kamerou. Vím, že jsem měl ale v určitou dobu jako asi, že na mě dopadla nějaká tíha toho, že portrét koho jako stvárňujeme a aby to dopadlo dobře vlastně.
1: Robert Sedláček si vás přímo vybral, procházel jste nějaký, nebo jste procházel nějakým složitým a dlouhým konkurzem a doufal jste?
0: Procházel jsem ne úplně konkurzem, spíš jako dlouhým, delším rozhodovacím procesem Roberta Sedláčka a doufal jsem, no. Ale nebyl to konkurz toho jako klasického ražení, že kamerovky, castingová agentura a to, tak to ne. My jsme se potkali, on se o mě vlastně dozvěděl přes jako několik lidí, potkali jsme se osobně v Praze, on mi pak nabídl práci, tenkrát točil seriál Život a doba soudce AK. Dvě možná, už teď nevím. A tam jako mi nabídl menší roli, aby jsme se jako potkali pracovně a zjistili, přece jenom byl jsem jako vlastně čerstvě po škole, tak jestli vůbec jsem schopný nějak fungovat před kamerou. A pak vlastně já si myslím, že od doby, kdy jsme se potkali a oslovil mě, uplynul třeba 3/4 rok nebo rok do doby, než mi řekl, že budu hrát Palacha.
1: Těžko ve vás teď hledám Jana Palacha, protože vy máte světlé, krátké vlasy, kdežto jako Jan Palach jste měl tmavé vlasy, trošku delší, tmavé oči, což také nemáte, takže museli se na vás trochu vyřádit?
0: Tak, trošku se vyřádili, a je to to, já to mám vlastně rád, tady ty fyzické proměny. Takže byla to jako skvělá práce maskerů, maskérek v čele s Janičkou Bílkovou. A já jsem to měl to, pro mě to bylo poprvé v životě, co jsem měl obarvený vlasy, takže to byl pro mě jako úlet a strašně jsem si to užíval.
1: Předpokládám, že po celou dobu natáčení jste si ten účes ponechával? Nebo třeba kvůli jinému natáčení jste ho musel měnit?
0: Jo, ne, tak ono vlastně ve výsledku to bylo 27 natáčecích dnů rozložených do 4 měsíců, takže měl jsem to jako celou dobu na sobě.
1: Jak těžké vlastně zahrát člověka, o jehož osudu divák i vy, tak samozřejmě, že vy, když ho hrajete, ale ví, jak prostě dopadne a vlastně čeká na tu jednu scénu.
0: No, to čeká divák asi. Já jako herec si myslím, že jsem úspěšně jako na to nemyslel, že mě zajímalo vlastně jako všechno předtím a to i co se týče jako příběhu Palacha, postavy, i vlastně toho procesu, toho natáčení, tak jsem jako byl ponořený do tohodle a věděl jsem, že budeme tady tu scénu točit a věděl jsem, že Robert Sedláček je režisér, který bude vědět, jak to chce natočit, takže mě tím procesem jako provede.
1: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Do Alex a host dnes zavítal herec Viktor Zavadil. Povídáme si o Janu Palachovi, a to proto, že Viktor Zavadil tuto postavu našich dějin stvárnil ve stejnojmenném filmu režiséra Roberta Sedláčka. Už je to, ano, 8 let. V roce 2018 ten film spatřil světlo světa. Viděl jste ho od té doby někdy?
1: Několikrát okolo premiéry. A potom třeba v tom následujícím roce bylo pár projekcí že v Ústí nad Labem, na nějakých školách, takže tam občas jo, a od té doby ne. Pak jsem ho viděl jednou, když jsem si dělal první showreel, tak jsem z toho vybíral scény. A pro mě třeba 5-6 let jsem ho neviděl už.
0: A když jste ho viděl poprvé v celku, tak co jste prožíval?
1: No, já jsem byl hrozně to úplně u vytržení, jakože fakt hodinu a půl hraní na velkém plátně, to bylo v Uherském Hradišti na letní filmové škole. A já jsem vlastně nebyl schopný něčeho jiného, než se jenom nahnout po tom skončení k Robertovi a říct mu děkuju.
0: A Robert Sedláček řekl také děkuju?
1: To už si nepamatuju.
0: Když je tam jedna scéna, kdy, myslím, že to je Mannesův most, kdy stojíte proti vojákovi, on na vás míří, sovětské armády, on na vás míří tím samopalem, mu řeknete, že jdete za svým prezidentem. Já vím, že to je to film a hrajete, ale stejně ten pocit, když na vás někdo míří přímo na srdce, zůstáváte hercem? Jinými slovy, nic to s vámi nedělá?
1: Je to, vy jako herec víte, že ten samopal je nenabitý, nebo pokud je nabitý na později, tak jsou tam jako slepé náboje, když známe ze světa případy, kdy došlo jako k tragédii, ale ne, vy jako mladý herec čerstvě po škole jste úplně uvytržení z toho, že je zavřená půlka Prahy a vy stojíte na Hlávkově mostě a jsou tam tanky a doufáte jenom, že to, co děláte, naplní nějak prostě potřeby toho příběhu. A máte nějakou představu o tom, co by to mělo dělat s tou postavou, a tu se snažíte tam nějak jako implementovat. Ale jako strach z nabité zbraně na divadle a u filmu se zbraněma operuje tak často, že bohužel pak musíte ten strach nějakým způsobem stvárňovat, než že by byl reálný.
0: Vy jste mi v jednom rozhovoru řekl, že byste Jana Palacha dnes hrál jinak, pokud byste znovu tu roli dostal. Není to pro herce hrozně jako drásající pocit? Nebo uzavřete to v sobě a už se k tomu nevracíte?
1: No, uzavřu to v sobě a už se k tomu nevracím, protože už je to natočený a zároveň jo, je to drásavý pocit a zároveň mám pocit, že jsem se naučil, že to tak je a že to tak má být, protože jako při tom natáčení jste v nějakém kontextu nějaké přípravy svýho života a ten už nezopakujete, takže kdyby se to točilo o 5 let později, tak už to logicky jako budu hrát jinak, k některým věcem určitě přistupovat jinak, s jinou mírou porozumění, pochopení, nebo naopak některé věci třeba pro mě by nebyly tak důležitý asi. Takže no, je to drásající, ale zároveň tak to je.
0: Čili jste na to zvyklí? Děje se vám to u více rolí?
1: Jo, určitě. A tak to hlavně musí být, no, že jako musí člověk tu práci v sobě jako uzavřít a odložit v nějaký moment.
0: Mm-hmm. Tak možná myslím, že jsem to vycítila správně, že jste z té první velké role byl jakoby u vytržení, skoro jako kdybyste se musel vždycky štípnout, jestli se to fakt jako děje, že stvárňujete takovou postavu v takovém filmu u takového režiséra.
1: Zase jako nebyl jsem ve snu z toho, nebo nebyl jsem jako omámený, že bych nevěděl, co se děje, ale celý ten proces byl jako strašně ohromující, no, v tomhle smyslu. Takže byl to takovej naplno prožitej jako čtvrt rok.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: kinech je od konce srpna hraný dokument Osamělý vlk, který zachycuje život a činy elitního letce RAF Josefa Františka. Jeho parťáka, člena československého čtyřlístku Josefa Balejku, stvárnil Viktor Zavadil, který je naším hostem. Kde začala vaše příprava na roli? U čeho?
1: No, teď přemýšlím. Ondra Veverka, režisér, mi to nabídl. Já jsem se prokousával scénářem, takže u scénáře. A pak jsme vlastně skočili poměrně brzo. No ne, bylo to chvíli před natáčením, do jako praktických zážitků. Byli jsme se proletět v ultralightu, aby jsme věděli, jaký je to sedět v malém letadle. A tak, takže u mě příprava jako začala, asi bych řekl u scénáře, a tam taky končila.
0: Co vám ta role řekla o Josefu Balejkovi? On tady totiž po sobě zanechal deníky. Mm-hmm. Měl jste možnost do nich nahlédnout?
1: Neměl, oni měli scénárista, měli Ondra Veverka, vím, že mi ukazoval nějaký, protože oni je dostali jenom jako ofocený, nebo měli možnost si nafotit některé stránky, možná celý. Takže já jsem je v rukou neměl a vlastně jsem spolíhal na to, že cokoliv jako důležitýho v těch denících by bylo, tak se dostalo i do toho scénáře. Takže já jsem v tomhle pracoval fakt jenom, řekl bych vlastně s historickýma náznakama a informacema, ale hlavně s tím scénářem a s tím, co se skrz sito jiných do toho textu dostalo.
0: Mm-hmm. Vy jste říkal, že jste se proletěli v ultralightu, jo. Nicméně ty letecké scény se pak natáčely na zemi.
1: Ano, ano.
0: Kolikrát jste se proletěli tím ultralightem, abyste byli, řekněme, připraveni na roli?
1: My jsme měli, to byl fakt jenom jako pocitový a zážitkový jako zkušenost. My jsme měli každý 20 minut ve vzduchu s instruktorem letectví, který nám říkal k tomu různý věci, říkal nám, na co všechno si musíme dávat během toho letu jako pozor, podle čeho se orientovat a tak. Takže jako 20 minut zážitku, aby jsme prostě věděli, jaký je to sedět v kabině vepředu během toho, co to letí. A pak se to točilo samozřejmě na zemi v modelech anebo jako starých letadlech před green screenem. Mm-hmm.
0: Říkám si, když točíte takové scény, tak umíte se potom podívat na nějaký třeba historický film, aniž byste jako si tak v hlavě promýšlel nebo zkoumal to, jak to asi natáčeli?
1: Zrovna u toho lítání to je vtipný, protože od té doby opravdu, když vidím, nebylo jich za stolik, ale jako historický film, kde někdo pilotuje letadlo, tak já si vzpomínám na to, jak jsem byl jako zahlcený tím, že to letadlo jako neletí, my musíme tělem dělat nějaký pohyb, který to trošku jako ilustruje, do toho jsme dostávali pokyny, protože to byla taková jako bombardovací scéna, takže kdy, co vidíme, kdy vyhodit granát a tak. A celý to probíhá před tím green screenem, s tím jako fénem ve vlasech a tak. A vím, že jsem si u toho připadal hrozně nepatřičně. A tak když vidím potom, že někdo v jiném filmu pilotuje letadlo, tak přemýšlím přesně nad tím, jestli jakoby to bylo taky jako chaotický takhle, jak jsem to vnímal já, nebo jestli to mají jinak, no.
0: A vidíte tam ten fén?
1: A vidím tam ten fén, no.
0: No a zase tam, když jste pak viděl, byl jste na premiéře, nebo viděl jste ten film v celku, kdy už tam není ten fén a skutečně letíte, tak jak to na vás celé působilo?
1: No tak to dopadlo wow? Dobře, řekl jsem si wow, řekl jsem si, že ty obavy byly zbytečný. Tadeáš, který tam má nejvíc těch leteckých scén, tak mám pocit, že si to dává úplně na pána tady tohle jako pilotování a bombardování a střílení, fakt přes ty jako většinou vlastně tichý, bez textový scény dokázal odehrát strašně moc. Já jsem tam měl jeden tady ten moment a takže jako dopadlo to vlastně skvěle.
0: Říká Viktor Zavadil, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s Viktorem Zavadilem alias Janem Palachem či Josefem Balejkou. Vy než jste dostal nabídku na tyto dva hrdiny, tak jste si střihnul jednoho z orlických vrahů, Petra Chodounského, v úspěšné minisérii 90. To ale nebyl jediný vrah, kterého jste hrál, ne?
1: Mě to potkává docela často. Teď jenom přemýšlím. Vím, že v tom životě a době soudce AK, ta první věc s Robertem, tak tam to byl vrah taky podle skutečného případu. A marně přemýšlím rychle, jestli ještě někde nějaký jiný.
0: Ano, tak v 90. určitě.
1: Ano. I když on vlastně, pokud máme jít do důsledku, tak patřil k té partě, kterým se říká orličtí vrazi, ale on se nepodílel, pokud vím, na žádné z těch vražd jako přímo.
0: Mm-hmm. Ale nebyla to úplně kladná postava.
1: Ne, to ne, rozhodně ne.
0: Je to potom příjemné jako stvárnit někoho takového, právě jako byl Jan Palach, Josef Balejka? Nebo byste si vystačili, kdyby to byli prostě sami záporáci?
1: Já to asi tak nevnímám. Pro mě je to pracovní výzva vždycky a vzhledem k tomu, že si myslím, že to tak jako je, že herec by měl tu postavu, aby byl schopný zahrát, tak jako obhájit a pochopit, tak já k tomu mám potom jako vztah jako stejnej v tomhle smyslu. No.
0: Vy jste zmiňoval, že v Osamělém vlku jste se proděli ultralightem, u Jana Palacha jste měnil účes, dokonce kontaktní čočky jste měl, abyste měl tmavé oči. Je vám to, vy jste říkal, že ty proměny máte rád, Je ale něco přeci jen, do čeho byste nešel?
1: To nevím, ještě mě to nepotkalo, dokonce kvůli Palachovi jsem tenkrát zhubnul 16 kilo.
0: 16.
1: Bylo super, 16 kilo. Já jsem byl takový spokojenější po té škole, jsem si vydělával ty peníze a tak jsem byl takový napucanej a zhubnul jsem, jako vlastně teď mě nic nenapadá, vlastně bych rád si prošel tím procesem, že naopak třeba jako do nějakého filmu ještě přiberu a pak v průběhu toho natáčení hubnu. To mě taky láká. Nenapadá mě, kdyby ta proměna měla být jako hodně dlouhodobá, protože vím, že zrovna u Osamělýho vlka jsem zároveň s tím točil životopisný film o Anežce České, který půjde před Vánoci do televize a kvůli tomu jsem musel mít specifický účes, aby na to byli schopni navázat dvě různé paruky. Takže v Osamělým vlkovi jsem jim práci maskerskou zkomplikoval tím, že jsem měl účes z 12. století nebo z kolikátýho. Nebo něco, co se tomu blížilo a Kačka Housková na Osamělém vlkovi se s tím musela vypořádat a mě vždycky jako trošku cukne, když to tam vidím, protože je to trošku jako vidět, že jsem stylově malinko posunutý od těch kluků, že dělala Kačka maximum, ale prostě ty vlasy jako neskrotí. Takže kdyby ta proměna měla být tak jako dlouhodobá, že mi asi jako ovlivní moc jako jiné práce, tak nad tím bych přemýšlel, jak to udělat.
0: Tak to měla tedy hodně práce, protože i tady až Moravec nějak nechal ostříhat a pak tam potřeboval vlasy, takže nosil paruku, takže se s vámi docela nadržela.
1: Ano.
0: Každopádně vy nejste jenom filmový a seriálový, ale jste také divadelní herec. Hrajete nebo jste stálým členem Černohorního klubu. Je nějaká třeba premiéra nebo hra, kterou teď zkoušíte a na kterou na premiéru čekáte?
1: My jsme měli jednu premiéru na začátku září, inscenace Tango od Slavomíra Mroška v režii Gabiny Gabašové, takže to je takovej nejčerstvější přírůstek v tom divadle a teď zároveň jsme už vlastně v polovině zkoušení, na konci října nás čeká premiéra inscenace Úplné zatmění, což je zpracování životního příběhu básníků Paula Verlaine a Artura Rimbauda, který režíruje Anička Davidová a je to podle textu Christophera Hemptna, který pak natočila Agnieszka Holland jako film, takže samý takový velký kontexty okolo, tak na to se těším, na to jsem zvědavý, na to zvu všechny a i na to Tango a vůbec přijďte do Činoherního klubu.
0: Zve Viktor Zavadil.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Viktor Zavadil. Viktore, co děláte, když nehrajete? A nehubnete třeba zrovna kvůli roli?
1: Spím. Rád spím. Rád se válím u vody. Nedávno, relativně nedávno, už to bude více jak rok, jsme s kolegy z činoherního klubu díky kolegyni Sandře objevili tajemství lezecké stěny, takže dlouho jsme nebyli, ale furt tvrdím, že chodíme líst. No, tak takový jako takovej život okolo nějaký normální.
0: A zůstanete u lezecké stěny, nebo se vypravíte potom třeba na nějakou skálu?
1: Já ale to bych rád vyzkoušel, rád bych si vyzkoušel feraty a podobné věci, tak třeba do toho dorostu někdy.
0: Nebojíte se?
1: Zatím ne, ještě jsem tam nebyl.
0: Případně režiséři, jestli si tohle vlastně můžete dovolit.
1: Ne, těm se, to nesmí říkat tady ty věci.
0: Jo, tak. Ale můžete si to třeba dovolit, takhle, můžete si dovolit všechno během natáčení, když jsou natáčecí dny?
1: Jako teď myslíte časově, nebo?
0: Časově, když byste měl čas, tak můžete si třeba zajet na hory na lyže a riskovat
1: můžu
0: to, že...
1: Můžu si zajet na hory na lyže, to mě nikdo neomezuje, ale riskuju, že si na těch lyžích zlomím nohu a bude to velká komplikace pro všechny, takže ze zodpovědnosti k práci bych to asi jako neudělal uprostřed natáčení, ani před nějakým jako velkým natáčením, nebo tak, no.
0: Když se ještě vrátíme k tomu divadlu, jak moc se to divadelní herectví liší od toho filmového či seriálového? Je náročnější, musíte používat více těch hereckých prostředků, nebo aby, protože přeci jenom nemáte mikrofony, nebo předpokládám, že nemáte mikrofony.
1: To je taková záludná, to nevím, to těžko říct. Ještě my v tom činoherním klubu, jak máme to specifické jeviště a hlediště, že je to vlastně placatý a široký a je to malý divadlo, tak se tam jako, co se týče toho jako výraznosti projevu a toho, že musíme dosáhnout až na třetí galerii, tak to nás jako nepotká. V něčem ty prostředky jsou stejný, v něčem jiný. No, na kameru vždycky víc funguje myšlenka než cokoliv jako zjevného a udělaného. Zároveň nevím, jestli to vždycky platí pro seriál, zároveň záleží po tom, jaký seriál a tak. Takže je to jiný, ale pořád je to asi herectví.
0: Když máte po premiéře, vy jste říkal, že rád spíte, tak můžete hned usnout? Nebo i po představení, když máte? Nebo adrenalin pumpuje, funguje?
1: Jo, já to mám ještě teďka tak, že vlastně potom většinou sedím hodinu až hodinu a půl v autě, takže tady to jako mě opustí. A nemůžu pak usnout právě proto, že jsem dojel po hodině v autě a ještě jsem takovej jako nabuzený na to řízení. Takže jo, ale jako jo, nejsem ten typ, který by měl nějaký složitý rituály na zvlékání a odkládání postavy. Zároveň na divadle jsem asi neměl nikdy nic tak moc náročného, abych to jako potřeboval, ten takže rituál absolvovat.
0: Máte svůj třeba nějaký osobní rekord ve spaní?
1: To nevím. A určitě 12 hodin a více.
0: Jste vydržel spát?
1: Jo.
0: A to
1: jo.
0: Po nějaký dlouhý době spánkovýho deficitu?
1: No to asi jo, to se tělo potom řekne, no.
0: Já moc děkuju, jsme na konci, já moc děkuju, že jste tu byl a přeju vám hodně zajímavých rolí do budoucna.
1: Děkuju za pozvání.
0: Viktor Zavadil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Česko odeslalo odpověď Evropské komisi ohledně možného střetu zájmů premiéra Babiše. V Opočně začalo tradiční setkání sokolníků. Basketbalistky Hradce Králové i Trutnova zápasy třetího ligového kola prohrály. A zítra bude oblačno se slabým deštěm. U zpráv vás vítá Tomáš Mysliveček. České úřady odeslaly odpověď Evropské komisi ohledně možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Zpravodajskému serveru iRozhlas.cz to potvrdila mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová. V dopise je podle ní uvedeno, jak české úřady předcházejí riziku střetu zájmů při rozdělování unijních peněz. Zpráva v dopise ujišťuje, že pokud střet zájmu zjistí, nemůže dotaci poskytnout ani proplatit. Premiér opakovaně tvrdí, že svůj potenciální střet zájmu vyřešil, když v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Evropská komise se ale zajímá i o další premiérův biznis, například o společnost Cinbiol. Celý článek najdete na serveru iRozhlas.cz. V Opočně začalo 59. mezinárodní setkání sokolníků. Největší zastoupení mají sokolníci z evropských zemí, především z Francie, Belgie, Velké Británie, Itálie a Srbska. Pro zkušenosti si ale přijela také skupina sokolníků z Mexika.
2: Sokolníci sebou do Opočna přivezli téměř 130 dravců. Mezi nimi jsou v největším počtu zastoupení orel skalní, sokol stěhovavý a jestřáb lesní. Účastníci se do soboty věnují především tradičním sokolnickým lovům v okolních honitbách. Na programu jsou také ukázky výcviku dravců pro veřejnost, slavnostní nástupy a večerní výhrady. Hlavním bodem programu je v sobotu večer slavnostní zakončení s výhradem na nádvoří zámku. Sopočná Jana Házová, Český rozhlas.
0: V městské knihovně v Náchodě začala tradiční výstava hub. Návštěvníci si dnes a zítra prohlédnou čerstvě nasbírané huby v regionu. Můžou také přinést vlastní nález a nechat si ho od odborníků poradit s určením, říká předseda mykologického klubu Náchod Petr Pokorný.
3: My rádi, že přicházejí dospělí i školní děti a máme pestrou skupinu podzimních hub, hřibovité, ale i nejrůznější bedly, čirůvky, muchomůrky, holubinky.
0: Nobelovu cenu za literaturu získala Anne Carsonová. Kanadskou básnířku, esejistku a překladatelku ocenila Švédská akademie za odvážné a vynalézavé dílo, které propojuje antickou tradici se současnou literaturou. Vydala přes 20 knih, v českém překladu loni vyšel její román ve verších Autobiografie Rudé. Antický mýtus o okřídleném rudém netvorovi Gerionovi v něm autorka přináší do současnosti. Součástí Nobelovy ceny je vedle zlaté medaile také finanční odměna ve výši 12 milionů švédských korun. Sport. Basketbalistky Hradce Králové podlehly v utkání třetího kola nejvyšší domácí soutěže týmu SBŠ Ostrava o jediný koš 76-78. Bojovný výkon podali také hráčky Trutnova, které proti favorizovanému USK Praha dokonce ovládly první čtvrtinu, nakonec ale prohráli 71-92. Asistent trenéra Vojtěch Čech byl i tak s výkonem spokojený.
4: My jsme věděli, jak nastavený jdeme do tohoto utkání. Chtěli jsme opravdu předvíst co nejlepší výkon po celých 40 minut a trošičku napravit náš výpadek s Ostravou. Z mého pohledu jsme to určitě napravili a ukázali jsme, co v nás je. Počasí.
0: Během noci budou ustávat srážky a teploty klesnou k 5 a na horách ke 2 stupňům. Zítra ráno čekáme jasno nebo skoro jasno s ojedinělými mlhami. Postupně od severozápadu přibývání oblačnosti až na zataženo a později večer na severozápadě kraje občasný slabý déšť. Teplotní maxima 12 až 15 stupňů, na horách 4 až 8 a biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku do poloviny listopadu počítejte s uzavírkou silnice 284 v obci Bílé Poličany. Objízdná trasa vede přes Rohoznice a Miletín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: čtvrtek 8. října odpoledne je po 14. hodině. Přejeme vám dobrý poslech Českého rozhlasu Hradec Králové. Naše redaktorka Zuzana Boučková je dnes na braném festivalu ve Dvoře Králové, odkud se nám za chvíli přihlásí. V Náchodě začíná další etapa modernizace nemocnice. Královéhradecký kraj za ní zaplatí víc než 1,5 miliardy korun. Potrvá do listopadu 2029 a reportér Václav Plecháček za chvíli nabídne podrobnosti. Divadlo Drak uvede v sezóně 3 nové autorské inscenace určené různým věkovým skupinám a nabídne bohatý komunitní a doprovodný program. Všechno nám přiblíží o 14:30 Martina Marková a Bára Kamenická Pokorná z Hradeckého Draku. Mobilní bankovnictví je pohodlné, nepodceňujte ale zabezpečení vašeho telefonu a nikomu nezdělujte přihlašovací údaje. Další téma naší rubriky Jak nenaletět uslyšíte ještě před 15. hodinou. Hezký poslech.
1: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Naše reportérka Zuzana Boučková je dnes na branném festivalu ve Dvoře Králové nad Labem. Dopoledne s dětmi fotila a natáčela v Šulcových sadech a teď se hlásí z auly Střední průmyslové a obchodní školy na nábřeží Jiřího Volkra. Dobré odpoledne, Zuzko. Jak to teď
2: pěkné
1: v odpoledním
2: odpoledne
1: bloku
2: přeji.
1: Vypadá? Zdravíme.
2: Tak tady je krásně, v aule Střední průmyslové a obchodní školy je atmosféra nabitá především záchranářskou energií. Program začal už před půl hodinou a stále ještě přicházejí další návštěvníci druhé části branného festivalu, která je určená pro střední školy a veřejnost. Kolem mne se šeptem diskutuje, jak správně postupovat při záchraně životů a lidé si zkoušejí první pomoc. No a dopoledne v Šulcově parku to byla velká akce plná pohybu a energie s dětmi, ale tady v zázemí auly je přeci jen cítit zase obrovský profesionální náboj. Také jsem mluvila s členkami místní akční skupiny Králové Dvorsko, které celou tuto monstrózní akci organizují a ty jsou velmi spokojené, protože zájem veřejnosti je parádní a program se lidem prostě líbí.
1: Ty jsi sice dopoledne trávila s dětmi, které běhaly s 15-kilovou pneumatikou na zádech.
2: Ano,
1: taky
2: ano.
1: Luštěli morzeovku, jak jsem slyšela.
2: A uměli to.
1: Ale odpoledne nabízí odbornější program. Co všechno už si tam viděla a co se nejvíc líbí návštěvníkům?
2: Tak velký úspěch měla interaktivní přednáška záchranáře Davida Němce z Hradce Králové. Ten ukázal lidem, co přesně dělat těch prvních 15 minut, než dorazí sanitka. Dokonce pouštěl reálné záznamy tísňových hovorů a přiznám se, že člověku až běhal mráz po zádech z těch situací. A když se pak lidé rozeběhli tady po zdejších 5 stanovištích, bylo a je stále na co koukat. Osobně jsem si u Českého červeného kříže nasadila opilecké brýle a vyzkoušela si, jak moc zkreslují realitu. Mimochodem, řeší se tu u stánku i působení omamných látek. Na stanovištích městské policie a BESIPu se zase řeší bezpečná doprava a také si lidé zkouší na figuríně zastavit masivní krvácení a věřte mi, není to vůbec jednoduché. Také je fascinující sledovat dospělé, jak se s plným nasazením učí věci, které můžou v budoucnu třeba někdy zachránit život.
1: Ty jsi říkala, že program myslí na krizové situace i doma. Co tam lidem radí ohledně toho, jak se připravit na nečekané problémy? Dá se vůbec na ně připravit?
2: Tak máš pravdu, jak to je, že opravdu se tady učí i ta krize doma. Tohle tu dnes v dopoledním i odpoledním programu rezonuje asi nejvíce. Hasiči tady dospělým doslova polopatě vysvětlují, co všechno musíme mít doma pro přežití prvních 72 hodin krizové situace. Lidé se ptají na zásoby, balení krizového zavazadla a do toho tady dneska radí i krizový manažer města Pavel Lev, který zájemcům detailně představuje krizové plány Dvora Králové, především s ohledem na to, jak město funguje a reaguje třeba při povodních. Člověk si tu prostě uvědomí, že být připravený není už v dnešní době jen fráze z příručky, ale vše to dává obrovský smysl.
1: Děkujeme za informace. Já posluchačům připomenu, že Zuzka Boučková na místě zase fotí a natáčí, takže atmosféru z auly i dopoledního adrenalinu v Šulcových sadech uvidíte na webu a sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové. Děkujeme, Zuzko, hezký den.
2: Také děkuji a přeji krásný den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Královéhradecký kraj zahajuje druhou etapu modernizace oblastní nemocnice Náchod. Jedna z největších krajských investic v historii vyjde na více než 1,5 miliardy korun. V dolním areálu nemocnice dělníci v příštích letech postaví nový 8podlažní pavilon D, který bude propojený zastřešenou centrální halou se stávajícími objekty. Všechny stavební práce i s přesunem zbývajících pracovišť ze starého horního areálu mají být hotové na podzim roku 2029 a sleduje to reportér Václav Plecháček. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Václave, jak bude stavba v praxi probíhat? Omezí provoz náchodské nemocnice?
1: Tak stavba je rozdělená do tří fází a nemocnice zůstane po celou dobu v plném provozu. Samozřejmě s určitým omezením, ale lidé počítat musí. Například v nejbližších dnech se uzavře vjezd do areálu z nemocniční ulice. Ta demolice i samotná stavba také znamenají hluk a prach. Co se týče samotné modernizace, tak teď v říjnu začínají přípravné práce. Dělníci nejprve vybudují nové únikové cesty, přestěhují zásobník kyslíku, upraví vedlejší pavilony J a K, kam se dočasně přesunou provozy ze starých budov. No a teprve po dokončení těchto úprav, tedy na jaře roku 2027, půjdou stávající pavilony D a E k zemi a na jejich místě začne stavba nového objektu.
0: Jaká nová pracoviště a oddělení v tom novém pavilonu budou?
1: No, vznikne velká laboratorní část s transfuzní stanicí, hematologií nebo mikrobiologií. Do nových prostor se přesune onkologický stacionář, hemodialýza nebo urologie. Pavilon nabídne také moderní interní lůžkové oddělení, jednotky intenzivní péče, rozšířenou dětskou lůžkovou část i novou podzemní vyšetřovnu CT.
0: A co bude dokončení celé investice znamenat pro pacienty a pro zdravotníky?
1: No, především takovou definitivní tečku za tou dlouholetou rozdrobeností, abych tak řekl, nemocnice. Všechna oddělení ze starého horního areálu se konečně soustředí na jedno místo v tom dolním komplexu. Vznikne jeden velký propojený nemocniční monoblok. Pro pacienty to přinese jednodušší orientaci, lepší dostupnost péče a pro zdravotníky výrazně efektivnější návaznost těch jednotlivých pracovišť. Horní areál nemocnice už nebude potřeba a v těch uvolněných prostorách je v plánu bydlení, třeba pro zaměstnance nemocnice, no a v

0: volním areálu, kam se tedy centralizuje péče, tak tam by časem měly i přibýt parkovací místa.
1: Kraj tedy zahajuje druhou etapu modernizace oblastní nemocnice v Náchodě. Informace nám nabídl reportér Václav Plecháček. Děkujeme. Pěkné odpoledne.
0: Napodobně.
2: Jsme s vámi i na Náchodsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: pustila.
1: Páteční Habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Herečka Zdeňka Žádníková-Volencová bude naším hostem po 10. hodině. Povídat si budeme o životních radostech, rodinných povinnostech, ale i módě, protože po 11. hodině vás společně s ní a dalšími hosty, Danielou Brázdovou a českými Miss, pozveme na ojedinělou návrhářskou módní přehlídku Czech Fashion Gala. Tak si s námi i vy přijďte užít dopoledne s krásnou módou a inspirativními ženami.
1: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Divadlo Drak, jehož divadelní sezona už začala, plánuje 3 nové autorské inscenace určené různým věkovým divákům, bohatý komunitní a doprovodný program na celou sezonu, co všechno to nám přiblíží Bára Kvapilová, říkám to dobře, Kalinová, Bára Kalinová, která je teď ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové z Hradeckého divadla Drak. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Se omlouvám, protože nám se ta jména tady trošku pomíchala, měla přijít vaše kolegyně, jste tady místo ní, ale je důležité, že jste přišla, je to vlastně úplně jedno, protože samozřejmě to, o čem potřebujeme mluvit, všechno víte. A já jsem začala tím, že divadlo Drak chystá 3 premiéry na divadelní sezónu a ta první bude už teď v říjnu.
1: Ano.
0: To znamená, to už musí být hotová skoro.
1: No, skoro, protože je to hodně speciální projekt, tak já ho jenom v krátkosti představím. Ta inscenace se jmenuje Akce Gnom, teďka nově už má tento oficiální název, ale mohli jste o ní číst i pod názvem Všechno se mění. A je to vlastně úplně první projekt divadla Drak, na kterém budeme spolupracovat přímo s mládeží. Vlastně měli jsme vypsaný open call pro mladé lidi ve věku od 15 do 18 let. 8 z nich jsme vybrali a ti vlastně připravují a společně vytváří novou inscenaci společně s naším lektorským týmem a s částí našeho souboru, což je vlastně takový nový způsob spojení. My vlastně máme už dlouhodobě divadelní ateliéry pro věkovou skupinu 12-letých, ale poprvé budou takhle jakoby součástí té oficiální premiéry a součástí oficiálního repertoáru divadla Drak. Tak na to jsme moc zvědaví, ale samozřejmě, protože to probíhá takhle se studujícími, tak my těch úhlavních 14 generálkových dnů budeme mít teďka vlastně právě v rámci října a proto je to i takhle napojeno na ty podzimní prázdniny, aby vlastně mohli opravdu tady být a koncentrovat se na tu
0: právě
1: premiéru.
0: Jsem se chtěla zeptat, kde jste je vzali, takže šli z toho vašeho podhoubí, které jim v Draku nabízíte mladým lidem?
1: Z části. My jsme se vlastně, i to byl cílem trošku to promíchat, takže část jsou opravdu ti naši, abych tak řekla, odchovaní, kteří tam chodí třeba už od dětství, ale část s námi spolupracuje poprvé, takže i právě proto, aby trošku to získalo nějakou novou energii, tak je to takhle. A někteří nejsou dokonce ani hradečtí a dojíždějí k nám třeba z Prahy a myslím, že z Liberce, tak to bude taková nová zkušenost.
0: Takže kdy s tím vyjdete na světlo?
1: Je to 31. října v sobotu, ale zároveň máme ještě 30. října 2 předpremiéry, takže srdečně zveme, je to už i zveřejněno v prodeji, takže kdyby vás zajímalo tenhle ten nový projekt, tak jste srdečně zváni.
0: Tak to byla první letošní premiéra a jsou nahlášeny 3.
1: Ano, pak nás čeká v únoru premiéra inscenace s pracovním názvem Na koho to slovo padne, což je nová inscenace Jiřího Ondry, kterého mohou diváci znát jako režiséra inscenace Tichohoří gumák, která mimochodem chce říct jenom, že teďka jsme se s ní vrátili z Lublaně a Banské Bystrice a má vlastně velký úspěch i takhle v zahraničí, z čehož máme velkou radost. A je to inscenace naopak zase pro úplně malé děti, respektive pro diváky od nějakých 2-3 let a bude si hrát s různými jakoby slovními hrátkami, ale i tím světem dospělých a dětí, že prostě dospělým občas vytváří nějaká pravidla nebo říkají nějaké příkazy a ne vždycky úplně dávají smysl a s tou optikou těch dětí vlastně budeme sledovat tuhletu trošku absurdní situaci.
0: Takže to je určitě poučné představení pro dospělé.
1: Doufáme, že to právě bude bavit i dospělé, to je vždycky ten náš hlavní cíl, aby ti dospělí, co přichází k nám s dětmi, nebyli jenom tím doprovodem, ale opravdu to byl zážitek pro obě zúčastněné strany.
0: A navíc ještě budou moct trošku chytnout za noc, asi v některých situacích.
1: Je to možné, že se tam najdou.
0: Takže to máme premiéry a teď divadlo Drak samozřejmě nabízí vždycky bohatý programy v galerii Labyrint. Bude tam něco nového letos?
1: Běží tam výstava Město pro každého, na kterou taky bych ráda pozvala a my teďka i připravujeme, kromě toho, že přes prázdniny byla otevřena normálně pro veřejnost, tak máme k ní nově workshopy pro školy a zároveň připravujeme její verzi i v angličtině a úplně pilotně se pokusíme ji zpřístupnit i nevědomým návštěvníkům, takže bude v Labyrintu díl než obvykle, ale právě i takhle pro různé další skupiny návštěvníků.
0: No to je super. Teď je říjen, takže podzim na krku. Co chystáte speciálního, řekněme, z toho doprovodného nebo komunitního programu?
1: Tak, 1. listopadu budeme slavit dušičky. Moc nám držte palce, protože už loni jsme měli naplánovaný velký průvod se světelnými loutkami městem a nakonec jsme ho museli realizovat kvůli obrovskému dešti uvnitř, tak my hrozně doufáme, že letos nám to počasí bude přát a všichni jsou moc zváni, ale součástí je i program Labyrintu a divadelní představení, takže to je 1. listopadu, celé odpoledne, které teda vyvrcholí, věříme tím průvodem a potom 22. listopadu již naše tradiční akce akce Dračtení, což je takový už jakoby skoro předvánoční veletrh, mini veletrh, tomu říkáme, dětských knížek od různých vybraných nakladatelství. Budou tam různé workshopy ilustrátorů, autorů knížek, tak věříme, že to bude takové hezké setkání právě v tom ošklivém počasí k tomu krbu, abyste si mohli tam nakoupit knížky a trávit hezké podvečery v podzimní doma.
0: Tak protože si těžko umím představit, jak se velký lampionový průvod se světelnými loutkami dělá v divadle, tak věřím, že vám to letos vyjde, že bude dobré počasí a děkuji za návštěvu ve studiu. Divadelní sezónu Hradeckého divadla Drak vám představila a na první letošní premiéru, která bude 31. října, současně také pozvala Bára Kalinová. Děkuji za návštěvu, přeju krásný den, pozdravujte všechny kolegy v divadle Drak a ať se sezona vydaří.
1: Děkuji moc za pozvání.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Využíváte mobilní bankovnictví, bezpečí vašich peněz máte ve svých rukách. Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobře zabezpečený telefon naprostým základem.
1: Úředníky za přepážkou banky nahradil internet. Náš účet tak můžeme spravovat díky chytrému telefonu.
2: Dneska většinou ty mobily umožňují použití nějaké biometrie, tedy snímku našeho obličeje či otisku prstu, kterým prokážeme, že vlastně jsme tím, kdo má právo s daným účtem manipulovat.
1: Říká expert na platební styk Tomáš Hládek z České bankovní asociace. To znamená, že náš telefon nebo tablet je dobře zabezpečený.
2: To záleží na nás, protože ať si to mnoho lidí neuvědomuje, jde vlastně o malý počítač, který kromě jiného umí zajistit telefonní hovor, ale vedle toho je to opravdu nástroj výpočetní techniky, čili podobně jako chráníme svůj velký stolní počítač, měli bychom chránit i ten tablet či telefon. Mnoho lidí na toto zapomíná.
1: Když chceme ovládat účet z telefonu, potřebujeme nějakou aplikaci. Už při tom stahování aplikace bychom asi měli být opatrní.
2: Naprosto jednoznačně určitě neklikat na žádné buchví odkud zaslané odkazy, ale určitě bychom se měli přihlásit na stránky dané banky a z jejího prostředí stáhnout příslušnou aplikaci, protože právě ta aplikace nás také provede tím autentizačním, čili tím krokem prokazování, že jsme to právě my, kdo má právo přístupu k našemu účtu.
1: Doporučuje se také nepoužívat automatické přihlášení.
2: To znamená to, že vlastně si můžete v některých případech uložit svá hesla, své přístupy do toho zařízení, kterým komunikujete, a ono následně, když vyvoláte danou aplikaci, tak se jaksi automaticky přihlašuje. Ale vemte, že když tedy by se někdo dostal k vašemu telefonu a dokázal prolomit onu základní otevírací obrazovku, tak vlastně má ten telefon otevřený i k tomu, aby se přihlásil vaším jménem do vaší banky, protože banka to, kdo s ní komunikuje, pozná opravdu jen z těch elektronických digitálních údajů.
1: Hodně se hovoří o podvodných e-mailech. Máte pro nás nějakou radu, jak nenaletět?
2: V každém případě bych varoval před tím, že se e-mail tváří v tom smyslu, že nám něco sděluje banka, že musíme okamžitě provést. Ono to nejsou jenom e-maily, ale i podvodná volání, kde se tváří to číslo, že je to číslo call centra dané banky a banka nás instruuje, že máme něco provést. To je nesmysl. Banka vždycky očekává od nás nějakou aktivitu a ne, že jí budeme sdělovat, protože tak se většinou ta zpráva či ten telefonát tváří, že máme zadat nějaké údaje telefonicky a že někdo provede nějakou aktivitu za nás. Banka vždycky očekává aktivní příkaz z naší strany a ne, že nás k něčemu instruuje.
1: Říká Tomáš Hládek. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: A zítra si v naší rubrice povíme o falešných telefonátech.
3: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my budeme tentokrát objevovat krásu italské kuchyně. Připravíme si krémové jídlo, které bude plné lahodné chuti, bude jemné a na talíři připomene barevné podzimní dny. Podávat budeme výborné dýňové risotto.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a pokud hledáte tip na podzimní výlet, může to být například zřícení na hradu Vízumburg na Trutnovsku, která je jedinečnou památkou s výjimečným příběhem. No a dnes o něm bude řeč také v Muzeu pod Krkonoší v Trutnově. Historik a památkář doktor Vladislav Razím z Národního památkového ústavu tam bude mít přednášku Hrad Vízumburg a jeho výzkum od 19. století do současnosti a připomene nejen průběh výzkumu, ale hlavně jeho výsledky, které Vízumburg vyzdvihly mezi nejvýznamnější a nejlépe poznané raně gotické hrady v Čechách i ve střední Evropě. Přednáška bude dnes od 17 hodin a zve vás Muzeum pod Krkonoší v Trutnově, vstup je zdarma.

0: from the beginning. Stars falling down from the sleepy lagoon. Palms swaying under the moon. And we're swimming out into the calm crystal sea. In that fateful night, I thought to myself, I'll do everything I can. Save up every dime. And one day, I'll return. Come back home to you. And then I'll stay forever.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Záhadné případy pomůže inspektorce vyřešit policejní archivářka Patience v premiérovém seriálu. ČT2. Fascinující svět mravenců ukrytý ve starých stromech a pod nimi. Premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Šikmý kostel v Karviné či návštěva dělnické hospody s básníkem Petrem Hruškou. S Jaroslavem Rudišem v Moravskoslezském kraji v novém díle cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Nezůstávejte pozadu, učte se s námi. Je tu další ročník týdne vzdělávání dospělých, který pořádá Královéhradecký kraj ve spolupráci s Úřadem práce České republiky. Od 2. do 6. listopadu v Hradci Králové, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně a Náchodě i v online prostředí. Účast je zdarma. Více na www.vzdělávání.cz.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Policie našla matku mrtvého novorozence z Rovenska pod troskami. Odbory na pražském letišti zvažují ukončení stávkové pohotovosti. Tenistka Bartuňková je v semifinále turnaje v Pekingu a zítra bude maximálně 15 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tomáš Mysliveček. Policisté vypátrali matku mrtvého novorozence nalezeného v kontejneru v Rovensku pod troskami na Semilsku. Kriminalisté ji vzali do vazby, oznámila to policejní mluvčí Dagmar Šrýtrová. Tělo dítěte objevili v polovině září. K nalezení jeho matky prováděli kriminalisté v Rovensku plošný screening DNA a procházeli záznamy z kamer. Za vraždu dítěte ženě hrozí vězení až na 20 let nebo i výjimečný trest. Desítky nových čtenářů se přihlásili do knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně za jeden měsíc po jejím znovu otevření po tříleté rekonstrukci. Mezi novými čtenáři převažují hlavně děti, ale hlásí se i seniori, kteří v září nastoupili na univerzitu třetího věku, říká pracovnice knihovny Ivana Tauchmanová.
5: Si nabrali na léto, že jsme měli zavřeno, takže teď je to potřeba rozstřídit, něco přijde do skladu, něco přijde tady na regály, něco přijde tady dopředu jako výběr, takže to je teď takový složitější trošku.
4: Galerie moderního umění v Hradci Králové dnes večer společnou vernisáží zahájí dvě nové výstavy. Instalace Minulost tě nepustí představí ve výstavním prostoru Černá kostka dílo Veroniky a Petra Ronajových. Výstava nazvaná Co všechno máme ukáže v Bílé kostce dílo Evy a Jakuba Horských. Obě expozice zůstanou v galerii do 17. ledna.
6: Výstava Horských ukáže autorské knihy i grafiky a připomene krásu klasického knihtisku v době digitálních sazeb. Slovenská dvojice Ronajových zase v Černé kostce konfrontuje malbu s fotografií a videem. Tvorbu obou manželů spojuje nadsázka, ironie a otázka, co všechno lze vnímat jako umělecké dílo. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
4: Pražské letištní odbory se příští týden sejdou kvůli pokračování stávkové pohotovosti. Podle předsedy jedné z odborových organizací Marka Sedláka je na čase zvážit její ukončení. Sedlák taky popřel tvrzení další odborářky Vlasty Palové, že vedení letiště s odbory nekomunikuje. Stávkovou pohotovost odbory vyhlásili 21. července. Vadil jim výběr nového šéfa letiště Radomíra Lašáka, kterého do vedení dosadilo ministerstvo financí. Před 20 lety totiž Lašák vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Sport. Tenistka Nikola Bartuňková je poprvé v semifinále na turnaji kategorie Masters. V Pekingu postoupila mezi nejlepší čtyřku po vítězství nad českou soupeřkou Karolínou Muchovou, kterou porazila po setech 6-3 a 6-0. Bartuňková Muchovou dobře zná z klubu první ČLTK Praha. Taky o tom mluvila po utkání na kurtu.
7: Byl to neuvěřitelný zápas. Z klubu se známe už od dětství, takže vím, že je to výborná hráčka a taky skvělý člověk. Bylo to těžké utkání. Snažila jsem se hrát, co nejlépe umím a zvládla to. Před turnajem jsem rozhodně neočekávala takové výsledky. Hodně to pro mě znamená.
4: O postup do finále se Bartuňková utká s lepší z ruské dvojice Alexandrovová Andrejevová.
3: Počasí.
4: V noci teploty klesnou k 5 a na horách ke 2 stupňům Celsia. Zítra ráno čekáme jasno nebo skoro jasno a ojediněle mlhy. Postupně přibývání oblačnosti až na zataženo a později večer na severozápadě kraje občasný slabý déšť. Teplotní maxima 12 až 15 stupňů, na horách 4 až 8 a biozátěž na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: V Hradci Králové počítejte s komplikacemi na křižovatce silnic 35 a 11 u obchodního centra Orlice Park. Máme tam hlášenou nehodu se zraněním. A dvě osobní auta se srazila v Náchodě na křižovatce ulic Náchodská a Tiskárenská. Na místě je policie.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na Rychnovsku vrcholí sklizeň vinné révy a je to dobrý rok. Shodují se vinaři a detaily vám za chvíli v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové nabídneme. Zamlžené vidění, vypadávání písmenek při čtení nebo našedlý flek v zorném poli i tak se může projevit. Jedno z nejčastějších onemocnění sítnice. Více o něm u příležitosti Světového dne zraku řekneme před 15:30 a můžete také inzerovat v Radiobazaru po 15:30. Hezký poslech.
3: S Romanou Joudalovou.

V dolní stanici kabinové lanovky v peci pod Sněžkou v prostorách bývalého bystra je multimediální expozice Sněžka 1603. Na ploše víc než 170 metrů čtverečních propojuje příběhy, přírodu i historii Krkonoš. Na tvorbě obsahu výstavy se podílela správa Krkonošského národního parku a Sněžka je představena jako mimořádné místo s vlastním příběhem, přírodou a historií. Dominantou hlavního sálu expozice je asi 4,5 metru dlouhý plastický model Sněžky a jejího okolí, na který se promítá videomapping, jak se krajina mění během ročních období. Poznají tam návštěvníci turistické trasy, horské stavby, další významná místa. Výrazným prvkem je taky panoramatická projekce nazvaná Přírodní živly a Sněžka a expozici doplňují projekce na podlahu. Dotykové obrazovky, hry a kvízy nebo kukátka, pracuje s postavou Krakonoše a seznamuje i s Krkonošským národním parkem a s pravidly, jak se na Sněžce a v jejím okolí chovat, protože Sněžka v současnosti patří k nejvíce navštěvovaným lokalitám v České republice a v letní sezóně na její vrchol míří podle správců KRNAP až 9 000 pěších turistů denně. Dnes lanovka na Sněžku jezdí kvůli silnému větru jen do stanice Růžová hora, a to do 18 hodin.

0: Na Rychnovsku právě vrcholí sklizeň vinné révy a vinaři se shodují, že to bude dobrý rok. Možná vás překvapí, že právě Doudlebsko je vyhlášenou vinařskou oblastí a podmínky tam jsou prý ideální. Co se aktuálně teď na vinicích děje a co se dá pěstovat v našem kraji, o tom natáčel Karel Sladký s vinařem Filipem Tomáškem.
1: Totiž Doudleby nad Orlicí, městy z Doudleby nad Orlicí, díky těm vinicím, co jsou tady u zámku, městy z Doudleby nad Orlicí je oficiální vinařskou obcí. Už asi 2 roky, takže občas jsem přijde někdo překvapen.
2: Tady v okolí jsou nádherné vinice.
1: Ty jsou tady za zámeckým areálem, když pojedete směrem na Vamberk, je zhruba 5 hektarů vinic. Ještě malinkou modelovou viničku máme tady za hospodářskými budovami, ale o kousek dál, tam směrem k oboře, tak tam pěstujeme víno už od roku 2020, kdy se sázelo prvních 3000 hlav.
2: Takže jaké odrůdy, na co se specializujete?
1: No, tady je hodně těch takzvaných novošlechtěnců, těch pivy odrůd, protože jsme potřebovali vybrat odrůdy, které budou tady v regionu dobře prospívat. Máme tu hodně Solarisu, máme tady Johanniter a tak dál. Dokonce z červených vín tady máme velmi dobrý Cabernet Cortis, kterému se daří teďka to, co je v sudech dole ve sklípku a co se bude lahvovat za půl roku, tak to bude jako výborný červený. Takže z drtivé většiny bychom měli ty novošlechtěnecké odrůdy právě proto, aby se hodili sem do východních Čech, ale zkoušíme i klasické odrůdy.
2: Člověk musí hodně přihlédnout k těm klimatickým podmínkám, že? A změny počasí jsou...
1: No, ale ty nám nahrávají, protože i vinaři třeba z jihu Moravy, co sem jezdí, tak nám závidí tak trošku, že si tady s tím můžeme ještě docela dobře hrát, protože díky klimatickým změnám my tady máme podobné podmínky, jako byly třeba na Mělnicku před 25 lety. A zatímco na Moravě už bojují hodně jako se suchem a s teplem a se silným sluncem a už se jim neúplně tolik daří dělat třeba úplně suchá vína, tak my tady opravdu dokážeme ve spolupráci s vinařem, což je jedna z těch ingrediencí, které potřebujete, dobrého vinaře, tak si můžeme regulovat, co s tím vínem podnikneme a opravdu ta škala může být tak široká, kdy opravdu ve všech možných stylech od suchých po polosladká a sladká i růžová vína si můžeme dovolit tady.
2: Kolik jste toho sklidili v roce 2026 nebo kolik litrů jste strčili?
1: Teď vlastně končí letošní kampaň, všechno bylo letos trošičku posunuto časově, takže teď vlastně v posledních 2 týdnech vozíme z vinohradu hrozny do okamžitě na les a v tancích už se ta surovina připravuje a vinař pomalinku sleduje a rozmýšlí, co s čím, jak udělá, takže teďka ještě určitě příliš brzy na nějaká čísla, ale pro představu, když jsme naposledy lahvovali, když přijela lahovací linka, tak se lahvuje každý rok nějakých, dejme tomu 12-15 tisíc lahví, ale když se ty vinice rozrodí tak, jak by měly, protože se jim tady opravdu daří a ta půda je dobře připravená, tak předpokládáme, že bychom měli dokázat produkovat nějakých 40-45 tisíc lahví ročně.
3: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: V Šarmu se na podzimní plány zeptáme úřadující šarmantní osobnosti Jitky Molavcové. V kosmetickém rádci probereme nové trendy v estetické medicíně a upozorníme na některá nebezpečí vlivu sociálních sítí. Taky si připomeneme zakladatele krevních skupin a jejich význam pro naše zdraví a chybět nebudou ani další pravidla etikety.
1: Šarm v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Ariem, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Statisíce lidí v Česku trápí podle odhadů oftalmologů věkem podmíněná makulární degenerace. Nemoc vážně poškozující centrální část sítnice, neboli žlutou skvrnu v oku, začíná nenápadně, ale může skončit i slepotou. Tomu se dá zabránit, připomínají lékaři na Světový den zraku. Pacientům s lehkou formou nemoci pomáhají injekce přímo do oka.
1: Vidíte jakoby linie, které mají na sobě takový puchýřek, takový kolečko. Nejsou úplně rovný.
2: Popisuje 66-letý Milan. Právě přišel na oftalmologickou kliniku do fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze, kde se dlouhodobě léčí s věkem podmíněnou makulární degenerací.
1: Musíte třeba tím okem pohnout a chytíte detail, který když tam koukáte takhle napřímo, tak ho nevidíte.
2: Nemoc, která se obvykle objevuje až v seniorském věku, se u něj rozvíjí už od 45. Její takzvanou vlhkou formu způsobuje prorůstání nově vytvářených cév do sítnice. Při kontrole se Milan zmiňuje, že se mu zrak v posledních 14 dnech zhoršil. Primář Miroslav Fajt ho proto vyšetřuje na šťarbinové lampě.
3: Dívám se na čučku a už tam mám představu, co se děje. Ještě se prostě to podíváme, jestli tam nevidíme odtok na sítnici a zejména krvácení, které by mohlo signalizovat novou aktivitu cév, které tou léčbou potlačujeme.
2: Ukazuje se, že aktuální potíže způsobuje Milanovi skalení oční čočky kvůli šedému zákalu. Ten se dá odstranit snadno pomocí krátké operace. Zbavit se makulární degenerace, ale i přes pokroky v léčbě možné stále není. Injekce podávané přímo do oka, ale nemoc dlouhodobě stabilizují.
3: Je tam zlepšení vidění po těch prvních injekcích a pak se ten nález začne jako udržovat na nějaké stejné úrovni.
2: I když je Milanův nález stejný jako při poslední prohlídce, dostane injekci do oka také dnes.
1: Je to takový štípnutí a to je všechno.
2: Před samotnou aplikací injekce mu sestřička v čekárně opakovaně podá do oka kapičky proti bolesti. Pak už pacient vstupuje do další ordinace, kde uléhá na lůžko.
4: Otevřete obě oči, provedeme dezinfekci.
3: Tenhle typ vlastně léku už je v takový předplněný stříkačce. Nemusíme to nikde natahovat, je to bezpečnější.
5: Takže nasouváte jehlu.
3: A doleva a nahoru.
5: V tu chvíli je látka podávána do oka. Malý vpich tam zůstal.
3: Tak zhruba 3 až 4 mm od okraje vlastně rohovky.
2: Nemoc může jednoduše odhalit také samovyšetření pomocí takzvané Amslerovy mřížky. Pokud člověk vidí čtvercovou síť s bodem uprostřed rozvlněně, měl by zajít k lékaři. Test se dělá každým okem zvlášť. Z fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze, Andrea Skalická, Český rozhlas.

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a je tady Radio Bazar v následujících minutách, tedy vytočte uvedené telefonní číslo, pokud chcete v našem vysílání inzerovat. Dobré odpoledne, tak jaký je váš inzerát?
2: Dobrý den, prodám hnědý koberec s menším vzorem, byl to nevhodný dárek. Míry jsou 3x2 metry a 3800, já ho prodám za polovičku. 1900 korun a je to Hradec 773 199 223. Děkuju.
1: Mějte se pěkně, nashledanou. Paní z Hradce Králové prodává nový hnědý koberec, 3x2 metry, byl to nevhodný dárek, takže za polovinu, za 1900 korun na čísle 773 199 223. Dobré odpoledne, Radio Bazar.
3: Dobrý den. Já bych dnes nabídla teruvary s příslušenstvím, rotavátor, brány, sečení, plečku, čerpadlo na vodu. Cena by byla dohodou a k tomu ještě kolečko na míchačku na jedno kolečko. Jo, bylo by to všechno. Bylo by to holicko 731589248. Děkuji moc krát.
1: Pěkný den, naslyšenou.
3: Taky, nashledanou.
1: Nabídka z Holicka a paní nabízí teruvary s příslušenstvím a míchačku na jedno kolečko. Na čísle 731 589 248. Dobré odpoledne, Český rozhlas, Radio Bazar.
4: Dobré odpoledne. Já bych chtěla nabídnout, jestli někdo nechce na dušičky, na výzdobu, na ostříhání tis. Byl by podle datumu, bychom se dohodli, kdybychom ho uřízli. Nám přerostl, tak bych ho někomu nabídla zdarma. Mm-hmm. Jo, zdarma.
1: Tak číslo?
4: 730. Mhm. 859 164 a je to asi 4-5 kilometrů od Jaroměře.
1: Takže na Jaroměřsku máme tis, to je, jo, jste říkala. Tak jo, hezký den, naslyšenou.
4: Mějte se hezký, nashledanou.
1: Tak, jestli potřebujete tvořit větší množství třeba dušičkových dekorací a hodily by se vám větvičky tisu, tak tis k dispozici k pokácení zdarma má paní na Jaroměřsku a dohoda 730 859 164. Dobrý den, tady je Radio Bazar.
5: Dobrý den, tady posluchač Roman, měl bych poptávku gramofonové desky, knihy, kdyby někdo likvidoval doma knihovnu, videokazety, kazety do kazeťáku jenom v originálu, CDčka, to samý a ještě prodám auto Renault Megane 2, nově potechnické a více info. Bylo by to na telefonním čísle 37 00 78 04.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
5: Děkuju, nashledanou.
1: Pán schání LPčka, knížky, videokazety nebo kazety do kazeťáku, všecko v originále nebo CDčka a naopak prodá auto Renault Megane na čísle 777 00 78 04 a další inzerát. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobrý den. Nabízím vyklízení bytů, domů, garáží, půdy, sklepa, uklidím okolo baráku, pokácím stromy, keře a odvezu úplně všechno. A je to na telefon 608 103 810. Děkuji a naslyšenou.
1: Naslyšenou, tady je nabídka, pán vyklidí jakékoliv prostory nebo pomůže s prací na zahradě, třeba pokácet stromy, uklidit, odvést cokoliv na čísle 608 103 810 se s ním můžete domluvit. Vítám vás, tady je Radio Bazar, dobrý den.
7: Dobrý den, já si jenom slovím rádio.
1: Děkuji.
7: A já bych měl k nabídce 5-litrový demižony, skleněný, samozřejmě čistý, vymytý. A potom bych měl zahradní grill, plynovej, na kolečkách, velmi pěkný, málo používaný a příslušenství k autogénu. A bylo by to, prosím, na čísle 737 366 048.
1: Dobře, tak se mějte pěkně a naslyšenou.
5: Taky, děkuji, nastanou.
1: Nabídka 5-litrové demižony, zahradní grill plynový a příslušenství k autogenu. A pan má číslo 737 366 048, Radio Bazar, dobrý den.
8: Dobrý den, já vás zdravím a já bych tady měl polobotky úplně nové, 44 číslo. A je to pracovní s pevnou špičkou. Uh-huh. A bylo by to cena velmi levně. Uh-huh. A je to na číslo telefonu 731 347 275 Česká Skalice. Děkuji, pěkný den.
1: Pěkný den do České Skalice. Tak tady jsou úplně nové pracovní polobotky s pevnou špičkou o velikosti 44, budou levně. A pán má číslo 731 347 275 A dobrý den, ještě váš inzerát, zdravím vás.
9: Dobrý den, já bych prodal nový velký mobilní grill na opékání prasat, ovcí, týd, bůčků, kuřat a všeho ostatního. Příkon je 220 V, příkon je plynová regulace otáček, celoroční provoz je nepřízněné počasí a má je na kolečkách, takže je snadná manipulace. Ještě by to bylo řezečka kopří fajné píce, má dva stoly pracovně odkládací, je zakapotovaná částečně 380 V, hodná pro chovatele drobného hospodářského zvířectva. Ještě by to byla prodloužené kalové čerpadlo, hodné na čerpání bazénu, studní výkopu, septíku a podobně, bere i ústí kalia. Je to všechno Hradec Králové, na telefonu 739 772 746. Děkuju. Uh-huh.
1: Hezký den, naslyšenou. Takže poslední inzerát je z Hradce Králové, velký mobilní nový zahradní grill, dále řezačka píce, taková velká pro chovatele třeba zvířectva a ještě kalové čerpadlo, které bere i husčí kaly. Pán má číslo 739 772 746 a Radiobazar bude pokračovat zítra, tedy v pátek odpoledne po půl čtvrté.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

15:50, téměř jedna minuta, zpívala vám Zuzana Michnová a Marcias a posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Po zprávách, které budou v 16 hodin a chystá je pro vás Tomáš Mysliveček, si můžete poslechnout dnešní humoriádu a věřím, že se budete dobře bavit s Otakarem Brouskem, který bude hostem u mikrofonu Českého rozhlasu a provede vás Patrik Rozehnal. Tak příjemnou zábavu.

0: Bee Gees, Elton John, Michael Jackson nebo Sting. Ovšem tentokrát tak, jak je možná neznáte. Pět hudebníků Filharmonie Hradec Králové a jejich nové kvinteto Labe zahrají známé popové hity v komorních aranžích a navíc na místě, kde byste koncert nečekali. A k tomu ještě pomohou dobré věci. Výtěžek z koncertu totiž podpoří nadační fond Honzíkova cesta. 14. října v 19 hodin přijďte do showroomu Polstrin v Hradci Králové Kuklenách. Vstupenky kupujte na hkpoint.cz. Do Polstrinu na Labe 14. října vás zve i mediální partner koncertu Český rozhlas Hradec Králové.
1: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 28. září na náš statek ve Svobodných dvorech u Hradce Králové. Stavte se pro krouhané zelí a k němu speciální sůl a kmín zdarma, brambory k uskladnění, jablka, česnek, cibuli a výborné zabíjačkové produkty. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na krouhané zelí. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz. Na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přejte si prokrouhané zelí a další dobroty. Těším se na vás.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Poslanci ve středu mimořádně projednají prezidentem vetovaný zákon o státních zaměstnancích. Rodiči dětí do 15 let v Kostelci nad Orlicí můžou žádat o příspěvek na mimoškolní aktivity. Končí oprava turistické Rígrovy stezky v údolí Jizery a zítra bude maximálně 15 stupňů. Zprávy s Tomášem Myslevičkem. Pěkné odpoledne. Sněmovna ve středu na mimořádné schůzi znovu projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Svolali předseda dolní komory Tomio Okamura z SPD na žádost všech koaličních stran. Prezident Petr Pavel v září návrh vetoval. Vláda jim chce zrušit dosavadní služební zákon a usnadnit výměnu státních úředníků. Podle prezidenta i opozice ale nový zákon oslabí ochranu úředníků před politickým vlivem. Vládní poslanci mají dostatek hlasů na to, aby veto přehlasovali. Kostelec nad Orlicí letos eviduje větší zájem o podporu mimoškolních aktivit dětí prostřednictvím projektu Korenci. Zatím se zapojilo 378 dětí, loni jich bylo 276. Město na letošní ročník vyčlenilo 500 tisíc korun. Rodiče můžou své děti registrovat do konce října.
4: Každé z prvních 500 přihlášených dětí může získat 1000 korun v takzvaných korentech. Ty pokryjí polovinu nákladů na sportovní a další volnočasové aktivity u zapojených organizací. Letos už město prostřednictvím Korentu podpořilo tyto aktivity částku 271 tisíc korun. Zapojilo se 15 provozovatelů a uskutečnilo se 474 transakcí. Loni to bylo 13 provozovatelů a provedlo se zhruba o třetinu méně transakcí. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Rígrova stezka na Semilsku bude o víkendu opět otevřena bez omezení. Dělníci na ní už dokončují rekonstrukci za více než 1 milion korun. Opravy se soustředily především na vysutou galerii nad Jizerou.
5: Rígrova stezka lidem slouží od roku 1909. Měří 3,5 kilometru a vynese údolím Jizery ze Semil do Podspálova. Cesta je z části vylámaná ve skále a prochází 4 tunely. Stezku stavěli 3 měsíce a střelmistři tehdy použili přes 300 kilogramů dynamitu. 6 týdnů odborníci vrtali 12-metrový tunel. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas. Sport.
3: Čeští judisté se v hmotnostní kategorii do 90 kg o medaile z mistrovství světa prát nebudou. David Klemert vypadl na svém posledním světovém šampionátu v kariéře už v prvním kole, když ho v Baku porazil Francouz Ngaiap Ambu. Druhý český reprezentant Adam Kopecký pak prohrál v osmifinále s Francouzem Alexou Mitrovičem a nesplnil tak svůj cíl.
6: Já jsem před očima měl jenom medaily a samozřejmě mě to hrozně mrzí. Věřil jsem si, cítil jsem se dobře, ale bohužel jsme lidi, tohle je judo, chyby děláme.
2: Počasí.
3: Během noci budou ustávat srážky a teploty klesnou k 5 a na horách ke 2 stupňům Celsia. Zítra ráno čekáme jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy. Postupně od severozápadu přibývání oblačnosti až na zataženo a později večer na severozápadě kraje občasný slabý dešť. Teplotní maxima zítra 12 až 15 stupňů, na horách 4 až 8 a biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: U skladové oblasti u obce Černilov na Hradecku se na silnici 308 srazilo osobní a nákladní auto. Počítejte tam se zdržením. A dobře dojďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Pusta do půl měsíce, u nás tady ve studiu už radost způsobí jenom zvuk té znělky. Patrik Rozehnal, tak dobrousek.
3: Dobrý den.
2: Jaký je podzim?
3: Krásný, já se pořád směju. Já když jedu po Praze, já se jenom směju. To je tak nádherný. Já pořád někde stojím a poslouchám Český rozhlas.
2: Výborně.
3: Je to krásný.
2: To je dobrá zpráva. Tak poslouchejte i vy a vytvářejte ho s námi. Humoriáda.

0: Přesně tak, hoďte smutky za hlavu, užijte si s námi zábavu a pořad nazvaný Humoriáda dnes o Otakarem Brouskem, tak koho tam hodíme jako zábavného?
1: Já bych tam hodil Milana Lasicu a Julia Satinského, protože já jsem je totiž zažil jako malý kluk. Dokonce jsme byli na Slovensku a tam dělal Miroslav Horníček, tam dělal Hovory H na střeše toho hotelu, kde jsme bydleli v Lomnici.
0: Aha.
1: Jo, tak tam bylo na střeše a tam byl právě Lasica a Satinský, já byl malej, mě bylo 12, 13, já nevím, ale já na ně zíral, protože oni byli neuvěřitelně vtipný. A potom byly ty Hovory H, takový ty slavný, jak oni přijeli a jako nám ukazovali...
0: Ten rozdíl mezi Čechy a Slováky, češtinou a slovenčinou.
1: Ano, jak přivezli tu zem a tu halušku nechali kolovat a takový, no to, já jsem se tak smál tenkrát. A do dneška, teď jsem to zrovna nedávno viděl a zase mě dostali, prostě oni jsou skvělí.
0: Tak dáme si povídání o noblese tady v této chvíli.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale já si myslím, podle mě je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami souhlasím a zároveň vás důrazně žiadam, abyste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu, ano, to jsme už povedali.
2: V mnohých veciach jsme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si napríklad vieme slušne vypiť, riadne sa najesť, aj odedza začína byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa nájde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Keď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať: Haló, prosím vás, buďte taký láskaví, všetci v doline ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať: Varuj dušu na doline, a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tu noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok drhý?
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašlali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamagurí, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamagurí nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No, keď
2: ale
3: nikto,
2: my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste niekoho.
2: Vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Tak. Ale ako komorníka, no?
3: No.
2: Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: A je manžel.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: A vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Takové hezké téma, jako hezké slární. Tak co noblesa, Juldo?
1: No to je velmi složité. Ale můj tatínek byl noblesní, takže já jsem to mohl odkoukat, i když moje drahá maceška Luka, tedy nevlastní matka, tak mě prozradila, že tatínek taky nebyl takhle jako vždycky vyfiknutej. Aha. Že až to sní jako, takže za to může Luka. A no, naučila nás to oba, jak se nosí sako, kravata, jak se má člověk chovat v restauraci, jak se má chovat k dámě a tak, no, to vím, že to bylo velmi, já jsem musel poslouchat,
0: jo.
1: No, snad podržíš dveře, snad mi podržíš kabát.
0: V kolika ještě to říkala?
1: No, táta si vzal Luku, když mě bylo 8 let, takže od 8 let jsem byl takhle obráběn.
0: Jo, do?
1: No doteď, do dneška. Já jezdím za Luchou, Luce je 90 let a pořád neustále.
0: Jo.
1: A ty máš hezké boty a hned mě pochválí, že jako chodím hezky oblečený. A ona na to dbá, na tohle.
0: Jo, jo.
1: No, do dneška.
0: Mm-hmm.
1: Krásný. Takže perly nosí. Vždycky si veme nějaké hezké kalhotky.
0: Jako i doma, když jde s košem?
1: Ne, to ne. Ale zas má hezký župánek.
0: Jo. Noblesní za každé situace.
1: Noblesní za každé situace.
0: No tak pustili jsme si tedy dvojici Milan Lasicu a Julia Satinského. Můžeme s nimi pokračovat. Navíc může přibýt třeba ještě Mirek Nanutil, to je v povídání o postelových scénách. A nebo, když už to byla noblesa, tak já to trochu tématem schodím, jo? Protože nabídnu trochu sexuálních služeb ze Silvestra 1999 z televize Nova, kde o tom o inzerátu mluví Jiřina Bohdalová a Karel Šíp ve slavné scénce Kohout. Tam je taková ta záměna, malíř, sexuální pracovník erotické služby. Tak co z toho si vyberete? Postelové scény a nebo trochu erotiky v inzerátech. Je to taky dost podobné, ale jiní interpreti. Tak Milana Sice, Julius Setinský, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp proti. Vy hlasujete na telefonu 731 800 900 a nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tam posílejte a my budeme ty hlasy tady ve studiu sčítat. Od toho je tady Humoriáda.

0: 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Julie Satinský nebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp, komu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte do Homuriády, je to telefonní číslo 731 800 900 a slyší vás Otakar Brousek. Koho?
2: Dobrý den, zdravím vás, pánové.
3: Dobrý den.
2: No, pane Otokaru Brouskovi to pořád sluší.
3: Děkuji vám, ano. Já to vyřídím mamince, teda macešce.
2: A já bych si přála, jak to říkal Ačko, myslím, že?
1: Jojo Satinský, Milan Lasica. Dobře, jo. Zapisujeme jim bod, děkujeme moc a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím Patriku vás do Humoriády a vašeho hosta pana Otakara Brouska.
3: Dobrý Já den, vás pane také Brouska. Zdravím, dobrý den.
4: Přeji vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Patriku teda pro Ačko, všem přeji hezký zbytek dne, či ještě hezčejší páteční ráno, možná trochu chladné.
1: Dobře, děkujeme. Kdo dál, dobrý den.
5: Dobrý den, Jakubu telefonu, zdravím vás, pánové, já bych si dal Bčko.
1: Dobře.
5: Bohdalku se Šípem.
3: Jasně, Bčko.
1: Dobrá, píšu Bčko, děkuji za zavolání, něco daří. Taky. A ještě jeden telefon, dobrý den.
6: Jak je to zasrážnice, prosím vás, Bčko.
1: Bčko, dobře, Bčko. Já už to můžu taky říct, že to Bčko se nám tady narysovalo jako vítěz. Tedy vybrali jste variantu ze Silvestra 99, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp a jedna záměna v inzerátech. Ona si objednala malířské služby, přišel služebník v erotických službách.
7: No tak ono by to také chtělo, abyste se trošičku uvolnila, víte, tak
6: já,
7: jako...
6: Ale to já už jsem se uvolnila. Z práce ráno, víte. Já dělám po večerech uklizečku, víte. A ona to dneska jako za mě vzala Jarča, když vy jako jindy nemůžete. Vy toho asi máte hodně, že jo?
7: No tak to jste mě připomněla, počkejte.
6: Jo.
7: Ještě dneska tady zrovna něco mám, to bude někde tady blízko. Jestli ji neznáte, Šilhavá.
6: Ale Šilhavá je v téhle ulici každá druhá.
7: Ale ne, se jmenuje Marta Šilhavá.
6: Marta!
7: K tý já jdu po vás.
6: Ježiš, a proč zrovna k ní? Tak ten jej je takovej šikovnej.
7: Vy ho znáte, jo?
6: No jasně. Ježišmarja, ten ji všechno dělá sám. No, to se divím, že si ona volá někoho cizího. Helejte, ten je opravdu moc šikovnej. To já to můžu potvrdit. On už tady párkrát byl. No, ale on má málo času, víte. Protože on si na něj furt něco vymýšlí, víte, no. Ale, no, spusejte se, já jsem se chtěla zeptat. Víte, co je mi trošku divný? Že jako jsem doteďka neviděla váš vercajk. Čím to vlastně chcete dělat? Že jo?
7: Tak to už si sama řekněte, no. Tak.
6: Těžký.
7: No tak já jsem v podstatě připravený.
6: No připravený. Já nevidím žádný pracovní pomůcky, že? No a jestli si myslíte, že já mám doma něco sama svýho, no tak to teda nemám. No víte, ten můj na to moc nebyl. No proto jsme šli taky od sebe. On jenom z práce do hospody a pak se mu tady jenom fláknul a na nic nešach. Na nic.
7: Prosím vás. No. Vy pořád nějaký pomůcky. No. Rozumíte, ve všem je možný zákazníci vyhovět, ale musí se to nahlásit dopředu. To kdybyste nahlásila dopředu nějak pomůcky, to já jsem mohl vzít sebou třeba i Robertka.
6: No tak, to já teda nevím, proč toho nevím.

0: dál. Že jo, jestli jste zvyklí dělat ve dvou s tím Robertem. A jestli je ten kluk šikovnej.
1: Prosím vás, teď ten je na baterky.
0: Na baterky. Abyste nebyli všichni v té vaší firmě na baterky.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak na co se tady ptát?
1: No to já vůbec nevím.
3: Já vím, na malování.
1: Na malování. No. Na malování.
3: Pokojů tedy.
1: Na malování já jsem si vždycky někoho zjednal. Ale taky ne, maloval jsem taky. Maloval jsem nejdřív štětkou, to jsem se naučil u dědečka.
3: Ale to trochu pokračujeme v tom rozhovoru.
1: No, pokračujeme v tom rozhovoru. Štětkou. A potom váleček.
3: A potom váleček, ano.
1: A nebyl na baterky, jo, byl normální ručně.
3: Pomůcky byly.
1: Pomůcky byly, no. Ale vlastně do takovýhleho nedorozumění jsem se nikdy nedostal. To vlastně, teď si na to jako probírám tou paměti a nic takového mě nikdy nepotkalo, že bychom mluvili o koze a o voze.
3: Tak ale otázka, zda by člověk podával nějaký inzerát, který takhle mohl mát. A fakt se ozval někdo jiný, to asi taky, ta doba inzerátu už je trošku jinak.
1: No dneska, to je jinak, to už dneska.
3: Když vycházely noviny jenom z inzerátu, ano, že? Kde by se to dneska vzalo, když je všechno na sítích, no, a na internetu a tak.
1: Právě, že jsou v sítě.
3: No, a jak často se u vás maluje?
1: Teď jsme dlouho nemalovali.
3: My taky ne.
1: My jsme teďkon vlastně rekonstruovali, ale ono už to bude skoro 9 let, nebo tak nějak, a nemalovali jsme ještě. Ale je to omyvatelný, takže pes, když udělá takový to blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl o kousek, víš, protože on, když se omele, tak jako, no a to se dá utřít tím hadrem, takže vlastně jako, jasně. A ono se to nějak nešpiní moc.
3: Takže ještě 9 let to vydrží.
1: Ještě dalších 9 let to vydrží.
3: Vážení, čím budeme pokračovat? Tímhletím matením nebo nad inzerátem, řekněme, ukázka z roku 99 ze Silvestra televizního, anebo si dáme Zrození mladého trampa. S Jiřím Grossmanem nabízíme proti. Takže Jiřina Bohdalová, Karel Šíp teď mají Ačko v dalším souboji. Varianta B je Jiří Grossman o trampingu. A vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď, anebo napište hlasovací SMS-ku Humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04. Taková jsou pravidla.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Něco o erotických službách nebo o trampingu byste rádi slyšeli ve vysílání, tak se to dá postavit proti sobě. Jiřina Bohdalová, další v ukázce A, varianta B, Jiří Grossman. Voláte, vybíráte si a naslouchám vám dnes o Takar Brousek. Dobrý den, přeje Patrik Ozehnal.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku a pane Brousku, já vás zdravím.
2: Já
3: tady
2: vás.
3: Je Marcela z Ústí nad Labem.
2: Ano, já vás také, Marcelo.
3: Moc děkuju a chtěla bych Ačko a mějte se moc hezky.
1: I vy, děkujeme
2: Nápodobně.
1: Moc. Kdo další tam je?
4: Dobrý den, tady Marie ze Zruče u Plzně.
2: Dobrý den.
4: Vás zdravím a chtěla bych Ačko.
1: Dobře, ano. Děkuju moc, mějte se pěkně.
4: Pěkně.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko a zdravím pana Otakara Brouska.
2: Děkujeme, teda já děkuju.
1: Další hlas, telefonický v Humoriádě.
6: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Já vás zdravím do studia.
1: Děkujeme.
6: Hrozně mě pobavilo, jak pan Brousek vykládal o těch kolonách a myslel jsem, Patriku, že vy řeknete teda, že ne, že máme poslouchat Český rozhlas, ale že máme vytvářet ty kolony. A musím říct, že je úžasný, že pan Brousek to bere s takovým nadhledem.
1: Ano, to je co jiného.
6: Opravdu někdy to je úplně katastrofa a mělo by se s tím už něco začít konečně dělat.
2: Ale tak člověk s tím má počítat, no co se, a rozčilovat se nepomůže. No, tak
6: možná,
2: já se
6: někoho vyměnit by pomohlo.
2: Jo, to jo, to máte pravdu.
6: Takže, jak se říká, někdo chodí na hřibky do lesa, někdo chodí na hřibový kolony.
2: Ano.
6: Teda volil bys teda Ačko.
1: Dobrá, děkujeme za ten hlas.
2: Děkuju, naslyšeno.
1: Vy taky, mějte se. A poslední bod pro koho?
7: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, zdravím vás oba dva ve studiu, přála bych si Ačko a můžu ještě něco, pane Patriku?
1: No zkuste.
2: No zkuste to.
7: Já jsem byla včera v semaforu, bylo to strašně hezký. Děkuju za ten pořad, to bylo něco prýma.
1: Za málo, jsme rádi, že se líbilo. No. Děkujeme moc, no. Mějte se hezky.
7: Děkuju.
2: Naschledanou.
1: Ano, no a budeme pokračovat ukázkou s Jiřinou Bohdalovou. Karlem Šípem získali valnou většinu hlasů zpátky do Silvestra 99.
8: No tak snad začneme, ne?
9: Jo, no konečně, no tak.
8: No ale to sama řekněte, rozumíte, kde a jak a co.
9: Aha.
8: Já už se vám podřídím, no proto jsem tady, víte?
9: No jo, víte. Tak pokud začnete v ložnici, tak tam myslím, že byste měl určitě použít váleček. No. Ale začít byste měl škrábáním. Aspoň všichni, co tady byli před váma, začínali vždycky škrábáním. No.
8: Tak já jdu napřed do koupelny.
9: Počkejte, proč do koupelny?
8: Tak opláchnout váleček.
9: No jo. To je mi jasný, to je jasný. Vy už jste přes den někde dělal, že jo? Ne, tak počkejte, ale posaďte se. Já jsem se vás ještě chtěla na něco zeptat. Jak tam inzerujete, jo, to S i M, tak co z toho hodláte použít tady? Já si teda myslím, že když začnete tím škrábáním, tak že už by potom stačilo použít jenom tu sádru.
8: Sádru? Proč sádru?
9: No, protože vám to aspoň rychleji stvrdne. Jestli vám to třeba s tím válečkem nějak moc nejde, jo? No tak já teda potom nevím, proč jste si nevzal sebou aspoň štětku. No. Některý starší dělají radši se štětkou.
0: No. Humoriáda.
1: Rádka s češtinou, jak ta čeština je kouzelná, no takhle.
2: Krásně je to.
1: Jenom si říkám, jak dlouho to zkoušeli třeba.
2: Co jsem slyšel, tak 3 neděle.
1: Tři neděle.
2: Ale asi ne každý den. Hmm. Jako také, opravdu se na to sešli ty lidi a dělali to. Protože to, co si pamatuju, i Jiřina o tom vyprávěla ještě s Dvořákem a to, tak oni se sešli, dívali se na ten text, případně řekli, tady by to chtělo předělat konec, takže autorovi to poslali zpátky. A teď vyhazovali a tak různě a říkali, tenhle bychom mohli použít, no a pak fakt na tom seděli a zkoušeli to. A do dneška to obstojí vlastně.
1: No, je to pravda. No. Co zkouší Julda Brousek?
2: Já zkouším se Simonou Stašovou krásnou španělskou hru. Alejandro Casona to napsal, jmenuje se to Stromy umírají v stoje. 11. listopadu bude premiéra. Simona se konečně přehraje na starší, takže hraje babičku. Já hraju dědečka a vrací se nám takový nezdárnej vnuk. No, tak je to krásná hra. A my jsme teď ve stádiu zkoušení, takže teď prožíváme takový ty trapný chvilky, kdy nevíme, kdo co říká a kam jdeme a tak a musí se to teď...
1: Kdy přijde jako,
2: no, teď jakoby dát dohromady. No, režirujete pan režisér Strnisko a... Tak jo, je to hezká práce.
1: Mm-hmm, tak ať to vyjde a budeme se těšit. A za malou chvíli budeme vybírat s Judou také další ukázku, protože pro dnešek jsme vyčerpali dvojici Jiřina Bohdalová a Karel Šíp. Co bude dalšího, se dozvíte po písničce Daniel Hůlka a jeho ráj právě teď.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Tak pro všechny ty posluchače i dnes Humoriáda s Tildou Brouskem a s kým? Koho vybereme ze seznamu? Je to
3: no,
2: teď na nás.
3: Seznam tady je a mě tady zaujal, abych tak řekl, Miroslav Donutil.
2: Jeho samostatné vyprávění.
3: No právě, on to umí, on Dobře. Je vynikající vypravěč.
2: Dobrá, tak jedno tady máme.
4: Tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili s náma, muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku, oni se neměli moc rádi, že jo? Na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem. Nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník a tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli, strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kg a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu. A Frantu napadla najednou, on měl ohromně, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečný, prostě furt ve střehu, jo. Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi ředitele, tak to je ona, podívejte se, tam stálo silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten se nám podívá, říká, no a člověče, takhle Frantíku z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti člověče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš. Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
5: Já to vím, že to je ona, ale... Takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak s tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu
4: pomoct. Co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem. Teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí.
5: No já nevím, no mně to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí.
4: Myslíte silo, jo?
5: No to silo, no.
4: On přišel ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za ouško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě. A my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja. On říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskobolové a všecko a on ťapal před náma ten náměstek, jo, 4-5 kroků a Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl.
5: Frantíku, kde seš? Frantichu.
4: A říkám, Franto, neměli bysme jít, to bude průšvih. A nech ho bejt, nech ho, ať se vyžhaví v tom.
5: Frantichu.
4: Teď ti Italové, kako se sučete? Io devo forza di mandare chi sono raso, si riesco a innamorarmi, vendichero questo oltranjo, quando ce lo sia, so che tu...
5: No, já nemám Frantika tam. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. Já vůbec vám ani nerozumím. Frantíku,
4: říkám, Franto, pojď už, nech ho, jde to Gauner, nech ho bejt.
5: Františku, já už nemůžu, Františku, objev se.
4: Říkám, Franto, pojď, no tak jo, dobře, jdeme, no. Dobře, kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama, jste normální nebo co?
5: Františku, ty jsi mě našel.
4: A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal,
5: vidíte, já jsem se ztratil ve městě a František mě našel a dovedl mě až sem, takový je to kamarád.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Julio, taky pamatujete takovou éru, nějakou doprovod?
3: No doprovody, ale znám jednu, a já u toho teda nebyl, jenom to znám z vyprávění, že dokumentaristi točili něco na Berounce, nebo někde, to už není důležitý, a samozřejmě nějak se zkazilo počasí, no tak oni zašli do restaurace, to se trošku protáhlo až do rána, a druhý den měli teda točit, jenomže vyspávali, že jo. Ale přijela návštěva z Prahy, takovej ten dozor, právě takovej ten politicko nějaký dozor. A jak to, že tady spíte a tohle? A někdo si vymyslel, kam nám se rozbila kamera soudruhu. Jak to? Jak to? A už to řešíte? Ano. A co se tam rozbilo jako v té kameře? A nám se rozbil kolibátor. A teď vymyšlený úplně nesmysl, že jo, kolibátor. A teď on, ten soudruh nechtěl ztratit glanc, tak říkal, aha, a už to řešíte? Ano, my už jsme volali jako do Prahy a už nám ho vezou. No, zaplať pánbu za to. A jak nechtěli dát vědět, jakože jsou úplně blbí, jo.
2: Kolibátor.
3: Tak kolibátor, no. Tak takový věci se děly tenkrát.
2: Vážení, čím pokračovat? Jako ukázkou s Miroslavem Donutilem a vzpomínka třeba na velký rybářský úlovek Franty Kocmana, anebo vyprávění Tomáše Slámy o tatínkovi. Vyberte si. 731 800 900 studiový telefon, tady si popovídáte s námi, anebo když se neprovoláte, pošlete SMS-ku hlasovací humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
3: 04.
2: Ano, je to tak. K tomu skupina Turbo.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Patrik Rozehnal, Takar Brousek, osazenstvo studia Humoriády. Vy jste na telefonu 731 800 900 a můžete dát hlas Mirkovi Donutilovi nebo Tomáši Slámovi. Tak komu, ptáme se, dobrý den po telefonu.
2: Stálý zdraví přeju.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Franta z Netolic a velice bych si přál pana Donutila, protože to je expert.
1: Dobře, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání sem k nám.
3: Naschledanou.
1: Dobrý den, další pozdrav.
4: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím vás po dlouhé době i vašeho hosta. Chtěl bych taky Donutila, to je borec.
3: Ano.
1: Dobře, dobrý děkujeme den. Za ten hlas, mějte se pěkně. Vítáme dalšího.
5: Dobrý den, já vás zdravím, tady Petr Zezdounek ze zamračených Lohačovic.
3: Aha.
5: A já jsem chtěl pozdravit teda vás oba dva.
3: Ano,
5: a také humoriádníky zvlášť potom. A stala se mně jedna věc, jak jsem byl v Kroměřížu, jak byla humoriáda.
1: Ano.
5: Tak tam jsem potkal jednu paní, která plete krásně maňásky. A mně se líbil velice ten vodníček. No a já jsem na něm ztratil kontakt, protože já toho vodníčka používám ve školce.
1: Aha, takže hledáte paní s vodníčkem a z maňásky. Je mi to jasné, ať se ozve.
5: Ne, aby věděla, že ten maňásek je krásně využíván.
1: Dobře.
5: A já tam totiž čtu pohádky.
3: No krásně.
1: Ano, takže vy jste ten předčítač, takhle máme třeba kolegyni tady u nás, Kateřina Cajdamová, taky takhle chodí číst do školek.
5: Pohádkový dědeček se tomu
1: ano,
5: tady.
1: No, ano,
3: vynikající.
5: A ten vodníček jim udělá vždycky velikou radost, těm dětskám.
1: Dobře, tak jo.
5: Tak snad to paní slyší.
3: Ano.
5: A já bych si vybral, protože ten už je dost známý tady ta scénka, tak já bych si zkusil Slámu.
1: Ale zklamu vás, bylo to málo na to vítězství. Mirek Donutil to vyhrál.
3: To vyhrál, no.
1: Jsme s ním opět v Lucerně a povídání o rybářských úlovcích.
6: Tohle my máme na rybách, kde má být klid, kde má být ticho. My sedíme večer, chytáme s Frantou candáty, teda čekáme na candáty, abych byl přesný. On má, Franta, úžasné rybářské vybavení, víte, on má nejdražší pruty, on má nejdražší navijáky, nejdražší silony, on má hlásiče, jemu to hlásí, odkud jede jaká ryba, jak vypadá. To nemusím rybářům vysvětlovat, to je spíš tip pro manželky, a když je záběr, tak to třeba udělá. To je moment, kdy z každého rybáře kocmana nevíme, jestli se stane magor. Říkám, počkej, vydrž, tak on popojede, otočí si rybičku, pak osekne. To nevydrží, tak nemám vlastní vody. Ty vole, ten valí. Miro, kam bere šňůra. Já říkám, Franto, klesu. Já jsem to nahodil tady do tuňky, jak oni běvávají. Já říkám, já nevím, kam se to nahodil, ale vede to klesu a dívám se a tam jelen, 14 terák. Franta je jediný rybář na světě, který chytil jelena na udici. To se nepovedlo nikomu, ten jelen se šel napít do míst, kam chodil každý den. On nevěděl, že tam kocman má nahozeno. Umotal to takhle tou ťapkou a vlekl mu to klesu, no. Franta má drahý silon, čili on mu de facto odmotal auto. Já jsem tahal jednoho candáta za druhým, protože oni najeli pěkně v hejnu a kocman navíjel. Za 14 dní jsme tam přijeli, že jo, a já už jsem byl připravený, tak jsem tam bodnul cedulku, tam bylo napsáno, jelene pozor, tady chytá kocman. No a pak jsme tam byli asi za týden a magor byl ze mě, protože já jsem měl záběr a teď jsem s tím zápolil a on nikde, Franta. Já říkám, Franto, pojď sem, Franto, kde seš, Franto. Franta přiběhl, co je? Říkám, dívej se, či něco tam je. On říká, ten valí, ten jede, ty, no, to bude síla, to bude asi úhoř. Říkám, asi jo, kde pak úhoř, víte, co mi tam přivázal? On mi tam přivázal to, co občas dostáváme, takový to zlatý zrcadýlko TT, jo. Říkám, teď mi to zrezaví, získej si další věrožka.
1: Poslední ukázka a zase ta hodina tak rychle uběhla.
3: Krásně to uteklo, ano.
1: Tak jo.
3: Tak já se vydám do toho města a přeji všem, aby nestáli dlouho ve frontách a když, tak poslouchali Český rozhlas. Naschledanou.
1: Ano, mějte se pěkně a zítra zase další porce humoru. Samozřejmě nebude chybět další humoriádník Honza Přehutil. Mějte se krásně, těšíme se na slyšenou.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Královéhradecký kraj plánuje zahájit stavbu nové základny zdravotnických záchranářů v Jaroměři ještě letos. Vyšetřování loupeže na poštách na Semilsku a Královéhradecku je u konce. V kauze hořící haldy v Ostravě soud odmítl žalobu Diama na ministerstvo životního prostředí. A zítra na severozápadě kraje čekáme slabý déšť. Tomáš Mysliveček vám přeje hezké odpoledne. Královéhradecký kraj chce ještě letos začít stavět novou výjezdovou základnu záchranářů v Jaroměři. Teď dokončuje soutěž na firmu, která ji postaví. Náklady by neměly přesáhnout 70 milionů korun. Nová základna vznikne v severozápadní části města u Králové dvorské ulice. Hotová by měla být v roce 2028, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
3: Nová základna bude dvoupodlažní. V přízemí budou garáže pro 3 sanitky a 1 vozidlo rychlé lékařské pomoci. Součástí bude také box pro dekontaminaci vozidel a zázemí pro posádky. Základna tak bude připravená na nepřetržitý provoz.
2: Semilští kriminalisté ukončili vyšetřování případů loupeží na pobočkách České pošty na Semilsku a Královéhradecku. 38-letý muž měl podle policie přepadnout obě pošty se střelnou zbraní. Kriminalisté ho dopadli na konci července. Případ teď předali státnímu zástupci, říká mluvčí libereckého krajského ředitelství policie Dagmar Sochorová.
4: Komisař ze Semilského oddělení obecné kriminality celý spisový materiál s návrhem na podání obžaloby obviněného 38-letého muže, který si již ve vězení odtykává trest za jinou trestnou činnost, předal okresnímu státnímu zastupitelství v Semilech.
2: Za tento trestný čin hrozí obžalovanému dalších až 10 let vězení. Městský soud v Praze odmítl žalobu státního podniku Diamo na ministerstvo životního prostředí. Ten rezort žaloval v souvislosti s kauzou oddělovací vzdušné stěny na ostravské haldě Heřmanice. Česká inspekce životního prostředí v roce 2024 zjistila, že příkopy jsou zasypané demoličním odpadem, včetně kusů plastu nebo dřeva. Podle inspektorů ho tam navezla firma Ridera Bohemia, která zakázku na zásyp dostala. Ministerstvo životního prostředí letos případ inspekce odebralo a pro nedostatek důkazů v červnu zastavilo. Halda už několik let uvnitř pomalu hoří. Vzdušné stěny měly zabránit tomu, aby prohořela až k nedaleké skládce s chemickým odpadem.
1: Sport.
2: Vítěz nedávné zlaté přilby v Pardubicích a česká plochodrážní jednička Jan Kvěch bude v příštím ročníku seriálu Grand Prix prvním náhradníkem. 24-letý jezdec se nedostal mezi 4 majitele stálých divokých karet. V letošní sezóně byl Kvěch druhým náhradníkem a při zranění soupeřů odjel 7 z celkových 10 závodů. A golfistka Patricie Macková vede po prvním kole turnaj Korea Championship. V Soulu zahrála 7 ran pod normu hřiště a na nejbližší soupeřky má náskok 2 úderů. Macková může v Koreji vybojovat životní výsledek. Jejím dosavadním maximem na Ladies European Tour je 8. místo.
1: Počasí.
2: Během noci budou ustávat srážky a teploty klesnou k 5 a na horách ke 2 stupňům. Zítra ráno čekáme jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy, postupně od severozápadu přibývání oblačnosti až na zataženo. A později večer pak na severozápadě kraje občasný slabý déšť. Nejvyšší teploty zítra 12 až 15 stupňů, na horách maximálně 8 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hradci Králové dejte pozor u Oby. Na křižovatce ulic Akademika Bedrny a Pilnáčkovy komplikuje provoz nehoda se zraněním.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Je čtvrtek 8. října po 17. hodině, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. V Náchodě začíná další etapa modernizace nemocnice. Královéhradecký kraj za ní zaplatí víc než 1,5 miliardy korun a potrvá do listopadu 2029. Více informací nabídneme za chvíli. Na počasí se zeptáme meteorologa Tomáše Popelky. Do Opočna dorazily desítky sokolníků s téměř 130 dravci. Začalo tradiční setkání a my se mu za okamžik budeme v našem vysílání věnovat. A v Náchodě v knihovně začala dvoudenní výstava Hub. Lidé ji mohou navštívit i zítra mezi 10. a 14. hodinou a od nás se dozvíte, co je tam letos k vidění. Na Rychnovsku pak vrcholí sklizeň vinné révy a je to dobrý rok, jak se shodují vinaři. Detaily také nabídneme v této hodině.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
5: Dobrý poslech přeje Romana Joudalová.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled událostí připravil Tomáš Mysliveček.
2: Královéhradecký kraj zahájil druhou etapu modernizace náchodské nemocnice za zhruba 1,5 miliardy korun. Podrobnosti za chvíli. Řidiči na 97. kilometru dálnice D11 můžou mezi Hradcem Králové a Jaroměří využívat novou oboustrannou odpočívku. Má 28 míst pro osobní automobily, 14 pro nákladní, 4 pro autobusy a 3 pro karavany. Škoda Auto kvůli problémům u dodavatele musí i tento týden redukovat počet směn. Problémy s dodávkami dílů pro automobilku se dotkly také modelu Kodiaq vyráběného v Kvasinách na Rychnovsku. Dnes to uvedl 14-denník odborů automobilky Škodovácký odborář. V Maršově u Úpice na Trutnovsku dnes zastupitelé na mimořádném jednání rozhodují o termínu konání místního referenda o výstavbě větrných elektráren. Nejprve ale musí zrušit svoje původní rozhodnutí ze září.
3: Zastupitelé obce původně rozhodli o konání referenda 22. září. Hlasovat lidé měli tento pátek a sobotu během komunálních voleb. Ministerstvo vnitra ale obec upozornilo, že při takto pozdním vyhlášení nelze dodržet všechny zákonné lhůty. Proto zastupitelstvo na dnešním jednání pravděpodobně původní usnesení zruší a rozhodne o novém termínu. Z Maršova u Úpice Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Část nástupní stanice na Lanovou dráhu v Peci pod Sněžkou je ode dneška upravená na multimediální expozici nazvanou Sněžka 1603. Nabízí informace o horské přírodě, architektuře na vrcholu Sněžky a připomíná i příběhy, které se tam odehrály. Expozice je zdarma i bez zakoupení jízdenky na lanovku. Galerie moderního umění v Hradci Králové dnes večer společnou vernisáží zahájí dvě nové výstavy. Instalace Minulost tě nepustí představí dílo Veroniky a Petra Ronajových a výstava Co všechno máme tvorbu Evy a Jakuba Horských. Obě expozice zůstanou v galerii do 17. ledna.
4: Výstava Horských ukáže autorské knihy i grafiky a připomene krásu klasického knihtisku v době digitálních sazeb. Slovenská dvojice Ronajových zase v černé kostce konfrontuje malbu s fotografií a videem. Tvorbu obou manželů spojuje nadsázka, ironie a otázka, co všechno lze vnímat jako umělecké dílo. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Královéhradecký kraj zahajuje druhou etapu modernizace oblastní nemocnice Náchod. Jedna z největších krajských investic v historii vyjde na více než 1,5 miliardy korun. V dolním areálu nemocnice dělníci v příštích letech postaví nový 8podlažní pavilon D, který bude propojený zastřešenou centrální halou se stávajícími objekty. Všechny stavební práce i s přesunem zbývajících pracovišť ze starého horního areálu mají být hotové na podzim roku 2029 a sleduje to reportér Václav Plecháček. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Václave, jak bude stavba v praxi probíhat? Omezí provoz náchodské nemocnice?
1: Tak stavba je rozdělená do tří fází a nemocnice zůstane po celou dobu v plném provozu. Samozřejmě s určitým omezením, ale lidé počítat musí. Například v nejbližších dnech se uzavře vjezd do areálu z nemocniční ulice. Ta demolice i samotná stavba také znamenají hluk a prach. Co se týče samotné modernizace, tak teď v říjnu začínají přípravné práce. Dělníci nejprve vybudují nové únikové cesty, přestěhují zásobník kyslíku, upraví vedlejší pavilony J a K, kam se dočasně přesunou provozy ze starých budov. No a teprve po dokončení těchto úprav, tedy na jaře roku 2027, půjdou stávající pavilony D a E k zemi a na jejich místě začne stavba nového objektu.
0: Jaká nová pracoviště a oddělení v tom novém pavilonu budou?
1: No, vznikne velká laboratorní část s transfuzní stanicí, hematologií nebo mikrobiologií. Do nových prostor se přesune onkologický stacionář, hemodialýza nebo urologie. Pavilon nabídne také moderní interní lůžkové oddělení, jednotky intenzivní péče, rozšířenou dětskou lůžkovou část i novou podzemní vyšetřovnu CT.
0: A co bude dokončení celé investice znamenat pro pacienty a pro zdravotníky?
1: No, především takovou definitivní tečku za tou dlouholetou rozdrobeností, abych tak řekl, nemocnice. Všechna oddělení ze starého horního areálu se konečně soustředí na jedno místo v tom dolním komplexu. Vznikne jeden velký propojený nemocniční monoblok. Pro pacienty to přinese jednodušší orientaci, lepší dostupnost péče a pro zdravotníky výrazně efektivnější návaznost těch jednotlivých pracovišť. Horní areál nemocnice už nebude potřeba a v těch uvolněných prostorách je v plánu bydlení, třeba pro zaměstnance nemocnice, no a v dolním areálu, kam se tedy centralizuje péče, tak tam by časem měly i přibýt parkovací místa.
0: Kraj tedy zahajuje druhou etapu modernizace oblastní nemocnice v Náchodě. Informace nám nabídl reportér Václav Plecháček. Děkujeme. Pěkné odpoledne.
1: Napodobně.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je čtvrtek 8. října a jestli jsou v dohledu nějaké srážky, se dozvíme od meteorologa Tomáše Popelky. Dobrý den, protože je vyhlížíme, pane Popelko.
2: Dobrý den, a už se občas nějaké tady vyskytlavé vyskytují i u nás v kraji.
1: No, takže? Naděje jsou.
2: Takže studená fronta se blíží, zatím to největší nebo nejhustší je zatím v prostoru Prahy a směrem na jejich republiky, ale postupně to vytavali k nám, takže už bude většinou spíš skoro zataženo a zataženo s deštěm nebo přeháníkami, může se tomu být schovaná ojedněle i bouřka, no a někdy kolem půlnoci už by srážky asi měly slábnout a ustávat a oblačnost se bude do rána protrhávat na poljasno až skoro jasno. Momentálně se teploty tady u nás pohybují kolem 19 stupňů, no ale už budou klesat s blížícími se srážkami a přes noc klesnou na 8 až 5 stupňů. Vítr ještě teďka z počátku před frontou jihozápadní, na frontě už bude jako čerstvý 4 až 9, můžou se obět i nárazy kolem 15 metrů, no a za frontou už se bude stáčet na severozápad a postupně se na západ a bude slábnout. Ráno to vypadá, že bude jasno nebo skoro jasno, objeví se odněle i mlha a zase během dne začne postupně od severozápadu přibývat další oblačnost. S tím, že potom někdy večer zatmí na severozápadě kraje v oblasti Krkonoš by se mohly objevit první srážky v podobě slabého deště, no a tak nám bude postupovat až do soboty. No a zítra teploty budou nižší než dneska 12 až 15 stupňů a vítr bude foukat od západu, severozápadu do 7 metrů.
1: Tak samozřejmě před námi je víkend, takže na jednu stranu člověka to nepotěší, že bude pršet, na druhou stranu je strašné sucho, takže v sobotu a v neděli jen takový nástin.
2: Sobota, ta vypadá docela mokře, v podstatě bude oblačno zataženo a největší území se bude občasný déšť s tím, že k večeru už co bude v podobě přeháněk, no a více mě už večer začnou srážky slábnout a ustávat teploty, ale ráno 10 až 6, odpoledne 15. Neděle na tom bude relativně lépe, ráno bude polojasno a během dne bude naskakovat hlavně proměnová kupovitá oblačnost, přehánky by se objevily, jak to vypadá, pouze na horách. A teploty ráno chladnější, 7 až 3, odpoledne 7 do 15.
1: Takže ty teploty přes 20, jak jsme měli teď ty krásné dny poslední, s těm už jsme se asi rozloučili.
2: Zatím ano, sice v polovině příštího týdne to vypadá, že by se zase mohli blížit někam k 19, maximálně 20 odpoledne na chvilku, ale přece jenom těch 22 už tam pravděpodobně nebude.
1: No tak už bude taky polovina října, tak to by bylo. Tak děkujeme.
2: Jo.
1: Krásný den Tomáši Popelkovi, hezký den, přejeme naslyšenou.
2: Taky hezký den.
3: Jsem

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my budeme tentokrát objevovat krásu italské kuchyně. Připravíme si krémové jídlo, které bude plné lahodné chuti, bude jemné a na talíři připomene barevné podzimní dny. Podávat budeme výborné dýňové risotto.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu.
1: Dnes už jsme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové zmínili, že v Opočně začalo 59. setkání sokolníků. Přijeli třeba sokolníci z Francie, z Holandska, Srbska nebo Velké Británie a dorazila i skupina sokolníků z Mexika. Ti ale své dravce nechali doma, za oceánem. Cenné jsou pro ně hlavně zkušenosti. A víc nám teď poví Tomáš Kunca z klubu sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty, který je ve vysílání. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Můžu se zeptat, co je na opočenském setkání tak lákavého, že přijeli sokolníci až z Mexika k vám?
2: No, setkání sokolníků v Opočně má velmi dlouhou tradici, skoro 60 let, a jedná se o jedno z největších sokolnických setkání nejen v Evropě, ale po celém světě, kdy se vlastně každoročně více než 100 sokolníků setká na jednom místě, užijou si 3 lovecké dny a prožijou krásné zážitky. Myslím si, že to specifikum toho sokolnického setkání právě v Opočně je ta atmosféra, zejména při ranních a večerních nástupech, kdy všichni sokolníci stojí na nádvoří zámku v Opočně a se svými dravci a za zvuku mysliveckých trubačů si užívají vlastně tu atmosféru sokolnictví jako takovou.
1: Letos sebou sokolníci do Opočna přivezli skoro 130 ptáků. Nejvíce orel skalní, sokol stěhovavý nebo jestřáb lesní je mezi nimi zastoupen. Jak vlastně takový sokolnický lov vypadá? Co musí dravec a jeho sokolník umět zvládnout?
2: No, ten sokolnický lov, zejména zde v Opočně, ale obecně, může být buď individuální, kdy sokolník jde sám se svým lovským dravcem a loví kořist v její přirozeném prostředí. A zde právě v rámci těch společných lovů je to zpravidla skupina o počtu, dejme tomu 8 až 15 sokolníků, a záleží také na loveckém dravci, kterého používají. My rozlišujeme jako sokolníci dravce nízkého letu, což je právě orel, jestřáb, krahujec, a dravce vysokého letu, což jsou sokoly. A ti jsou trošičku specifičtí, protože tam se používají lovečtí psy, kteří vystaví tu zvěř, zejména bažanta, a následně sokolník vypustí sokola, ten se snaží vykroužit co nejvýše na nebi a z takzvaného krouživého čekání se potom vyplaší ta kořist, ta zvěř, a ten sokol útočí dolů střemhavým letem, kdy dosahuje někdy i rychlosti více než 200 km v hodině a snaží se tu vypašenou zvěř ulovit. Když to s těmi orly a sestřáby, vlastně ten společný lov probíhá tak, že oni si nastoupí takovou řadu a snaží se procházet, ať už je to pole, louka či jiné prostředí, a komu nejblíž vyběhne nějaká zvěř, třeba zajíc nebo liška nebo kus srnčí zvěře, tak ten nejbližší sokolník pustí svého loveckého dravce, který se snaží tu zvěř ulovit.
1: Je z toho všeho, co nabízí program sokolnického setkání v Opočně, něco, na co by se mohla přijet podívat veřejnost, úplný laici, tak aby byli ve správnou chvíli na správném místě? Na co byste pozval lidi?
2: Sokolnické setkání se koná až do sobotního večera a rozhodně bych veřejnost velmi rád pozval právě na nádvoří zámku v Opočně, kdy každé ráno, zejména pátek v 10 hodin a v sobotu v 9 hodin probíhá ten ranní nástup všech sokolníků, a zároveň jak v pátek, tak v sobotu v 7 hodin odpoledne, podvečer, probíhá takové slavnostní zakončení toho dne, a v sobotu v 7 hodin na večer bude slavnostní výřad a zakončení celého sokolnického setkání. Tam bych určitě doporučil, protože tam budou všichni sokolníci se svými dravci, má to krásnou atmosféru, trubači nám tam zatroubí a opravdu tam člověk dokáže nasát i tu přátelskost, tu sokolnickou atmosféru, a je to opravdu krásný, nezapomenutelný zážitek.
1: Do Opočna zve a za pozvání na sokolnické setkání do Opočna mu také děkujeme. Tomáš Kunca, je to jednatel klubu sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty. Přejeme vám, ať se setkání vydaří všem sokolníkům i zájemcům ze strany veřejnosti, ať se líbí pořadatel, ať to zvládnou. Hezký den, naslyšenou.
2: Díky moc, mějte se hezky.
3: Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a už jsme také dnes ve vysílání zmínili, že v Náchodě v Městské knihovně jsou ode dneška k vidění jedle jedovaté houby, protože tam začala tradiční výstava hub a její součástí je i poradenství od odborníků. Jednoho z nich, předsedu pořádajícího mykologického klubu Náchod, Petra Pokorného, teď vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Pokorný, kolik hub se vám sešlo na výstavě v Náchodě a máte tam nějaký unikátní kousek?
1: Tak letos máme přes 150 druhů hub, přibližně jako v jiných letech. Letos nemáme žádný unikát, máme jenom méně běžné houby jako hřib keletův nebo lopatička žlutavá, ale většinou to jsou houby, které známe i z jiných let.
0: No a roste letos něco mimořádně dobře nebo hojně, nebo naopak jsou letos houby, které vůbec chybí v lese?
1: Ano, letos je zvláštní rok, všichni si pamatují ta horká, suchá období v létě, takže nám třeba vůbec chybí hřib žlučník nebo i liška obecná a obráceně lidé nám ještě pořád nosí krásné hřiby smrkové, hřiby hnědé a učí se sbírat různé druhy bedel a holubinek a ryscu, z čeho máme radost.
0: No a právě i na vaší výstavě hub v Městské knihovně v Náchodě můžou lidé přijít se svými úlovky a poradit se, určit si své houby ve spolupráci s vámi. Je to možné?
1: Ano, určitě. Proto vlastně tu výstavu děláme. Takže máme, když chodí školní skupiny, máme pracovní listy a i pro dospělé máme různé otázky a stále jsou tady naši členové, kteří jim radí ohledně jedlosti, ohledně rozlišovacích znaků i ohledně toho, jak se ty houby dají pak využít v kuchyni. Takže rozhodně jste.
0: No a jak dlouho ještě výstava v Městské knihovně v Náchodě bude? Kdy ještě je možné ji vidět, navštívit?
1: Ještě můžeme začít zítra a to od 10 do 3 hodin.
0: Takže zítra v pátek v 15 hodin výstava končí.
1: Ano.
0: Tak děkujeme za pozvání a ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové byl předseda mykologického klubu Náchod Petr Pokorný s pozváním na výstavu hub do Městské knihovny v Náchodě. Pěkný den a večer, naslyšenou.
1: Vám taky, naschledanou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Náš kraj rozhodně není typickým vinařským, ale přesto na Rychnovsku právě vrcholí sklizeň vinné révy. Vinaři se shodují, že to bude dobrý rok a možná vás překvapí, že právě Doudlebsko je vyhlášenou vinařskou oblastí a podmínky tam jsou ideální. Co se aktuálně teď na vinicích děje a co se dá pěstovat v našem kraji, o tom natáčel kolega Karel Sladký s vinařem Filipem Tomáškem.
1: Totiž Doudleby nad Orlicí, městy z Doudleby nad Orlicí, díky těm vinicím, co jsou tady u zámku, městy z Doudleby nad Orlicí je oficiální vinařskou obcí. Už asi 2 roky, takže občas jsem přijde někdo překvapen.
2: Tady v okolí jsou nádherné vinice.
1: Ty jsou tady za zámeckým areálem, když pojedete směrem na Vamberk, je zhruba 5 hektarů vinic. Ještě malinkou modelovou viničku máme tady za hospodářskými budovami, ale o kousek dál, tam směrem k Oboře, tak tam pěstujeme víno už od roku 2020, kdy se sázelo prvních 3000 hlav.
2: Takže jaké odrůdy, na co se specializujete?
1: No, tady je hodně těch takzvaných novošlechtěnců, těch pivy odrůd, protože jsme potřebovali vybrat odrůdy, které budou tady v regionu dobře prospívat. Máme tu hodně Solarisu, máme tady Johanniter a tak dál. Dokonce z červených vín tady máme velmi dobrý Cabernet Cortis, kterému se tady daří teďka to, co je v sudech dole ve sklípku a co se bude lahvovat za půl roku, tak to bude jako výborný červený. Takže z drtivé většiny bychom měli ty novošlechtěnecké odrůdy právě proto, aby se hodili sem do východních Čech, ale zkoušíme i klasické odrůdy.
2: Člověk musí hodně přihlédnout k těm klimatickým podmínkám, že? A změny počasí jsou...
1: No ale ty nám nahrávají, protože i vinaři třeba z jihu Moravy, co sem jezdí, tak nám závidí tak trošku, že si tady s tím můžeme ještě docela dobře hrát, protože díky klimatickým změnám my tady máme podobné podmínky, jako byly třeba na Mělnicku před 25 lety. A zatímco na Moravě už bojují hodně jako se suchem a s teplem a se silným sluncem a už se jim neúplně tolik daří dělat třeba úplně suchá vína, tak my tady opravdu dokážeme ve spolupráci s vinařem, což je jedna z těch ingrediencí, které potřebujete dobrého vinaře, tak si můžeme regulovat, co s tím vínem podnikneme a opravdu ta škala může být tak široká, kdy opravdu ve všech možných stylech od suchých po polosladká a sladká i růžová vína si můžeme dovolit tady.
2: Kolik jste toho sklidili v roce 2026 nebo kolik litrů jste strčili?
1: Teď vlastně končí letošní kampaň, všechno bylo letos trošičku posunuto časově, takže teď vlastně v posledních 2 týdnech vozíme z vinohradu hrozny do okamžitě na Lys a v Tancích už se ta surovina připravuje a vinař pomalinku sleduje a rozmýšlí, co s čím, jak udělá, takže teďka ještě určitě příliš brzy na nějaká čísla, ale pro představu, když jsme naposledy lahvovali, když přijela lahovací linka, tak se lahvuje každý rok nějakých, dejme tomu 12-15 tisíc lahví, ale když se ty vinice rozrodí tak, jak by měly, protože se jim tady opravdu daří a ta půda je dobře připravená, tak předpokládáme, že bychom měli dokázat produkovat nějakých 40-45 tisíc lahví ročně.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, zpravodajský souhrn. Čtvrtku 8. října máme za sebou a podíváme se ještě, čemu se ve vysílání budeme věnovat zítra, tedy v pátek 9. října. Hlavním tématem zítřejšího vysílání budou komunální volby. Ve 14:00 odpoledne se otevřou volební místnosti a uslyšíte zpravodajské vstupy od všech našich redaktorů napříč krajem. Kromě toho se budeme věnovat i jiným tématům. Třeba město Dobruška na Rychnovsku předalo osobnostem města stříbrné medaile za zásluhy a příspěvek připravil Jiří Hofman na zítra. V Třebechovicích pod Orbem začala rekonstrukce chodníku Hradecké ulici. Práce potrvají 14 měsíců, probíhat budou po etapách, aby lidé ulicí mohli stále procházet, jak zítra uslyšíte. Masarykovo divadlo v Jičíně se na 2 dny mění v místo, kde se prezentují střední školy a zaměstnavatelé. Tradiční akce Vybírám střední nabízí žákům, rodičům, zájemcům o studium i práci možnost získat informace o jednotlivých oborech a pracovních příležitostech. Tak to bude další z mnoha témat, které vám ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové nabídneme zítra.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Dnem v kraji vás provedla Romana Joudalová.

0: Elton John, Michael Jackson nebo Sting. Ovšem tentokrát tak, jak je možná neznáte. Pět hudebníků Filharmonie Hradec Králové a jejich nové kvinteto Labe zahrají známé popové hity v komorních aranžích a navíc na místě, kde byste koncert nečekali. A k tomu ještě pomohou dobré věci. Výtěžek z koncertu totiž podpoří nadační fond Honzíkova cesta. 14. října v 19 hodin přijďte do showroomu Polstrin v Hradci Králové Kuklenách. Vstupenky kupujte na hkpoint.cz. Do Polstrinu na Labe 14. října vás zve i mediální partner koncertu Český rozhlas Hradec Králové.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Řidiči v Česku už týden tankují za regulované ceny. Místní referendum o možné výstavbě větrných elektráren v Úpici bude za měsíc. Policie našla matku mrtvého novorozence nalezeného v odpadcích v Rovensku pod Troskami. A zítra na severozápadě kraje čekáme slabý déšť. Pěkný podvečer u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Už týden tankují řidiči u čerpacích stanic v Česku za státem regulované ceny. Cena nafty za tu dobu klesla zhruba o 2 koruny. U benzínu byl pokles mírnější, jen o desítky haléřů. Zítra budou moct čerpací stanice prodávat litr nafty maximálně za 47 korun a 29 haléřů. Litr základního benzínu Natural 95 pak za 46 korun a 31 haléřů.
3: Regulaci cen pohonných hmot oceňují dopravci. Hlavně snížení spotřební daně na naftu z původních 9 korun a 95 haléřů na 8 korun za litr, říká mluvčí Sdružení automobilových dopravců Česmat Bohemia Martin Felix.
4: Nám to umožní úspěšněji konkurovat zahraničním dopravcům, protože většina států nějaké opatření přijmula.
3: Zastropování cen dělá na druhou stranu problémy malým čerpacím stanicím, vysvětluje předseda Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.
5: A to je přesun části zákazníků k tankování na těch větších nebo dálničních čerpacích stanicích. Díky tomu, že se smazali rozdíly.
3: Regulace cen pohonných hmot má zatím platit do konce října. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Obyvatelé Úpice na Trutnovsku rozhodnou 7. listopadu v místním referendu o možné výstavbě větrných elektráren. Termín referenda schválili zastupitelé na mimořádném jednání. Až 268 metrů vysoké větrníky chce v Úpici Radči vybudovat společnost ČES. Podle předběžné smlouvy s městem jich má být 3 až 5. Záleží na povolovacích procesech. Část obyvatel je proti.
6: Místní referendum musel starosta Úpice vyhlásit na základě petice, kterou podepsalo zhruba 900 obyvatel města. S termínem 7. listopadu souhlasili všichni přítomní zastupitelé. Přijít odevzdat svůj hlas budou mít lidé možnost mezi 8. ráno a 10. večer. Z Úpice Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Policisté vypátrali matku mrtvého novorozence nalezeného v kontejneru v Rovensku pod Troskami na Semelsku. Vzali ji do vazby. Tělo dítěte objevili v polovině září. K nalezení jeho matky prováděli kriminalisté v Rovensku plošný screening DNA a procházeli záznamy z kamer. Ženě může hrozit za vraždu dítěte až výjimečný trest, pokračuje policejní mluvčí Dagmar Šrýtrová.
7: Vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování zahájil trestní stíhání této ženy jako obviněné ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda. Vzhledem k tomu, že se žena dopustila zvlášť závažného zločinu na dítěti mladším 15 let, hrozí nyní trest odnětí svobody až 20 let nebo výjimečný trest. Sport.
2: Tenista Dalibor Svrčina zvládl vstup do turnaje v Šanghaji. Nad Britem Norim zvítězil 2-1 na sety a příště se utká s Argentincem Echeverim. Naopak Vít Kopřiva končí po porážce s Belgičanem Berksem 0-2. V Pekingu se může těšit na semifinále Nikola Bartuňková, která vyhrála nad Karolínou Muchovou 2-0.
1: Počasí.
2: Během noci budou ustávat srážky a teploty klesnou k 5 a na horách ke 2 stupňům Celsia. Zítra čekáme ráno jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy, postupně pak od severozápadu přibývání oblačnosti až na zataženo a později večer na severozápadě kraje občasný slabý déšť. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách maximálně 8 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na komplikace se připravte v Hronově na Náchodsku. V místní části Žabokrky máme na silnici 303 hlášenou nehodu osobního a nákladního auta a záchranáře na místě.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Čtvrteční podvečer po 18. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové čas pro rozhlasovou návštěvu. A navštívíme Hrádek u Nechanic a magistra Martina Rejmana. V roce 2016 absolvoval výběrové řízení na Hrádek a od té doby je kousek Anglie ve východních Čechách jeho srdeční záležitostí. Tak jaké to je být 10 let kastelánem na jednom z nejoblíbenějších zámků, kde i bydlí? Návštěvu v Hrádku u Nechanic připravil kolega Karel Sladký a příjemný poslech a hezký večer s Českým rozhlasem Hradec Králové přeje Romana Joudalová.

0: Návštěva. Portréty zajímavých osobností východních Čech.
1: Podzimní rozhlasová návštěva nás zavedla na Hrádeku Nechanic. Jsem tady s Martinem Rejmanem, Kastelanem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ale dnes i průvodcem, Martine.
2: Je to tak. Občas se to tak nastane, že i já se musím zapojit do průvodcovského procesu, ale pořád to činím rád, už jenom méně častěji, než bych chtěl.
1: Máte v rukou klíče, máte to spočítané, kolik těch klíčů od Hrádku je?
2: No vidíte, to nemám. Většinou se bavíme o tom, jak jsou těžké, tak já říkám něco mezi kilem až dvěma, ale kolik jich přesně, třeba se k tomu dneska dobere.
1: My teď nebudeme odemykat zámek, ale paradoxně ho budeme zamykat.
2: Přesně tak, protože po ránu nejdřív ten zámek otevřeme úplně, otevřeme okna, tak aby se vyvětralo, aby tady byl čerstvý vzduch. A teď to jdeme zamknout na takové průvodcovské klíče, protože každý svůj okruh má dveře, které se zavírají. No a je to z důvodu bezpečnosti, tak aby ty expozice zůstaly uzavřené. No, tak to teďka jdeme udělat.
1: Přemýšlím, jak vás mám oslovovat. Pane magistře, pane Kastelane nebo pane Martine.
2: Klidně je to na vás. Jsem zvyklý úplně na všechno. Jak mi říkají asi pane Kastelane. A já si myslím, že ono někdy už se tlačí jakoby vedoucí zprávy objektu nebo tohleto. Já si myslím, že Kastelán je povolání, které tohleto oslovení si myslím, že se k tomu prostě hodí. No.
1: Jak jste se k tomu dostal? Jak jste se stal Kastelánem tady na Hrádku?
2: To je trošku delší historie, taky zkrátím. V podstatě po škole, kdy studoval Univerzitu Pardubice, kulturní dějiny a historicko-literární studia, tak jsem začal dělat pro územní památkovou správu na Sychrově pod Národním památkovým ústavem. Stal jsem se kurátorem mobiliárních sbírek a začal jsem objíždět hrady a zámky a zkoumat tam mobiliář a podobně. No a najednou se otevřelo výběrové řízení, jsem na Hrádek u Nechanic, tak jsem to šel zkusit a zkouším to už 10. rokem. No. V té dlouhé historii Hrádku jenom kapka v moři.
1: Bilancujete, říkáte si, jaká ta desítka byla?
2: Zamyslel jsem se, ohlédnul jsem se. V podstatě to bylo 50 na 50, no, tak těch důvodů ke starostem, ale i radostem je stejně.
1: A tak vy záříte, vypadáte spokojně. A na to, že je ráno, že natáčíme dnes ráno návštěvu.
2: Protože jdu do expozice a to vždycky se snažím vrátit vlastně do toho momentu, kdy před těmi 10 lety jsem tady byl poprvé a já jsem opravdu nemohl věřit tomu, kolik toho tady je a jakých detailů a zajímavostí a propracovaností. A tenhle pocit se vždycky snažím při každé prohlídce vyvolat. Jo? Já když jdu s jakými koliv návštěvníky, tak vždycky čekám, že třeba mi řeknou, no vy o tom víte, nebo vy jste historik. Ne, vždycky. Vy to máte rád, že jo? A říkám, jo, mám, tak to mi stačí. No.
1: A pořád vás to udivuje, pořád na něco přicházíte.
2: Absolutně. Až teďka budeme procházet expozici, tak zrovna jistý takový malý projekt jsem dostal úkol vyfotit tváře v expozici. Prostě nejrůznější malé postavičky, zvířata a podobně. Prostě všechno, co má oči, řekněme. Já jsem nikdy nevěděl, kolik očí se na nás v podstatě dívá, když procházíme expozici a musím teda říct, že i po 10 letech jsem se některých detailů všiml až teď.
1: Takže Martin Rejman i fotograf, detailista.
2: Ano, ale spíš donucení. No. To přízvisko fotograf spočívá spíš jenom v tom, že nefotím dobře, ale hodně, takže těch fotografií nazbírám a vždycky, když se jdu třeba projít s manželkou do parku a vracíme se k zámku, vždycky ten foťák vytáhnu a vždycky z toho jednoho úhlu zámek vyfotím a tu už to štve, ale já si říkám, že to má nějakou časozběrnou hodnotu. No.
1: Co si určitě říkají mnozí a přemýšlí o tom, jestli pan Kastelán žije a bydlí právě tady na zámku přímo?
2: Žije a bydlí se tady moc hezky, to jako je vidět, že nejenom, že to bylo krásné reprezentační sídlo, ale ono bylo určeno k bydlení a ty nosy jsou tady klidné, ale to víte, no, bydlíte v práci a pracujete doma, takže má to svoje výhody a nevýhody.
1: A máte nějaké 3+1 nebo 5+1?
2: Já říkám, že bydlím ve 135 plus KK, ale samozřejmě to, co teď budeme procházet, tu expozici, tam v podstatě po práci já nezavítám, to se uzamkne, zakóduje a prostě to odpočívá tak, aby se to návštěvníkům mohlo ukázat. A já mám tuším byt 3+1 a jsou tam stejně vysoké stropy, jako tady v expozici. Je tam štuková výzdoba a dřevěné obložení, což se zdá jako krásná záležitost, ale na tu údržbu a úklid je to poměrně náročné.
1: Říká Martin Rejman, Kastelan Hrádku Nechanic, kde jsme dnes na rozhlasové návštěvě. Karel Sladký přeje příjemný poslech. Pan Kastelan cinká klíčemi. Pojďme dál.

0: Rok 2026 je desátým rokem pro Kastela na Hrádku u Nechanic magistra Martina Rejmana, se kterým jsme tady na rozhlasové návštěvě. Já jsem říkal, budeme zamykat a vy zavíráte rovnou.
1: Ano, jak jsem říkal, ono čas kvapí a ti lidé přijdou, průvodci též do práce, takže ti už musí najít expozici perfektně připravenou a já myslím, že to tak má být.
0: My právě natáčíme v čase, než bude otevřen Hrádek u Nechanic, takže musí být vše připraveno. A co to všechno obnáší? Projít to všechno, zkontrolovat?
1: Přesně tak. Je to o té kontrole, to, že svítíme, to, že opravdu větráme, neuvěřitelné. Taky přece jenom máme za sebou poměrně náročný den včera, takže zkontrolovat, jestli někde nezůstal nějaký odpadek, když tak zamést, vyluxovat, možná na něco taky narazíme, tak to se omlouvám. Ale je to přesně o té kontrole, že je všechno v pořádku. Vidíme tady třeba krásnou květinou dílem mého kolegy a zástupce pana magistra Noska, takže občas jsem tam nějakou tu kytičku upravit, to většinou nechám na něm, ale když jdu okolo, tak taky seberu smítko.
0: Kdo to zaleva? Máte zahradníka zámeckého?
1: Máme zahradníky dva, taky dvě paní uklizečky, jednoho udržbáře. My tady máme ten tým jako skvělý a pomáháme si tak nějak navzájem, abych tak řekl. Pro mě ta týmovost to, že si dokážeme jít pomoc, že třeba udržbář vezme traktor a pomůže zahradníkům, nebo naopak, že zahradníci přijdou, něco postěhujou, takže třeba o ty květiny se pomáhají starat paní uklízečky, a to zejména v té venkovní části, kde zase ty krásné truhlíky a rozkvětlé květiny jsou jejich zásluhou.
0: Pane Kastelane, tady, kde jsme, tak tady to všechno začíná?
1: Ano, to je rytířský sál, první ryze reprezentační místnost. Tuhle místnost musela vidět každá návštěva, která přijela na Hrádek u Nechanic. A pro mě osobně je to taková wow místnost. Často s ohrádku mluvím jako o letním loveckém sídle rodu Harachů, spíš taková jejich chatička na odpočinek a lov. A málo kdo by v té chatičce čekal prostě místnost, která prostupuje přízemím patrem a v podstatě tím se dotéká až zámeckých střech. Krásné dřevěné obložení, štuková výzdoba, reprezentační portréty a šestero kompletních rytířských zbrojí neboli brnění, tak to člověka prostě překvapí.
0: Je to tady pořád krásné, takové udržované, čisté.
1: Snažíme se, to je přesně ta naše povinnost a jak jsem zmiňoval, bez toho týmu by to nešlo, tohle bych sám nestíhal, nezvládal, takže mi dělají velkou radost, včetně průvodců, pokladních a podobně, a takže jim patří to díky.
0: Hrádek u Nechanic je státním zámkem, patří pod Národní památkový ústav. Jaká je jeho historie, co s ním bylo dříve, kdo ho vlastnil?
1: V podstatě je to velice jednoduché. Hrádek má poměrně mladou historii, vznikl v polovině 19. století, konkrétně vznikal mezi lety 1839 až 1857 a vlastnil ho jeden jediný rod, a to rod Harachů, hraběcí rod Harachů, po 4 generace. A působili tady od toho roku 1857 až do konce druhé světové války, to znamená do května roku 1945 a následně jim byl na základně Benešových dekretů zámek zestátněn a od toho roku 1945 je státní. Od roku 1953 se otevřel pro veřejnost, takže letos pomalu, ale

0: štěstí a je tady taková ta příjemná atmosféra, taková klidnější, protože když sem přijedete v létě, tak skutečně za den uděláme v prohlídkách tak 300 až 400 návštěvníků, ale říjen to už je opravdu pro takové fančmekry a najednou je tady takový větší klid, kdy se lidé prochází v tom parku a můžou se dívat na ty listy a má to svoje kouzlo a já osobně mám podzim na hrádku asi nejradši.
1: S Martinem Rejmanem jsme na hrádku Nechanic na zámku. Vy to poznáte, tam, který klíč pasuje, od čeho je všechno?
0: Je to jedna ze dvou otázek, zdali poznám klíče a zdali se tady nestratím. Tak obojí by byla ostuda, kdybych za těch 10 let nezvládnul. Jednak se tady nestratit a jednak nepoznat klíč.
1: Mně přijdou skoro stejné ty klíče teď.
0: A vidíte, není to pravda, prozradím vám, oni se nepoznávají takhle z boku, ale musíte na ně koukat frontálně, jakoby en face, protože najednou se tady vybaví jakoby číslo 3. Shodou okolností je to třetí místnost pořadí, kterou spolu navštěvujeme Zlatý sál, ale každý z těch přední částí je prostě jiná a dá se to velice lehce poznat.
1: Tady to vypadá krásně, tady bychom dokonce mohli posnídat, nebo rád by tady možná člověk posnídal.
0: Tady zrovna ve Zlatém sále bych to viděl na setkání s přáteli, nebo zde bych uvedl vzácnou návštěvu, protože na snídani je hnedka další místnost, respektive salon, a to Milogrubský, kam už se za malý moment půjdeme podívat. Je tedy pravda, že ne každý z nás má doma úplně místnost jenom na snídaně. A dneska je bohužel zataženo, takže neuvidíte, jak vitrážovými okny prochází krásné paprsky, protože on je orientován na jihovýchod, takže to byla ideální místnost k tomu a tady spíš si představuji, že sedíme s přáteli, zatopíme v tom krásném krbu, který je přesnou kopií krbu, který byl na zámku Krůhol a užíváme si společné chvíle. No.
1: Když říká pan Kastelán tady návštěvu, tak my jsme tady na návštěvě, na rozhlasové návštěvě Český rozhlas, Karel Sladký, Kastelán, Martin Rejman, Kastelán, zámku Hrádek u Nechanic. Je tady taková příjemná teplota docela. Jak to tady vlastně máte s vytápěním?
0: Dobrá otázka, my už v podstatě nijak. Tady v expozici je to přesně závislé na tom, jak je venku. Teď bude krásně ten interiér nahřátý z léta, ale postupně, jak se budeme blížit k zimě, tak to tady začíná vymrzat a to je docela dobrá věc pro posluchače, kteří se sem chystají třeba na Vánoce, protože to už je tady opravdu na bundu a péřovou nejlépe, protože je tady opravdu velká zima. Ale na druhou stranu tím, že to klesá postupně a ty interiéry si na to zvykají, tak je to pro ně lepší, než kdyby jsme tady narychlo je zahřáli a pak zase to rychle vlastně vychladlo. Takže tady netopíme a jednoduše proto, že ty krby a kamna už jsou nefunkční.

0: Tady si to dovedu představit s přáteli, posezení, každý svůj stůl, každý, co ho baví, každý svůj společnost vybranou.
1: Přesně to mě nahrádkou Nechanic baví, že tady si člověk představí, jak by ten život tady mohl probíhat. Tady, jak říkám, to je ta hraní salon, ten milgrubský, kde opravdu vidíte bábovka, jo, nějaký ten čajík, přesně v tento čas bych si sem došel. Na oběd, ale večeře, to bychom museli vedle do jídelny.
0: S Martinem Rejmanem, Kastelánem, Hrádku Nechanic jsme na zámku a teď jsme v jídelně, v zámecké jídelně, která vypadá skvostně luxusně. No zatím tady jenom jablíčka na stole.
1: Je to jenom takový drobný předkrm a na ten hlavní vchod nikdy zatím nedošlo, což je samozřejmě škoda, ale my tady musíme vytvářet jenom takovou atmosféru té zabydlenosti, té každodennosti, jako kdyby si šlechta jenom na chvíli odskočila do parku a my vlastně rychle na tajno si to tady prohlédli a zase utíkali pryč. Myslím si, že je to správně tohle pojetí, kdy ty zabydlené interiéry, myslím, na lidi působí, že si dokážou představit, že se tady bydlelo a jakým způsobem. Zároveň ovšem také dodávám, že představujeme to, kdo tady bydlel, mluvíme o jednotlivých představitelích rodu Harachů a to si myslím, že je taky důležité. No a co se týče zabydlenosti, tak tam si myslím, že Hrádek opravdu hraje prim i napříč ostatními památkovými objekty, protože je prostě útulný.
0: Jak ta šlechta obědvala? Co obědvala?
1: Jste na loveckém letním zámečku, takže představuji si zejména zvěřinu, nějaký ten daněk, jelen, případně bažant, ale je teda pravda, že třeba druhý zámecký majitel Jan Nepomuk František hrabě z Harachu měl oblíbené ovocné knedlíky se sypáním, takže třeba i to se tady vařilo.
0: Když jsem takhle někde na zámku, tak říkají, že tam třeba měli pravidelné časy, kdy snídali, kdy obědovali, že neexistovalo zpozdit se na čas.
1: Patřilo to k dobové etiketě, tak to byly vychovávání a jinou vznešenost zavazuje. To se pojilo s určitým řádem, který byl nastaven i tady. Nám se sice nedochovaly přesné časy, ale například učební rozvrhy jednoho z majitelů dokládají, že skutečně ten den měl nabitý a byť byl vychováván soukromým vychovatelem, tak to rozhodně žádné flákání nebylo a například Jan Nepomuk Harak prokazatelně mluvil obstojně 5 jazyky, takže už jenom to dokládá, že ten režim a řekněme ta disciplína měla v jejich životech nezastupitelné místo. No vidíte, to kdybychom měli mluvit jenom o různých tajích, tak jsme tady celý den a ani ten by nestačil. Naše speciální prohlídky třeba některé z těchto věcí představují a ty máme na 3,5 hodiny, takže tady jenom tak v krátkosti, tohle nejsou žádné válce. To jsou normálně skřínky na talíře. Takže tohle je v podstatě kredenc, na které se připravovalo to jídlo, protože jsme v jídelně a zase kredenc od slova krédo, neboli věřit. Ten, kdo připravuje, musel být důvěruhodný, aby jídlo připravil dobře a třeba ty strávníky nechtěl otravit, ale to spíše v dobách minulých. Tady v 19. století už se jednalo o krásný kousek, pravděpodobně z konce 16. století.
0: Odkud?
1: Přesně tak. Tady to je zrovna kousek z Itálie, ale to je dobré říci a vždycky je to dobré připomenout. On Hrádek u Nechanic je poměrně mladým zámkem, ale Harachové sem z různých koutů Evropy byli schopni přivést starší kousky, mnohem starší kousky, než je zámek sám. A nemluvíme jenom o nábytku, ale třeba i celém dřevěném obložení stěn a stropu. Představte si, že tu vedlejší místnost, kterou jsme procházeli, milgrubský salon, to je druhá polovina 16. století. To už je pravá renesance. Někdy slýchávám historiky mluvit o Hrádku jako o novostavbě. Já ještě dodávám, že to může říct jenom člověk, který neví, co za poklady se ukrývá vevnitř. A mimochodem to moje tvrzení tady dokládá i právě ten letopočet 1573, tamhle nahoře Intarzí vyvedeno. No, úžasné. Samozřejmě pak se nabízí ta otázka, jestli s tím Harachové při stavbě už počítali, že sem přivezou obložení ze zámku Milgrub v Rakousku.
0: Znáte odpověď? Počítali, nepočítali?
1: A se spíš jenom svojí vlastní dedukcí. Myslím si, že ne. A to z toho důvodu, že tato místnost je zhruba o metr nižší než ty okolní tady v přízemí, ať už ta jídelna nebo zlatý sál, kde jsme byli. To za A a za B. Když už si děláte okno v jakékoliv stavbě, tak přeci nechcete, aby římsa dřevěného obložení zasahovalo do průhledu, což se tady stalo, takže to spíš ukazuje, že to sem nějakým způsobem lidově řečeno vmáčkli, ale moc hezky. Tady ten detail a cit pro estetiku je opravdu vysoký.
0: S Martinem Rejmanem, Kastelánem, Hrádku Nechanic jsme na zámku. Zatím je tady klid, ticho, protože vše se teprve připravuje. Vy tak o tom mluvíte zasvěceně, zářívám oči. Jak vás ovlivnil vás osobně život tady na zámku?
1: To je dobrá otázka. Asi mě to formovalo, no stalo se to mojí součástí. Ono se tomu nevyhnete, pokud to děláte zodpovědně, jako takhle, na rovinu. Nesmí se k tomu správce, a ještě navíc státní, chovat jako ke svému majetku. To v žádném případě, prostě jenom spravuju s vědomím řádného hospodáře svěřený majetek, to určitě. Ale když člověk prostě tu a tam opraví, já nevím, podlahu, zrestauruje se kus mobiliáře, vyčistí se park, vysadí se strom, najednou vám to není jedno. Získáte k tomu chtě nechtě nějaký vztah a snažíte se to chránit a snažíte se, aby se ty věci vyvíjely nejlépe, jak mohou. Někdy je to cesta dlouhá, někdy je to cesta plná trpělivosti. Někdy jsem teďka neuváženě prohlásil, že jsem se naučil být trpělivější, ale poslední dny ukazují, že tomu nejspíš tak není. Ale vlastně jsem vděčný. To je obrovská čest, že člověk může spravovat takhle nádhernou památku. A poslední asi, co k tomu chci říct, že snažím se k tomu neustále přistupovat s jakýmsi respektem. Není to samozřejmost, že tady můžeme teď chodit a užívat si tu atmosféru, takže toho si vážím. A myslím si, že ten, kdo má rád hrady a zámky a památky všeobecně, tak mě dokáže pochopit, že to má svoje osobité kouzlo.
0: Je to takové místo magické a je tady velmi příjemně, tak si myslím, že i duševně to člověka musí také obohacovat.
1: Bezesporu. Mnozí lidé, kteří jsou na to velice citliví, tak říkají, že Hrádek má velmi příjemnou atmosféru a za to jsem rád, protože naším úkolem je v podstatě vytvářet to klidné, pěkné místo například na nedělní návštěvu, ale třeba i na zastavení v parku a odpočinutí. Prostě když se tady projdete jenom po parku a dojdete do bývalé zámecké obory, i tam je moc hezké si odpočinout a načerpat tu sílu.

0: Herna, kulečník, ale to je pořádný kulečník, pane Kastován.
1: Hernu mám moc rád, protože typická pánská místnost, zde se v podstatě trávily ty volné chvíle a kratochvíle, ale pro mě je to zase výzva do budoucna. Jednak ten biliárový stůl si možná všimnete, že nemá šestero otvorů, do kterých by padaly biliárové koule. To se stalo, že tady v 90. letech natáčeli filmaři nějaký seriál a původní plátno bylo protržené, takže ho znovu přečalounili, ale jak si zapomněli obnovit ty otvory, do kterých koule padaly, tak to je jako zvláštnost našeho biliáru. A rád bych to vrátil do původního stavu i s tím, že ta látková tapeta, kterou v této místnosti vidíme, není původní. Ta se sem dala až v 70. letech 20. století a my víme, že tady byla nějaká papírová tapeta. Zrovna proběhne průzkum. Zdali se něco z té původní tapety nedochovalo pod těmi to novodobými, že bychom jí sem rádi vrátili. A to i proto, že zase malý detail, který ho si málo kdo všimne, ale tady dřevěné obložení je trošku jakoby vykouslé, tak tam patřil krb, respektive dřevěné obložení krbu, které bylo v šířce celé té zdi. To znamená, že když jste v krbu zatopili, tak jste nevytopili jenom hernu, ale v podstatě i vedlejší místnost knihovnu. My tu dřevěnou obložku krbu máme, takže až se budou dělat tapety, tak bych sem rád vrátil i krb, obnovil stůl, tak aby se to zase přiblížilo té druhé polovině 19. století.
0: Jsme na zámku Hrádek u Nechanic s magistrem Martinem Rejmanem Kastelánem. Karel Sladký vám přeje dál hezký poslech a teď jsme vstoupili do zámecké knihovny a to je krásná místnost a je to pořádná knihovna, je nádherná.
1: Určitě, já jí mám tady z přízemí asi nejradši, protože tady, když ještě jenom pro efekt zavřu druhé tajné dveře. Zrovna včera jsem tady měl svoje osobní přátele a přišel jsem 3,5letý Benedikt a já jsem zavřel rychle dveře. On se rozhlížel a říká, kde jsou dveře? A říkám, no, kde jsou? Najdi je. Takže ty tajné dveře tady působí, takže ať už do místnosti vejdete nebo odcházíte, tak musíte skrze tajné dveře, které se tváří v podstatě jako ty knihovní skříně a Františkovi Arnoštovi hraběti z Harachu, tomu zakladateli a iniciátoru stavby zámku šlo o jakousi jednotnost, vzhledovou jednotnost této místnosti a podařilo se to absolutně dokonale.
0: Víme, jak velké to tady je, kolik svazků, co všechno tady v té knihovně.
1: Víme, zdi zámku Hrádek u Nechanic v sobě ukrývají 6000 knih, teda tady konkrétně v knihovně vidíme asi 4000 z těch historických svazků a z celkového počtu zhruba 1500 je psáno česky. Jo, když pomenu německé knihy, anglické, máme tady i knihy i v italštině nebo francouzštině. Povětšinou se jedná o různé politické svazky, zeměpisné, máme tady ale samozřejmě i romány, ale ten počet 1500 psaných knih česky je neuvěřitelný. Na to, že ten rod Harachů byl původem rakouský, tak všechny 4 generace těch Harachů, kteří zde žili, nejenom že mluvili, ale také četli a psali česky. Dokonce druhý zámecký majitel Jan Nepomuk hrabě z Harachu hovořil o českém jazyku jako o tom svém v podstatě rodném. Měl k němu velice blízko a to je dobré znamení, že tady na Hrádku se mluvilo česky.
0: A tady přímo tady četli, posadili se ke stolu a četli?
1: Ano, k tomu vybízel vlastně i ten krásný výklenek, do kterého se díváme. Ono se to teďka nezdá, procházíme poměrně tmavé interiéry a je možná dobré říct si proč. Protože ty rolety, které tady všude jsou stažené, chrání ten mobiliář a vybavení před venkovním sluncem, protože to UV záření přece jenom, řekněme, šisuje, ať už to jsou nejrůznější ty potahy na stolech, mobiliář, látky a to není žádoucí. Takže my to máme sice zataženou, všem to za Harachů nebylo, ty to měli krásné světlo, šlo o tamtuť i teplo a jediná vlastně změna bylo to, že ten stůl byl natočen více do toho výklenku. Jak ostatně dokládá tady ta fotokopie akvarelu Rudolfa von Alta, to jsou věci, které máme teprve 3 roky ze svého soukromého archivu, nám je poskytla dcera posledních majitelů Johanna Walburg-Zeil, Rozená, tedy hrabinka Harachová a ta tady byla naposledy před 3 roky a při tomto setkání jsme jí požádali, zda by nám ty to fotoakvarely poskytla, což se stalo a jsou důležitým zdrojem inspirace právě pro tu obnovu. A jak vidíte, tak ta tapeta tady v knihovně byla opravdu taková krásná, tmavě zelená. A když se zadíváte na to, co je v reálu, tak už nám jaksi žloutne. Takže právě proto i v tom říjnu tady teďka začnou ty instalační práce a tuto původní látku zakryjou sice nové tapety, ale barevně přesnější.
0: Napadá mě, nemáte někdy chuť si půjčit tady nějakou knížku? když máte chvíli.
1: Obrovskou. Na druhou stranu já zase k tomu přistupuji, jako k tomu historickému mobiliáři. Takové, jo, jak vidíte, máme to tady hezky srovnané, všechno má svoje inventární číslo, je to zabezpečené a vždycky mám pocit, že když já tu knihu otevřu, tak jako bych jí škodil jenom tím, že jí listuji. A tak třeba například letos, to je taková zajímavost, nám v rámci projektu Národního památkového ústavu po stopách šlechtických rodů vyjde unikátní bibliofilský svazek, a to akvarely malíře Josepha Faneše. Nám se tady na Hrádku dochovaly originály těch 104 listů, které nám zachycují objekty v Anglii. A já jsem si vždycky říkal, to bych si strašně rád jako prohlédl, ale prostě ty listy na to musíte v rukavicích velice opatrně. Samozřejmě jednou, dvakrát jsem to udělal, ale říkal jsem si, škoda, že to nemůžou vidět všichni, že tam spousta detailů, a i tady na Hrádku se brali inspirace z těch interiérů, které se tady převáděly jedna ku jedné. No a letos se to teda povedlo. Dalo nám to tedy poměrně dost práce přes celý rok to dokončit, ale z toho mám obrovskou radost, protože mnozí lidé říkali, ne, to je velice náročné udělat a cenově a podobně, ale zvládlo se to. No. Já vždycky mám rád, když mi někdo řekne, že to nejde. O to víc pak tlačím na to, aby se tak stalo. No.
0: Říká Martin Rejman, se kterým jsme na rozhlasové návštěvě na zámku Hrádek u Nechanic v Královéhradeckém kraji.

0: Kde vás mám tady, Kasteláne? Po dřevěných schodech šlapeme s Kastelánem zámku Hradek u Nechanic Martinem Rejmanem na věž. Trochu jsem se zadýchal. Kolik těch schodů?
1: 133, myslím. Úplně od spodu až nahoru na věž 133 schodů. No ale tu jsme přeskočili ještě soukromé apartmány, šlechty, hostinské pokoje. Mohli jsme projít park, podívat se do hospodářské budovy. To víte, je toho tady prostě hodně.
0: A víte, proč jsem se teď rozhodl pro tu věž? Protože to všechno budeme mít jako
1: na dlani. Je to
0: pravda,
1: jako na dlani. Já se teda přiznám, já jsem naplavenina tady v tomto kraji, pocházím z Turnova, ze srdce českého ráje. A my tam máme skály, jo, nebo Kozákov, nebo něco takového. My se tam jako díváme do poměrně různorodé krajiny a tady ve východní Čechách je krásná rovina. A já jsem si vždycky říkal, no to je nuda, ale má to jednu výhodu. Když máte věž, tak díky té rovině vidíte strašně daleko a tak pokud budeme mít štěstí, tak uvidíme možná i právě kousek tím směrem na severozápad, také Trosky nebo Ještěd, takže tak.
0: Další schody před námi.
1: Točité, krásné, dřevěné a i dokonce není to tak dávno, co se rekonstruovali. Ta věž procházela svojí obnovou v roce 2009 až 2011.
0: Vidím, že je to tady oblepeno ještě páskou. Nemůže to tedy spadnout z řítice?
1: Ne, to máme, protože to je snížený podhled a jak by vám řekl bezpečnostní pracovník, protože ctíme pravidla BOZP, tak každý snížený podhled musí být označen stejně tak jako třeba případná nerovnost.
0: Z jakého dřeva to je? To je pevné.
1: Je to pevný a je to pevný dub, takže pevný to dub. Se dělalo z dubového dřeva, no.
0: Tak jdeme směr vyhlídková věž. Ještě kousek a budeme tam, uklidnil mě pan Kastelán.
1: A jsme
0: tady, pozor na hlavu.
1: Ano, tady ten výstup je trochu krkolomnější, ale po rekonstrukci střech už to snad bude lepší.
0: Naštěstí dnes ani tolik nefouká.
1: Nefouká, ale teda viditelnost není nic moc. Koukám se tam, kde většinou vidím Trosky nebo Ještěd, tak tam je to teďka zahaleno mrakem, tak to by bylo tímhletím směrem. Tamhle na nás navykukuje město Nechanice. A to, co vidíme alespoň částečně, je tamhle v podstatě to území, jak je Chlum, tak tam se právě 3. července roku 1866 udály ty největší bitvy prusko-rakouské války.
0: Krásný podzim, listí se zbarvuje.
1: Pomalu, ale jistě.
0: Nádherná příroda kolem.
1: Je to tak, v podstatě zase tímhletím směrem na jihozápad se rozprostírá ta bývalá zámecká obora 419 hektarů, která je dneska známá jako Kunčický les a spravují Lesy České republiky.
0: Tady nahoře máte vlajky.
1: Ano, ono to v podstatě je také taková věc symbolická, protože ta červeno-bílá, kterou vidíme, která je namalovaná přímo na stožáru, tak ta symbolizuje rod Harachů, protože přesně takové ona měl barvy, ten rod. Ale to, že vlastně patříme pod Českou a také Evropskou unii, tak zase symbolizují právě vlajky, které se mimochodem musí každý rok měnit tady.
0: Mění se tady hodně ty povětrnostní podmínky. Jak to tady vypadá?
1: Velmi, tohle je nejexponovanější místo, protože tady opravdu, jak se říká, foukají větry ze všech směrů a ty vlajky se musí každý rok měnit, protože tady dostávají nejvíc zabrat a nejednou se nám stálo, že i česká vlajka nám ulétla, ale nutno říci, že jsme ji našli, sebrali a máme dokonce dedikovanou na to jednu jedinou místnost, kam ty vlajky dáváme, protože vlajka by neměla být někde položená, tak ji věšíme alespoň na zeď, aby tomuhle bylo učiněno zadost.
0: Sem na tu vyhlídkovou věž se dostane omezený počet návštěvníků.
1: Mm-hmm. Přesně tak, maximální počet je tady 15 osob a jak vidíte, ono to je tak jako dostačující. Ale já jsem rád, že se chodí pravidelně, ovšem pokud je dobré počasí. Tady vidíte, že nejsme chráněni vůbec ničím, to znamená, že jakmile prší, tak se to tady musí uzavřít. Stejně tak, když se třeba blíží bouřka, tak být na měděné střeše ve výšce 26,7 metrů není úplně dobrý nápad.
0: Na vyhlídkové zámecké věži Hrádku Nechanic jsme s Martinem Rejmanem. Krásné výhledy do Královéhradeckého, ale i Libereckého kraje. Nebo možná ještě dál, Martine?
1: No, vidíte, to je dobrá připomínka, ano, Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje, protože když se zadíváme tímto směrem do jihovýchodního průhledu, tak na horizontu se nám jakoby rýsuje takový dramatický obrys a to Hradu Kunětická hora. Takže tam už jsme opravdu kousek od Pardubic, nalevo od ní vlastně vidíme, jak stoupá dým z Opatovické elektrárny Takže ano, tady jsme na takové vzdušné trase mezi Troskami a Konětickou horou.
0: Pořád se vám tady krásně žije a dalších 10 let před vámi tady na Hrádku. Jak to vidíte?
1: No, když jsem sem nastupoval, tak jsem říkal, že bych tady chtěl strávit tu kariéru, protože můj předchůdce tady byl 27 let a já jsem člověk soutěživý, takže zrovna to na 30 mi nepřišlo tak špatný nápad. Teď už jsem opatrnější a říkám, že příští rok tady asi ještě budu. Protože prostě některé věci se daří a nedaří a člověk neustále pochybuje, jestli dělá nejlíp, jak může, a třeba by to někomu jinému šlo lépe, to nevím. Ale teď momentálně probíhá obnova hospodářské budovy, alespoň částečná, kde za 2 roky by se měl otevřít prostor jízdárny. U toho bych chtěl ještě být. Skočím si tam s manželkou Polku nebo Valčík a pak uvidíme.
0: Říká Martin Rejman, kastelán zámku Hrádek Konechanic, kde jsme byli dnes na rozhlasové návštěvě. Já za to moc děkuju, přeju hodně síly do všeho, hodně energie, ať se daří, ať ještě zrealizujete spoustu toho, co máte v hlavě a co byste si tady pro ten Hrádek přál. Ať se vám daří, pane kastelán.
1: Já moc děkuju a pro posluchače snad jenom přijďte pobejt na Hrádek Konechanic.
0: Z Hrádku Konechanic vás zdraví Karel Sladký, příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Ear 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Ear 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Ear 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Ear 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Celní správa v létě zadržela na severovýchodě Čech víc než 750 000 tabákových výrobků. Končí oprava turistické Rígrovy stezky v údolí Jizery. Poslanci budou ve středu znovu projednávat zákon o státních zaměstnancích a zítra bude maximálně 15 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. Celníci na severovýchodě Čech zajistili během letošních letních prázdnin téměř 773 tisíc kusů cigaret, cigarillos a routinku. Kromě toho zadrželi přes 34 litrů náplní do elektronických cigaret, téměř 7 kilogramů zahřívaných tabákových výrobků, tabák ke kouření a nikotinové sáčky. Celkový únik na spotřební dani vyčíslili na bezmála 4 miliony korun. Největší část připadá na cigarety, u kterých evidují únik přes 3,5 milionu, říká mluvčí celníků Jitka Fajstavrová.
4: Jedním z nejvýznamnějších případů byl záchyt 680 tisíc kusů cigaret bez tabákových nálepek. Objevili jsme je na dálnici D8 při běžné silniční kontrole dodávkového vozidla, jehož nákladový prostor zaplnili kartonové krabice s cigaretami. V tomto jediném případě přesáhl únik na spotřební dani 3,1 milionu korun.
3: Službu Checkpoint můžou lidé nově využít na poště v Častolovicích. Ta funguje v režimu Pošta Partner a provozuje ji Městys. Vyřídit si tam můžou výpis z rejstříku trestů, katastru nemovitostí nebo bodového hodnocení řidiče. Služba je dostupná v rámci otevírací doby pošty, tedy i mimo úřední dny Městyse. Rígrova stezka na Semilsku bude o víkendu opět otevřena bez omezení. Dělníci na ní už dokončují rekonstrukci za více než 1 milion korun. Opravy se soustředily především na vysutou galerii nad Jizerou.
5: Rígrova stezka lidem slouží od roku 1909. Měří 3,5 kilometru a vynese údolím Jizery ze Semil do Podspálova. Cesta je z části vylámaná ve skále a prochází 4 tunely. Stezku stavěli 3 měsíce a střelmistři tehdy použili přes 300 kilogramů dynamitu. 6 týdnů odborníci vrtali 12-metrový tunel. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: Sněmovna se ve středu mimořádně vrátí k zákonu o státních zaměstnancích. Prezident Petr Pavel v září zákon vetoval, protože podle něj nechrání vedoucí úředníky před politickými zásahy, jak doporučuje Evropská komise. Koalice ale vysvětluje, že chce zaměstnávání úředníků přiblížit zákoníku práce. Opozice souhlasí s prezidentem a změny kritizovala při minulém projednávání zákona, připomíná předseda poslaneckého klubu lidovců Marian Jurečka.
6: Tam jsou jednoznačné nedostatky nejenom vůči tomu, že s touto novelou zákona budou moci ti ministři ještě snáze vyhazovat nepohodlné úředníky, už to ukázala tato vláda, ale je tam také i neodůvodněný zásah do ústavních pravomocí úřadu prezidenta.
3: Koalice je připravena veto přehlasovat. Opozice v takovém případě zvažuje, že se kvůli zákonu obrátí na ústavní soud.
2: Počasí.
3: Zítra ráno čekáme jasno nebo skoro jasno s ojedinělými mlhami. Postupně přibývání oblačnosti až na zataženo a později večer na severozápadě kraje občasný slabý déšť. Teplotní maxima zítra 12 až 15 stupňů, na horách naměříme maximálně 8 a biozátěž bude zítra na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Ve dvoře Králové nad Labem je uzavřena silnice Nový Vorlech. Omezení tam potrvá až do konce listopadu, tak s tím počítejte a jděte opatrně. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

tím souvisí. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Je partizán s tvrdým I nebo s měkkým I? A jak jste na tohle téma přišla?
2: No neustále. Shodou okolností se mi dostávají do rukou korektury, kde je partizán s měkkým I. No a já to pořád opravuju a zároveň z toho mám takový jako nevhodný pocit nějaké hyperkorektnosti. Ono to tak není, ale já si myslím, že tohle slovo má velkou šanci, aby se u něj pravopis rozšířil i na to měkké I. Zatím totiž máme správně jen to tvrdé.
1: Takže partizán s tvrdým. A teď si řekněme, odkud to slovo pochází, abychom byli chytřejší.
2: Tak, abychom věděli, proč se tam vlastně to měkké I objevuje i v češtině. Myslím si, že je to dáno opravdu tím původem. To slovo pochází z italštiny, partigiano, a přes francouzštinu se dostalo k nám. A převzala ho také samozřejmě třeba slovenština nebo ruština. A v obou těch jazycích zůstal ten původní pravopis zachován. Jen my jsme si to trošku posunuli, což ale není u cizích slov přejatých do češtiny nijak obvykle, že si uspůsobíme to I jenom kvůli výslovnosti.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Zemi žije nesmrtelný tvor? Lidé prahnou po nesmrtelnosti od pradávna. Někteří vládcové kvůli tomu budovali pyramidy či mohutné památníky, jiní na to šli vědecky a hledali elixír života či mládí. Při svých snahách se ale spíš měli podívat pod hladinu Karibského moře. Německý student Christian Sommer tam totiž v roce 1988 objevil živočicha, který podle všeho zná tajemství nesmrtelnosti. Jde o nezmarovitého polipovce Turritopsis nutricula. Malou medúzku, která přirozeně stárne, ovšem v okamžiku, kdyby měl její život skončit, se promění do stádia pohlavně nedospělého polipa. Je to podobné, jako by se motýl před smrtí znovu zakuklil a po nějakém čase opět vylíhnul. Pokud se teď radujete, že klíč k věčnému životu je nalezen, jásáte předčasně. Popsanou proměnou totiž vznikne jedinec, který je úplně jiný než ten původní. Obecně je však regenerační schopnost polipovců unikátní. V českých vodách žijí nezmaři, které můžeme vidět jako drobné rozvětvené vlásky přisedlé třeba ke kamenům. Když je rozkrájíte, z kousků vyrostou noví jedinci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Dobrý večer. Lačirate šukar šunibentu menge. Dnes vás Mikuláš Vymětal pozve na bohoslužbu v Ústí nad Labem. Ještě předtím si ale budeme povídat s 53-letým Martinem Bihárym z Rokycan, který se benchpressu věnuje desítky let. Je několikanásobným mistrem České republiky a za svou kariéru získal řadu dalších úspěchů. Několikrát byl oceněn také v anketě Sportovec Jihočeského kraje. Letos v září vyhrál svou kategorii na mezinárodní soutěži Olympia pro powerlifting v Las Vegas. V benchpressu zvedl 190 kg. Martin Bihary se od narození potýká se zrakovým a pohybovým postižením. O sportu a úspěších si s ním povídal Dušan Vagaj.
1: Martine, jaká byla cesta, jak jste se připravoval, co to pro vás hlavně znamenalo všechno?
2: Cesta k tomu byla dlouhá, byl to můj sen, samozřejmě byl to boj o sponzory a o sehnání financí, byl to boj o to se nominovat a dobře se připravit, držet samozřejmě zdravíčko, no a potom ve chvíli, když už všechno tohle to bylo dobrý, no tak absolvovat tu dlouhou cestu do Las Vegas.
1: Jak dlouho jste se připravoval a jak dlouho se věnujete benchpressu?
2: Benchpressu se věnuju od 31 let, je mi 53, takže 22 let. Soutěžím vrcholově, jsem 11-násobný mistr světa a v současné době jsem se stal i mistrem Olympie. Ta příprava, která byla letos, byla dvouměsíční, to bylo, když jsem se připravoval na republiku, hned na to navazovala další příprava do Olomouce na evropský pohár a pak jsem měl měsíc volno a pak hned příprava na mistra Olympie do Las Vegas, takže to bylo dlouhý. Jsem trošku unavený a letos už samozřejmě se nechci zúčastnit žádných závodů a žádných soutěží, budu vyloženě odpočívat.
1: Pane Bihary, vy jste se narodil s kombinovaným postižením zraku a pohybového aparátu. O to víc je to zátěž na vás.
2: Ve smyslu k soutěžní kariéře, tak samozřejmě tam vždycky potřebuju doprovod, aby mě někdo doprovodil k lavičce, ukázal mi rysky na ose, ale jinak jako vyloženě, že bych měl nějaký problém zdravotní, že by mi něco překáželo, tak to vyloženě ne.
1: Co na to říkají vaši kolegové, vaši známí, rodina?
2: Podporuje mě rodina, podporuje mě samozřejmě manželka, kamarádi, přátelé, spousta fanoušků a ženou mě tím dopředu. No.
1: Co vás vedlo vlastně k tomu dát se na benchpress?
2: Já jsem původně, protože jsem samozřejmě měl takový neúplně dobrý období a dělal jsem bojové sporty a chtěl jsem jít mezi tělesně postižený nebo zrakově postižený na nějaký bojový sport. A bylo jenom judo mezi zrakově postiženýma, ale v té době, vlastně, kdy já jsem se do tohohle toho rozhodl jít, tak tady ještě v České republice byl reprezentační tým v plenkách a měli jenom děti. Tudíž jsem musel se sebrat a musel jsem lovit dál, hledat. No a nejblíž tomu všemu bylo samozřejmě fitko a to jsem zjistil, že Jirka Smejkal z prvního centra zdravotně postižených sportovců jižních Čech v Českých Budějovicích, že tam se dělá spírání, takže jsem tam přijel, tak jsem se mu ukázal, jaký mám silový fond, říkal, nebude to špatný, přijeď na republiku, ukázal mi, jak zvedat, jaký jsou pravidla, no a já jsem přijel asi za 3 měsíce na republiku a vyhrál jsem to ve své váhové kategorii, takže a od té doby se to vezlo.
1: Já se teď zeptám zpátky na Olympii.
2: Vyloženě na tuto soutěž byla 10-týdenní příprava.
1: Popište nám vlastně, jak vypadá taková Olympie.
2: Mraky lidí. Samozřejmě je tam úžasná atmosféra, protože tam je strašně moc sportovců, už jenom díky tomu, že tam je to expo, pak jsou tam samozřejmě soutěže jak v kulturistice, tak i tady v silovém trojboji. A já se specializuji až teda na ten bench press. No a ty lidi samozřejmě si fandějí, což je super, že se potkávají, povídají si. Je tam spoustu stánku s různýma suplementama, se sportovníma věcma, jako jsou tepláky, trička a tak dále, výstrojí, fitness stroje, prostě všechno tohle, to, co k tomu patří. Takže to tam na člověka dechá prostě takovou zvláštní pěknou atmosférou.
1: Co vás zaskočilo na Olympii?
2: Na Olympii mě nejvíc zaskočilo to, že jsem podal ne úplně svůj ten nejlepší výkon, protože jsem měl nacvičeno na 210 a zvedl jsem 190. Věděl jsem, že jsou tam přísně rozhodčí, ale díky tomu, že jsem měl už starý boty a tam byl hladký koberec a oni mi začali vždycky ujíždět nohy dopředu, tak se mi ty dva poslední pokusy nepovedly. Což mě teda mrzelo, i když zase můžu být šťastný, že to na tu zlatou jako stačilo.
1: I tak přesto jste získal zlatou medaili a reprezentoval jste Českou republiku. Co to pro vás znamená?
2: Tak já jsem zvyklý na to reprezentovat Českou republiku a vozit medaile. Tohle byl ale splněný sen, protože to bylo něco, kam se jen tak člověk nedostane. Musí splnit přísný nominační relativně vysoký limit a prostě musí do toho investovat spoustu času, energie a samozřejmě těch financí.
1: Byl jste na Olympii jediný Rom?
2: Já si nemyslím, že jsem byl jediný Rom. Já si myslím, že tam bylo určitě víc Romů, ale z České republiky si myslím, že jsem byl sám.
1: Jaký další sen čekáte nebo chcete?
2: No tak další takový sen samozřejmě příští rok určitě tu Olympii, to je jasný, když to teda to zdravíčko dovolí. A protože mám teď docela omezení, dlouho chodím už o perlích, tak bych si chtěl nechat uříznout nohu pod kolenem a začít chodit o proteze, aby se zase mohl krásně pohybovat jako všichni ostatní. Je to o tom, že ten člověk prostě, když nemá mít funkční končetinu, tak je lepší to nahradit, aby to bylo funkční, takže mě v tom taky podporujou.
1: A i přesto, že tam nebude ta noha, budete chtít dosahovat takových vah?
2: Tak já si myslím, že na to nebude mít vůbec to, že nebudu mít nohu a že tam bude protéza, nebudu mít vůbec, to nebude mít vliv. Soutěžil tam člověk, který měl dokonce na obou nohou protézy.
1: Jak vás berou tady v tom fitness centru?
2: Vlastně dělám tady trenéra. My tady máme takovou kamarádskou, přátelskou atmosféru mezi sebou. Není to komerční fitko, je to starý fitko. A jsou tady všichni takový většinou pohodoví.
1: Pane Bihári, já vám chci popřát pevné zdraví, ať ty sny si plníte co nejvíc.
2: Děkuju moc.

0: Saekchunen Amaro Romanova Keriben a posloucháte o Roma Vakeren. Pěkný večer. 10. října se v Ústí nad Labem setkají křesťané z různých církví. Konference navazuje na dlouhodobou práci pracovní skupiny pro Romy Ekumenické rady církví, která se věnuje přijímání lidí bez předsudků a propojování církevních společenství. Mikuláše Vymětala oslovila Iveta Durdoňová.
1: Pane Vymětale, v sobotu se uskuteční romská bohoslužba v Ústí nad Labem a zároveň ve 2 hodiny začne konference. Kdo to pořádá?
2: Pořádají to dohromady 2 organizace. Jedna je Církev adventistů. Adventistická církev má několik romských společenství a ta druhá organizace je Ekumenická rada církví, pracovní skupina pro Romy. V pracovní skupině pro Romy jsou vlastně představitelé ze všech možných církví, pro které je důležité, aby v církvi byly Romové, aby se tam cítili doma. Většinou jsou to Romové, ty představitelé, ale někdy taky neromové, jako jsem třeba já.
1: Co bude součástí konference a koho jste si pozvali?
2: My jsme to nejdřív nazvali celé konference a pak jsme to rozdělili tedy na ty 2 části, protože ke křesťanské konferenci patří pěkná bohoslužba. Takže začneme společně bohoslužbou, kterou především budou vést představitelé z toho místního romského adventistického sboru Ústí nad Labem, protože Ústí je významný město skutečně v České republice a je taky významný pro Romy, je tam jako mnoho Romů a ku podivu je tam vlastně jenom jeden takový jako aktivní romský sbor a to je ten adventistický. Ty ostatní jsou třeba, že Romové chodí do kostela, kde je to promíchaný a přijedou tam romští kazatelé a taky celý jako chválící skupiny z celé České republiky, takže ze Slezska přijede Albin Vagaj se svou skupinou, což jsou ty romský sbory, který má Armáda spásy, potom tam přijede Střebichovic pod Orbem, další chválící skupina i s kazatelem, právě který překládá ten nový zákon do romštiny, Onivo Zakonos, a jich určitě přijede ještě mnohem víc lidí, přijdou místní i přespolní.
1: Koho si pozvali jakoby hlavního hosta?
2: Tady to je romská církev, kde je většina Romů v Ústí nad Labem, ale rozhodli si, že se pozvou jako slavného a dobrého kazatele. To je tak, že někdy není důležité, kdo je Rom a kdo není, ale důležité je to evangelium, jestli dokáže promluvit tak, že se dotkne srdcí lidí. Josef Bajus bude kázat při té bohoslužbě, která bude v sobotu dopoledne. A proto si ho jako vybrali, pozvali ho. Ještě jsem ho neslyšel sám, takže se na ně těším.
1: Pane Vymětele, vy jste předseda pracovní skupiny pro Romy, Ekumenické rady církví. Co tato role pro vás znamená?
2: Pro mě to znamená vlastně vědomí vážného úkolu, že Romové jsou důležitou částí české společnosti a jsou to především jsou to jako lidé, kteří jako taky chtějí prožívat boží blízkost a mnoho z nich jako to má dost těžký v životě právě kvůli tomu, jak se k ním chová společnost. A pro mě to znamená, že jako přemýšlím a spolu s ostatními se snažím přispět k tomu, aby byli Romové v církvi vítaní, aby tam našli domov, aby se jejich situace v církvi, ale i mimo církev jako zlepšovala v české společnosti.
1: Konference je rozdělená na 2 části. My jsme se teď povídali, co se bude dít v první části, bohoslužba, chvály. Co se bude dít v 2. části konference?
2: Po dopolední bohoslužbě bude další z vrcholů, a to je oběd. Mnoho adventistů umí velice dobře vařit, to jsou ti hostitelé. A pak bude odpolední čas od 2 hodin, to bude taková víc konferenční, že budou představitelé různých církví z těch romských sborů především mluvit o tom, jak se věnují službě s Romy a pro Romy a jak Romové třeba slouží těm ostatním taky. Tak to budou takový krátký vstupy, které budou trvat asi 2 hodiny. Představím tam a budu tam taky prodávat brožuru Romské duchovní texty a písně, která romsky se jmenuje Romane Ledevleskere texty tche odilam, protože jsou to z různých míst sbírané texty, tak Romové mluví v různých dialektech romštiny. Podle toho, kdo odkud přišel ze Slovenska, takovou romštinou mluví. Docházelo k jazykovým úpravám, ale právě ta pestrost těch dialektů je zachovaná, každý si přijde na své. A je to vlastně podobně jako v Bibli, protože Bible taky není v jednotném slohu. Starý zákon je hebrejský a aramejský a nový zákon je řecky a ještě je tam několik aramejských věd zapsaných řecky, takže máme nejméně ve 3 jazycích i nový zákon, tak to je dobrý, že tu naši brožuru máme taky v různých dialektech.
1: Kolikrát za rok jako romská komise se scházíte?
2: My se scházíme někdy online a někdy fyzicky. Online se scházíme častěji, ale chybí nám to, abychom se potkali a mohli spolu pít to kafe a povídat si. Takže aspoň tak 2x až 3x se scházíme taky fyzicky a třeba ještě 3x aspoň online.
0: To je pro dnešek vše. Pelikerauhoj se nás Amensa a Čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Nezaměstnanost v celé České republice se třetí měsíc v řadě nezměnila. V Píšti na Pelhřimovsku nebudou komunální volby. Hokejisté Plzně v 9. kole domácí extraligy porazili České Budějovice. A zítřejší počasí za frontou se citelně ochladí. Bude polojasno až oblačno, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Nezaměstnanost v celé České republice se ani v září neměnila. Na 5% zůstává třetí měsíc v řadě. Vyplývá to z aktuálních dat úřadu práce. Bez zaměstnání bylo v září téměř 370 tisíc lidí a volných míst bylo více než 100 tisíc. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO upozorňuje, že na jedno volné místo statisticky připadá 3,5 zájemce. Meziročně nezaměstnanost stoupla. Loni v září byla na hodnotě 4,5%. Husinecká přehrada na Prachaticku dnes ráno klesla na nejnižší provozní hladinu. Dlouhodobé sucho vyčerpalo zásobní prostor nádrže a odtok do Blanice, proto vodohospodáři snížili z dosavadních 400 zhruba na 200 litrů za sekundu. Řeka tak má pod přehradou stále zajištěný průtok, ale nižší než dosud, říká ředitel závodu Horní Vltava Povodí Vltavy Jiří Baloun.
3: Je to právě z důvodu, aby ta nádrž byla schopna plnit i své další, například ekologické funkce, a nebo například, kdyby musela vstoupit do funkce záložní úpravna vody pro Prachatice, tak aby tam ještě nějaká voda zbývala pro tento účel.
2: V Píšti na Pelhřimovsku zítra a v sobotu komunální volby nebudou. Po sérii rezignací totiž zůstala na jediné kandidátní listině pouze 3 jména. V Píšti se ale volební místnost přesto otevře. Spadá totiž do obvodu Pelhřimov, kde budou lidé vybírat nové senátory.
4: Obec má 7 zastupitelů. Na nestranické kandidátce Píšť 2030 figurovalo původně 8 lidí. 2 se ale kandidatury vzdali na konci září, další 3 v tomto týdnu. Minimální potřebný počet je 5 zastupitelů a zbývali jen 3 uchazeči. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Olomoucké výstaviště Flora ode dneška do neděle hostí tradiční přehlídku českých a moravských pěstitelů ovoce a zeleniny. Součástí programu Podzimní flory budou také floristické soutěže nebo gastronomický festival Olima. Hlavní expozici návštěvníci tradičně najdou v pavilonu A. Upřesní mluvčí výstaviště Monika Tomašovičová.
5: Hlavné úlohy je tu české profesionální zahradnictvo. Předná česká floristka Klára Franz Vavříková při tvorbě expozice vychází z motivů zeme, slnka, vody a moudrosti, ktoré prepája s českou krajinou a prácou poľnohospodárov. Pracuje pritom s českými výpiestkami, ovocím, zeleninou, kvetmi, okrasnými aj ovocnými drevinami a doplňa ich floristickými aranžmánmi. Sport.
2: Hokejisté Plzně v předehrávce 9. kola domácí extraligy porazili České Budějovice 4-1. Další dnešní duel se ještě hraje. Sparta Praha hostí brněnskou Kometu a na konci druhé třetiny Sparta prohrává 1-2.
1: Počasí.
2: Za studenou frontou čekáme ubývání oblačnosti. V noci na pátek by mělo být oblačno až zataženo. Ve východní polovině republiky déšť nebo přehánky, ty budou ale od západu ustávat. Na východě se zpočátku ojediněle objeví i bouřky. V západní polovině Čech a od západu i na ostatním území čekáme postupně ubývání oblačnosti na polojasno až jasno. Minima ráno mezi 9 a 4 stupni. Zítra přes den zpočátku dne jasno až polojasno. Během dne od severozápadu přibývání oblačnosti a večer v severozápadní polovině Čech místy přehánky. Maxima zítra mezi 11 a 15 stupni. Na jihu Moravy až 17, povane mírný vítr od západu až jihozápadu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 po pojíždí kolony za Prahou směr Brno od kilometru 13 pojedete zhruba 20 minut k omezení u Šmejkalky na kilometru 24 a na silnici 19 u Tábora omezuje průjezd nehoda 3 osobních vozidel se zásahem záchranářů. Je to na cestě do Milevska a Písku a kolony jsou v obou směrech. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Teď už pro vás máme reprízu pořadu Alex a host. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
0: Za stvárnění Jana Palacha získal nominaci na Českého lva. Ve filmu Osamělý vlk, který je právě teď v kinech, hraje válečného pilota Josefa Balejku. Na konti má i několik vrahů a je držitelem Thálie. Viktor Zavadil, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Alex a host je dnes s námi představitel Jana Palacha či pilota RAF Josefa Balejky, herec Viktor Zavadil. Zatím se, Viktore, zdá, že máte štěstí na role, nebo jste zažili i to, že nebyl do čeho píchnout?
1: Je, no to si myslím, že se pořád cyklicky opakuje, že ono, jak ty práce vznikají v různých časových úsecích a různě potom jdou do vysílání nebo do premiér, tak já jsem třeba vlastně na jaře měl 3/4 rok, kdy jsem neměl do čeho píchnout, jenom jsem hrál v divadle, takže to se tak nějak bohužel cyklicky opakuje.
0: A to zase není úplně málo hrát v divadle, ne?
1: Ne, není, ale co se jakoby toho, že práce je práce a má vydělávat nějaké peníze týče, tak v ten moment to člověk pocítí, no.
0: Byl to těžký 3/4 rok?
1: Ani ne, já jsem o něm věděl docela dopředu, takže jsem se na to dopředu připravoval a vlastně jsem si jako odpočinul, řešil jsem jiný věci, osobní věci a podobně, takže zase se udělal prostor jako na tady tu část života.
0: Tak ale zapochyboval jste někdy, jestli herectví bylo tou pravou profesí pro vás právě v těch dobách, kdy nebylo do čeho píchnout?
1: Jo, určitě a furt toto, ale teď už jako, když se bavíme zpětně o tom 3/4 roku posledním, tak to už jako nebyl čas pochyb, kdy jsem pochyboval o tom, jestli jsem se vydal na správnou cestu. Tam jsem teďka tak nějak jako spokojený a vím, že ta cesta jako smysl má, tak doufám, že mi to vydrží.
0: Tak vy jste v Olomouci nejprve vystudoval gymnázium. Kdy přišlo herectví?
1: Tam,
0: to bylo všeobecné gymnázium?
1: Byl to všeobecný gimpl, teda to, co jsem studoval já, ten gimpl má ještě francouzskou sekci a tak, ale tak tam jsem se zapsal do spolku divadelního studentského a tam vzniklo herectví, no, nebo jako vzniklo tam divadlo, já jsem pak šel studovat ještě na rok divadelní vědu a pak až jsem se dostal na podruhý vlastně na herectví, ale celý to vzniklo na gimplu.
0: A jste průkopníkem v rodině v herectví, nebo máte nějaké předky, kteří...
1: Jo, vůbec ne.
0: Byli ochotníky aspoň.
1: Ne, vůbec ne. Průkopníkem vůbec čehokoliv, co se týče jako, nevím, jestli uměleckýho, ale no, jasně. Ale nejsem už jedinej. Teď už nejsem. Byl jsem vlastně, jo, průkopníkem a pak mě následoval bratránek, teďka dělá ochotnický divadlo. Sestřenka vlastně naposledy říkala, že se vrhla na zpívání, takže jsem to otevřel v naší rodině, odšpuntoval takzvaně.
0: A když tedy vaši rodiče a vaše rodina byla herectvím nepolíbená, tak nezrazovali vás od toho trochu, nebo byli překvapeni, nadšení, jaká byla reakce?
1: Nezrazovali, máma byla vždycky taková, že mě jako podporovala v čemkoliv jsem se rozhodl, takže ne.
0: A neměli z vás jako legraci, když jste jim řekl, já budu hrát jednou ve filmu a...
1: To jsem asi nikdy neřekl, takhle jako odvážně, že bych se jako dupl, že by to bylo takovýhle, že bych přišel do kuchyně a řekl, tak já budu hrát ve filmu. Ale ne, a samozřejmě humory na to, že herečka a bohem a tak jsou jako běžný a člověk to musí nějak jako ustát na těch rodinných oslavách. Ale ne, myslím, že to bylo jako podporující.
0: A o čem jste snil, když jste začínal s herectvím? Že jenom stvárníte Jana Palacha třeba?
1: Ne, to ne. To bylo asi postupný, jako když jsem zjistil, že to dělám už nějakou dobu na tom gimplu, že mě to baví, tak jsem snil o tom, že se dostanu na herectví, to se mi pak podařilo. Tak jsem snil o tom, že to vystuduju, to se mi taky pak podařilo. Tak jsem pak snil o tom, že budu mít nějakou práci v tom oboru, že mě to bude živit, to se pak taky podařilo, takže že bych měl nějaký jako... Ale snil jsem o tom, že jak jsem do toho vklouzl přes to divadlo, tak jsem snil jako o tom, že se dostanu k natáčení, což se taky podařilo, takže postupnými krůčky.
0: A máte ještě něco takového, co si přejete, aby se podařilo?
1: Jsem teďka v takovém jako ironickém modu, ale chtěl bych, aby se podařilo to, že mě to bude velmi obstojně živit a že nebudu řešit tady ty jako doby, kdy to tak není.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, Alex a host, a tím hostem je herec Viktor Zavadil, mimo jiné představitel Jana Palacha, který se upálil na protest proti sovětské okupaci, ale také, aby probudil společnost, která upadala do apatie. Kolem jeho činu stále vyvstávají otazníky. Co vás při studiu této historické postavy napadalo?
1: To už je tak dávno.
0: Je to 8 let.
1: Je to 8 let, že to nemám úplně takhle jako na první dobrou v hlavě, že bych si vzpomněl, co mě napadalo. Pro mě to byla, jak to byla jako první velká práce před kamerou, tak to bylo takový jako, že mě moc nenapadaly věci, že se mi tak jako nasával a pak jsem se o ně nějak pokoušel je realizovat před tou kamerou. Vím, že jsem měl ale v určitou dobu jako asi, že na mě dopadla nějaká tíha toho, že portrét koho jako stvárňujeme a aby to dopadlo dobře vlastně.
0: Robert Sedláček si vás přímo vybral, procházel jste nějaký, nebo jste procházel nějakým složitým a dlouhým konkurzem a doufal jste?
1: Procházel jsem ne úplně konkurzem, spíš jako dlouhým, delším rozhodovacím procesem Roberta Sedláčka a doufal jsem, no, ale nebyl to konkurs toho jako klasického ražení, že kamerovky, castingová agentura a to, tak to ne. My jsme se potkali, on se o mě vlastně dozvěděl přes jako několik lidí, potkali jsme se osobně v Praze, on mi pak nabídl práci, tenkrát točil seriál Život a doba soudce AK. Dvě možná, už teď nevím. A tam jako mi nabídl menší roli, aby jsme se jako potkali pracovně a zjistili, přece jenom byl jsem jako vlastně čerstvě po škole, tak jestli vůbec jsem schopný nějak fungovat před kamerou. A pak vlastně já si myslím, že od doby, kdy jsme se potkali a oslovil mě, uplynul třeba 3/4 rok nebo rok do doby, než mi řekl, že budu hrát Palacha.
0: Těžko ve vás teď hledám Jana Palacha, protože vy máte světlé, krátké vlasy, kdežto jako Jan Palach jste měl tmavé vlasy, trošku delší, tmavé oči, což také nemáte, takže museli se na vás trochu vyřádit?
1: Tak, trošku se vyřádili. Já to mám vlastně rád, tady ty fyzické proměny. Takže byla to jako skvělá práce maskérů, maskérek v čele s Janičkou Bílkovou. Pro mě to bylo poprvé v životě, co jsem měl obarvený vlasy, takže to byl pro mě jako úlet a strašně jsem si to užíval.
0: Předpokládám, že po celou dobu natáčení jste si ten účes ponechával? Nebo třeba kvůli jinému natáčení jste ho musel měnit?
1: Jo, ne, tak ono vlastně ve výsledku to bylo 27 natáčecích dnů rozložených do 4 měsíců, takže měl jsem to jako celou dobu na sobě.
0: Jak těžké vlastně zahrát

0: tu scénu točit a věděl jsem, že Robert Sedláček je režisér, který bude vědět, jak to chce natočit, takže mě tím procesem jako provede.
1: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Se!

0: Do Alex a host dnes zavítal herec Viktor Zavadil. Povídáme si o Janu Palachovi, a to proto, že Viktor Zavadil tuto postavu našich dějin stvárnil ve stejnojmenném filmu režiséra Roberta Sedláčka. Už je to, ano, 8 let. V roce 2018 ten film spatřil světlo světa. Viděl jste ho od té doby někdy?
1: Několikrát okolo premiéry. A potom třeba v tom následujícím roce bylo pár projekcí v Ústí nad Labem, na nějakých školách, takže tam občas jo, a od té doby ne. Pak jsem ho viděl jednou, když jsem si dělal první showreel, tak jsem z toho vybíral scény. A pro mě třeba 5-6 let jsem ho neviděl už.
0: A když jste ho viděl poprvé v celku, tak co jste prožíval?
1: No, já jsem byl hrozně to úplně u vytržení, jakože fakt hodinu a půl hraní na velkým plátně, to bylo v Uherském Hradišti na letní filmové škole. A já jsem vlastně nebyl schopný něčeho jiného, než se jenom nahnout po tom skončení k Robertovi a říct mu děkuju.
0: A Robert Sedláček řekl také děkuju?
1: To už si nepamatuju.
0: Když je tam jedna scéna, kdy, myslím, že to je Mannesův most, kdy stojíte proti vojákovi, on na vás míří, sovětské armády, on na vás míří tím samopalem, vy mu řeknete, že jdete za svým prezidentem. Já vím, že to, je to film a hrajete, ale stejně ten pocit, když na vás někdo míří přímo na srdce, zůstáváte hercem? Tak, jinými slovy, nic to s vámi nedělá?
1: Je to, vy jako herec víte, že ten samopal je nenabitý, nebo pokud je nabitý na později, tak jsou tam jako slepé náboje, když známe ze světa případy, kdy došlo jako k tragédii, ale ne, vy jako mladý herec čerstvě po škole jste úplně u vytržení z toho, že je zavřená půlka Prahy a vy stojíte na Hlávkově mostě a jsou tam tanky a doufáte jenom, že to, co děláte, naplní nějak prostě potřeby toho příběhu a máte nějakou představu o tom, co by to mělo dělat s tou postavou, a tu se snažíte tam nějak jako implementovat. Ale jako strach z nabité zbraně na divadle a u filmu se zbraněma operuje tak často, že bohužel pak musíte ten strach nějakým způsobem stvárňovat, než že by byl reálný.
0: Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že byste Jana Palacha dnes hrál jinak, pokud byste znovu tu roli dostal. Není to pro herce hrozně jako drásající pocit? Nebo uzavřete to v sobě a už se k tomu nevracíte?
1: No, uzavřu to v sobě a už se k tomu nevracím, protože už je to natočený a zároveň jo, je to drásavý pocit a zároveň mám pocit, že jsem se naučil, že to tak je a že to tak má být, protože jako při tom natáčení jste v nějakém kontextu nějaké přípravy svýho života a ten už nezopakujete, takže kdyby se to točilo o 5 let později, tak už to logicky jako budu hrát jinak, k některým věcem určitě přistupovat jinak, s jinou mírou porozumění, pochopení, nebo naopak některé věci třeba pro mě by nebyly tak důležitý asi. Takže no, je to drásající, ale zároveň tak to je.
0: Čili jste na to zvyklí? Děje se vám to u více rolí?
1: Jo, určitě. A tak to hlavně musí být, no, že jako musí člověk tu práci v sobě jako uzavřít a odložit v nějaký moment.
0: Mm-hmm. Tak možná myslím, že jsem to vycítila správně, že jste z té první velké role byl jakoby u vytržení, skoro jako kdybyste se museli vždycky štípnout, jestli se to fakt jako děje. Že stvárňujete takovou postavu v takovém filmu u takového režiséra.
1: Zase jako nebyl jsem ve snu z toho, nebo nebyl jsem jako omámený, že bych nevěděl, co se děje, ale celý ten proces byl jako strašně ohromující, no, v tomhle smyslu. Takže byl to takovej naplno prožitej jako čtvrt rok.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: kinech je od konce srpna hraný dokument Osamělý vlk, který zachycuje život a činy elitního letce RAF Josefa Františka. Jeho parťáka, člena československého čtyřlístku Josefa Balejku, stvárnil Viktor Zavadil, který je naším hostem. Kde začala vaše příprava na roli? U čeho?
1: No, teď přemýšlím. Ondra Veverka, režisér, mi to nabídl. Já jsem se prokousával scénářem, takže u scénáře. A pak jsme vlastně skočili poměrně brzo. No ne, bylo to chvíli před natáčením, do jako praktických zážitků. Byli jsme se proletět v ultralightu, aby jsme věděli, jaký je to sedět v malém letadle. A tak, takže u mě příprava jako začala, asi bych řekl u scénáře a tam taky končila.
0: Co vám ta role řekla o Josefu Balejkovi? On tady totiž po sobě zanechal deníky. Mm-hmm. Měl jste možnost do nich nahlédnout?
1: Neměl, oni měli scénárista, měli Ondra Veverka. Vím, že mi ukazoval nějaký, protože oni je dostali jenom jako ofocený, nebo měli možnost si nafotit některé stránky, možná celý. Takže já jsem je v rukou neměl a vlastně jsem spolíhal na to, že cokoliv jako důležitýho v těch denících by bylo, tak se dostalo i do toho scénáře. Takže já jsem v tomhle pracoval fakt jenom, řekl bych vlastně s historickýma náznakama a informacema, ale hlavně s tím scénářem a s tím, co se skrz si to jiných do toho textu dostalo.
0: Mm-hmm. Jste říkal, že jste se proletěli v ultralightu, nicméně ty letecké scény se pak natáčely na zemi.
1: Ano, ano.
0: Kolikrát jste se proletěli tím ultralightem, abyste byli, řekněme, připraveni na roli?
1: My jsme měli, to byl fakt jenom jako pocitový a zážitkový jako zkušenost. My jsme měli každý 20 minut ve vzduchu s instruktorem letectví, který nám říkal k tomu různý věci, říkal nám, na co všechno si musíme dávat během toho letu jako pozor, podle čeho se orientovat a tak. A takže jako 20 minut zážitku, aby jsme prostě věděli, jaký je to sedět v kabině vepředu během toho, co to letí. A pak se to točilo samozřejmě na zemi v modelech anebo jako starých letadlech před green screenem. Mm-hmm.
0: Říkám si, když točíte takové scény, tak umíte se potom podívat na nějaký třeba historický film, aniž byste jako si tak v hlavě promýšlel nebo zkoumal to, jak to asi natáčeli?
1: Zrovna u toho lítání to je vtipný, protože od té doby opravdu, když vidím, nebylo jich za stolik, ale jako historický film, kde někdo pilotuje letadlo, tak já si vzpomínám na to, jak jsem byl jako zahlcený tím, že to letadlo jako neletí, my musíme tělem dělat nějaký pohyb, který to trošku jako ilustruje. Do toho jsme dostávali pokyny, protože to byla taková jako bombardovací scéna, takže kdy, co vidíme, kdy vyhodit granát a tak. A celý to probíhá před tím green screenem, s tím jako fénem ve vlasech a tak. A vím, že jsem si u toho připadal hrozně nepatřičně. A tak když vidím potom, že někdo v jiném filmu pilotuje letadlo, tak přemýšlím přesně nad tím, jestli jakoby to bylo taky jako chaotický takhle, jak jsem to vnímal já, nebo jestli to mají jinak, no.
0: A vidíte tam ten fén?
1: A vidím tam ten fén, no.
0: No a zase tam, když jste pak viděl, byl jste na premiéře, nebo viděl jste ten film v celku, kdy už tam není ten fén a skutečně letíte, tak jak to na vás celé působilo?
1: No tak to dopadlo wow? Dobře, řekl jsem si wow, řekl jsem si, že ty obavy byly zbytečný. Tadeáš, který tam má nejvíc těch leteckých scén, tak mám pocit, že si to dává úplně na pána tady tohle jako pilotování a bombardování a střílení, fakt přes ty jako většinou vlastně tichý, bez textový scény dokázal odehrát strašně moc. Já jsem tam měl jeden tady ten moment a takže jako dopadlo to vlastně skvěle.
0: Říká Viktor Zavadil, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s Viktorem Zavadilem alias Janem Palachem či Josefem Balejkou. Vy než jste dostal nabídku na tyto dva hrdiny, tak jste si střihnul jednoho z orlických vrahů, Petra Chodounského, v úspěšné minisérii 90. Tohle nebyl jediný vrah, kterého jste hrál, ne?
1: Mě to potkává docela často. Teď jenom přemýšlím. Vím, že v tom životě a době soudce AK, ta první věc s Robertem, tak tam to byl vrah taky podle skutečného případu. A marně přemýšlím rychle, jestli ještě někde nějaký jiný.
0: Ano, tak v 90. určitě.
1: Ano. I když on vlastně, pokud máme jít do důsledku, tak patřil k té partě, kterým se říká orličtí vrazi, ale on se nepodílel, pokud vím, na žádné z těch vražd jako přímo.
0: Mm-hmm. Ale nebyla to úplně kladná postava.
1: Ne, to ne, rozhodně ne.
0: Je to potom příjemné jako stvárnit někoho takového, právě jako byl Jan Palach, Josef Balejka? Nebo byste si vystačili, kdyby to byli prostě sami záporáci?
1: Já to asi tak nevnímám. Pro mě je to pracovní výzva vždycky a vzhledem k tomu, že si myslím, že to tak jako je, že herec by měl tu postavu, aby byl schopný zahrát, tak jako obhájit a pochopit, tak já k tomu mám potom jako vztah jako stejnej v tomhle smyslu. No.
0: Vy jste zmiňoval, že v Osamělém vlku jste se proděli ultralightem, u Jana Palacha jste měnil účes, dokonce kontaktní čočky jste měl, abyste měl tmavé oči. Je vám to, vy jste říkal, že ty proměny máte rád, Je ale něco přeci jen, do čeho byste nešel?
1: To nevím, ještě mě to nepotkalo, dokonce kvůli Palachovi jsem tenkrát zhubnul 16 kilo,
0: 16.
1: bylo super, 16 kilo. Já jsem byl takovej spokojenější po té škole, jsem si vydělával ty peníze a tak jsem byl takový napucanej a zhubnul jsem, jako vlastně teď mě nic nenapadá, vlastně bych rád si prošel tím procesem, že naopak třeba jako do nějakého filmu ještě přiberu a pak v průběhu toho natáčení hubnu. To mě taky láká. Nenapadá mě, no. Kdyby ta proměna měla být jako hodně dlouhodobá, protože vím, že zrovna u Osamělýho vlka jsem zároveň s tím točil životopisný film o Anežce České, který půjde před Vánoci do televize a kvůli tomu jsem musel mít specifický účes, aby na to byli schopni navázat dvě různé paruky. Takže v Osamělým vlkovi jsem jim práci maskerskou zkomplikoval tím, že jsem měl účes z 12. století nebo z kolikátýho. Nebo něco, co se tomu blížilo a Kačka Housková na Osamělém vlkovi se s tím musela vypořádat a mě vždycky jako trošku cukne, když to tam vidím, protože je to trošku jako vidět, že jsem stylově malinko posunutý od těch kluků, že dělala Kačka maximum, ale prostě ty vlasy jako neskrotí. Takže kdyby ta proměna měla být tak jako dlouhodobá, že mi asi jako ovlivní moc jako jiné práce, tak nad tím bych přemýšlel, jak to udělat.
0: Tak to měla tedy hodně práce, protože i Tadeáš Moravec nějak nechal ostříhat a pak tam potřeboval vlasy, takže nosil paruku, takže se s vámi docela nadržela.
1: Ano.
0: Každopádně vy nejste jenom filmový a seriálový, ale jste také divadelní herec. Hrajete nebo jste stálým členem Černohorního klubu. Je nějaká třeba premiéra nebo hra, kterou teď zkoušíte a na kterou na premiéru čekáte?
1: My jsme měli jednu premiéru na začátku září, inscenace Tango od Slavomíra Mroška v režii Gabiny Gabašové, takže to je takovej nejčerstvější přírůstek v tom divadle a teď zároveň jsme už vlastně v polovině zkoušení, na konci října nás čeká premiéra inscenace Úplné zatmění, což je zpracování životního příběhu básníků Paula Verlaine a Arthura Rimbauda, který režíruje Anička Davidová a je to podle textu Christophera Hemptna, který pak natočila Agnieszka Holland jako film, takže samý takový velký kontexty okolo, tak na to se těším, na to jsem zvědavý, na to zvu všechny a i na to Tango a vůbec přijďte do Činoherního klubu.
0: zve Viktor Zavadil.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Viktor Zavadil. Viktore, co děláte, když nehrajete? A nehubnete třeba zrovna kvůli roli?
1: Spím. Rád spím. Rád se válím u vody. Nedávno, relativně nedávno, už to bude více jak rok, jsme s kolegy z činoherního klubu díky kolegyni Sandře objevili tajemství lezecké stěny, takže dlouho jsme nebyli, ale furt tvrdím, že chodíme líst. No, tak takový jako takový život okolo nějaký normální.
0: A zůstanete u lezecké stěny, nebo se vypravíte potom třeba na nějakou skálu?
1: Já ale to bych rád vyzkoušel, rád bych si vyzkoušel feraty a podobné věci, tak třeba do toho dorostu někdy.
0: Nebojte se?
1: Zatím ne, ještě jsem tam nebyl.
0: Případně režiséři, jestli si tohle vlastně můžete dovolit.
1: Ne, těm se to nesmí, těm se to nesmí říkat tady ty věci.
0: Jo, tak. Ale můžete si to třeba dovolit, takhle, můžete si dovolit všechno během natáčení, když jsou natáčecí dny?
1: Jako teď můžete časově, nebo?
0: Časově, když byste měl čas, tak můžete si třeba zajet na hory na lyže a riskovat
1: můžu
0: to, že...
1: Můžu si zajet na hory na lyže, to mě nikdo neomezuje, ale riskuju, že si na těch lyžích zlomím nohu a bude to velká komplikace pro všechny, takže ze zodpovědnosti k práci bych to asi jako neudělal uprostřed natáčení, ani před nějakým jako velkým natáčením, nebo tak, no.
0: Když se ještě vrátíme k tomu divadlu, jak moc se to divadelní herectví liší od toho filmového či seriálového? Je náročnější, musíte používat více těch hereckých prostředků, nebo aby, protože přeci jenom nemáte mikrofony, nebo předpokládám, že nemáte mikrofony.
1: To je taková záludná, to nevím, to těžko říct. Ještě my v tom činoherním klubu, jak máme to specifické jeviště a hlediště, že je to vlastně placatý a široký a je to malý divadlo, tak se tam jako, co se týče toho jako výraznosti projevu a toho, že musíme dosáhnout až na třetí galerii, tak to nás jako nepotká. V něčem ty prostředky jsou stejný, v něčem jiný. No, na kameru vždycky víc funguje myšlenka, než cokoliv jako zjevného a udělaného. Zároveň nevím, jestli to vždycky platí pro seriál, zároveň záleží potom, jaký seriál a tak. Takže je to jiný, ale pořád je to asi herectví.
0: Když máte po premiéře, vy jste říkal, že rád spíte, tak můžete hned usnout? Nebo i po představení, když máte? Nebo adrenalin pumpuje, funguje?
1: Jo, já to mám ještě teďka tak, že vlastně potom většinou sedím hodinu až hodinu a půl v autě, takže tady to jako mě opustí. A nemůžu pak usnout právě proto, že jsem dojel po hodině v autě a ještě jsem takovej jako nabuzený na to řízení. Takže jo, ale jako jo, nejsem ten typ, který by měl nějaký složitý rituály na svlékání a odkládání postavy. Zároveň na divadle jsem asi neměl nikdy nic tak moc náročného, abych to jako potřeboval ten takže rituál absolvovat.
0: A máte svůj třeba nějaký osobní rekord ve spaní?
1: To nevím. A určitě 12 hodin a více.
0: Jste vydržel spát?
1: Jo.
0: A to po nějaký dlouhý době spánkovýho deficitu?
1: No to asi jo, to se tělo potom řekne, no.
0: Já moc děkuju, jsme na konci, já moc děkuju, že jste tu byl a přeju vám hodně zajímavých rolí do budoucna.
1: Děkuju za pozvání.
0: Viktor Zavadil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Letošní komunální volby se rychle blíží. Volební místnosti se otevřou zítra odpoledne. Nemocnice ve Frýdlantu možná přijde o oddělení chirurgie a části gynekologie. A zítřejší počasí za frontou čekáme citelné ochlazení. Bude polojasno až oblačno, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Volební místnosti v celé České republice se otevřou zítra odpoledne ve 14 hodin. Lidé budou volit své zástupce na radnicích. Část voličů bude také vybírat nové senátory. V pátek bude možné volit až do 22 hodin. V sobotu pak tradičně od 8 do 14 hodin. Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík získal za poslední 3 roky ke mzdě dalších 35 milionů korun na odměnách a odchodných. Český rozhlas to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pojišťovna přitom dlouhodobě hospodařila ztrátově.
2: Smolíkova měsíční mzda byla 200 tisíc korun. Například 8 milionů mu pojišťovna vyplatila předloni, kdy kvůli úsporám zanikla jeho pozice ředitele Moravské divize. V pojišťovně ale dál pracoval jako výkonný ředitel. Podle právníka Ondřeje Projse, který se specializuje i na pracovní právo, se takové odchodné míjí účinkem.
3: Pokud ten člověk znovu jako nastoupí témuž zaměstnavateli, když to zjednoduším, tak by měl ten nárok zaniknout.
2: Smolík na dotazy dlouhodobě nereaguje. Rekordní sumy na odchodnou dostávali za bývalého vedení i další manažeři. Nový ředitel pojišťovny Ondřej Felix kvůli tomu podal trestní oznámení. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
1: Krajská nemocnice v Liberci do budoucna zvažuje přesun některých oborů akutní lékařské péče z Frýdlantu do Liberce. Záměr souvisí s výstavbou nového centra urgentní medicíny v areálu liberecké nemocnice, kam by část péče z Frýdlantu mohla přejít. Podle generálního ředitele krajské nemocnice Liberec Richarda Lukáše se uvažuje o oddělení chirurgie a části gynekologie, která se týká operačních zákroků.
4: Ačkoliv jsou tady jedni i druzí velmi skvělí, ale potom otevření CUMu může dojít k řadě změn, který odsud tu akutní péči možná odvedou. Cílem je tady udržet péči zdravotnickou především ve formě polikliniky, čili spousta odborných ambulancí k následnou péči a následnou rehabilitační péči. Sport.
1: Hokejová extraliga má dnes na programu 2 duely 9. kola. Plzeň porazila České Budějovice 4-1. Pražská Sparta přivítala brněnskou Kometu. Utkání se stále hraje. Po základní hrací době je stav 3-3. Čeká nás prodloužení.
0: Počasí.
1: Za studenou frontou čekáme ubývání oblačnosti, v noci proto bude oblačno až zataženo, ve východně polovině území s deštěm nebo přeháňkami, ty ale budou od západu ustávat. Na východě se zpočátku ojediněle mohou vyskytnout také bouřky. V západní polovině Čech a od západu i na ostatním území čekáme ubývání oblačnosti na polojasno až jasno. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 3 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno. Během dne od severozápadu přibývání oblačnosti, večer v severozápadu západní polovině Čech místy s deštěm. Maxima zítra kolem 9 stupňů, ojediněle až 15 a na jižní Moravě až 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 Brno-Praha opatrně za sjezdem na chodce rady na kilometru 25 v omezení u Šmejkalky stojí v levém pruhu osobní vozidlo s defektem. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Vitana. Podnik, který, jak hlásala dobová reklama, vaří i za 5 minut 12.
1: Říká vám něco firma Vitana?
2: To je jídlo nebo přípravky na jídlo, koření?
3: Ano, ta vyrábí koření, který i používám.
1: Jak myslíte, že je Vitana stará? Jak dlouho je na trhu?
3: Tak předpokládám, že to je česká firma, tak si myslím takových těch 60-70 let určitě.
1: Jaké znáte výrobky od firmy Vitana?
2: Nějaká dochucovadla, teď mi napadá Vitacit, ale to nevím, jestli souvisí.
3: No, já hlavně používám takovýto polívkový koření a potom i ty bujony, jsou taky Vitana, i polívky vlastně občas na chatě používám.
1: Jak dlouho polotovary, tudíž i firma Vitana je na našem trhu?
2: Třeba od 50. let minulého století, nevím, typuju.
0: Už v 50. letech minulého století šetřili socialistické ženy každou minutu. Po šichtě v práci předložili rodině gulášovku z pytlíku a knedlíky z prášku. Vitana, výrobce instantních pokrmů, se stala synonymem pro rychlé vaření doma, na chatě i pod stanem. Na počátku byla polévka v kostce, kterou vyráběla firma Graf, založená právě před 100 lety. A vlastně ne, to bychom předbíhali. Na počátku byly, dalo by se s jistou nadsázkou říci, lovci mamutů. Bujon, tedy silný vývar, který se obvykle připravuje pomalým vařením masa, kostí, zeleniny a dalších ingrediencí ve vodě s trochou soli, si podle archeologických výzkumů vařili už naši praprapředkové. Ze zvířecích kůží si vyrobili cosi jako varný sáček. Naplnili ho vodou, vložili ho do vyhloubené jámy a důkladně obložili rozpálenými kameny. Do ní pak přihodil pravěký kuchař sobí či mamutí maso a kosti a ještě přidal to, co zrovna rostlo před prahem neolitické chýše. Polévky znali starověcí Egypťané i Římané. Tehdejší labužníci připravovali tekuté pokrmy, obdobu našich bujonů, zvané potus, ze slova píti, do níž se přidával pórek, cibule, česnek, mrkev či petržel. Polévky, zvlášť masové, měly své místo i ve středověké kuchyni. Hovězí polévka se jedla samotná nebo tvořila součást kaší z mouky, krupice či tlučené rýže. Výživná polévka se také stala lékem na kdejakou chorobu a dodávala sílu ženám v 6 nedělí. O instantní polévce bychom mohli začít mluvit až v souvislosti s mořeplavci. Nechat hodiny probublávat masový vývar na nejisté palubě zámořského korábu, to není zrovna dobrý nápad. A tak prý slavný mořeplavec James Cook přišel v roce 1772 s převratnou novinkou. Na expedici do Tichomoří sebou údajně vezl pevnou, mazlavou a trvanlivou hmotu, která vzešla z dlouhého vaření vývaru. Počátky polévkových polotovarů leží ve Francii, kde chemici Joseph Proust a Antoine Parmentier vařili silný vývar, dokud nezískali sirupovitou konzistenci. Nalili jej do forem, nechali zrosolovatět a pak vysušit. Tyto kostky se pak rozpouštěly ve vařící vodě. Jimi vyzbrojená táhla evropskými bojišti Napoleonova armáda. V roce 1873 rozjeli v Německu bratři Karl a Alfred Knorrovi biznis se sušenými polévkovými směsmi, které o pár let později vylepšili na polévkové pasty. Uvedli na trh řadu polévek, úplně první z nich byla hrachovka. V možnosti zajistit prodělníky z továren náhradu drahého masa na základě luštěnin bohatých na bílkoviny viděl velkou podnikatelskou šanci i švýcarský mlynář Julius Maggi. V roce 1886 vyrobil první dehydratované polévky z hrachu a fazolí. A měl úspěch, protože byly výživné, rychle hotové a levné. V českých zemích začala být firma Maggi známa na počátku 20. století a měla u nás i svou pobočku. Jejím největším konkurentem byla pražská firma Graf. A tím se konečně dostáváme na počátek příběhu firmy Vitana.
4: Je třeba ta rychlá instantní o něco, nechci říct ošizenější, ale přece jenom ne tak dokonalá jako ta pravá pytlíková?
5: Lidi si někdy myslí, že právě tím, že je rychlejší, tak to musí být něčím víc ošizený.
6: V Byšicích si s ředitelem vývoje Vitany Vladimírem Mackem povídala Světlana Lavičková.
5: Oni vlastně ty instantní polévky přišly s vývojem technologií, nejvíc technologie vymražování, to znamená klasicky zeleniny, když usuším zeleninu, tak je potřeba ji pak vařit 10 minut. Stejně jak když si sušíte doma houby, je potřeba je namočit, chvíli vařit. To vymražování, kdy se ve váku odpaří ta voda, ty zeleniny, suroviny jsou pak křehčí, tak je opravdu stačí zalít jenom horkou vodou a oni změknou během těch pár minut v ty horké vodě. Ty instantní polévky, ty začaly se vyrábět zhruba před 22 lety a taky ten trh je nejprve nepřijal, nejprve se balili do krabičky po třech, moc se to nechytlo, až vlastně, když se udělali dvojsáčky, ten slogan, když jsem začal říkat polévky do hrnečku, tak najednou ty lidi to slovo, to spojení s tím hrnečkem, tak všem to najednou bylo jasný, aha, dám si ji do hrnečku, zamíchám, mám ji připravenou. A ty polévky pak právě tím, jak začalo víc lidí pracovat v kancelářích, tak taková rychlá svačina, tak se opravdu uchytili.
4: Zatím jsme mluvili o těch pytlíkových, ale když se tady podívám, tak tady je polévka, která vypadá trochu jako olejovky v umělé hmotě, anebo je tady dokonce klasická polévka v té zavařovací sklenici.
5: Je část spotřebitelů, který mají stále k polévce v sáčku určitou averzi nebo předsudky, že přeci když je to prášek, takže to nemůže být tak dobré, zdravé, přestože je mnoho surovin, které v kuchyni jsou sušené, ať jsou to ovesné vločky, těstoviny, jak jsem zmínil, houby, koření, přesto jsou podezřívaví a proto jsme právě vyvinuli polévky v pastě. Takový nejprodávanější z nich jsme navázali na tradiční recepturu kulajda, kde jsou právě i sušené houby. A ta pasta u některých právě těch typů gulášova, takových pastovitých, kremovitých polévek, tak zajistí intenzivnější chuť. A ty tekuté polévky zase, je to větší balení a snažili jsme se, jak je tady napsáno, zelenina z pole přímo do sklenice, tak to děláme ve spolupráci se sesterskou firmou. Z pole se přivádí ty suroviny, i hned se zpracovávají sezóně a zde jsou úspěšný, bych řekl, ty luštěninové polévky, které i tím zavařením ta chuť zintenzivní.
7: Rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Podnik Graf vznikl roku 1919. O rok později zahájil malovýrobu sladových výtažků v Praze pod Babě a v zápětí se zaregistroval jako akciová společnost. Nedlouho na to firma koupila budovu cukrovaru v Byšicích, zrekonstruovala ho, přesunula sem svou chrudimskou pobočku, v Praze vybudovala velké sklady a nové sídlo firmy na Florenci. Postupně rozšiřovala sortiment a stala se největším českým výrobcem polévkových přípravků a polévkového koření. Jejím hitem byla Gráfova polévka v kostce, která spatřila světlo světa roku 1924. Jedna za 6 haléřů, no nekupte to. V té době ale bylo výrobců instantních polévek mnohem víc. Údaje hovoří o 26 výrobcích jenom v České republice. Začal čas instantních potravin. Co k němu vedlo? Ve druhé polovině 19. století, kdy rostly továrny jako houby po dešti, se začala zvyšovat i zaměstnanost žen. A protože po dlouhých hodinách v práci neměly dělnice už čas na zdlouhavé postávání u plotny při přípravě masového vývaru, začaly být bujony v kostce velmi poptávaným zbožím.

Dobový deník sociální demokracie Právo lidu upozorňoval na chudobu dělnictva, které si nemůže kupovat maso ani mléko, a zveřejnil rozsáhlý inzerát výrobce levného masoxu, čili takzvaných gráfových kostek. Pod palcovým sloganem Při zdražení mléka firma vysvětlila, že nutno k snídani upravit i místo kávy polévku. Ušetří se tak na mléku, navíc je to prý zdravější. Před 50 lety používal lid ke snídani, ač bylo mléko levné, výhradně polévky a byly mnohem zdravější než dnes. To prý tvrdí i věhlí.

0: neb pouze tyto jsou zaručeně odvar hovězí polévky a proto neobsahují ničeho jiného než výtažek masitý s přísadou veškerého nejjemnějšího polévkového koření.
1: Tady máme vývojové kuchyně, kde spolupracují. Ta pozice jmenuje vývojový inženýr. Každý z nich má na starosti kategorie výrobků, má na starosti i ty suroviny, které tam vstupují. Spolupracujeme s nákupem, kde se vybírají ty suroviny podle specifikace, kterou potřebujeme, v jaké kvalitě. A zároveň spolupracujeme ve výrobě, kde to, co se tady v malém připraví, tak musíme ověřit, že i dávka 200 kg bude stejně po té výrobě vypadat, bude mít stejný senzorický vlastnosti. S kvalitou výrobku, který pak kontrolují, jak ten výrobek při výstupu má vypadat a na vstupu zase ty suroviny.
2: Tady se mi zdá, jako kdyby ve všech těch nádobkách, jak tam koukám do té kuchyně, tam všude bylo takové to jenom polévkové koření, nebo co to je, nebo je to sojovka?
1: Tady kolegyně pracují na sojové omáčce a worcesteru. Testují tady právě nové suroviny, protože ve worcesteru tam je jednak hodně koření, různého hřebíček, skořice a je tam i třeba víno, takže teď tady máme nějaký vzorek vína, takže zkoušíme, jaký má vliv na senzoriku a kyselost toho výrobku.
2: Takže když si koupím worcester, tak není worcester jako worcester. Pak třeba koupím od jiné firmy, tak ten pokrm má potom worcesteru jinou chuť?
1: Je to tak, protože i když se třeba někdy někdo přiveze ze zahraničí nápad nějaké omáčky, jestli umíme napodobit ochucovadla, tak někdy, i když přesně si přečtete ve složení podle etikety to složení, vezmete si suroviny, namícháte ten výrobek, tak zjistíte, že ta chuť je jiná. Je to prostě daný toma surovinama, pokud obsahuje 20 surovin, tak prostě každé víno může být jiný, povidla jsou jiný, koření je jiný, takže i když odhadujeme ten poměr, uděláme si 5 různých variant, tak přesto může být ten originální vzorek jiný.
2: Voní to tu krásně. Vaše kolegyně mají v hrncích... Co to je? Hnědá tekutina.
1: Hnědá tekutina. Ne, my si tady připravujeme i právě pro výrobu technologický postup, takže nejen, že si to připravíme, tak je i důležitý, v jakým třeba pořadí se ty výrobky připravují, v jakým pořadí se vaří, jak dlouho, při jaké teplotě. Malým někdy to funguje krásně a někdy nás ta výroba překvapí, že v tom velkým je to někdy horší a někdy naopak i lepší, protože v tom větším, na těch míchačkách nebo ty varně se to líp uvaří, líp rozmíchá. Že třeba barvivo, nebo když použijeme nějaký kurkumín, tak tady, když to tady kolegyně Eva rozmíchá ručně, tak je to ta intenzita třeba ty barvy od toho kurkumínu je nějak žlutá, ale ve výrobě, když pak jsou tam ty míchačky intenzivnější, tak ta žlutá najednou může být ještě větší. Proto pak buď ubereme barvivo, nebo upravíme ten technologický postup, jak to připravovat.
2: To je dobře, že jste zmínil barvivo. Snažíte se do těch výrobků dávat barviva přírodního charakteru a nebo prostě hlavně, aby to mělo barvu, dáme tam nějakou chemickou sloučeninu?
1: Všechny barviva už jsou přírodní. My tím, že právě vyrábíme i koření v pobočném závodu ve Varnsdorfu, tak hodně, já nevím, papriky nebo extraktů z papriky, kurkumu, tak tyto všechny přírodní koření, které mají zároveň i tu schopnost barvit, tak je se snažíme využívat. Je i třeba černá mrkev, která má intenzivní tu červenou barvu. Ta nabídka ze strany dodavatelů je větší a větší.
0: Ve středních Čechách spolu soupeřily firmy Maggi a Graf. Továrny si postavili z bývalých cukrovarů. Graf měl, jak už víme, továrnu v Byšicích, v Kralupech nad Vltavou vyráběla tuzemská pobočka koncernu Maggi. A právě jejich sloučením vznikla po druhé světové válce Vitana. Po osvobození byla na společnost Graf uvalena národní správa a správcem se stal dlouholetý zaměstnanec Jaroslav Srb. Roku 1948 byly výměrem ministerstva výživy národním správcem ustanoveny Československé mlýny v Praze. Firma pak byla znárodněna a začleněna do velkonákupní společnosti družstev. Roku 1951 byl závod převeden pod Sdružení tuků v Praze s názvem Průmysl polévkových přípravků, tedy PPP Byšice. O rok později byl podnik přejmenován na Vitanu Byšice. Ochranná známka Vitana byla zaregistrována roku 1950 a v prosinci téhož roku začala výroba prvního výrobku značky Vitana. Šlo o tekuté polévkové koření, jehož složení bylo prakticky identické s dosavadní produkcí značky Maggi, které díky tomu už stát nemusel

0: oficiální cestou v rámci zahraniční licence vyrábět v dosavadním objemu. Jak vznikl název Vitana? Vita latinsky znamená život, vitalitas, životnost. Její typické výrobky byly tekutá polévková koření, polévkové základy, masox, dehydrované polévky, čekanka, žitovka, karo, melta. Od roku 1947 byla Vitana jediným výrobcem kyseliny glutamové ve střední Evropě. Ta se vyráběla v pokusném výrobním zařízení v rámci závodu. V roce 1957 se na českém trhu objevují první polévky v sáčku. Gulášová, hrachová se slaninou, slepičí a flíčková. O 3 roky později je tu začátek výroby bujónové kostky masox v Byšicích a po dalších pár letech přichází rozšíření nabídky o řadu výrobků na pečení. Výrobní kapacita závodu v Byšicích utěšeně rostla. Celkový nárůst výroby polévkových přípravků z let 1949 až 1958 činil z 3343 tun ročně na 5677 tun za rok.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Na počátku 60. let byl k podniku Vitana přičleněn pardubický závod Kávoviny. I ten má dlouhou historii. V roce 1896 založili v Pardubicích Johann Heinrich a Robert Franskem továrnu na výrobu náhražkové kávy. Čekanku zpočátku dováželi ze zahraničí, pak ji začali pěstovat v Polabí a rozvinuli také z brusu nový obor sušařství. Franskovka, Karo, Perola, to byly některé kávovinové nápoje předcházející pozdější Meltě, Žitovce nebo Sladovce. Pamatujete? Ale to už by byl jiný příběh.
2: Jsou teď v trendu spíš jednodruhová koření anebo různě namíchané směsi?
3: Obě ty kategorie se rozvíjejí. U těch jednodruhových je vidět, jak lidé začali více cestovat, mají větší povědomí. Takže jsme uvedli i koriandr, uvedli jsme právě kurkumu. Prostě lidi ty věci, co dříve bylo jedno koření kary, namíchaná směs, tak dneska mají zájem mít víc těch druhů nebo přímo si i sami třeba doma namlít, připravit. To je takový jeden trend. U těch směsí tam určitě máme takový tradiční, co se prodávají už roky, grilovací, ale je, jak říkáte, trend určitě, že třeba lidi chtějí vidět ty kousky, takže na grilování jsou třeba drcený koření. Určitě je trend snižování obsahu soli. Vedle třeba grilování letošní rok byl ve trendu salátových zálivek, protože kdo griluje, připravuje salát, takže jsme připravili salátové zálivky suché, připravili jsme i dressingy už tekuté.
2: Tady jsem v kuchyni a vlastně nejsem v kuchyni. Tady jsou boxy, tam je prostřeno, tak teď jenom hospodo, noste na stůl a budeme chutnat.
3: To je takzvaný interní panel. Využíváme vybrané zaměstnance, který mají možnost, když testujeme výrobky, tak většinou pravidelně v úterý, ve čtvrtek, otestováme novinky nebo upravené výrobky, pokud třeba testujeme novou surovinu nebo úpravu, tak si to vlastně necháme takhle ověřit, jestli buď poznají rozdíl, nebo naopak ze třech třeba si vyberou, která je nejvíc chutná. Ten standardní postup je senzorika, ochutnají vůně, konzistence a pak celková preference. To je takový nejčastější model, který tady využíváme.
2: Máte takové ochutnávače, jako měl každý panovník na svém dvoře. Buď to přežijí, nebo ne.
3: To je pravda, máme takhle ochutnávače, oni za odměnu pak tady většinou kolegyně Dana napeče, takže mají nějakou odměnu a motivaci a i třeba z těch balících zkoušek nebo z testů, tak pak mají možnost si třeba vzít ty vzorky a i třeba vyzkoušet doma. Je pravda, že pokud je třeba výrobek, že je tam pro nás důležitý otestování ty přípravy, třeba u moučníků, že si je jednoduchá, jestli se jim to povedlo, tak dáváme i vzorky domů s dotazníkem a ty lidi s to přes víkend můžou oskoušet a máme i právě zpětnou vazbu třeba k ty přípravě, protože tomu člověku, co na tom třeba půl roku pracuje, to připadá ten návod zcela jasný a už tady má zaběhlý, že si dá troubu natolik a že mu to hezky vyběhne a funguje to a pak doma vezme člověk, který nemá takové zkušenosti a teď zjistí, že ten návod je nepřesný nebo že mu to tak nefunguje.
2: Říkáte, že děláte zkoušky i těch třeba cukrářských nebo pekárenských výrobků. Takže já si vezmu vaši bábovku, doma si ji upeču, pak vezmu recept po své babičce, upeču druhou bábovku a dám vám ochutnat. Poznáte, která je která?
3: Kolegyně, která má ty moučníky na starosti, to určitě pozná. Já doufám, že bych to taky poznal, ale...
2: A která bude lepší?
3: Můžou být jiné. Čím tradičnější výrobek, tím je někdy těžší udělat třeba tu recepturu. Typicky takový ty svíčková omáčka, nebo i jak říkáte tady ty bábovky. Prostě jsou lidi, kteří vždycky tam chtějí trochu kaka, někdo jí má radši nadýchanější, někdo má radši suší, takže někdy je opravdu těžký říct jeden recept. Prostě oba jsou dobrý, každý je trochu jiný.
1: Potřeba šetřit čas se v celé své kráse, či obludnosti, chcete-li, v Evropě ve velkém rozšířila až po druhé světové válce v souvislosti s ženskou emancipací. Pracující ženy ztratily zájem vystát denně dělík u plotny a proto začaly ještě hojněji používat instantní bujony a polévky. A nejen to. V roce 1958 vtrhl do světového způsobu stravování další hit. Tehdy totiž pan Momofuku Ando poprvé zalil své instantní nudle horkou vodou. Potravinářská novinka se raketovou rychlostí šířila z Yokohamy do celého světa a už v 70. letech dosáhly nudle v polystyrénovém kelímku v Evropě a především v Americe téměř kultovní obliby. Někteří z nás si bez polévky nedokáží představit pořádný oběd a pro jiné není polévka nic než trocha obarvené vody s něčím. Výhodou polévek je, že je lze připravit na mnoho způsobů a výživoví poradci doporučují konzumovat alespoň jednu porci polévky denně. Pokud chcete uspořit čas i peníze a sáhnete po kostce bujónu, mějte na paměti, že čtvrtinu až polovinu takové kostky může tvořit sůl. A se solí bychom měli v našem jídelníčku šetřit. Světová zdravotnická organizace doporučuje dospělým strávníkům konzumovat maximálně 5 gramů soli za den, tedy zhruba jednu čajovou lžičku. Jenže Češi si ji dopřávají až 3x tolik. Po Maďarech a Chorvatech jsme třetí nejsolivější národ Evropy. Jak radí nutričtí specialisté, právě bujóny a některé dehydrované výrobky, kořenící směsi a dochucovadla jsou složky jídelníčku, které bychom z něj měli jednoduše škrtnout. Pokud ovšem nemáme chuť riskovat kardiovaskulární choroby, osteoporózu nebo nechceme přetěžovat ledviny a přibývat na váze.
2: Tohle je velká spižírna, velký sklad.
3: Tady máme vzorky všech surovin, které používáme a i všech výrobků. Takže když přijde nová dodávka, tak z laboratoře odeberou vzorek. Ten vzorek posoudí, jestli je stejný, pokud vyhovuje, tak nám ho dávají sem na vývoj, kde si ho založíme a zase ho používáme buď na přípravu těch nových vzorků, nebo když je třeba ve výrobě něco nepovede, kvalita to zastaví, tak zase pro porovnání, abychom věděli, jestli ty vstupní suroviny jak vyhovovaly.
2: Tady vidím nápisy zelenina, mleta, instantní suroviny, těstoviny, mouky, ale také maso.
3: To jsou masové polotovary. Sušené maso není tak lákavé jako čerstvé maso nebo upečené maso, ale jako doplněk do těch polévek, tak myslím, aby dávalo tu chuť a aby potom uvaření mělo tu správnou konzistenci. A nebo slouží pak zase i jako polotovar pro výrobu třeba játrových knedlíčků. Kdy docela ten vývoj nám dal taky zabrat, protože ten knedlíček musí být po 10 minutách pořád knedlíček, nesmí být uvnitř suchý. Musí mít tu správnou konzistenci, chutnat, hezky plavat. Aby se nerozpadal nebo neměl ten suchý střed, tak taky to docela zabralo kolegyni, co to vyvíjela. Pravda, že hodně těch výrobků třeba balíme více složkově, právě aby na konci v tom sáčku byl ten správný poměr sypké části a třeba kousku zeleniny, tak oni se míchají zvlášť, protože kdybych se míchali dohromady, tak se rozbijou ty zeleniny, protože jsou křehké. Pomalu vymícháme ty zeleniny, zvlášť vymícháme ten základ v prášku, který zase naopak mícháme hodně intenzivně a pak máme baličky, které dokážou balit dokonce i třísložkově. Takže u ty polévky, jak jsme se bavili o knedlíčkách, zvlášť ty váhy navážejí knedlíčky, zvlášť nasypou tu sypkou složku a zvlášť jdou ty zeleniny nebo těstoviny tam ještě. Takže pak víme, že v každém sáčku je ten správný poměr těstovin, směsi se zeleninou a knedlíčku.
1: Podle odborného průzkumu u nás mezi nejoblíbenější polévky patří u mužů gulášovka, držťkovka a česnečka. Ženy mají nejraději zeleninovou polévku, zelňačku a polévku čočkovou. A které osobnosti dějin nejvíce ujížděly na polévkách? Verdi prý při komponování hledal inspiraci v domácí nudlové polévce, zatímco Toscanini se cpal před koncertem polévkou z celeru s rýží. Geniálnímu Michelangelovi nosil sluha do Sixtinské kaple chléb a misku polévky, aby se mistr nemusel zdržovat slézáním z lešení a stolováním. A král slunce, Ludvík XIV., polévky doslova zbožňoval. Klidně prý spořádal na posezení i 4 misky. Továrna, v níž Vitana vyrábí široký sortiment výrobků, dodnes stojí v místech bývalého cukrovaru. Podnik dnes vlastní norský nadnárodní koncern Orkla.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

anebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncema.

0: 22 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Řidiči v České republice už týden tankují benzín a naftu za regulované ceny. Hokejisté Sparty v 9. kole extraligy podlehli brněnské Kometě. A počasí zítra za frontou čekáme citelné ochlazení. Bude polojasno až oblačno, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Už týden tankují řidiči u čerpacích stanic v celé České republice za státem regulované ceny. Cena nafty za tu dobu klesla zhruba o 2 koruny. U benzínu byl pokles mírnější, přibližně kolem 60 haléřů. Zítra budou moci čerpací stanice prodávat litr nafty maximálně za 47 korun a 29 haléřů. Litr základního benzínu Natural 95 pak za 46 korun a 31 haléřů.
3: Regulaci cen pohonných hmot oceňují dopravci. Hlavně snížení spotřební daně na naftu z původních 9 korun a 95 haléřů na 8 korun za litr, říká mluvčí Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia Martin Felix.
4: Nám to umožní úspěšněji konkurovat zahraničním dopravcům, protože většina států nějaké opatření přijmula.
3: Zastropování cen dělá na druhou stranu problémy malým čerpacím stanicím, vysvětluje předseda Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.
5: A to je přesunu části zákazníků k tankování na těch větších nebo dálničních čerpacích stanicích. Díky tomu, že se smazali rozdíly.
3: Regulace cen pohonných hmot má zatím platit do konce října. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Lidé dnes večer zahltili tísňové linky pražských hasičů. Těm chtějí poradit, jak vyprostit kamion uvízlý pod železničním mostem ve Vídeňské ulici. Českému rozhlasu to večer potvrdil mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Zásah na místě trvá od včerejšího večera. Hasiči se pokouší vůz vyprostit mimo jiné pomocí speciálních tanků. Na místě jsou podle Řezáče odborníci, se kterými hasiči zásah konzultují.
6: My máme prosbu na občany, aby nevolali na krajské operační a informační středisko ani na krizové telefony, případně k nám přímo na místo zásahu, protože tyto telefonáty velice zatěžují tísňovou linku a můžou znemožnit dovolání se člověku, který by opravdu nějakou pomoc potřeboval.
2: Už 10 let chodí studenti Ostravské technické univerzity darovat krev do tamního krevního centra. Z původně komorní výzvy je dnes iniciativa, do které se zapojují každého půl roku všechny fakulty, včetně učitelů. A právě studenti jsou pro krevní centrum v Ostravě velkým přínosem, říká za centrum Pavla Čapková.
7: Protože my ty mladé hlavně potřebujeme a tím, že si to řeknou mezi sebou, dají si to na sociální sítě, tak tohle je pro nás ta obrovská pomoc. A zároveň za těch 10 let jsme tady odebrali 1000 prvodárců studentů, takže to je naprosto perfektní.
2: Gymnastka Věra Čáslavská má novou pamětní desku v Praze 6. Umístěná je na budově tamní základní školy, která je právě po této sportovkyni pojmenovaná. Spoluautorem je Jan Dvořák. Deska je doplněná o výčet sportovních úspěchů, kterých Čáslavská dosáhla. Sport. Brněnská Kometa si odváží z předehrávky 9. kola domácí extraligy výhru z Prahy nad Spartou 4-3 v prodloužení a České Budějovice dnes prohrály na ledě Plzně 1-4.
1: Počasí.
2: Za studenou frontou, která aktuálně přechází hlavně přes východ republiky, čekáme ubývání oblačnosti. V noci bude oblačno až zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami, které budou od západu ustávat. Na východě se zpočátku ojediněle budou vyskytovat bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 3 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno. Během dne od severozápadu přibývání oblačnosti a večer hlavně v severozápadní polovině Čech místy s deštěm. Maxima zítra většinou mezi 11 a 15 stupni, na jižní Moravě až 17, k tomu mírný vítr od západu až jihozápadu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Problémy jsou teď ve středních Čechách. Pozor na dálnici D10. Na výjezdu z Prahy směr Turnov narazilo osobní vozidlo do svodidel. Nehoda je za sjezdem na Horní Počernice. Projíždějte tam velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Dobrý večer, dámy a pánové. Co takhle sklenka vína na stolek před vámi? Mohu nabídnout? Ne, nebojte se. Zůstaňte tam, kde právě jste. Ale zároveň prosím přijměte moje pozvání do pražské Violy. Bratři Ivan a Jan Krauzovi sem přišli, aby vám nabídli pár povídek a společného rodinného vzpomínání. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Posaďte se v bývalé poetické vinárně, dnes tedy v divadle Viola sice není moc míst, nejvíc tak 80, ale zase je tu pokaždé taková milá komorní atmosféra. Přesně tak na setkání s knížkou a povídkami. A když jsou jejich interprety, navíc bratři Ivan a Jan Krauzovi, o dobrý, laskavý humor není nikdy nouze. No a ještě téma dnešního večera, Fantom televize. Mimochodem, nenávidím televizi zrovna tak jako oříšky, ale nejsem schopen oříšky přestat jíst, pravil kdysi herec Orson Welles. A bratři Krauzové se pokusí tento nesnadný oříšek rozlousknout.
2: My jsme vám přišli něco přečíst. Já s tím mám vždycky trošku divný pocit, protože ten první pocit je, že se člověk vytahuje, že umí číst. Ale není to tak a myslím si, že zase teda aspoň pro mě dneska je zajímavý, to my většinou, nebo velmi často tady čteme o rodině, ale dneska je hodně té tematiky z oblasti, kterou důvěrně znám, no. O což větší potěšení to pro mě chvílema je, ale to budete moc posoudit sami. Chceš něco říct jako autor taky?
3: Já měl takových nápadů a všechny se vykouzlo. Ale to je jedno. Teď přemýšlím nad tím, nad něčím úplně jiným, co s tím nesouvisí. Tady mám takové pastilky a já jsem to přines, kdyby některý z nás chraptěl, ale ono se to nedá, pač nemůžeš cucat.
2: Nepočkej, ty budeš číst první, takže já zatím můžu cucat.
3: Ty můžeš cucat. A já to objevil a tam bylo vykašlávání a pam, to je bezvadný. Lékárnici, to si koupím a na všechno se můžu vykašlat.
2: No. Já bych ti jenom chtěl říct, že jsem nedávno četl, že všechny vitamíny, co jsou ve všech lécích, jsou úplně bez účinku.
3: Přesto tady položím, cucat může ten, kdo nečte.
2: Ano, tak to já bych začal.
3: Ale nevím, jestli dokáže odhadnout tu dobu, co ten druhý čte.
2: Nebudem. Ne, tam jde o to nemlaskat během toho čtení.
3: No, tak.
2: Ale já umím cucat velmi potichu.
3: Ale zas by to bylo takový poličtění. To třeba
2: už teď ti můžu říct, že žádná pecka to není. No.
3: Mám tam to říct, co to řeknu. No, ale to poznáte sami, o čem to je.
2: No řekni, co chceš, užij si to.
3: Já jsem chtěl říct, že to o televizi přišlo, mi to blbý.
2: Ano, ano, to se mi na tom líbí.
3: No, ty jsi to neřekl, to bylo chytřejší, no, tak taky mladší.
2: To ne, tak já jsem tak. Pro mnoho lidí symbol televize, takže není dobrý, abych to říkal, ale ty dojmy, který Ivan popisuje, tak máme chvílema zcela identický. Pro mě je to o to pestřejší, že jsem někdy součástí toho dojmu. Ale to uvidíte, nebo uslyšíte.
3: Fantom obrazovky. Jednoho dne se na naší televizní obrazovce objevil hlasatel celý rudý. Mysleli jsme si, že se dal napití kvůli zprávám, které musí denně číst, a že ho časem vystřídá některý kolega, který je abstinent. Když se však ve večerních zprávách dostavil do studia ministr telekomunikací celý žlutý, pojali jsme podezření, že vadný je náš přístroj. Zatelefonovali jsme firmě, která nám poslala odborníka. Už přišel, zapnul televizi, chvilku se díval na skupinu fialových novinářů, kteří diskutovali o škodlivosti nadměrného sledování televizních programů, a pak nám řekl, že bude třeba vyměnit několik součástek, aby se na obrazovce objevili opět běloši. Otevřel brašnu, připravil si nářadí, ale pak se podíval na hodinky a omluvil se. Nemůže začít s opravou, protože za okamžik poběží seriál Dallas. Když si všiml našich udivených obličejů, vysvětlil nám, že tenhle díl je velmi důležitý, protože hlavní hrdina zřejmě podvede jiného petroliáře o několik milionů dolarů. Zajímá mě vokolik, dodal, když si sedal na gauč. Žena mu nabídla kávu, přinesla mu popelník. Protože jsme ho nechtěli rušit, šli jsme po svých. Po hodině nás zavolal do pokoje, aby nám poskytl přehled o posledním vývoji událostí v Dallasu. Petrolejář nejen vzal konkurenta o 20 milionů, ale dokonce podplatil jeho právníka. Takže jeho konkurent nemá v příštím díle u soudu šanci. Protože se začal opět přehrabovat ve své brašně, nechali jsme ho opět o samotě, aby se na opravu mohl lépe soustředit. Když jsme zaslechli z pokoje hlasitou hádku, šli jsme se podívat, co se děje. Opravář sledoval jiný seriál o miliardářích v Kolorádu. Fialový boháč hrozil právě zelené blondýně, že ji vydědí, jestliže nepřestane chodit s namodralým Jackem. Opustili jsme místnost po špičkách. Když jsme zaslechli hlasitou hudbu, pochopili jsme, že pořad skončil a šli jsme se podívat do pokoje. Náš muž měl v ruce šroubovák a díval se na nějaký měřící přístroj. Pak se však podíval na hodinky a musel práce opět nechat. Já jsem si vůbec neuvědomil, že už je 17:30. To už bych nestihl seriál Na dvojce, vysvětloval. O chvíli později jsme zaslechli z pokoje sténání. Běželi jsme se podívat, co se stalo. Obávali jsme se však zbytečně. Opravář seděl pohodlně na gauči a díval se, jak umírá nějaký lupič, kterého zastřelil šerif. Protože zrovna vysílali reklamu na nové televizory, využili jsme toho k malé přestávce. Než žena přinesla čaj, stačil si opravář zatelefonovat domů a ověřil si, že jeho žena nezapomněla, že už za 10 minut začíná science fiction. Marťani dovedou být svou dochvilností dost bezohlední. Když program skončil, sdělil nám technik, že Marťané dostali od našich zase na frak. Pak telefonoval do podniku, aby si ověřil svůj pracovní program na druhý den. Zítra ve 4? To je vyloučeno. Ne, ve 2 to nejde. To jsem u toho doktora, má rozbitou anténu. Snad u něj stihnu tu detektivku. V 11 jsem u té vdovy, co jí zlobí zvuk. To musím rychle opravit, protože se spolu chcem dívat na kreslené grotesky s Tomem a Jerrym. Když dotelefonoval, usedli jsme všichni 3 k večeři. Chtěl jsem se podívat na zprávy, ale muž potřeboval na jiném kanálu zjistit, kdo je vrah. Měl radost, protože od začátku tušil, že je to Hans. Po večeři se chtěl hned pustit do práce, ale zapískali mu hodinky. A to byl signál, který mu připomněl, že začíná jeho oblíbený nemocniční seriál Pohotovost. Hildě mají dnes brát slepé střevo, vysvětloval nám při kávě. Dozvěděli jsme se, že Hildinu operaci provede za chvíli profesor Hagenbutten. Přestal v předminulém díle pít dík skvělé přítelkyni sestře Sigrid. S tou má malého Horsta už od 26. dílu. Omluvili jsme se, že se nemůžeme dívat, protože máme ještě práci. Slíbil, že nám řekne, jak to dopadlo. Když 9:30 seriál skončil, nalezli jsme ho v pokoji se svěšenou hlavou. Co se stalo? Zeptali jsme se. Hilda, povzdychl si. Bohužel nepřežila v operaci. Snažili jsme se ho nějak utěšit, ale nebylo to moc platné. Měl Hildu rád už od prvního dílu. Když se jí pokusil na ambulanci znásilnit jugoslávský zřízenec Goran Župančič. Teď si neumí představit, co si teď počne Sigrid, když bude od příštího úterý zcela sama s malým Horstem, který má vadu řeči. Pochopili jsme, že je v takovém stavu, že v práci nemůže pokračovat. Doprovodili jsme ho k autu. Když nasedal do vozu, vyslovil podezření, že vinen je zřejmě doktor Hans, který dal Hildě příliš silnou anestezii, aby se profesorovi pomstil za to, že se mu při noční službě vyspal s manželkou. Televizi odvezli druhého dne opravářovi kolegové. Také spěchali, protože právě běžel fotbal. Když nám vedoucí firmy zatelefonoval, lekli jsme se, že se technikovi něco stalo. Vedoucí nás uklidnil. Je v pořádku. Jen si musel vzít po pohřbu Hildy krátkou dovolenou. Má pro nás ale i jednu špatnou zprávu. Televize, podobně jako Hilda, nepřežila složitou operaci. Ačkoliv jsme to nedali najevo, byla to jediná dobrá zpráva, která nás v poslední době potěšila.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: To dnešní divadlo pro vaše uši věnujeme setkání s bratry Ivanem a Janem Krauzovými, kteří už po léta natáčejí pravidelné čtení z Ivanových povídek v pražské Viole. Pokaždé si přirozeně vyberou jiné, ale všem literárním textům společné téma. A tentokrát to bude odkaz na citát z Alberta Einsteina, který jednou řekl, že vzdělání je to, co člověku v životě zůstane po tom, čemu se naučil ve škole. No a snahou obou bratrů Krauzových je doložit tohle veskrze velmi moudré rčení několika osobními důkazy.
2: Tady na bratrovi z jehož knížek budeme číst, bych nechal, aby uvedl téma, vysvětlil, proč vybral tohle téma.
3: No tak je v tom učit se, no o čem to tak může být, že jo? Je to naše mládí, to vypadá na první pohled nepravděpodobně, ale měli jsme taky mládí. A to je tak všecko, mě nic jiného nenapadá, akorát jsme našli, no v archivech nemůžu říct, nějaký žákovský knížky taky, tak mě docela bavilo se do nich kouknout, Honzo taky kouk, to ty svý.
2: No mě do týmí koukla Naděja, já se do nich nedívám, já to nestáším.
3: No Naděja koukne do všeho a pak mě řekla, že by bylo dobře mít žákovskou knížku, že jo. Tak jsem tím listoval, zažloutlý, koukal jsem, ze kdy to je. Tady je to rok 52-3, tady píše Klement Gottwald. Republika potřebuje lidi, kteří něco umějí, tak dále. Být dobrým pracovníkem, tedy dobrým žákem, no. Tak to byla taková doba, no. Škola, tak...
2: Pro mě škola synonymem vězni.

0: profesi Podkoního na jízdárně. My jsme tam měli velmi dobrýho chlapa Podkoního a on mi byl dobrým vzorem. Tak jsem řekl, že teďko už zbytek života budu u koní. A maminka začala velmi znervozněle škemrat, že by ráda střední školu. A otec se k tomu nakonec přiklonil a já si pamatuju, že po několika dnech velmi napínavého jednání jsem řekl, že jsem ochotnej jaksi za péči a servis, který mi poskytují, jim tu střední školu dát, pokud si to někde zařídějí. Že musí vycházet z toho, že já o to nestojím, čili abych se někde účastnil nějakého zkoušení a snažení bezvýsledně, že za to mě to nestojí. A maminka si to opravdu zařídila na takové škole, kde měli divadelní kroužek a že prý budu posílat toho kroužku a že přihlídnou při zkouškách z matematiky, kdyby to nevyšlo, tak že mě vezmou a skutečně mě vzali.
1: A to byla, promiň, slavná škola. Tak.
0: Ano, ta byla slavná tím divadlem a to mě opakovalo. Ale mě tady Naďa našla v té žákovské, který jsem od té doby nevzal do ruky, hnusný předměty, nepotřebuju se k ním vracet. Ale teďko jsem za to vděčný, protože všechny tyhle řeči svým způsobem nahradí to, co se mi vybavilo. Já měl jeden jediný požitek s žákovskou, že když skončil školní rok, tak ona přestala platit a novej rok byla nová, že jo. A já jsem teda toho využil a tady mám z října a z května, myslím, že to 64, to mě bylo 11, ty svoje dopisky, které jsem si tam dělal, když skončil školní rok. Aha. Tak tady máte z říjnu. Honzíkovi byla udělena třídní důtka za nevhodné chování při vyučování. Je nepořádný. Při větší píli mohl by se značně zlepšit jeho prospěch. Honzík by to dovedl. A už tam je Honzík by to dovedl. To už jakový, jako, že bych mohl mít i trojku možná, nebo dvojku, takový umenšování pochvalou. To je jaksi místní specialita.
1: Lákadlo.
0: No a tady je konec školního roku, červen, a já jsem napsal úplně na závěrečnou stránku pod všechny ty známky. Je to mým písmem, čili já simuluju tu učitelku. Krasný. Honzík se nejen stal nejlepším žákem třídy, což mě velmi těší. Má nyní velké předpoklady pro další život v prdeli.
1: Já to objevil a měl jsem z toho hezkou hodinku. Tohle. No, tak. Já jsem si říkal, jestli jsi to udělal po skončení školy.
0: Ne, po skončení, no, a to tak vyjadřuje ten můj vztah, tak to jenom pro vysvětlení.
1: No, já jsem našel, tak samozřejmě tady řada věcí, co mě jako zaujalo, ono to souvisí s tou naší matičkou, matkou. Tady najednou bylo, přišli si obal žákovské knížky s vykřičníkem, no. To byl povel paní učitelky, že si mám přišít obal. A tadyhle, to je autentický, aspoň je vidět, že jsem si mnohé příběhy úplně nevymýšlel. Paní učitelko, celou žákovskou knížku jsem sama sešila sešívacím strojkem. Hned na vaši první výzvu, ale obal se utrhl. Na druhou výzvu jsem tak učinila s jehlou a nití, ale obal se znovu utrhl a proto jsem jej sama přilepila lep páskou Božena Krouzeva. Maminka. O, pak tady někde jsem měl, to nebudu hledat, tvrdou poznámku, vytrhl stránku žákovské knížky se známkou. Jsem se pokusil o cenzuru, jako jo. To byla asi špatná známka. Ale co mě trošku ještě fascinuje, je toto. Na konci jedny žákajdy, jak jsme tomu říkali, je sběr. A teď tady napravo, hele, vidíš, tady mám K. K je kov. Prosím vás, si to zapamatujte, já to nenechám kolovat. K je kov. T je textil. P je papír. KS jsou kosti. Asi zvířecí, předpokládám. A teď, co je PE?
0: PE?
1: No. To jsou, přátelé a rodáci, to jsou pecky. Pecky. To je, jak by se v dnešní češtině řeklo, to je pecka, když socialismus stojí na peckách. To mě zaujalo. No, tak to je jako...
0: No, ten sběr byl povinný, to se museli nosit ty papírky. No. A některý to kupovali, se pamatuju.
1: Ano.
0: S tím se šmelilo.
1: Ano.
0: Ale tak je pravda, já měl taky to trauma, že já přišel do školy, kde už chodili všichni přede mnou

0: ty sourozenci, nebo minimálně dva, my se dobře učili, ty přede mnou.
1: No, ne všichni.
0: No, ale tak třeba Myška, Eliška, že jo.
1: Ty byli takže, takový, no, jo, takový, já byl takový.
0: A u mě ty učitelé vždycky chvíli váhali, co se stalo, že jsem z té rodiny těch docela dobře se učících, než se ukázalo, že já jsem jaksi jiná kategorie. A po mně pak přišla Kateřina, která se zase už docela dobře učila, ale vlastně drzá byla stejně jako já. Ale je pravda, že já na tom vydělal, protože tím, že maminka vstoupila do Sdružení rodičů a přátel školy už za Ivana,
1: ano,
0: tak za mě už byla předsedkyní.
1: A kariéra.
0: Já věděl, když volala s ředitelem, tak já slyšel, jak si tykaj. Ona mu říkala Rudolfe. A já jsem cítil to bezpečí té funkce, takže jsem si užíval jistý privilegium a ani jsem to jaksi nezastíral, dokonce i před spolužákama jsem říkal, to já nechám na matce tohle, ať vyřeší a tak. A pamatuju se, že jednou spanikařila chemikářka, maminka nesnášela trojky, já neměl trojky, protože ona je nesnášela, a chemikářka zešílela v 8. třídě nebo kdy a řekla, že má 100 chutí mě dát trojku. A já jsem jí řekl, když myslíte. Jsem si říkal, poděláš si kariéru. Půjdeš ze školy kvůli jedný blbý trojce.
1: Jako, jak chceš?
0: Hraješ si s ohněm, holka, no, ale ona pak dostala rozum a dala mě dvojku. No, čili tohle privilegium jsem měl a ztratil jsem ho hned, tak jsem přešel na gymnázium, kde maminka neměla nikoho a otec měl tendenci přidat se někdy dokonce na stranu učitelů.
1: Ano, jo.
0: Že říkal, jen mu dejte a takový, takže pak jsme s tím doma měli problém, jestli jako otec má plnit takovouhle roli, že ponouká učitele k trestům vlastního dítěte a tak dále. Ale otec se o to nikdy tak moc nezajímal, měl velmi důležitou větu pro mě, kterou mě několikrát zopakoval, protože kolem mě ta sestra Kateřina, ta si od 10 let četla Zolu, recitovala francouzsky a já vedle jezdil s autíčkem. Byl jsem o 4 roky starší. A ona četla Zolu a teď jí to rušilo, to moje hraní. A recitovala francouzsky, Eliška francouzsky a už španělsky. A byli jsme tak jako s tím otcem v určitý tísni intelektuální a on vždycky takovým polohlasem mě řekl, pro mě ty vysoké školy nejsou zas tak vysoký. A to byla pro mě často důležitá věta a důležitý bylo někdy i to jeho pochopení proto, že já ty známky nikdy nepřijal jako objektivní hodnocení toho, co dělám. No. Já jsem propadl u maturity, že jo? Já taky myslel, že maturita je setkání společenský.
1: Večírek.
0: Tam byly 4 roky, tak se naposled uvidíme, mělo by to mít nějakou úroveň, tak jsem přišel ve velmi dobrý náladě, s určitým dojetím. Byli velmi komisní, no a propadl jsem z podnebí Československa. Protože na otázku, jaký máme podnebí, jsem začal velmi zdvořile. Říkám, znáte to, někdy je pěkně, někdy leje. A ona dělá takový krauzy, jsme u maturity a říkám, no tak, ale je to tak, ne?
1: No, a kupovitá oblbovačnost.
0: A pak byla ta bolest, jak to sdělit mamince, že jsem, já jsem byl jediný, kdo propadl ze 4 ročníků. A bylo vždycky těžký najít tu formu, protože pro maminku to bylo velmi bolestný, tak se pamatuju, že jsem jí volal a našel jsem takovou optimistickou variantu, když jsem jí říkal, mami, víc jak polovinu mám hotovou. Ona rovnou řekla, co to meleš. A já říkám, no 3 předměty mám z krku a na zeměpis se sem vrátím v září. No a to pochopila, že jsem propadl, tak se z toho trošku zhroutila, ale já jsem v září přijel, slavnostně jsem odmaturoval a pak už jsem studoval vždycky jenom sám. A maminka to moc těžce nesla, já jsem jí řekl, že pokud si najde jinou školu, že jsem ochotnej nepolevit v tom úsilí, dát jí to gymnázium. A ona si vyjednala večerní a mě to skutečně vyhovovalo, to bylo jenom 3x týdně. Já jsem si vybral pondělí, úterý, středa, hned jsem zavedl systém, že jeden týden jsem chodil v pondělí, druhý v úterý, třetí ve středu. A bylo to od 4:15 do 8:30. Spolužáci byli zhruba starý jako já dneska. Já byl nejmladší student školy. Oni chodili po práci, takže většinu přestávek buď spali, a nebo se bavili, jaký mají důchod. A já tam samozřejmě hýřil energii a byl jsem ve vynikající kondici. Měli jsme tam kuřárnu, fungovalo to výborně. Já měl jednoho učitele, který mě měl docela rád, a ten mě jednou řekl z ničeho nic, že mě dá sdílen, což byly ty ruční práce, že mě dá trojku. A že jestli ji nechci, tak ať přinesu výrobek.
1: Aha.
0: A já byl úplně zoufalý, protože já nějaký výrobek, a to dělali nějaký studenti někdy. No ale on řekl, že když přinesu výrobek, že mám šanci, no tak já jsem doma našel v Kumbále po Michalovi takový prkínko, v tom byly tři věšáčky a bylo tam napsáno Míša Kraus 3. B, tak jsem to vygumoval a napsal jsem Jan Kraus 7. A. No a přišel jsem do školy a byly to takový ty tři samošroubovací háčky na věšák. A přišel jsem do školy a dávám mu to jako výrobek a on říká, to si děláš srandu, to je tak na 3. třídu, to budu hát přesně. A já říkám, já vím, no, tak jako já nejsem zas tak schopný. A druhej, komu se to stalo, byl můj kamarád Josef, ten do toho šel ještě ostřejš, ten koupil svícen za 150 Kč. A dal ho jako svůj výrobek, ten byl ve stejný šlamastice, ale zapomněli s maminkou, když to koupili, z toho strhnout dole cenovku. A ten učitel to vzal a tam bylo napsáno dole kovodílo 130. A on mu říká, ten se ti poved, Josefe, udělej mi ještě jeden.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: No a ještě do třetice dnes jednou s bratry Ivanem a Janem Krauzovými. Z celé řady nahrávek společných vyprávění a čtení v pražské poetické viole se vybral na závěr kousek z toho večera, kde oba vzpomínali na Vánoce. Na Vánoce, kdy si ještě lidé nebrali půjčky na dárky a kdy upřání mír na zemi a pokoj lidem dobré vůle, ještě chyběla ta poznámka o tom, že baterie nejsou součástí balení. Tak zůstávejte ve zdraví, všechno dobré a brzy naslyšenou, přátelé.
2: Tak ty jako autor dneska bys nám to měl Ivouši uvést trošku, že máme Vánoce.
3: No tak to ty jako bratr.
2: Ne, já můžu říct.
3: Ty jsi prožil ty též Vánoce?
2: Ano, já jich prožil asi víc dokonce.
3: No. Chceš mě udělat mimrák, ale to nevadí.
2: Ne, nechci. A pro mě jsou Vánoce nejtraumatičtější období roku vůbec. Dneska trošku méně, než byly. Jednak z části z toho, co Ivan popisuje, protože už ten úklid byl odporný a já od 5 let jsem nebyl schopný pochopit, proč na úplně oprejskaných a zničených dveřích leštíme kliky. Ty dveře byly na vyhození a my jsme na tom leštili kliku.
3: A bylo cítit. Co to byl?
2: Petrol? Sidol a, no a petrolej.
3: Vánoce byly vůně petroleje.
2: No jako na pumpě, když máte Vánoce. A já to nebyl schopný pochopit. Pak jsem si říkal, že možná rodiče si nevšimli, že ty dveře jsou zničený. Takže leštěj kliky, nebo chtějí, aby jsme je leštili, to jsme dělali my, v iluzi, že jsou ty dveře v pořádku a budou ještě krásnější. Do toho se ustavičně luxovalo a dělalo všechno možné, ale ten byt byl relativně v dezolátním stavu stejně. Nás bylo moc a my jsme ho ničili systematicky denně, takže mu nebylo pomoci, ale měl jsem z toho už mírnou depresi, že možná si rodiče myslí, že ten byt teď dáme do pořádku. Jako. Ale viděl jsem po minulých Vánocích, že on se moc nezlepší.
3: Rozhodně to nebyly ty Vánoce, když člověk viděl ty biblické obrázky, jak oni jdou tam hají a Ježíšek a Josef se tam sklání a tohle. A u nás do toho byl zápach toho petroleje.
2: Za prvé a za druhý, já byl ohromně zvědavý, co dostanu, já to nemohl vydržet. Jednak jsem měl vždycky podezření, že nic nedostanu a chtěl jsem si ověřit, že snad něco dostanu. Takže já šmejdil po celém bytě a většinu dárků jsem našel, většinou se smutkem, protože to nebylo nic z toho, co bych chtěl. A jednou se mi stalo, že jsem si strašně přál velmi drahou věc, to byla kamera. Věděl jsem, že to je beznadějný, ale snažil jsem se to rodičům opakovat, aby jako na to nezapomněli, že bych chtěl kameru. A při tomhle šmejdění předvánočním jsem našel účet od kamery v otcově aktovce. Já ho ani nemohl přečíst, jak mě tekly slzy dojetím, že oni takhle drahou věc mě koupějí. Ale hned jsem si řekl, že jsem vlastně celý leta nedostal nic než ponožky, takže na to oprávněně došlo. No a teď byla ta nadílka, kde byly zase ponožky, trenky, takový ty věci, které jiný děti dostávali běžně v roce. A u nás to vypadalo, že nějak bychom byli bosí. Ale mě to nezajímalo, tak já přehraboval všechny ty dárky a hledal tu kameru, od který jsem našel ten účet. No a když jsem všechno přehrabal, tak nikde nebyla, tak jsem se zeptal, jestli máme skutečně všechny dárky.
3: Jste si jistí.
2: No a jestli všichni přinesli všechno, co jaksi mělo být pod stromečkem, že se někdy v rodinách stává, že se zapomene.
3: Z nervozity.
2: Nejvíce smál otec, v jeho šachtovce jsem ten účet našel, tak jsem si ještě myslel, že možná počká, až jako znuděně zahodím tam ty dárky a přinese jako bonus tu kameru. Na kameru vůbec nedošlo, šel jsem si lehnout zhnusenější než kdy předtím. A druhý den jsem šel za maminkou a řekl jsem jí, že mám tenhle dotaz, že jsem našel účet od kamery, o který jsem toužil, o který jsem říkal, že bych si ji přál a že nechápu, jak to, že otec měl účet vodní a kamera nikde není. A ona řekla, že se ho teda zeptá. No a pak přišla a řekla, že jí to otec vysvětlil, že to byla kamera, kterou kupoval Český svaz protifašistických bojovníků Polskému svazu protifašistických bojovníků. a ten účet zůstal našemu otci, který byl pokladník Českého svazu proti fašistickým bojovníkům. Takže to byla další vrcholná deziluze.
3: A to jsem neznal. To se dozvídám teď, já tohle neznal.
2: No, ale to ještě šlo. Nejhorší Vánoce začaly, když jste tu nebyli.
3: Jo, aha,
2: ty byly no. velmi tristní a jo. byly tristní v tom, že samozřejmě nám chyběli všichni z té rodiny a všichni jsme na sebe dělali jako, že ne, aby jsme se jaksi ještě neoslabovali a k tomu byly ty slavné telefonáty
3: no, jo.
2: v komunismu, kdy jsme věděli jenom jedno, že to je hrozně drahý ten telefon, ale že si nemůžeme nic říct.
3: Ano. Počasí. Hlavně počasí.
2: Bylo to jako držet telefon a házet peníze z okna. Takže a bylo to traumatizující, protože tam byl ten bratr nebo sestra a my jsme říkali tradiční otcovo všecko dobrý.
3: Všecko dobrý.
2: A otec předal ten telefon mně a hned na mě dělal, že je to drahý. Takže já řekl všecko dobrý a dával jsem to sestře a to bylo vlastně celý rodinný setkání. No a bylo to traumatizující taky, protože maminka celý to vánoční období dost intenzivně probrečela v noci, ale tajně dělala, že nebrečí a já jsem ráno dělal, že o tom nevím. Takže já jsem Vánoce nenáviděl a když skončil komunismus, tak přišlo nový trauma, který jsem si způsobil sám. Když jsem se rozešel s Janou a začal jsem žít s Ivankou, tak první rok jsme se shodli jako intelektuální, kultivovaní lidé, že uděláme Vánoce tak, jak to bude vyhovovat dětem. Děti byly dvě, David a Adam, moje. A souhlasila s tím Ivana, Jana, Karel, já, všichni zúčastnění. A já jsem zajel za klukama. Já zajel za klukama jim říct, že budou Vánoce první, co jaksi jsem byl s Ivankou a že jim chci navrhnout, ať si rozmysle, jak by to chtěli a že podle toho my se všichni zařídíme. Říkal jsem jim to někdy v půlce listopadu a oni seděli oba na gauči, klimbali těma nožkama, si pamatuju, a říkali, my už to máme rozmyšlený. Já říkám, tak mě chlapci řekněte, jak byste to chtěli a oni řekli, všichni dohromady. A já jsem se odpotácel, řekl jsem samozřejmě, vyšel jsem před dům, zavolal jsem Ivance a řekl jsem, chlapci to chtějí všichni dohromady, já jdu schánět dárky pro Karla a teď jdi schánět pro Janu.
3: Dobrý.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Vánoce. Já bych jenom vlastně k tomu chtěl doříct jednu větu, že je to vlastně z období historického, kdy ještě zásilky, které dnes dostáváme, neměly oznámení, že baterie nejsou součástí dodávky. Doba se změnila. Tak, Vánoce. Nebývaly zdaleka tak veselé, jak nám mnozí lidé na vánočních kartách a pohledech přáli. Patrně v tom sehrálo rozhodující roli matčino přesvědčení o tom, že se na Štědrý den musíme postit. Tímto podivným starobylým obyčejem trpěl vždycky nejvíc otec, který, když měl hlad, ztrácel brzo dobrou náladu. Vánoce u nás probíhaly jaksi živelně. Ještě na Štědrý den dopoledne jsme všichni horečně leštili kliky u dveří, drhli parkety a všude bylo cítit petrolej, který, vyskytuje-li se ve větším množství, mívá omamné účinky. Pár let jsme kupovali živého kapra a nechávali ho plout ve vaně, dokud mohl. Ale stalo se také, že na něj matka zapomněla. Našli jsme ho pak, jak se prodírá rukávem otcovi košile, ostatním prádlem až k podkolenkám, kde uvízl a nemohl dál. Otec, který se kapra pokoušel zabít, se občas poranil pádem na dlaždičky a tak jsme později kupovali kapra už zabitého, abychom si uchovali otce živého. Také strojení stromečku, které řídil obvykle otec, nebývalo jednoduché. Nebyla to činnost, kterou bychom se mohli chlubit. Matka vždy vydala otci ozdoby, divné na potvrzení s podpisem. Ty velké, ty skleněné, které při pádu na zem tak hezky bouchají a tříští se na 100 kusů, i ty čokoládové, které nesměly nikdy chybět. Pomáhali jsme otci stromeček zdobit a posilovali jsme se čokoládou, která obsahuje cenné živiny a po níž naše organismy vysílené půstem přímo prahly. Někdy vpadla náhle matka do pokoje a my všichni jsme se jeden po druhém otáčeli k oknu. Není těch čokoládových nějak málo, ptala se. Henny, odpověděl otec, který skryt za větví polikal právě jednoho velkého čokoládového zajíce. Co je ti, divila se matka. Hic, řekl otec, který se trochu dusil čokoládovýma ušima. Později jsme zachovávali jakési pravidlo. Spočívalo v tom, že jsme velké kusy jako třeba krále, princeznu, vlak nebo slona nejedli a konzumovali jsme jen malá, nenápadná zvířátka, která se vyskytovala ve větším množství a o jejichž počtu neměla matka přehled. Jednou však snědl bratr Jan tajně dvě sněhůrky a kompletní sadu trpaslíčků a prožil zbytek svátku pobledlý a skrčený. Matka považovala vždy za důležité, aby hvězda posazená až na špičce stromku byla naprosto rovná a sebemenší odchylky směru této ozdoby těžce nesla. Otci se to zdálo malicherné a odmítal používat olovnici. Jednou jsme ustrojili stromeček v hale a otec ho pak nesl do pokoje. Překvapilo nás, že opouštěl halu s bohatě ověnčeným a ozdobeným stromečkem, kdežto do pokoje pak vešel s holou jedlí a řetězem kolem krku. Stromeček prošel, ozdoby nikoli. Ten stromek je ale pružný, divil se otec. Pokoušeje se nenápadně odlepit ze dveří čokoládové městečko, které uvízlo mezi panty. Jednou přinesl otec domů elektrické svíčky značky Philips. Toto zařízení na nás udělalo neobyčejný dojem, posílený otcovým ujištěním, že svíčky nemohou způsobit požár. Byla to pravda. Ale ukázalo se, že vynález není zcela bez nedostatků. Nebylo snadné svíčky navzájem spojené šňůrami elektrického vedení, rozmotat a upevnit na stromeček. Otec, který vždy miloval improvizaci, se do toho hned pustil, ale matka, která měla vždy sklon věřit jen odborníkům, začala hlasitě přečítat návod. Elektrické svíčky Philips jsou kvalitním výrobkem známé firmy, začala, zatímco jsme s otcem lezli po stole a podávali si vedení. Když se nám to nakonec podařilo, byl stromeček poněkud sešněrovaný. Vypadal, jako by ho někdo chtěl uchránit před králíky drátem. Když jsme svíčky rozsvítili, stáli jsme před stromečkem v němém úžasu nad tím kouzlem. Pouze matka byla neklidná a obcházela stromeček kolem dokola. Co uděláte s těmi šňůrami, zeptala se. S jakými, divil se otec. Matka ukázala na šňůry, které spojovaly svíčky vzájemně a byly napájeny elektřinou ze zásuvky. Bez nich by to nefungovalo, konstatoval otec. Matka měla dojem, že otec nečetl návod a že šňůry na stromeček nepatří a působí ohyzdně. Přečetla znovu nahlas celý návod a po krátké úvaze prohlásila, že má pravdu, protože na reklamním obrázku nejsou šňůry vidět. Byla to pravda. Žádná firma nebude zákazníkovi ukazovat nedostatky svého výrobku. Naopak zdůrazní pouze jeho přednosti. Otec se to matce pokusil vysvětlit, ale neuspěl. Matka se šla poradit k inženýrovi, který bydlel o patro výš a dokonale rozuměl vodním stavbám. Inženýr se přišel podívat na stromeček. Když však také zjistil, že dráty jsou nutné, musela matka ustoupit. Přesto neměla ke svíčkám dobrý vztah. Tvrdila, že to určitě nějak jde, jen kdybychom se tím trochu zabývali a prostudovali si pečlivě návod. To už bylo k večeru. A my měli všichni hrozný hlad. Chodili jsme sem a tam, z místnosti do místnosti, a matka říkala, že ona to rozhodně nestihne a jdeme leštit dveře. Tak jsme poslechli a leštili jsme dveře, abychom se mohli už najíst. A otec otevřel psací stůl a začal prohlížet všechna rozbitá plnicí pera, kterých měl spoustu, a všechny rozbité zapalovače, kterých měl ještě víc, a občas, když matka odešla z kuchyně, vběhl rychle dovnitř a hledal rychle něco k jídlu. Až přišel konečně večer a my se dali do jídla. Jedli jsme hltavě, daleko hltavěji než jindy, protože jsme měli za sebou půst. A tu docházelo k všelijakým komplikacím, protože člověk může jíst rychle cokoliv, ale rybu ne. A tak často někdo z nás najednou zmodral a byl takový celý zaražený. A ti druzí si toho nejdřív nevšimli, protože si všímali svého. A když si toho konečně povšimli, byl už takový člověk jako křída a všelijak sýpal. Kostička! Vykřikl náhle někdo a hned ho začal bušit dozad. A jednou se stalo, že jsme bratru Michálovi vyrazili nejen kostičku, ale i dech. A on se proto dost urazil. Po večeři jsme se uklidnili a každý dopravil do pokoje pod stromeček nějaké dárky. Načež jsme se schromáždili u dveří a vrhli jsme se dovnitř. Jednou dostal malý Jan holicí strojek a otec natahovací autíčko a oba se divně usmívali, protože z dárku měli radost, ale nebylo to zrovna to, co čekali. A tak matka přiskočila, dárky jim honem vyměnila a oni měli radost větší, protože se jim to lépe hodilo. Tou dobou se už obvykle ozval telefon, protože volal strýc a otec tedy šel a chvíli s ním hovořil. A každý rok to byl docela stejný rozhovor. Vypadalo to asi takhle. Jo, tak buďte zdraví, ano, jo, jo, děkujeme, nápodobně, jo, my vám taky. I do nového roku. No jo, jako loni. Tak, taky tak. Tak, taky tak. Užijte si to, buďte zdraví, nápodobně. Načež si otec vzpomněl, že něco zapomněl a honem běžel do ložnice a vrátil se s luxem nebo žehličkou a dal to matce a řekl, no to je taky Ježíšek. A jednou si vzpomněl až po Vánocích, že na nějaký dárek zapomněl, ale bylo to skoro už na podzim. A tak to nechal do příštích Vánoc a byl docela rád, že má už o dárek postarán. Kolem půlnoci se náhle zvedl a řekl, tak, papíry nalevo a provázky napravo. Načež jsme kladli papíry nalevo a provázky napravo a otec kontroloval, zda to děláme správně a bylo na něm vidět, že je rád, že má štědrý den za sebou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, je tu čtvrteční noční linka Českého rozhlasu. A dnes budeme mluvit o okamžiku, který jednou přijde téměř v každé rodině. Děti vyrostou, osamostatní se, zbalí si své věci a jednoho dne za nimi zaklapnou dveře jejich někdejšího dětského pokoje. Možná jste na chvíli čekali, jaké to bude, možná jste si později řekli, no už bylo na čase, možná se vám začalo stýskat. Možná vás překvapilo, jak moc vám najednou chyběl hluk z vedlejšího pokoje, boty v předsíni, společná večeře, nebo obyčejné mami, kde mám, nebo tati, půjčíš mi. Dnešní téma noční linky Českého rozhlasu zní Děti vyletěly z hnízda. Jak jste odchod svých dětí prožívali vy, nebo vám zůstali doma? Pokud odešli, bylo vám smutno, nebo jste si po letech užili nově nabitou svobodu? Změnil se váš partnerský život a dokázali jste své dospělé děti nechat rozhodovat se po svém, i když jste dobře věděli, že byste to možná udělali úplně jinak? Budu ráda za vaše příběhy, zkušenosti i rady. Volejte 731 800 900, volejte noční linku z Dýnské studio. Na vaše vyprávění se těší Jarka Varpoříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi 5 minut po 23. hodině. Přemýšlíme nad tím, co se změní ve chvíli, kdy děti definitivně odejdou z domova. Je to pro rodiče smutek nebo se po čase dostaví i pocit, že začíná nová kapitola života? Vyprávět bude paní Iva a že má o čem hovořit, protože mají s manželem spoustu dětí, ale pokračování už nechám na vás. Zdravím vás do Českého Krumlova.
1: Dobrý večer, tady je u telefonu Iva a chtěla jsem jenom se vás známit tím, co jsem prožívala. Já mám 4 děti po rozmezí 18 let, což si myslím, že je docela velký rozstyl. Od toho posledního se právě vracím, tomu je 23 let a před pár měsíci si našel přítelkyni, která už má 2 děti. Ale i tak, když od něho odjíždím nebo k němu přijíždím, je to plné smutku a radosti současně. Je to takové zvláštní, protože to mateřské pouto a vlastně taková ta pupeční šňůra si myslím, že u většiny maminek je celoživotní. Není to o tom, že by prostě řekli, tak teď běž a už si dělej, co chceš a že by si nespomněli, že by prostě na tom tě nemysleli a že by to bylo tak jednoduché, jak si člověk představuje. Když já mám to poslední skoro 300 km daleko.
0: Ano, takže manžel přišel do vztahu.
1: Do vztahu se zbývá třema dětma.
0: Ano.
1: Já jsem přišla do vztahu se zbývá třema dětma a ještě jedno máme společně.
0: Jak často se dnes vídáte všichni dohromady, když jste tak početná rodina?
1: Vůbec se nevidíme, protože děti jsou rozptýleny po celé republice a jeden z mých synů žije v Anglii, takže je to ještě o to složitější.
0: Tak třeba na Vánoce k vám přijede alespoň většina?
1: Ne, spíš je navštěvuju já, nebo spíš se to odehrává ve smyslu jenom těch vlastně telefonátů a podobně, protože je to opravdu docela složité, většina jejich žije na Moravě, na severní Moravě a podobně, my žijeme u Českého Krumlova, takže to taky není zrovna nejkratší vzdálenost, takže je to docela náročné.
0: Jo, a kdo z vás většinou zavolá jako první, paní Evi?
1: Já už dopoledne, odpoledne prostě mi to nedá a já si s dětma telefonuji, máme i na WhatsAppu vlastní soukromou skupinku a prostě řešíme to alespoň tím způsobem, protože nevydržíme bez toho.
0: Odchod dětí znamenal pro vás návrat k nějakému koníčku, na který dřív nebyl čas?
1: No, to spíš ani ne, protože těch koníčků bylo tolik a furt odehrávají do dneška jak ruční práce, tak čtení, jo, takže já jsem to dělala, dělám to pořád a to jsem se a hlavně historie, cestování, toho jsem se nikdy nechtěla vzdávat. To prostě nejde.
0: A bylo pro vás těžké zvyknout se na to ticho a prázdnější domácnost?
1: Jo, to se nedá zvyknout, proto jsou to ty telefonáty, proto jsou to ty návštěvy, proto jsou vlastně ta setkání, protože mě to prostě nedá. Ať jsou to východní Čechy, kde mám ve východních Čechách jednoho syna, druhého mám až u Vsetína, třetí je Vytřici pod Hostýnem a ten čtvrtý je v Anglii. Je to docela hodně daleko, no, bohužel. No.
0: A myslíte si, že dnešní mladí odcházejí z domova později než vaše generace?
1: No, rozhodně, protože já jsem odcházela od rodičů v 21 letech a to, že tenhle ten 23 letej odešel takhle, proto je souhra náhod, ale nebývá to tak často.
0: Já jsem si říkala...
1: Myslím si, že třeba můj třetí syn nebyl schopný se odstěhovat od svého od tatínka, se kterým jsme rozvedení a že je tam vlastně v jeho domácnosti dál, takže vlastně to pouto mezi těma rodičema někdy bývá celou život.
0: A když máte tolik dětí, tak dokážete všem pomáhat finančně po tom, co se osamostatnili? To asi nelze ve vašem případě.
1: To vůbec nelze. Máme to tak de facto efektivně rozdělené, moje děti, jeho děti a naše společné, jo? Že se snažíme pomáhat, tak je to dá.
0: No a stává se, když děti přijedou, že máte pocit, že jsou zase doma, vnímáte to, že se vrací domů, anebo že jezdí na návštěvu?
1: Já si myslím, že děti, nejenom, že prostě je, mami, tohleto, jo. A ty vzpomínky, koronaty, Vánoce, narozeniny a podobně jsou takové, že my máme určité zvyklosti a oni si je zaplať vám přenáší do svýhlosti doma.
0: Tak to má být. Ale není to samozřejmost, tak to vás musíme pochválit, že jste na to šla dobře.
1: No, mně se líbí, že třeba ty zvyky nebo cokoliv jsem prostě já viděl od rodičů, tak to vlastně pokračuje dál, což se mi hrozně moc líbí, protože některé, že třeba dopoledne se baští jenom třeba krupičná kaše na ty Vánoce a nic jiného se nejí, aby večer byl prostě lehčejší, nebo spousta dalších drobností, se odehrává hodně. A to prostě myslím, že by tak mělo být, že ty zvyklosti odpolední procházka s dětma nebo na nový rok procházky a podobně, že prostě to se u nás to držovalo a myslím si, že jakákoliv zvyklost, ať pouštění lodiček na ty Vánoce nebo když jsou narozeniny, sejít se, udělat ty fotky, se aspoň telefonicky a podobně videorozhovorem, aby to prostě ta rodina aspoň nějakým způsobem byla trošku soudržná.
0: Vy jste mluvila o tom, že syn odešel do zahraničí, do Anglie, to jste zvládla jak? Jak často se vídáte?
1: Vídáme se tak jednou dvakrát do roka, dokonce jsem i já jela autem za ním a podívat se, jak to tam u něho vypadá, byla to šílená cesta, 3000 kilometrů, no ale dalo se to.
0: Teda.
1: Bylo to šílená.
0: To jste šikovná, že jste se do toho vydala, ale měla jste tu nejlepší motivaci, jet za rodinou. No, paní Ivo, neskutečné, jsem moc ráda, že jste se dovolala právě vy jako první, protože opravdu 8 dětí bylo o čem vyprávět a bylo by dál, ale...
1: Je mi 62 roku, teď se vracím těch 30 kilometrů vlastně z toho Vystřice až k tomu Krumlovu, takže za chvilku budu doma a už se těším, že prostě si lehnu, že do odpočinu, zítra budu ve volební komisi, takže taky se tam nebudu nudit, takže to bude takto fajn.
0: Takže vy jedete teď od nás tady z Bystřice pod Hostýnem?
1: Ano.
0: Tam jsem byla o víkendu. Taky děkuju vám za zavolání, přeju vám, ať máte se svými dětmi stále krásný a blízký vztah, i když už každý žijí vlastní život. Ať jsou vaše společná setkání vždycky o to vzácnější.
1: Já přeju všem, asi všem vždycky všechno spojení, co to má a ať už nic spokojení a mají kolem sebe jenom radost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V noční lince Českého rozhlasu dnes mluvíme o dětech, které vyrostly a vyletěly z rodinného hnízda. Vzpomenete si na první večer, kdy jste si opravdu uvědomili, že doma už bude všechno jinak. Krásnou noc přejeme paní Růžence.
1: Děkuju, vám taky přeju krásnou noc.
0: Odkud voláte, paní Růženko?
1: Z Mostu.
0: Tak zdravíme z Moravy do Čech a povídejte, co máte k tématu.
1: Já teď nevím, o čem byla řeč.
0: Mluvíme o tom, jaké to je, když děti vyrostou a odejdou z domova. Máte zkušenost?
1: Aha, mám zkušenost svoji. Obě dvě děti mě opustily a šly z domova a odstěhovaly se. Holka se odstěhovala do Jirkova a kluk se odstěhoval sem do Mostu. A bylo to pro mě úplně hrozná věc, hrozná situace, když jsem najednou cítila takovou velkou prázdnotu. O nikoho jsem se nemohla postarat, prostě už jsem se nestarala o moje děti, už prostě byly soběstačný, ale cítila jsem takovou prázdnotu, plakala jsem celou noc. Nemohla jsem být v bytě sama, musela jsem odcházet prostě za kamarádkama nebo prostě ven na procházku.
0: Růženko, můžu se doptat, oni odešli obě děti přibližně ve stejnou dobu nebo postupně?
1: Ve stejnou dobu, ano, oba dva.
0: Jak se to tak dokázalo načasovat?
1: No nevím, prostě. No je to zajímavé, on kluk se nejdřív odstěhoval a holka se odstěhovala za ním. Hned asi po měsíci.
0: Jak dlouho vám trvalo, než jste se zvykla, že jsou obě děti pryč? A co vám pomohlo?
1: No tak zvykla jsem si asi tak za 4 roky. I teď si zvykám, už je to 5 let nebo 6 let. 5 let je to, co odešli. A pomohlo mi to, že jsem najednou cítila, že moje víra mi dala naději, moje víra v Boha mi dala naději na to, že nejsem úplně sama, že mám svého Boha, pořídila jsem si kočičku, koťátko, mám se o koho starat, mám, když prostě jdu domů, tak vím, že se na mě těší, že mě přivítá kočička, s ní mluvím, s ní si hraju. A prostě tyhle ty věci pro mě jsou prioritou.
0: A jak často se s dětmi voláte, jak často se vídáte?
1: No, s holkou se nevídám vůbec. Ta prostě jako se na mě zlobila. Ale teď už spolu mluvíme, teď už je všechno v pohodě. Akorát mě nenavštěvuje, protože pracuje do neděle. Dělá sociální pracovnici se starýma lidma. Takže jako ji nevídám, ale kluka vídám občas. Ten chodil ke mně ještě nedávno často. A teď už nechodí, protože pracuje. Má takovou práci, dělá finančního poradce. A má takovou těžkou, jako na psychiku má tu práci.
0: Zodpovědnou. Začala jste se potom teda víc věnovat sama sobě, nějakým svým zájmům?
1: Ano, začala jsem se věnovat právě tomu, že se stýkám s jednou kamarádkou a s ní vždycky jdu na procházky, do na šibení, jakoby lesíkem. Je tam takový, Šibeník se to jmenuje, a je to taková jako příroda, prostě plno stromů je tam, jsou tam brolejvačky a tak. Takže tam chodím s tou kamarádkou každý 3., 4. den a prostě se tak vždycky domluvíme a vyrazíme na procházky.
0: To děláte dobře, Růženko, protože příroda, to je ta nejlepší baterka, ještě k tomu dobrá kamarádka. To zní dobře. Tak já vám přeji, aby těch osamělých chvil bylo co nejméně a abyste měla kolem sebe co nejvíc lidí, kteří vám budou dělat radost.
1: Děkuju. Vám taky přeju, ať máte hodně zdravíčka, přání, ať se vám vyplní přání, jaký si přejete a moc do rády a posílám postinek. a poslechnutí a naslyšenou.
0: To je milé, tak Václava Necká, že posíláme.

0: Za 5 minut bude 11:30, vysílá Zlín Jarka Barboříková. A noční linku teď přichází oživit paní Jana z Pardubic. Paní Jana a její povídání. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já vás zdravím taky.
0: Dnešní téma zná mnoho rodičů, prázdnější dům po té, co se děti osamostatnili. Co vám po jejich odchodu chybělo úplně nejvíc? Jak to bylo u vás doma, Jani?
1: No, je to pravda. Lidi, co přede mnou odpovídali, mají ohromnou pravdu. Protože já, když děti mě odešly do školy, jeden do Plzně a celka do Prahy, na vysokou. A můžu vám říct, že když jsem vařila něco dobrého, co oni měli rádi, tak úplně se mě sevřel žaludek a já nemohla sněst. Nešlo to prostě. Úplně mě to prostě sundalo. Bylo to hrozný.
0: Ano. A co pro vás bylo nejhorší? Řekněte, jak dlouho vám trvalo, než jste si na tu změnu zvykla. Jezdili domů každý víkend?
1: Jezdili domů každý víkend. Samozřejmě vždycky si přišli vyměnit prádlo. Zase za 2 dny jeli, ale když odcházeli, já jsem se vždycky postavila na pohovku a koukala jsem, už jsem si říkala, že jsi blázen nebo co, je to normálně, že děti odcházejí, ale dlouho mě to trvalo.
0: Chodila jste automaticky do jejich pokojíků pravidelně?
1: Ano. No, stalo se, že jsem tam nechtěla ani jít, opravdu. No, chodila jsem radši držet do práce, protože jsem působila jako učitelka v mateřinkách a tak snažila jsem se když ten den jak si zapojit mezi ty děti. Že mě to tak trošku vyplnilo.
0: Jani, moje kamarádka mi říkala takovou zajímavou věc, když jí odešly 2 děti. Mě překvapuje, jak já si zvykám těžko a ty děti naopak velmi lehce. Vnímáte to taky tak, že si rychle zvykli na ten nový život?
1: Určitě. Pani
0: je to vlastně úplný kontrast, no?
1: No, a když se mě smáli na mi, co bavíš. Když jsme za 5 dní doma, jo. Říkám, já vím, ale já nesmím vařit to,

0: to se měli rádi a mám to na stole a prostě to nepohodnu.
1: A teď mi prozraďte, Jani, jak to bylo dál, tak toto bylo tedy těch 5 let toho studia, jak to pokračovalo?
0: No, kluk vystudoval 5letý obor s maturou, a tak to bylo 5 let. Byl pryč, odešel, zůstal teda v Plzni. No tak moc se mě to nelíbilo, no ale až získal garsonku a bydlel tam, že jsme mu pomohli zařídit a všechno udělat, tak jsem se sklidnila. Ale dcerka ta byla v Praze, bydlela na koleji, no a když přišla domů, tak po 4 letech, po 5 letech vlastně, tak začala pracovat v závodě u nás. No ale to už bylo fajn, to už bylo fajn, ale bylo vidět, že je prostě trochu taková, víc rozhoduje sama o sobě, prostě tak. Protože do teďka jako jsem měla, jak si navrh já, vždycky jsem ji radila, nebo takhle jsme to rozhodovali. A teďka se dovedla rozhodovat sama.
1: A jak často se teď vídáte?
0: No, ona bydlí ode mě asi 1,5 kilometru.
1: Takže často?
0: Ano, velmi často. Protože kupuje mě, nosí mě nákupy, stará se mě o léky, takže ještě spíš se dělám práci. A, no.
1: A jak je to se synem?
0: A syn ten je první a voláme si často, no tak 1-2x za rok se vidíme. No a dcerka ta zase se s ní vidí často, protože každý týden jezdí do Plzně v Pardubi, protože tam má práci a má 2 roky před důchodem. Už toho tam nechce nechat, protože prakticky ona ten podnik zakládala a je nejstarší pracovní člověk, který tam je. Jo, je to Iskar, je to izraelský podnik a dneska tam dělá vedoucí podniku, tak říkala, že to už musí dodělat, že přece nenechá ve štiku. Jo, to si tak. No tak se vrátí zase domů, ale myslím, že nedá pokoj a bude pracovat doma. Pro ně teda já. Jo.
1: Tak děkuju vám, Jani, že jste teď s námi vysílala noční linku. Děkuju za to otevřené vyprávění a přeji, aby vám děti dělali radost i na dálku, hlavně tedy v případě syna, a aby těch společných návratů domů bylo co nejvíce.
0: Děkuju moc.
1: Opatrujte
0: se. Teda, já jsem měla velký byt a děvčata a teda kolegyně mě vždycky říkali, proč ty držíš tak velký byt, když to není možný. Já tam, víte, jsem děvčatka, já jsem ráda, když se mi děti domů vracejí. Asi to.
1: Ano, oni se vrací domů. Opatrujte se a naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Není nám už 17. Písnička, se kterou přichází Petra Janu a Petr Janda, 2 minuty po 11:30. Ať se vám to hezky poslouchá.

0: Máme 6 minut po půl 12. Tady je noční linka Českého rozhlasu. Halo, halo, slyšíme se? Byla tam paní Petra, která volala z Prahy. Ozývala jsem se v rozhlase, ale telefonní spojení nevydrželo. No tak zvedám linku číslo 2. Ptám se,
1: dobrý večer,
0: pane Dobrýšku,
1: tady František z Lochovice.
0: Františku, zdravíme vás, krásnou noc. Pojďme připomenout téma, a to zní, když děti vylétnou z hnízda. Co k němu máte?
1: No, dědes, já vám to řeknu, tak já jsem nikdy neměl rád dělat daleko, dojíždět do práce a být tam třeba týden nebo 14 dní, když jsem dělal někde dál, tak to se nikdy nelíbilo a prostě jsem se snažil to zařídit i dětím tak, aby to taky tak nějak trochu měli, protože vím, co to obnášelo za obtíže, jo. Takže bydlíme v Žilochovici, já jsem se tady postaral nějak o bydlení, jo, a i o práci, takže děláme všichni tady v Žilochovici většinou a podnikáme tady, že samozřejmě, a prostě tak jsme ne...
0: A teď nám odešel i pan František. Tak to nás pozlobila jedna telefonní linka hned dvakrát ve vysílání, tak dotřetit se všeho dobrého, kdo nás čeká na trojice.
2: Dobrý večer.
0: Prosím, představte se, stlumte rádio, abychom se dobře slyšeli, abychom nepřišli o nic z vašeho vyprávění. Ludmilka, dobře. Ano. Tak vy voláte odkud?
2: Já jsem Ludmilka z Brna.
0: Z Brna, tak pojďte vy, jak to máte vy, váš vztah k dětem, jak se vyvíjel po tom, co pustili hnízdo?
2: Tak Jaruško, já vám povím, jak odcházeli moje děti ode mě. Takže já jsem byla teda dvakrát vdaná, jo, z prvního manželství jsem měla dvě děti a z toho druhého jednu holku. A tak prvně odešel syn, když mu bylo 16 roků, a to odešel, protože se nesnesl s tím mojím druhým mužem. A to pro mě bylo tak strašně těžké. Šel bydlet k rodičům mojím do Brna. A to jsem strašně oplakala, protože on nešel ani na Štědrý den ke mně. A zůstal s tou babičkou s tím dědečkem.
0: Ludmilko, a co měli za problém?
2: Víte jaký? On na ty děcka žárlil z toho prvního manželství. Já když jsem jim něco koupila na oblečení, tak on na mě. A co mě koupíš? Jo? A dělal hrozné rozdíly. Ta malá holčička, anebo jim nadával, že dešel s košem, nebo že se dlouho sprchuje. Takový jako prkotiny. No a ta mladá holčička říká, vždycky mu říkala, nekřič na ně, to jsou moje dětičky, já je mám ráda. No, ale abych to nenatahovala. A takže on odešel těch v těch 16. Mě to strašně mrzelo. A mě to do dneška mrzí. Já když se s ním sejdu, já říkám, duši, já jsem ti tak ublížila, že jsem se teda vdala po druhý. A ta holčička, holka z prostřední, je mu už je teď 55, a ta holka prostřední má 52, a ta odešla v 19, nemusela se vdávat. Ale taky říkala, mamko, s ním se to nedá, nezlob se na mě, ale já tady nebudu. Tak šla taky pryč a já jsem zůstala s tou prostřední, ona byla o 8 roku mladší než ta prostřední holka. No a potom se teda, a on pil, on začal pít a chodil dom pozdě. A já, když jsem to tak viděla, tak jsem říkala, ne, já s ním nebudu. A kvůli dětskám. Tak jsem řekla, byt byl můj, tak jsem říkala, tak a ty si běž, kam chceš, ale já jedu. Já ke svým dětskám, já jedu do Brna a najdu si byt. Tak dobře, tak jsem se přestěhovala sem a s tou nejmladší jsem žila tady. A říkala jsem, já tobě nikdy neudělám to, co jsem udělala jim, že bych ti dovedla cizího chlapa dom. Je to možný, že ty děcka mají rádi ty druzí tatínci, ale to si myslím, že to je vzácnost, to musí být ten člověk svatý asi. No a tak já jsem s ním vyrůstala, voda se mnou vyrůstala, když přišli jsme do Brna, když chodila do 7. třídy. No a potom teda šla studovat zdravku a byla hotová, měla teda přerušení, protože se jí stalo, že na lyžích spadla a plotinky vypověděli a má to poměrně úzký páteřní kanál. Teď má 44 roku a dělá teda tu zdravotní sestru, ale šla ode mě, když jí bylo, já jsem zdědila byt a já jsem ten byt teda jí nechala napsat a ona byla tam, žila jako s přítelem. A první Vánoce, když jí bylo 19, tak mi říkala, že on si přeje, oni byli strašně, jsou strašně založení jako věřící a on chtěl, aby ona s ním byla na Štědrý den u nich. Tak já jsem to oplakala strašně moc, protože jsem tady zůstala sama a ona byla u nich, taky říkala, že to oplakala. Ale já jsem na ní pořád tak závislá, že ona mě říká, mamko, ale ty nemáš jenom mě, ty máš ještě dvě děti. Já říkám, Lucí, ale že já jsem s tebou zažila to, že jsme byli sami dvě, tak já mám k tebe takový pouto, že mě to strašně mrzí, když jsi pryč. Oni jsou teda, už nesou nikdo v Brně, jenom ten syn. Jedna je v Černé Hře mají postavený, ona v Rosinově má postavený. Vdali se velice dobře, holky mají pány řediteli, takže se mají dobře. Ale já jsem sama. Na mě to, letos mě to tak jako na mě padlo, že jsem říkala, oni mě dávají peníze všechno, ale to nenahradí ten, ona tady byla minulý týden a říká mě, mami, ale víš co, já mám práce, já jdu ráno na 6 a o 17 jsou ještě v ambulanci na gynekologii. Jak kdyby si to představit, mami, a mám dvě holky, já nemůžu častěji jezdit, jako s telefonem, jo. Ona říká, já přijdu tak unavená, že se vysprchuju, promluvím s holkama a jdu spat. Takže, a to mě strašně chybí, strašně. Já jsem teďka byla na srazu těch spolužáků a no, tak jako oni mě všichni jako obdivovali to, že jsou veselá, jo, společenská to. A já říkám, ale já jsem pořád sama, vy si to nedovedete představit. Jaruško, jak jsem si říkala, jestli si nenajdu nějakého chlapa.
0: No, a víte, že teď jsem to přesně chtěla říct. Jestli byste nějakého parťáka nebrala, no to nemusí být úplně partner, ale prostě
2: jako
0: kamarád.
2: Jako být, jo, ale třeba, aby jsme si měli co říct.
0: No, ono to pro vás muselo být velmi těžké období, když vás váš nový partner nepřijal vaše děti. Nakonec jste se ale rozhodla z toho vztahu odejít, což určitě nebylo jednoduché rozhodnutí, ale věřím, že vaše děti tím asi rozkvetly a pak se toho vážili, protože to samozřejmě bylo s nimi spojené. No a chápu, že když ten posledňáček z toho hnízda vyletí, takže najednou ty pocity osamění jsou na hlavním pořadu dne, ale mně taky přijde to poměrně taková energická, veselá, umíte se sdílet asi jak teda z těch těžkých věcí, tak se taky společně radovat, tak se do toho obujte a choďte do nějakého společenství. Musíte u sebe mít kolem sebe
2: říká,
0: nějaké...
2: Mami, já jsem měla přítele a on zemřel před 15 rokama a od té doby jsem sama. Ale my jsme spolu nebydleli. A to bylo asi dobře. Ale teďka oni mě říkají, ty jsi tak veselá, ty pobavíš normálně všechny tady. A to není možné, že ty jsi sama. A ta dcera, ta nejmladší, ta mě říká, mami, ty jsi normálně od 650 let zavřela a po covidu úplně a nikam nejdeš, jako on za tebou nepřijde nikdo dom, musíš chodit mezi lidi. A tak teďka po dlouhé době jsem šla na ten sraz, já jsem byla tak šťastná mezi nima, že mě říkali, že jsou strašně šťastní, že jsem přišla. Já jsem nebyla na tom srazu 4 roky.
0: Tak to jsou právě ta společenství, kam musíte chodit, to jsou ty akce události, kam patříte teď, Ludmilko. Snažte se je vyhledávat, běžte do knihovny, běžte do nějakého spolku. Určitě jsou možnosti. Tak dívám se na čas, musíme se rozloučit. Děkuju ale, že se teď s námi chvíli vysílala noční linku. Těšíme se na vaši další návštěvu.
2: Naschledanou, dobrou noc.

0: Už za 7 minut bude půlnoc. Dětský pokoj zůstane stejný, ale jeho obyvatel už přijíždí jenom na návštěvu. I tak může vypadat chvíle, kdy děti opustí domov. Jak jste tuto změnu zvládli vy? To je dnešní otázka. V noční lince Českého rozhlasu se teď na ní ptáme paní Ivety. Volá od Olomouce. Zdravíme vás a máte slovo.
1: Děkuji. Krásnou noc. A já, když jsem poslouchala ty příběhy těch lidí, to je fakt pravda. Ale chci říct, já jsem to vnímala jinak. Já jsem odešla od rodičů v 18 letech. Já jsem strašně si přála mít svoji domácnost, jo, svůj byt, svoji rodinu. Já jsem odešla v 18, jak jsem říkala včera nebo kdy. Já jsem jim měla brzo v 19 holčičky, dvojčata. A co chci říct, oni se furt drželi doma, jo? Mně už to připadalo divný. Oni do 26 let, oni studovali, furt studovali vysoké školy a tak. A do 26 let furt, jak se říká, trčeli doma. A já jsem si říkala, to není normální už, jo? To už není normální. A potom ta jedna odjela teda do Ameriky, ta druhá na Sicílii učila děti anglicky. Ta v Americe studovala, si dodělávala jako ještě práva, aby tam mohla pracovat. Takže vypadli z domova, jak se říká, v uvozovkách vypadli. Já jsem byla ráda, že prostě vypadli, protože mně už to připadalo divný. Jim bylo 26 a furt trčeli doma. Já říkám, to snad není normální. Takže pak ta jela z Ameriky, si udělala 2 vysoké školy ještě tam, ve Washingtonu a Bostonu. Jako jo, roční vysokou školu si tam dělala, aby tam mohla, ona tam chtěla žít a pracovat, oni furt Amerika, Amerika, tak ona si udělala tam rok v angličtině, to studovala, to jsem nechápala. V angličtině studovala Washington for
0: Dobře,
1: lawyers.
0: Dobře, Ivetko, ale zpátky k tomu tématu. Mluvte se spíše o vás, jak vy jste to prožívala. Vy jste teda paradoxně jedna z těch, které říkají, no děti měly odejít domů, dřív, než...
1: No, oni furt trčeli doma. Mně už to připadalo divný, jako. Já říkám, Ježišmarja, kdy se osamostatní. No a nakonec teda uzavřu to nakonec. Ta jedna je v Praze, teda. Nakonec se ráda vrátila, protože v té Americe nenabyla uplatnění. Jo. Oni ubrali jako pomocnou advokátku. Jo.
0: Jak dlouho teda ona... byla pryč?
1: 3 roky byla v Americe.
0: A byla jste za ní?
1: Byla rok... Prosím?
0: Jestli jste jí byla navštívit.
1: Ne, tam jsem nejela, já jsem měla v tu dobu už pejsky, že? Pejsky a co bych tam dělala v té Americe? Ne, nebyla. A ta druhá dcerka, ta byla na Sicílii, učila tu angličtinu, ty děti, tak ta se taky ráda vrátila, takže ta je v Praze, ta jedna, a ta jedna je v Kladně, takže konečně jako potom ta, co je v Praze, ta dcerka, ta si tam koupila potom byt, napřed byla podnájmu, jenže platila 25 tisíc podnájem, že? Tak si potom vzala úvěr, koupila si tam teda byt, zrekonstruovala ho a žije v Praze a pracuje jako advokátka. Dělá ještě překlady pro skřivánka a ta druhá holka moje je teda v Kladně. No, učí angličtina občanka. Takže konečně.
0: A jak často se vídáte, jak často je máte doma všechny?
1: Málo, Jaruško, protože já jsem tady u kopečka, že bydlím u lesa a ta je v Praze, že? Tak, ale teďka se zlepšila, že jsme se viděli 2x za rok. Má tu holčičku, měla ji, jak jsem mluvila, v těch 40, porodila holčičku, tak mám jednu jedinou vnučičku, má 5 let, Lilinka se jmenuje, takže teď za mnou byla po druhé, no tak 2x za rok, no. Teď se zlepšila, jinak jsme se viděli jenom tak 1x za rok. Jsme daleko od sebe, že má práci, dělá, je OSVČ, že dělá to, ona má trestní právo, dělá a dělá překlady, ještě překládá pro skřivánka.
0: Dobře, Ivetko,
1: no tak... literaturu.
0: Takže já myslím, že ten váš příběh vlastně byl takový pozitivní, že se dá na ten odchod dětí z domova dívat různými způsoby. I tak, že prostě je to fajn, když vylítnou, že se na ně ráda díváte spouzdálí, podporujete, no a vám se zase do toho hnízda vrátili. Ne tedy k vám domů, ale alespoň z Ameriky po 3 letech zpátky do Česka.
1: Že za tím nepláču, já to vidím pozitivně. Že konečně, jo, do 26 let prostě trčeli doma.
0: Ivetko, děkujeme za vaši návštěvu tady u nás v Noční lince, mějte se nádherně, posíláme Eagles.
1: Jo, já to beru jako fakt pozitivně.
0: To je dobře. Za minutu bude půlnoc. S vámi je Noční linka Českého rozhlasu a dnes nás zajímá, jestli se na odchod vlastních dětí dá nějak připravit. Nebo člověk pochopí, co ta změna znamená, teprve až po nich doma opravdu zůstane prázdné místo. Volejte Noční linku, těší se na vás Jarka Barboříková.

0: Noční linka.
1: Půlnoc za námi, Noční linka Českého rozhlasu pokračuje druhou vysílací hodinu. Dnes mluvíme o chvílích, kdy děti vyrostou, osamostatní se a odejdou z domova. A rodičům po nich zůstane ticho, prázdnější pokoj a často i pocit, že jedna velká životní etapa právě skončila. Slyšíme dnes příběhy o smutku, samotě, ale také o nových začátcích a o tom, jak se vztah mezi rodiči a dospělými dětmi postupně proměňuje. Pokud jste i vy zažili chvíli, kdy vaše děti vylítly z hnízda, zavolejte do Noční linky a řekněte, jaké to bylo právě u vás. Stejně jako to právě teď udělala paní Vlastina. Zdravíme
2: tak
1: vás.
2: Tak doktoři mě řekli,
1: Vlastinko,
2: že si budu pokračovat, že skončím v bázincu.
1: Vlastinko, vydržte, až teď jsme ve vysílání. Až teď můžete začít vyprávět. Předtím jsme spolu mluvili mimo éter. Tak, krásnou noc, vítejte v éteru.
2: Teď jsou v éteru?
1: Ano.
2: Tak. Měla se 4 děti. S prvním manželem jsem měla 3. A ten byl po 21 letech, my jsme museli rozvést, protože byl hrozný ožralec a pirám. A ubližoval mě i dětem a tak mi řekli doktoři, že když to bude pokračovat, že by skončila v lázinci a děti v domově, tak to se ne, říkám, to nesmím připustit. No, tak jsem se rozvedla, já jsem 11 let sama, bylo to dobrý, tak jsem poznala muže, byl o něco mladší jak já, ale to nevadilo, to nepoznal nikdo ten rozdíl a byl hodnej, jenomže měli jsme jednoho chlapička spolu. Na děti bylo hodné, na ty první. No a tak se malej měl 3,5 roku a on se zadoval v tě. No a od té doby jsou sama. Děti vyletěly z hnízda. No, jezdí dle možnosti za mnou. Jeden se dostal do domova důchodců, se o něho pečují, protože mu vrátil barák do povětří od plynu. Takže tam byl hrozně popálený, ale už se z toho dostává. Tak.
1: Vlastinko, tak no, to je náročný příběh. Pokračujte, no, pak se doptám.
2: Ten nejmladší k nám jezdí často, po 14 dní. Já jsem teda skončila na vozíku, mám pečovatelku mozornou, která se o mě stará celý den. A tak kluk jezdí jednou za 14 dní, když je potřeba něco doma udělat, nebo žárovky vyměnit, nebo něco spravit. Tak přijede za mnou ten nejmladší, ale ty 3 holka, tady je blízko mě, chodí kolem mě do práce a vůbec já ji nepřijmu ani kdyby ji přišla, protože mě, já jsem v nemocnici a mě okradlo a řekla, že když z toho budu dělat něco, takže si ještě vytrpím svoje. No, tak mě pak nechá tak, jak jsem zůstala do toho na ten vozík, tak jsem přestala o mě starat, tak jsem mi ujala sousedka, to je ta moje pečovatelka teď, strašně hodná. A ten Honzik jezdí za mnou, Štěpánka, ta je strašně daleko, kdyby v severních Čechách a má už tam 2 vnoučátka, takže už pomáhá tam. Jo, holky zavolají, No a to je jenom telefonem, to je vlastně daleko.
1: No, Vlastinko, no tak ten vztah s tou vaší dcerou, se kterou jste měla problém v nemocnici, tak to je velké zklamání. To je náročné potom stavět nebo vystavět úplně nový vztah. Uvidíte, jak se to bude vyvíjet a jestli se to potom nějaké třeba nějakým zázrakem obrátí. Naštěstí máte někoho, kdo s vámi komunikuje, s kým si povídáte, kdo za vámi přijede, no tak to je pak štěstí mít více dětí, protože když se stane nějaká taková událost s jedním dítětem, tak potom na to nejste sama, ještě máte další parťáky.
2: No právě, že ten nejmladší, ten hodně za mnou jezdí, on strašně moc. Štěpánka ta je daleko, tady přijá a je strašně daleko. 500 kilometrů, to je šílený. To je jeden ve vlaku.
1: Tak děkuji, že jste se podělila i o tak těžkou zkušenost. Přeju, aby vám ostatní děti přinášely radost a aby se časem podařilo zahojit i to, co vás dnes ještě bolí.
2: Ty mě posílají třeba v nocátek, že telefonu mě dají a nebo mě ukážou fotky.
1: Ano, to jsou nabíječky baterek, vnoučata. Vlastínko, loučíme se. Krásnou noc a krásný nový den.
2: Já jsem skončila na vozíku, no.
1: Naslyšenou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: V noční lince Českého rozhlasu se dnes necháváme unést tématem, které mluví o tom, jaké to je, když si necháme děti symbolicky vyletět z hnízda. Bylo pro vás těžké zvládnout jejich odchod nebo se naučit, že už jim nemůžete radit, rozhodovat za ně jako dřív?

0: Někteří rodiče pláčou, jiní začnou cestovat, chodit do divadla, nebo se konečně věnovat tomu, na co celé roky nebyl čas. Co přinesl odchod dětí vám? O tom dnes mluvíme v noční lince Českého rozhlasu a přichází paní Pavlínka z Broumova, z Bílých Karpat. Zdravíme.
1: No, dobrý večer. Já mám 4 dcery a syna. Dceři už bude 60 a poslední je syn, bude mu 50. Takže jsou po 2 letech. No, když nám děti vyrostly, tak jsme si pořídili domek, protože bylo jich dost a zbytek bylo málo místa. Takže jsme si koupili tady domek. Má 6 místností po 20 čtverečních metrech, takže to stačilo. Když děti vyrostly, nejstarší dcera šla do Prahy na zahraniční obchod. No a šla... Asi tak byla tam rok a vrátila se, poněvadž se musela vdávat. No, jasně, že bydleli tady u nás. Druhá dcera se vyučila dámskou krejčovou a když se vdala, bydleli taky tady. Vždycky každé chvíli, než se našlo jiný bydlení. No, třetí dcera a čtvrtá se vyučili kuchařkama. No a bydlejí v Broumově. A syn se vyučil truhlářem a bydlí tady u nás taky ve vesnici. Takže všechny máme do 7 kilometrů od sebe. Všechny ty děti. No, jsou jasně povdány a kluk ženatej. Takže máme 14 vnoučat.
0: No, to je krásné číslo.
1: Vnoučat a ty jsou vlastně taky už všechny celkem dospělí. Už máme taky pravnoučata, takže pravnoučat máme 7 a 8 čekáme prosinci. Ale všichni, když sem přijdou, no je nás 40, když měl manžel 80, tak nás bylo 40 na ty jeho narozeniny. No, ale je to moc pěkný, když je máte takhle blízko. Chodí opravdu často, holky tady jsou každý druhý den. Když jsem byla nemocná, opravdu hodně, měla jsem ten covid, tak tady vnučky se mnou spaly, aby nemusel manžel. Každou noc se střídali, mám moc hodný děti i vnoučata. A pravnoučata, no, snad se taky povedou.
0: Mají dobrý příklad, velmi dobré kořeny. Kdo nejčastěji organizuje rodinná setkání? Povězte nám.
1: 60 let budeme, no.
0: Kdo u vás nejčastěji organizuje vaše
1: akce, aktivity? No, tak většinou já akce, a teďka už teda dcery, no. Ta nejstarší a ta prostřední.
0: Nevím, no a řekněte mi, když je vás 40, v tom ideálním případě, když jste všichni, jak jste o tom mluvila, tak kam se vejdete?
1: No, teďka jsme to teda už měli v hospodě, už to ta nejstarší zařídila, oni bydlejí 2 baráky od hospody. A tak už jsme to teda měli tam, no. A když jsme měli zlatou svatbu, tak jsme to měli v Teplicích. Tam je taková malá jako od zahrádkářů hospůdka. No, tak to jsme měli tam.
0: Umíte se to zařídit, aby vás
1: tady to odbydem vždycky, jo. No, tak jsem říkala, taky se musím ozvat, no.
0: Ano, bylo to přímo k tématu, bylo to k věci a to my vždycky vítáme. Tak opatrujte se, děkujeme za to, že jste zavolala, no, zdravíme vás, Pavlínko.
1: A víte, od kdy já vás poslouchám?
0: Řekněte.
1: To ještě tam byl pan Stupka. To už je takovej chlet, co já tu noční linku poslouchám.
0: No teda.
1: No.
0: A jak často voláte?
1: Nevolala jsem ještě asi 2x dávno.
0: Tak to mi nedává smysl. Proč nevoláte častěji?
1: No, nevím.
0: No, tak doufám, že to dotřetí se všeho dobrého bude brzy. Zdravíme vás, no, do Broumova.
1: Až něco bude, třeba, no, třeba se zas ozvu. Tak jenom, že abyste to věděli, to opravdu jde. Jde to krásně spojit, aby ty děti byly do té doby, než si našli svoje bydlení tady všude povokolo, tak stejně byly tady a jde to.
0: jde to.
1: No.
0: Vy jste toho živým příkladem, tak děkujeme za sdílení, opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Najednou se nevaří pro čtyři, ale pro dva, v pračce je méně prádla, v přecíni méně bod. Takové obyčejné drobnosti si dnes připomínáme v noční lince Českého rozhlasu. Která z nich vám po odchodu dětí připadala nejpodivnější? Máme 20 minut po půlnoci, s vámi je stále Jarka Barboříková a zpívá Petr Nať.

0: V noční lince Českého rozhlasu dnes vzpomínáme na chvíle, kdy se děti poprvé stěhovaly do vlastního. Pomáhali jste s krabicemi s úsměvem, nebo jste měli při pohledu na prázdný pokoj sevřené hrdlo? Odpovídat bude paní Dana. Krásnou noc i vám.
1: Krásnou noc i vám do Zlína a krásnou noc všem posluchačům samozřejmě. Já jsem velice pozorně dneska naslouchala a ani jsem původně neměla v úmyslu volat, ale taky mám tři potomky, kteří už dávno vylétli z hnízda, a takže už jsem to taky zažila. No a o tom chci trošku se rozpovídat. Takže já mám štěstí vlastně i v tom, že nejmladší, teda když se narodila nejmladší dcera, tak vlastně byl rozdíl 12 let od toho nejstaršího syna. Takže oni postupně odcházeli, hlavně odcházeli pak na vysokou. A když zůstal ten prázdný byt, tak to bylo pro mě teda krutý. I když já mám spoustu zájmů i praktických, jo. A mohla jsem se jim věnovat, ale najednou jsem fakt neměla nějak pro koho vařit a komu by chutnalo a tak dále. Takže jako byl to nezvyk, prostě najednou ten prázdný byt, protože já jsem teda už zůstala pak sama. Takže to nebylo jednoduché. To přiznávám, ale zase jsem je vedla k samostatnosti a byla jsem vděčná za to, že samostatní jsou a že to v životě i po těch vysokých školách a po studiích prostě vůbec někam dotáhli. A i když mám teda nejblíž jenom dceru, a to je 25 kilometrů, to je Písku, tak teď už začala zase pracovat po dvou letech a po mateřských a takže je to takový složitější, ale zítra se máme konečně vidět. No a jinak se sejdeme prostě příležitostně. Když jsou nějaké eventuálně moje narozeniny, nebo prostě o Vánocích, o Velikonocích, tak nějak se prostřídáme. Ale je to většinou takový, já už jsem si zvykla na samotu, Jaruško, a já už nejsem zvykla tady mít plnej byt prostě najednou.
0: Paní Dano, takže podle vás se dá zvyknout na samotu?
1: Dá se zvyknout, určitě. Musíte mít nějaké záliby. U mě to je zpěv a kytara, což je prostě největší hobby. To mě vždycky pomůže. A vůbec hudba z CDček třeba nebo z rádia. Prostě ty české písničky, které se převážně hrají v noční lince, a poslouchat příběhy druhých. A jako já už jsem si docela odvykla, já už prostě taky mám nějaký roky, už jsem mi taky po 70 se pryč a dá se zvyknout na samotu. A víte, že máte prostě na dosah. Syn přijede z Prahy jednou za dva týdny pravidelně, protože ten se stará už teď o zahradu hlavně. No a kterou já mám teda mimo domov. Jako máme i v kolonii.
0: Paní Dano, a chodíte dnes mezi lidi do nějaké společnosti nebo klubu častěji než předtím, když byly děti doma?
1: No, já jsem chodila hodně do kostela, protože víra mě drží a chodím hodně na procházky a to chodím hlavně ke svému starému dubu, kterému vždycky, když se chci vypovídat a potřebuju to, jako teď jsem měla spíš období smutku velkého,

0: Takže prostě já jdu k tomu dubu a projdu tím parčíkem a prostě tady je spoustu zeleně tady u nás a já se prostě tomu dubu, já se o něj opřu, o ten kmen a já úplně s tím splynu a já se tak jako zbavím těch otěží a těch pout a stesků a bolestí a je mi líp.
1: A máte kolem sebe lidi, se kterými si můžete jenom tak sednout a popovídat? Chodíte do nějaké společnosti, kde je vaše generace a sdílíte?
0: Písku. No a tam já už právě jsem přestala, protože oni jak mají školu a teď jsou ty 4 vnučky prostě a dcera už pracuje, tak už je to složitý. Takže říkám, my se scházíme pravidelně, jo. Jednou za týden přijede, za 2 týdny přijede syn z Prahy, no a pak zase přijede dcera třeba ten pátek, kdy má volno ve škole, kdy má, ona má částečný úvazek, takže prostě
1: Ani Dano,
0: to tak nějak kombinujeme.
1: Chodíte třeba na nějaké besedy, do knihovny, na výlety nebo nějaké společenské akce?
0: Víte co, mě už to čtení trošku i unavuje, protože já mám načteno za celý svůj život.
1: Společenské akce?
0: Víte co, mě už to čtení trošku i unavuje, protože já mám načteno za celý svůj život hodně. A abych pravdu řekla, tak mě ta příroda dobí nejvíc. A já už miluju takovej ten klid. Takový ten pomyslný klid. I když jsem velice hovorný člověk, to ano. A já když jdu na nákup, tak většinou to trvá nákup třeba 4 hodinky, ale pak cesta zpátky trvá dlouho, protože někoho potkám a jdem se do řeči a nemá to konce, že? Takže tak.
1: Paní Dano, tak jsme rádi, že se cítíte dobře, necítíte se opuštěná, umíte být aktivní, to je dobře, rodina, kontakt máte, tak se to hezky poslouchalo.
0: Rodina je základ pro mě, jo, a já jsem vždycky ty děti prostě zbožňovala, ale zároveň jsem byla přísná maminka, která je vedla k samostatnosti. A to je základ všeho, aby prostě měli úctu, nějakou takovou pokoru určitou a říkám, když dojdu do kostela, dojdu, dneska už tam nechodím pravidelně, protože mě to se tolik nedává, ale spíš do té přírody mě to tahne. Takže Jaruško, krásnou noc vám i všem posluchačům.
1: Děkujeme. Dítě odejde, ale telefon zůstává. Některým rodičům zvoní každý den, jiným jednou za týden. Jak často potřebujete slyšet hlas svých dospělých dětí vy? O tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Jestli máte co říci k tématu, volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linko. Je s vámi Jarka Barboříková, vysíláme ze Zlína.
2: Jednou štěstí dohoní i ty jezdce na koních, co hledají

ten vítr zavane, splane srdce hlavane a začne být, zavládne klid.

0: Některé děti odejdou o ulici dál, jiné stovky kilometrů od domova a některé třeba do zahraničí. Jak vzdálenost ovlivnila váš vztah s dětmi, o tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Na řadě je paní Věra. Zdravíme vás ze Zlína. Kam
1: dobrý večer,
0: odkud
1: tady paní Věrka z Kostrova u Prachatě, není ve Vodňanech. Aha. Já bych sem chtěla svůj příběh. Synovi teda bude 14. prosince 30. Bydlím asi 25 kilometrů od Ostrova, ale strašně mi je smutno, i když se vidíme třeba na dálku nebo si voláme, ale není to ono, ale zítra mám tady velkou oslavu ve Vodňanech, tak vlastně včera jsem měla svátek, no vlastně už je hodina, skoro půl hodiny po půlnoci, tak to už svátek nemám. Ale zítra to budu slavit tady ve Vodňany i s harmonikou, takže některý lidi přijedou, některý nemůžou, protože jsou nemocný, nebo tak to budu dělat na víc kusů, no. A zítra ještě vlastně můj bývalý přítel hraje na harmoniku, který mi bude tady hrát, tak jsem udělal překvapení pro důchodce ve Vodňanech, takže my jsme přijedem do Vodňan a máme ještě pauzu, než mi budou hrát od 6, takže jsem udělala, že půjdem hrát do Vodňan, do domova důchodců, no a tam, kdo přijde, přijde, no a budu poslouchat písničky, co jim zahraje, nebo který lidi si budou nějakou písničku přát a bude jí znát, tak vlastně jim zahraje, no takže to spojíme dohromady. No a na večer vlastně hrajou, od 6 hodin hrajou do půlnoci pro mě, no.
0: To je krásné, tak dodatečně přejeme všechno nejlepší k tomu včerejšímu.
1: No a přítel vlastně má prosinci, ten má 20. prosince, já 14. Takže to zase uděláme všechno dohromady, jo, takže a ještě David Segry, ten taky má svátek a Vánoce do toho, takže to bude něco velkýho, no.
0: Věrušku, a když se sejdete, je o vás vědět, jste hodně slyšet, máte
1: no,
0: veselé bujaré
1: setkání. Já Ostrově, tak mi říkají, že bydím na Kanárech, že jsem na Ostrově každý den a vlastně pomáhám, nejlepší dárek asi jsem dostala k svátku, jsem potkala vlastně kamaráda, kterýmu jsem zachránila život bez policajtu, bez záchranky, takže jsem udělal první pomoc s kamarádkou a od té doby každý pátek čeká na mě, vždycky mě obejme a to je asi mě, u mýho srdce nejbližší člověk, který vlastně se mu zachránila života, děkuje mi každý týden. No. Dělali mu teda bypass, ale to už je, tohle už je ve stáří, no a jinak vlastně se máme, no a v pátek vlastně se mi stal takový příběh, že tam přišli policajti do Prachatic a oni tam měli kucí pivo a zapíjeli narozeniny toho jednoho a my už jsme měli se z klasu, ale prostě ty flašky zůstaly u mě, no tak jsem to musela dát do autu. Já říkám, no já pivo v sobě nemám, ale kucí to tady nechali přímo u mě, tak jsem to odnesla já, ale to bylo dobrý. To jsem vysvětlila a říkám mu tenhle ten příběh, co se stal tady a jak vidí na mě, tak se to stalo přímo u těch hodin v Prachaticích. No a tak jsem mu řekla příběh a on říkal, byste měla dostat metal. Já říkám, no to asi jo, ale tak si mě napsala, že se to trvá, říkám jo, no. Tak prostě zachraňuji životy, nevíte, co se kde stane. Buď zloděje, anebo životy, no. Tady v Albertu jsem vlastně chytla zloděje, pak jsem teda čekala, jak to dopadne, no. Dopadlo to dobře teda, takže...
0: No tak vy se určitě, Věrko, zapojte i do listopadového vysílání Noční linky, protože tam chystáme téma Dobří anděle, lidé, kteří udělali dobré skutky, třeba zachránili někomu život, tak ozvěte se, budeme se na vás těšit. Teď posíláme Miroslava Donutila, ten báječný mužský svět. I pro vás, Věruško, směr
1: no Prachatice. No a mám tam taky do toho kolektivu hodně zdraví a štěstí a lásky a... Co tam máte rádi, váš kolektiv, no?
0: Máme.

mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky,

0: Miroslav Donutil, ten báječný mužský svět. Úžasná písnička, která má svoje místo v našem vysílání. Na řadu přichází paní Alice, která volá z Krkonoš. Krásnou noc i vám. Paní Alice, slyšíme se? A jejde, tak já tady budu zkoušet obnovit to telefonické spojení. Ale ať klikám, jak klikám, tak se nám to nedaří. Tak mě to mrzí, paní Alice, zkuste vytočit telefonní příběh znovu, respektive telefonní číslo. Já už myslím na to, že otevřu nějaký příběh z našeho webu. Tak přečtu, pan František, dobrý večer. Já jsem nikdy neměl rád, když jsem pracoval někde daleko, jezdil jsem domů jednou za týden nebo dojížděl za prací každý den třeba do Brna. Samozřejmě jsem se postaral o to, aby naše děcka mohly bydlet blízko nás a do práce se nemuselo daleko dojíždět. Já a manželka s dětmi se snažíme, aby veškeré starosti o firmu a náš dům byly přiměřené, aby jsme se o to starali společně. Tak Františku, děkujeme. Ještě Bohumír. Nám odletěl jen tak na půl, každých 14 dní k nám přijedou na oběd. Pak veselé bavení, káva, čaj, babička roztaje z vnoučaty. Jeden z těch tří sourozenců nás nechce ale opustit. Vyhovuje mu to u nás. Bohumíre, děkujeme za vzkaz. Volejte, pište. Dnešní téma zní, když děti vyletí ze hnízda. Děti vyrostou, osamostatní se a jednoho dne přijde ta chvíle, kdy vás opustí. Pro ně začíná nová životní etapa a velká změna je to i pro vás. Tak jak jste prožívali odchod svých dětí? Víte co, telefonní linka číslo 4 byla obsazená, tak jsem ji zvedla. Přeskočilo to rovnou na další, tak dneska se nám to moc nedaří. Ale někdo přece jenom přišel a zastavil se u nás. A je to paní?
1: Já si na to dobrý, to je krásný den páteční a volební už. A tak já mám segru. A ta má 4 děti a ty všechny vylíty z hnízda. A v vodě ti jejich už taky děti vylíty z hnízda, někteří už.
0: Ano, tak vy k ní máte blízký vztah, takže vás to taky zasáhlo. Bydlíte právě blízko té sestry?
1: Ano, já bydlím pod kopcem, ona bydlí na kopci, ona bydlí v paneláku, já bydlím u stadionu. Takže já to mám vlastně k ní kousek. No a ona má 4 děti, jedno dítě má mladý Boleslavy, druhý má tady na Frýdlansku má 3. No a jedno je v Dolní Oltříši, druhý je, nebo holčiny jsou, jedna je v Oltříši, pak je jedna v Rostena a jedna je v Nížku. No a prostě jejich děti jsou jako poblížší, jako u nich, jako u těch segrí vnoučat. Vnoučata jsou poblíž rodičů. A některý jsou ještě doma, protože chodí do školy. Takže to je pochopitelné, že ty ještě nevylítli z hnízda. Jako některý už vylítli z hnízda, no, těm ostatním.
0: Dobře. Jaruško, tak děkujeme, že jste se k nám přidala. Prosím. Tady je Michal Tučný, zaspívá Rád se brouzdám rosou.
1: Ano, děkuju, naslyšenou.
0: A dovede nás až k poslednímu telefonátu. Volejte, čekám na vás. 731 800 900.

0: V dnešní noční lince Českého rozhlasu se ptáme na to, zda je vůbec možné děti pustit úplně. Přestane mít rodič někde potřebu chránit je před chybami, nebo to člověku zůstává na celý život? Jaké to je, když děti vyletí z hnízda? O tom jsme si dnes povídali už od 23. hodiny a naše povídání završí pan Olin z Kopřivnice. Zdravíme.
1: Já vás zdravím taky, všechny posluchače, kteří vydrželi do té pozdní hodiny. No a já bych to řekl asi takhle. Já jsem z hnízda nevyletěl, já jsem byl vyletěn. To znamená, v 15 letech jsem odešel na průmyslovou školu do Rožnova z Moravského Slovácka, odkud teda pocházím. Tam jsem vlastně ani, nevím, jak jsem se tam dostal, to prostě rodiče nějak rozhodli, že půjdu na tu školu a bylo to vyřešené. Takže jsem odešel v 15 letech, po maturitě jsem zůstal v Tesle v Rožnově, pak jsem šel na vojnu. Během vojny jsem se oženil, skončil jsem v jednopokojovém bytě v Rožnově opět, protože jsem pak nastoupil znovu do testy. No a měli jsme dceru v tom jednopokojovém bytě, čekali jsme druhé dítě. Pak se mě naskytla změna zaměstnání, tak jsem toho využil.
0: Ale ne, toto přeskočíme, aby jsme se dostali k tématu, když děti vyletí z hnízda.
1: No moje děti, já právě si chci říct jednu věc, že jsem byl vyletěn z hnízda, protože potom jsme se vrátili k manželčinným rodičům, takže manželka vyletěla z hnízda a vrátila se zpátky, protože jsme neměli kde být, po svatbě bydlet. A když jsem teda změnil to zaměstnání, tak jsme přišli tady s prosíkem, jestli bychom mohli v jednom pokoji být aspoň chvilku, než si na něco najdeme.
0: A jaké to bylo, když vaše děti odešly?
1: No to je právě to. Moje děti, mám dceru a měl jsem syna. Dcera odešla na vysokou školu do Brna, potom do Lednice na Jižní Moravě, dokončila vysokou školu a už zůstala v Brně, protože tam si našla zaměstnání, několik různých, která je vystřídala, teď je tam spokojená. A syn, ten se oženil také a přišel za námi, jestli by mohl na chvilku v jednom pokoji s manželkou bydlet. Uhum. A dopadlo to tak, že tady zůstal, protože si postavil nad garáží svoje bydlení, takže vlastně děti nevyletěly.
0: Tak
1: a jsou tady, nebo zůstali tady, nebo zůstala tady vlastně.
0: Nebydlí přímo s vámi v bytě, ale jsou u vás, dá se říct.
1: Máme společný barák vlastně, všechno máme společné. Manželka tady zůstala, si nám bohužel zemřela, takže mám tady tři vnuky manželku, která a my se svojí manželkou jsme tady, takže vlastně je nás tady 6 ve dvougeneračním baráčku. No a myslím si, že jsme spokojení, takže nikdo nám nevyletěl, spíš nám přiletěli. A teď se teda budeme modlit, jak to dopadne s těma klukama, protože mají 18-20, jestli oni vyletí nebo nevyletí, to je ve hvězdách. Ale jak to tak sleduju, jestli to bude to samé, co s námi, takže oni tady zůstanou, než si něco najdou a pak tady zůstanou natrvalo, takže tady se to akorát bude množit. Takže ale já jsem spokojený, já si nestěžuji si, myslím se nikdo, takže situace taková, jaká je.
0: Děkujeme za ukončení dnešní noční linky, Oline, rádi jsme vás slyšeli, zavolejte opět příště.
1: Já jenom malé hlášení, u nás prší v Kopřivnici, ano?
0: Dobře, tak pošlete to k nám ve Zlíně, my to už docela uvítáme. Pojďme na web. Když mi odešla z domu poslední dcera, první týdny byly zvláštní, protože najednou bylo všude ticho. Pak jsem si ale řekla, že to nemusí být konec něčeho hezkého, ale začátek nové etapy. Začala jsem znovu chodit na cvičení, přihlásila jsem se do knihovny na besedy a víc se vídávám s kamarádkami. S dětmi si pravidelně voláme a o to víc se těším, až přijedou. Zjistila jsem, že si společných chvil vážíme mnohem víc. Doma mám konečně čas i na věci, které jsem roky odkládala. Děti mají svůj život a já se učím znovu naplno žít ten svůj. A dnes už ten jejich odchod nevnímám jako ten smutek, ale jako důkaz, že se dokázali postavit na vlastní nohy. Petra Kroměříž. No tím se dnešní noční linka Českého rozhlasu pomalu uzavírá. Děkuji za všechny vaše příběhy, vzpomínky i otevřenost, se kterou jste dnes mluvili o chvílích, kdy děti vyletěly z hnízda. Přeji vám, aby i když už doma není takový ruch jako dřív, zůstávalo mezi vámi a vašimi dětmi co nejvíc blízkosti, radosti a krásných návratů. Klidnou noc a děkuji, že ji trávíte s noční linkou Českého rozhlasu. Jarka Barbuříková se loučí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Náš dnešní host věru, že není v našem divadle poprvé, to opravdu ne, ale za to pokaždé má co říct. A dnes to navíc bude ta správná večerní návštěva. Tak už jen dobrou pohodu a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Člověk se má snažit žít tak, aby při jeho pohřbu i funebráci litovali, že umřel. Napsal kdysi muž, který se narodil roku 1835 ve Floridě, ve státě Missouri, a do matriky narozených byl zapsán jako Samuel Langhorne Clemens. A jeho slova se naplnila, když zemřel ne už jako Sam Clemens, synek schudlého farmáře, ale jako 75-letý spisovatel Mark Twain.
2: Zdeněk Ornest představil spisovatele, který přišel svého času na večerní návštěvu k posluchačům Českého rozhlasu, nebo tehdy Československého rozhlasu, doslova až domů. Večerní návštěva, tak se jmenovaly pořady, které uváděly světové autory i domácí herce, výtvarníky a vlastně vůbec umělce a představovali je uprostřed jejich bytů, ateliéru a také mezi přáteli. Mark Twain pozvání v podobě herce Rudolfa Pellara velmi rád přijal. Jen bylo na úvod potřeba jedno docela malé vysvětlení. Inu, když je pan spisovatel humorista?
1: Prosím, mistře, máte slovo.
3: Děkuji, vážený příteli, děkuji za milé pozvání i za udělení slova, leč předem bych vás chtěl seznámit s událostí, která se odehrála v mém raném dětství a kterou zaznamenal v rozhovoru se mnou reportér denního Hromobytí. Prosím, můžeme číst.
1: Máte také sourozence, pane Twaine?
3: Ano, myslím, že ano, totiž zdá se mi, že ano, ale nemohu se určitě upamatovat.
1: Dovolte, ale to je to nejpodivnější, co jsem kdy v životě zažil.
3: A co je na tom podivného? A
1: prosím vás, nevíte, máte-li sourozence, co je to za tamhle ten obraz na zdi? Není to podobizna vašeho bratra?
3: Ano, ovšem, teď mi napadá. Ano, to byl můj vlastní bratr, jmenoval se William. Říkali jsme mu Bill. Nebohý Billíček.
1: A říkáte nebohý, což je mrtev?
3: Bohužel ano, tedy domnívám se, že ano. Ale my jsme to nikdy určitě nevěděli, víte, byla to taková záhadná historie.
1: No, to je ovšem velmi smutné, tak on tedy zmizel.
3: Do jisté míry ano, pochovali jsme ho, bohužel.
1: Pochovali, to stejně nevěděl. Je-li skutečně mrtev?
3: Ale ne, tak to nebylo, byl načisto mrtev.
1: Ctěný pane, musím se vám přiznat, že tohle to přesahuje můj horizont. Když jste ho pochovali a věděli, že je mrtev, tak...
3: Ale ne, my jsme pouze předpokládali, že je mrtev.
1: Tak, rozumím. On tady zase přišel k sobě.
3: Chtěl bych se s vámi vsadit, že k sobě nepřišel.
1: Něco podobného jsem ještě nezažil. Člověk je mrtev, člověka... Jak se patří pochovají, co je na tom záhadného?
3: No, vidíte, a to je právě to. Věc se má totiž tak, víte, my jsme byli dvojčata, zesnulý a já. No a když nám bylo necelých 14 dnů, byli jsme v koupací vaně vyměněni a jeden z nás se utopil, ale nevěděli jsme, který to byl, víte? Někteří mysleli, že to byl Bill a jiní zase, že já.
1: To je opravdu velmi divné. A co vy o tom soudíte?
3: No, to vědí nebesa. Já bych za to dal nevím co, kdybych měl aspoň tušení, jak to vlastně bylo. Toto hrozné, příšerné tajemství tíží mne po celý můj život. Ale teď vám něco prozradím, něco, co dosud neví žádný smrtelník. Totiž jeden z nás měl zvláštní znamení na těle. Bylo to mateřské znaménko na levém zápěstí. A to jsem byl já. No a toto dítě bylo právě to, co se utopilo.
1: No tak v tom tedy celkem nevidím nic záhadného.
3: Že ne? No, pro mne je v každém případě záhadou, jak mohou lidé dojít k takovému omylu. Ale jen o tom probuch neříkejte nic mé rodině, ta už má bez toho všelijakých starostí až nad hlavu. No, tak jsem vám to, milý pane, řekl a chtěl jsem vám to říct jenom na vysvětlenou, abyste se třeba jednou nedivil, že jste si na dnešní večerní návštěvu pozval někoho docela jiného.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Ve 13 letech jsem byl bystré dítě. Myslel jsem si v té době, že jsem dítě neobyčejně bystré. Právě tehdy jsem napsal svůj první příspěvek do novin, příspěvek, který naprosto neočekávaně způsobil mezi lidmi docela pěknou senzaci. Skutečně tomu tak bylo. A já byl na to taky pyšný. Byl jsem tenkrát učedníkem v tiskárně, a to učedníkem pokročilým a nadějným. Strýc si mě vzal do novin, které vydával. Hannibalský týdeník, $2 ročně předem, 500 předplatitelů, kteří platili v sáhovém dříví, v kapustě a v neprodejných brukvích, a kterého si šťastného letního dne opustil na týden město, když se mě byl napřed zeptal, zda bych jedno číslo dokázal zredigovat sám. Jak bych se o to nebyl chtěl pokusit. Redaktorem soupeřských novin byl nějaký Higgins. Dostal nedávno košem od jedné dámy, a kterého si večera našel přítel na posteli tohoto ubohého chlapce lístek, na němž bylo napsáno, že už nemohl dál žít a že se utopil v Medvědí zátoce. Přítel tam běžel a spatřil Higgince, jak se brodí zpátky ke břehu. Rozmyslil si to. Po několik dní toho byla plná ves, ale Higgins nic netušil. No a já jsem si pomyslel, že tohle je výborná příležitost. Napsal jsem o události záměrně vylhanou zprávu a ilustroval jsem ji zlomyslnými rytinami, které jsem vyřezal nožem do dřevěných štočků. Na jednom z těch obrázků byl Higgins, jak se brodí v košili a s lucernou do zátoky, zkoumaje přitom hloubku vody holí. Myslel jsem si, že je to strašně veselé. A z tuposti jsem si neuvědomoval, že by v takovém článku mohla být nějaká mravní závada. Spokojen tím výplodem hledal jsem další území, kterého bych mohl dobít, a napadlo mě, že by bylo dobré a zajímavé obvinit redaktora novin sousedního kraje z nějakého darebáctví a pak se na něj dívat, jak se svíjí. Udělal jsem to a dal jsem tomu článku podobu parodie na pohřeb sera Johna Moora. A řeknu vám, byla to parodie pěkně drsná. No a pak jsem napsal urážlivé hanopisy na dva vynikající občany, nikoli proto, že by si to byli něčím zasloužili, ale prostě jsem si myslel, že je mou povinností nějak noviny oživit. Jemně jsem potom zaútočil na našeho nejnovějšího cizince, nalva těch dní skvělého krajčovského tovaryše z Quincy. Byl to sám předobraz upejpavého hejska a nejkřiklavěji oblečený muž v celém státě. Ženské na něj letěly. A on týden co týden posílal do hannibalského týdeníku bujnou báseň o svém nejnovějším vítězství. Tentokrát byla jeho rýmovačka nedepsána Promery z H, tři tečky, Lu, což samozřejmě znamenalo Promery z Hannibalu. Zatímco jsem připravoval tu věc do tisku, projel mnou náhle od paty k hlavě nápad, který mi připadl jako úplné hromobití humoru, a hned jsem jej zhuštěně napsal jako kousovou poznámku pod ty verše, a to takhle. Ještě jednou tuto věc tiskneme. Byli bychom však rádi, kdyby si pan J. Gordon Runnels jasně uvědomil, že tím prokazujeme velkou trpělivost a že od tohoto dne bude-li chtít něco sdělit svým přítelkyním v H, tři tečky, Lu, musí použít jiného prostřednictví než sloupců tohoto listu. No, noviny zkrátka vyšly a nikdy jsem nezažil, že by nějaká maličkost byla vyvolala tolik pozornosti jako ty moje hravé žertíky. Hannibalský týdeník šel na odbyt, což byla novinka dosud nevídaná. Město bylo vzrušeno. Za časného odpoledne přišel Higgins s dvouhlavňovou puškou. Ale když zjistil, že ho urazilo nemluvně, tak mi totiž říkal, vytahal mě za uši a odešel. Téhož dne večer se však vzdal svého místa a navždy opustil naše město. Pak přišel Krejčí se svou husičkou a nůžkami, ale pohrdl mnou a téhož dne večer odjel na jih. Dva pohanění občané přišli hrozíce žalobou pro urážku na cti a odešli podrážděni mou bezvýznamností. Redaktor ze sousedního kraje vtrhl příštího dne s válečným pokřikem a všecek žíznivý pokrvi, ale skončilo to tím, že mi ze srdce odpustil a pozval mě do výčepu, abychom spláchli trpkost přípitkem opičích kapek. Když se strýc vrátil, velmi se na mne hněval, ale zcela bezdůvodně, jestliže se uváží, jak jsem noviny probudil k životu a jak mi také měl být z hlouby duše vděčen, neboť jeho nepřítomnost zachránila před rozčtvrcením, před zásahem tomahavku, před žalobou pro urážku na cti a před ustřelením hlavy. Obměkčil se však, když se podíval na účty a zjistil, že jsem získal nebývalý počet 33 nových předplatitelů, a tím i tolik zelí, kapusty, bobů a neprodejných brukví, že by to vystačilo pro celou rodinu na 2 roky.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu svého času citoval několik Twainových aforismů, třeba zrovna tyhle dva se mi líbí. Člověk si pokaždé rád vyslechne radu, obzvlášť když ví, že se jí nebude muset držet. A nebo člověku, který má kladivo, se každý problém jeví jako hřebíček. Mnohé z povídek, které napsal Mark Twain, měly prapůvod v jeho osobním životě, v jeho pracovních zkušenostech. Ovšem, jak to bylo v případě funkce senátorova tajemníka, tak to opravdu nevím. Ovšem, ten popis, ten působí věrohodně.
2: Lidé si myslí, že novinářské povolání je lehké a příjemné a že se v něm lehce vydělá fůra peněz. To by snad byla pravda, kdyby neexistovali vydavatelé, tvrdošíně setrvávající na nesmyslných zásadách, že redaktoři musí být neustále v pohybu a honit se a štvát za senzacemi, místo aby si je mohli v klidu a v teple vymýšlet za redakčním stolem. Každý čtenář si jistě s chutí přečte zprávu o nestvůře, která stahuje na Mississippi lodě ke dnu, a je mu jedno, jestli ta potvora existuje nebo ne, protože zítra mu už novinář přichystá zase jinou lahůdku. Leč vydavatelé nemají pro tento styl novinářské práce pochopení a navíc ještě zavalují redaktory svých listů korespondencí slabomyslných čtenářů, kteří se ptají na nejnesmyslnější hlouposti a se zcela vážnou tváří očekávají, že jim na ně redaktoři odpoví. Přiznám se, že vyřizování korespondence nebylo nikdy mou silnou stránkou, což mi způsobilo mnoho potíží u vydavatelů, nezřídka i existenčních. Když už jsem byl donucen vyřizovat listárnu redakce, odpovídal jsem na dopisy po svém. Vzpomínám si, že jsem jednou dostal od čtenáře dopis, ve kterém se tázal: slyšel jsem, že rybí potrava obsahuje mnoho fosforu a je tedy dobrá k posílení mozku. Mohl byste mi sdělit, kolik ryb bych měl denně sníst? Odpověděl jsem mu: vážený pane, vám stačí denně jedna velryba střední velikosti. No a to byl konec mé existence v onom časopise, neboť tazatelem byla vysoce postavená osobnost. A tak jsem se rozhodl, že zkusím štěstí v politickém světě. Stal jsem se soukromým tajemníkem jednoho senátora.
3: Mark Twain, senátorovým tajemníkem.
2: Jednoho dost časného jitra poslal pro mne můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil. Právě jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V senátorově vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozcuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pan senátor pravil: domníval jsem se, že jste hoden důvěry. Řekl jsem: ano, pane. Pravil: dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Ulevilo se mi. No, jestli je tohle všechno, tak tedy to jsem udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tady přečtu vaši odpověď. Čtu. Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přejete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad. Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali, což sami jistě hned pochopíte. A to by vám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení, pěkné pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodiní. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě Tento váš požadavek přednesu upřímně, váš Mark Twain, za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Tak takhle zní vaše odpověď, pane Twaine. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestliže kdy ještě vstoupím do jejich okresu, a já moc dobře vím, že by to skutečně udělali. Ale já jsem nevěděl, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit. Skutečně jste je tady přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství a abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Čtu. Washington 24. listopadu, důstojný pan John Halifax a ostatní. Pánové, s tou svou spekulací se budete muset obrátit

těch vašich tamnějších stříbrných dolů pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Tenhle báječný dopis mě úplně znemožnil, pane Twaine, v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla dovršena, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisco, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, ve kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Já jsem vám řekl, pane Twaine, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej jen co dolehne k vašim uším probudit tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Čtu. Washington, 27. listopadu. Ctihodná městská rada a tak dále a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země, je mrtev. Jeho dlouhá, skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině naší země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno obyvatelstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla, jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. A v takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padající k zemi, v skutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského, a hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou, přes sráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas siláme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky, a zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáší jako přátelská korespondence. Napište nám zase. A jestliže je v tom dopise něco, co se skutečně něčeho týká, neleňte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twain, to je krutý, zničující dopis. To je šílenství. Je mi opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků. Vy uhněte, nebo... Ale nevadí, nevadí, nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodlám číst. Jsem zničený člověk.

Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rockle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské cestě. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně, odpovědět vyhýbavě a nechat je trochu tápat, ale vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Washington, 30. listopadu, pánové Perkins, Wagner a ostatní. Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch, poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny tam za tím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonosný mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve tři po mormonské stezce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blucheru, pak kolem Putny, nechat přitom silnici vpravo a samozřejmě pak ze stezky odbočit ještě vpravo, cestu do Dostnu nechat vlevo od stezky a pak jet dál vlevo od řečené cesty do Dostnu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať je tomu však jakkoliv, jsem hotov a bude mi potěšením poskytovat vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si toho budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twaine, a teď mi řekněte, co si vy sám o tomhle myslíte. Já nevím, pane, je to... Mně to připadá dostatečně vyhýbavé. Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve. Obecní rady... O těchto věcech bych nerad mluvil, pane, poněvadž jsem se v jejich případech strefil snad trošku vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl příliš příkrý, generále. Odejděte z tohoto domu! Navždy odtud odejděte! Pravil senátor a já to pokládal za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb, a tak jsem dal výpověď. Už nikdy nebudu senátorovým soukromým tajemníkem. Takové lidi nikdy neuspokojíte, nic neuznají, neumějí ocenit snahu.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Poslední dnešní setkání s povídkami, které tak brilantně a snadnou dávkou dobrého humoru psával Mark Twain, už tedy nebude z pořadu Večerní návštěva z kraje 70. let, ale za to vám tohle vyprávění o tom, jaké to bylo stát se na chvíli kandidátem na úřad guvernéra, přečte František Filipovský. Samozřejmě jinak než Rudolf Pelar, ale taky po svém, protože i jemu už kdysi dávno, dávno učaroval rozhlasový mikrofon. No a já přidávám už jen podpis dramaturgyně Hanky Ondriášové, zvukového mistra Tomáše Rypana a společně s nimi se i dnes loučí autor pořadu a s dovolením váš průvodce archivem Českého rozhlasu Robert Tamchina. Dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
2: Před několika měsíci mi bylo jako kandidátu nezávislých přiznáno právo na guvernérský úřad velikého státu New York, abych se ve volbách utkal s panem Johnem Smithem a s panem Blinkem G. Blinkem. Měl jsem pocit, že mám před těmito pány velikou výhodu, a to neskažený charakter. Znovu jim bylo snadno poznat, že jestliže tito pánové vůbec někdy věděli, co to znamená mít dobré jméno, že už to dávno zapomněli. Bylo zřejmo, že se v posledních letech důvěrně seznámili se všemi druhy hanebných zločinů. Avšak v téže chvíli, kdy jsem se potají radoval z této své výhody, naleptával hlubiny mého štěstí bahnitý, hanebný proud znepokojení, a to z té skutečnosti, že jsem slyšel svoje jméno tak často vyslovováno v blízkém sousedství se jmény těchto lidí. Byl jsem čím dál neklidnější, konečně jsem o tom napsal své babičce. Její odpověď přišla rychle a byla přísná. Psala: neudělal si, hochu, v celém svém životě nic, za co by ses měl stydět. Naprosto nic. Podívej se do novin. Podívej se tam a uvaž sám, jaké mají ti pánové Smith a Blank charaktery. Chceš-li se snižovat na jejich úroveň a bojovat s nimi o přízeň veřejnosti? No, přesně tak jsem si to myslel i já. Nespal jsem té noci ani okamžik, ale nemohl jsem ustoupit. Zavázal jsem se už a musel jsem pokračovat v boji. Když jsem při snídani lenivě pročítal noviny, padl můj zrak na tento odstavec a mohu popravdě říci, že jsem dosud nikdy nebyl tolik zmaten. Nadpis: křivá přísaha. Když nyní pan Mark Twain stojí před národem jako kandidát na úřad guvernéra, bude snad tak laskav a vysvětlí, jak došlo k tomu, že byl 34 svědky usvědčen roku 1863 ve Vakavaku v Kočinčíně z křivé přísahy, jejímž účelem bylo oloupit chudou domorodou vdovu a její bezmocnou rodinu o ubohý kousek banánového pole, který byl jejich jedinou obživou a oporou v nouzi a opuštěnosti. Pan Twain je povinen sám před sebou, právě tak jako před vznešeným lidem, o jehož hlasy se uchází, aby tuto záležitost objasnil. Učiní tak? Myslel jsem, že ohromením puknu. Takové kruté, bezcitné obvinění. Nikdy jsem Kočinčínu neviděl, nikdy jsem neslyšel o Vakavaku. Nebyl bych rozeznal banánové pole od klokana. Nevěděl jsem, co dělat. Byl jsem vzteky bez sebe a bezmocný. Nechal jsem den uplynout, aniž jsem cokoliv podnikl. Příštího jitra bylo v týchž novinách jen tohle. Ani o slovo víc. Příznačné. Jak zjišťujeme, mlčí pan Twain nápadně o kočinčínské křivé přísaze. A pak po celou dobu volební kampaně nezmiňovali se tyto noviny o mně jinak, než jako o hanebném křivopřísežníku Twainovi. Pak přišla Gazet s tímhle. Nadpis: rádi bychom věděli. Bude nový kandidát na úřad guvernéra tak laskav a vysvětlí některým svým spoluobčanům, kteří pro něho mají hlasovat, onu drobnou okolnost, že se jeho spolubydlícím v táborové chatě v Montáně ztráceli občas cenné drobnosti, až konečně, když tyto věci byly vždycky nalezeny buď přímo na panu Twainovi, nebo v jeho zavazadle, což byly noviny, do kterých si balil svoje pasti, byli nuceni dát mu v jeho vlastním zájmu přátelské ponaučení a tak ho namazali dechtem, obalili peřím, zbili ho a pak mu poradili, aby zanechal trvalé prázdno na místě, které dosud v táboře zaujímal. Učiní tak? No, mohlo být něco zlomyslnějšího než tohle. Vždyť jsem jak živ v Montáně nebyl. Ovšem tyto noviny o mě pak soustavně psali jako o Twainovi zloději z Montány. Začal jsem brát noviny do rukou se strachem. Asi tak, jako by člověk zvedal prostěradlo, o němž by měl jakési tušení, že se pod ním skrývá křestýš. Jednoho dne padly mé oči na toto. Usvědčen ze lží. Přísežným svědectvím pana Majka Ouf Legenena z Five Pong, pana Snaba Refotyho a pana Peta Maligena z Water Streetu byla dokázána skutečnost, že bezectné tvrzení pana Marka Twaina o oplakávaném dědovi našeho šlechetného Blenka G. Blenka, že byl oběšen jako silniční zloděj, je sprostá a drzá lež bez nejmenší stopy popravdě. Cnostné muže zbavuje odvahy, jestliže vidí, že se někdo, aby dosáhl politického úspěchu, uchyluje k takovým hanebným prostředkům, jako je pomlouvání mrtvých, kteří leží v hrobě, a vláčení jejich počestných jmen blátem. Jestliže pomyslíme na bolest, kterou tato ohavná lež jistě způsobí nevinným příbuzným a přátelům zesnulého, nutí nás to takřka povzbudit pohněvanou a uraženou veřejnost, aby rychle a proti zákonu vykonala na pomlouvači dílo pomsty. Avšak nikoli, ponechme ho na pospas útrapám rozpolceného svědomí. Kdyby veřejnost přece jen byla přemožena vášní a kdyby v slepé zuřivosti pomlouvači tělesně ublížila, tu je nám už nyní až příliš zjevno, že by žádná porota nemohla odsoudit a žádný soud potrestat vykonavatele tohoto skutku. Tato důmyslná závěrečná věta způsobila, že jsem toho večera vyskočil urychleně z postele a uprchl zadními dveřmi, zatímco se pohněvaná a uražená veřejnost tísnila u předních dveří, rozbíjela pak nábytek a okna ve svém spravedlivém rozhořčení a brala sebou při odchodu kusy majetku, jež bylo možno odnést. A přece mohu při písmu svatém přísahat, že jsem nikdy dědečka pana Blenka nepomlouval. Ba víc, nikdy jsem o něm ani neslyšel a nikdy do tohoto dne a do této hodiny jsem o něm nepronesl jediné slovo. Mimochodem chci poznamenat, že zhora citované noviny vždycky o mě od té doby psali jako o Twainovi hanobiteli mrtvol. Další článek v novinách, který připoutal mou pozornost, zněl takto. Pěkný kandidát. Pan Mark Twain, jenž měl pronést včera večer zdrcující řeč na shromáždění nezávislých, nedostavil se včas. Telegram od jeho lékaře pravil, že byl sražen k zemi tlupou tuláků a že mu byla na dvou místech zlomena noha. Pacient leží prý ve velkých bolestech a tak dále a ještě mnoho nesmyslů téhož druhu. Nezávislí se ze všech sil pokoušeli spolknout tuto ubohou výmluvu a předstírat, že neznají skutečnou příčinu nepřítomnosti toho spustlíka, kterého učinili svým praporečníkem. Včera večer totiž byl jistý muž viděn, jak se potácí ve stavu zvířecké opilosti do hotelu, kde bydlí pan Twain. Je bezvýhradnou povinností nezávislých dokázat, že tento ožrala nebyl sám pan Mark Twain. Konečně je máme. Toto je případ, který nepřipouští žádného uhýbání. Hlas lidu se hromově ptá, kdo byl ten muž? No, bylo to neuvěřitelné, naprosto v tom okamžiku neuvěřitelné, že je tu v skutku moje jméno uvedeno v souvislosti s tímto hanebným podezřením. Už tři dlouhá léta uplynula nad mou hlavou od té doby, co jsem naposled ochutnal pivo, víno nebo lihoviny jakéhokoliv druhu. Je to důkaz, jak na mě doba účinkuje, jestliže zde povím, že jsem už nepocítil pražádnou bolest, když jsem v příštím čísle těch novin spatřil, že jsem byl obdařen titulem pan Delirium Tremens Twain. I když jsem věděl, že mě tyto noviny budou s únavnou stálostí takto nazývat až do samého konce. V té době se staly důležitou částí mé pošty anonymní dopisy. Obvyklý byl tento způsob. Co ta stará ženská, kterou jste vykopl z domu, když u vás žebrala? Nebo tento. Pane, vím o vás věci, který neví nikdo jiný. Vysypte radši pár dolarů pro svého přítele, nebo o sobě uslyšíte v novinách. To vám vzkazuje Handy Andy. No, z toho si můžete udělat představu. Kdyby si čtenář přál, mohl bych takhle pokračovat až do omrzení. Brzy na to mě přední republikánský list odsoudil za úplatkářství ve velkém a ústřední demokratické noviny mě usvědčily z vyděračství provázeného přitěžujícími okolnostmi. Takto se mi dostalo dvou dalších jmen. Špinavý korupčník Twain a hanebný vydřiduch Twain. V té době se už ozvalo takové volání po odpovědi na všechna ta strašlivá obvinění, jež byla na mě navršena, že by to bylo znamenalo podle slov redaktorů a předáků mé strany můj politický konec, kdybych byl jen ještě chvíli mlčel. Aby požadavek odpovědi byl ještě důraznější, objevilo se v jedněch novinách příštího dne toto. Podívejte se na něj. Kandidát nezávislých dosud mlčí, poněvadž se neodvažuje mluvit. Všechna obvinění proti němu vznesená byla dokázána a byla dvojnásob potvrzena jeho výmluvným mlčením, takže je dnes už navždy odsouzen. Podívejte se na svého kandidáta nezávislý. Podívejte se na toho hanebného křivopřísežníka, na zloděje z Montány, na hanobitele mrtvol. Zamyslete se nad svým vtěleným delíriem tremens, nad špinavým korupčníkem, nad hanebným vydřiduchem. Podívejte se na něj, dobře ho zvažte a řekněte pak, můžete-li dát svoje počestné hlasy tomuto člověku, který si svými hnusnými zločiny získal takovou řadu hrozných titulů a který se neodvažuje otevřít ústa, aby jediný z nich popřel. Z toho se nebylo možno dostat. A tak jsem se hluboce pokořen přichystal odpovědět na tu hromadu bezpodstatných obvinění a nízkých hanebných lží. Ale tento úkol jsem nikdy nedokončil, poněvadž hned na zítří přišel kterýsi list s novou hrůzou, s novou zlovůlí a zcela vážně mě obvinil, že jsem zapálil ústav choromyslných a způsobil tak smrt všech jeho chovanců, poněvadž tato budova zabraňovala výhledu z mého domu. Z toho jsem opravdu už dostal panický strach. Pak přišlo obvinění, že jsem otrávil strýce, abych se zmocnil jeho jmění a k tomu byl připojen naléhavý požadavek, aby byl otevřen jeho hrob. To už mě přivedlo na pokraj šílenství. A vrchol tomu všemu dala žaloba, že prý, když jsem byl opatrovníkem v nemocnici pro nalezence, zaměstnával jsem tam k přípravě jídla špinavé, bezzubé a neschopné svoje příbuzné. Kolísal jsem. Potácel jsem se. Konečně pak došlo k závěrečnému vystupňování hanebného pronásledování, jemuž mě vydala stranická nenávist, a to tenkrát, když bylo 9 batolat všech barevných odstínů a všech stupňů rozedranosti posláno při veřejné schůzi ke mně na řečnickou tribunu, aby mě tam objímala a říkala mi tati. Vzdal jsem se. Stál jsem v lajku a kapituloval jsem. Nestačil jsem vyhovět požadavkům guvernérské volební kampaně ve státě New York, a tak jsem napsal dopis, že se vzdávám kandidatury a v hořkosti duše jsem jej podepsal. Upřímně váš, kdysi slušný člověk, nyní však HK, hanebný křivopřísežník, ZZM, zloděj z Montány, HM, hanobitel mrtvol, DT, delirium tremens, ŠK, špinavý korupčník a HV, hanebný vydřiduch Mark Twain.